0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítejte a přijměte pozvání na Vysočinu. Do míst, kde žilo a pobývalo hned několik našich velikánů, včetně otce národa. Empírově přestavený zámek žluté barvy v Malči stojí uprostřed obce, obklopen parkem s rybníkem a vypadá jako nějaké francouzské venkovské sídlo. Není divu, že se tu líbilo Schönfeldům, později Auersperkům a nakonec i rodině Riegerů, která v Malči žije dodnes. A já vás zvu za současným zámeckým pánem na návštěvu.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zdraví vás František Kinský. Seznamujeme se postupně s mnoha zajímavými rody, členy aristokracie, našimi velikány a také se zámky, kde žili a žijí. Tentokrát se vydáváme na Havličkobrodsko, kde ve vesnici Maleč stojí dvoupatrový zámek a v něm bydlí potomek slavných osobností 19. století. Představí vám ho Patrik Rozehnal.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
2: Vaše celé jméno, případně i s tituly.
3: Bez titulů. Václav Macháček Rieger. Jako jestli to chcete i s tím křestním, no tak Václav František Macháček.
2: Z jaké rodiny pocházíte? Prozraďte to posluchačům, ať vědí.
3: No tak to jsou dvě rodiny, že jo? Protože já jako obvykle bývá zvykem, tak jsem měl otce i matku. No a z té matčiny strany matka moje za svobodna se jmenovala Riegerová, čili moje matka byla prapotomek, pravnučka Františka Ladislava Riegera. No a František Ladislav Rieger byl zase propojen, byl přímý vlastně následník, de facto pokračovatel rodu Františka Palackého, protože František Ladislav Rieger si vzal Palackého dceru Marii, takže to je ta vazba z té matčiny strany. A z té strany otcovi, tak můj otec se jmenoval Antonín Macháček, byl to právník a ta rodina z té otcovy strany pocházela z Podšumaví, z Klatovska a já vlastně to jméno Václav nesu právě po svém dědovi. To byl Václav Macháček, můj děda, otec mého otce a to byl takový prototypní legionář. Dokonce se dochoval takový zápisník z toho jeho pobytu v zajetí v Rusku. A on potom udělal kariéru jako legionář, vstoupil do policie Masarykovy vlastně za první republiky a stal se policejním důstojníkem, dokonce asi v kriminální službě, tak se to traduje, a stal se v závěru své kariéry osobním bodyguardem Tomáše Garrigua Masaryka, si představte. Takže takovýhle jsou zajímavosti v naší rodině.
2: Co to obnášelo v té době?
3: Já nevím o tom vůbec nic, já mám jenom pár fotek a ústní podání mé tety, která o tom něco věděla, ale bohužel, když ještě žila, já jsem nepobral tolik rozumu, abych s ní vymáčk veškerý informace, takže vím toho velmi málo, ale dochovaly se fotky, takže já mám fotky z Masarykova pohřbu. Nejbliž člověk, nejbliž, který stojí k rakvi, o 2 metry blíž než celá vláda, tak je můj děda. Stojí u rakve jako jeho osobní bodyguard.
0: František Ladislav, svobodný pán Rieger, se narodil 10. prosince 1818 v Semilech. Postupně se stal mistrem cechu mlynářského, doktorem práv, velkostatkářem a majitelem zámku Maleč.
2: Je to ten, po němž jsou pojmenováni v Praze i sady?
3: Ano, Františku Ladislavu Riegerovi zbyly jenom sady, ale řeknu vám, že než byla reforma názvosloví pražských ulic a náměstí, tak se traduje, že jich měl těch náměstí, ulic a všelijakých míst měl asi 23. A oni to všecko museli zredukovat, protože řešili systém prostě, aby se to nepletlo a obce a obvody se slučovaly a tak dále. Takže nakonec teda to bylo tak, že měl Riegerovo nábřeží, protože František Ladislav Rieger měl obří zásluhu na vzniku Národního divadla. On už jako student se snažil řešit vznik divadla a tlačil to celý život, zakládal ty spolky na podporu a tak dále, stál v čele. Nakonec pak byl jednu dobu byl i intendantem divadla ještě před vznikem toho prozatímního. A takže zcela logicky po něm pojmenovali to nábřeží od Národního divadla směrem k Jiráskovu mostu. To bylo desítky let, to bylo Riegerovo nábřeží, ale pak přišel Hitler, to samozřejmě změnil, no a pak přišel bolševik a nainstaloval tam samozřejmě Gottwalda. No a pak nějaký neználkové z magistrátu, když přišel převrat listopadový, tak místo, aby se ohlédli, komu to nábřeží přísluší, kde tam vždycky byl, tak prostě zazmatkovali a přišili to Tomáši Garrigua Masarykovi, přestože s Národním divadlem měl pramálo společného. No a Rieger o toho nábřeží přišel. No, zbyly mu jenom ty sady, takže často jsou názory, že ten Rieger to je ten sadař na vinohradech.
2: No nebyl to sadař, co dělal?
3: Sadař to nebyl. Rieger byl takový, řekl bych, pokročilý obrozenec. Byl to původně právník, který teda chtěl, vystudoval práva a filozofii a chtěl se věnovat národnímu hospodářství, což se mu nepodařilo, protože měl nějaké hříchy s policií, s vyšetřováním, dokonce byl jako uvězněn nějakou dobu, takže historici tvrdí, že Rieger byl náš první politický vězeň, ale zrovna tak měl zájem o rozvoj průmyslu, školství, finančnictví a tak dále. On byl prostě, dá se říct, velkým organizátorem života ve všech jeho možných oborech té společnosti, která fungovala, ale v první řadě teda na čele toho všeho stojí asi jeho politická aktivita, čili Rieger je považován za zakladatele našeho parlamentarismu a byl vlastně s Františkem Palackým, se svým tchánem, byl zakladatel první české politické strany, strany národní, která byla později přezdívána jako staročeská. Takže jako samozřejmě ta hlavní poloha toho Riegera je politik. Řekl bych stručně řečeno politik a organizátor.
2: Když jsme pořadu, který se týká i šlechty a šlechtických rodů. Našel jsem dobře, že měl i titul baron?
3: Určitě. Rieger byl jmenován baronem v roce 1897 a bylo to spousty let potom, co vlastně na ten titul už měl nárok, protože právě v tom hrály roli ty jeho zásluhy o spoustu všelijakých věcí, oborů, ten rozvoj té společnosti, ale na čele s tou zásluhou o vybudování Národního divadla, takže císař František Josef ho ocenil řádem železné koruny druhé třídy a to opravňovalo k tomu požádat o titul šlechtický a on to neudělal, on se tomu bránil, ta rodina byla rozdělená, polovina rodiny mu to rozmlouvala, nenech se jmenovat baronem, zadáš si prostě a tak dále a druhá část ho zase přemlouvala, aby to udělal, no on se tomu bránil snad asi 13 nebo 15 let, já už to nevím přesně, no a nakonec se přiklonil na tu stranu, že ten titul přijal, ale bylo to až v roce 97, čili dá se říct 6 let před svojí smrtí.
2: Jak se to tehdy přijímalo? To dostal v nějaké rouře, jak se to říká, přišel jmenovací dekret, někdy něco podepsal, byla u toho nějaká sláva?
3: No, jestli byla u toho nějaká sláva, to nevím, ale rozhodně ten dekret je jasný, máme ho ve vitríně nahoře v expozici. Jsou to krásné desky v sametu a obsahují vlastně jeho přidělený erb, se spoustou atributů, o tom se těžko dá mluvit, to je tak složitá záležitost, ten erb. A je to tam přímo to jmenování a podpis císaře a je to prostě takový dokument, který se teda zázrakem v rodině dochoval, to matka to schraňovala, takže my jsme ho, to byla jedna z prvních věcí, kterou jsme osadili do naší expozice samozřejmě.
2: Neslo sebou jmenování i třeba povinnost mít nějaké rodové heslo nebo nějakou pečet, nějaký znak?
3: No tak pečeť vycházela, jo, pečeť byla, to se používalo a to rodové heslo, já si myslím, že to rodové heslo bylo ještě dřív, než to šlo k tomu jmenování baronem. To rodové heslo bylo jednoznačné a bylo velmi slavné a Rieger ho užíval na všech možných shromážděních, kterých bylo bezpočet, protože on často mluvil veřejnosti, on byl významný rétor, dá se říct, že nedostižný rétor, jak v parlamentu, v Českém sněmu nebo ve Vídni, ale tak i na různých shromážděních. No a jeho heslo bylo nedejme se. No ale to nebylo jen tak. On řekl to heslo nedejme se na závěr svého projevu a ten dav mnohdy i tisíci hlaví nebo víc, mu odpověděl, nedáme se. A to bylo běžným zvykem celý dekády dlouhý.
2: Dá se říct, že byl velkou hvězdou své doby, tak jako dnes, když se sjedou příznivci nějakých osobností do kongresových sálů, na stadiony nebo tak. Mohli bychom to tomu trochu přirovnat?
3: No, já myslím, že zcela jednoznačně. Rieger byl skutečně jako z hlediska té politiky a společenského života naprostou hvězdou, určitě.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Chválím tě, země má,

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Představujeme vám společně s Václavem Macháčkem Rígrem zámek v Malči, kde žil ale i tchán Františka Ladislava Rígra, František Palacký. Jaké bylo soužití dvou známých osobností, setě a tchána pod jednou střechou?
3: No tak když to trošinku zjednoduším, tak bych řekl, že to byla značka Ideál, protože tam bylo opravdu, to byl velice vřelý vztah, mezi nima byl přesně vlastně 20 let věkový rozdíl a oni spolu spolupracovali ještě než došlo k tomu provázání příbuzenskému, než došlo k tomu sňatku s tou Palackého dcerou, tak oni už vlastně řadu let spolupracovali a bylo to tenkrát takový ty horký léta v okolo toho 48. toho revolučního roku 48-49 a Rieger se už tenkrát zapsal jako mladý, dravý, nadaný politik, který mluvil poprvé, to byl vlastně průlom na tom kroměřížském sněmu ústavodárném, kde se rodila ta moderní ústava rakouského mocnářství, která bohužel potom spadla pod stůl, ale byla naděje, že to Rakousko bude velice moderní federace vlastně a podíleli se na tom oba, na přípravě té ústavy a Rieger tam pronesl plamenou řeč, které se vědělo po celé Evropě. On poprvé promluvil při takové příležitosti o občanských a lidských právech a byl to velký průlom. Teda to vlastně bylo něco, co se vlastně opakovala taková ta situace trošku z té, o té francouzské revoluce, jenomže víme, jak tam to skončilo tenkrát, že o tou krví a tak dále. Ale tady byla šance, že se to všecko prostě podaří, ale bohužel ta Vídeň to zmařila a ono se to teda nepovedlo. A to přátelství pokračovalo dál, no a pak bylo ještě umocněno tím, že prostě Palackého dcera dorostla do dospělosti a Rieger se o ní začal ucházet a potkalo se to a ten vztah byl šťastný jak mezi tchánem a zetěm, tak to manželství bylo velice vydařené. Ty vztahy byly úplně úžasný, jako v té rodině, úžasný. Já myslím, že to nemá s tím dneškem vůbec srovnání, protože dneska je to divočina, všichni se rozvádějí, hodnoty upadají a tak a tenkrát prostě to bylo něco nepředstavitelného.
2: Na počátku 60. let 19. století byl František Ladislav Rieger

0: prezentovat. Takže Rieger ten zámek koupil, koupil ho od Auersbergů a to už byl palacký vdovec v té době a vlastně první návštěva Riegera, protože on tu smlouvu podepsal ve Vídni s tím Auersbergem a první jeho příjezd do Malče už bylo i se svým tchánem palackým, ten si tady vybral pokojík a od té doby tady vlastně trávil léta až do své smrti, 14 let.
1: Jak ten zámek vypadal v tom roce, kdy sem přijeli? Víme to?
0: Tak víme to trošku zprostředkovaně, protože jsou záznamy autentické Riegerovi, když jsem přijel, tak on vyspovídal starého auerspergského správce. Máme o tom několikastránkový rukopisný záznam, naprostý unikát. Ten stav toho zámku byl samozřejmě trošku opotřebovaný, jako bylo potřeba tady udělat spoustu práce a hlavně byl strašně zanedbaný třeba park, protože ty Auersbergové už tady asi takových 15-20 let nežili. Oni to drželi, ale měli tady jenom správu, správce a ten park byl strašně zanedbaný a Rieger se do toho pustil s vervou, protože prostě měl energii a měl to rád a on ten park vlastně zrevitalizoval, nechal přivést vzrostlé stromy. On si tím trošku kompenzoval ty politické tlaky a ty problémy, který musel řešit jako z titulu své pozice, tak on to trošku vyvažoval tou péčí o ty nemovitosti, o ten park a měl to rád prostě.
1: Jak často se měli šanci třeba vídat s tehdejší šlechtou? Brala je? Byly kontakty?
0: Ty vztahy s tou šlechtou byly poměrně složitý, protože Rieger se stal šlechtic až ke konci toho století. Potom ty vztahy jako takový blízký, tak třeba tady měli, Riegerovi měli skvělý vztahy tady s Dobřenskýma v nedaleké Chotěboři, protože to byl starý český šlechtický rod a ty vztahy se udržovaly teda od těch časů až vlastně do první republiky. A de facto až dokonce po druhé světové válce ještě existovaly ty vztahy a ty rodiny Riegerů a Dobřenských se navštěvovaly velice intenzivně, jako máme toho plnou kroniku. A ty vztahy udržujeme dodnes, protože John Dobřenský je můj kamarád, je můj vrstevník, jsme stejně staří a vídáme se prostě.
1: Ten titul barona byl dědičný?
0: No, dědičný byl, jak, když se to veme po té formální stránce, tak to musí jít po mužské linii, no a samozřejmě to u nás skončilo, čili i kdyby to Masaryk nezrušil, já už bych žádný baron nebyl, takže to jako na to zapomeňme. Baronka byla ještě moje matka, vlastně technicky vzato, jo. Ona je uváděna jako baronka Riegerová, já už nejsem baron Macháček Rieger, ne.
1: Dokdy tady rodina v Malči byla, žila, než zámek opouštili, nebo za jaký okolností, prozraďme to posluchačům?
0: No tak poslední majitel, následkem různého vývoje v těch rodinných vztahů a úmrtí a tak dále, poslední majitel zámku a velkostatku maličského byl Bohuš Rieger, byl to vlastně jeden ze tří Riegerových vnuků, na něj byl ten majetek jako na posledního, byl taky majitel těch pražských nemovitostí, toho McNevenova paláce a té takzvané Peléovy vily. A jemu vlastně ten velkostatek zabavili v 48. roce, ale nechali ho tady ještě do roku 51. S tím, že už přišel o velkostatek, nechali mu zámek a 50 hektarů. No a v tom 51. roce zkrátka bolševik přišel a on musel odejít s aktovkou. Nesměl si vzít ani osobní prádlo, jakoukoliv věc, jakoukoliv cenost z celého majetku, nic, odešel s aktovkou. No a pak se tady kradlo, že jo, celá léta.

0: kdybyste se dozvěděl o tom, že jste součástí téhle rodiny, nebo že ta rodina vůbec vlastnila i zámek v Malči?
1: Že jsem příslušník rodiny s těmi tradicemi, že to byly významné osobnosti, to jsem samozřejmě věděl už v průběhu svého dospívání, protože jsme měli doma přece jenom nějaký ty obrázky a sošky a tak dále, nějaké ty archivní materiály, takže to jsem věděl, ale vlastně tu důležitost toho a ten význam, to jsem pochopil až jako v průběhu mnoha dalších let, kdy se ty moje znalosti navyšovaly a tím víc jsem si

0: si uvědomoval ten význam, no a prolomilo se to samozřejmě až po tom listopadovém převratu, kdy jsem vlastně, protože matka byla v Létech, tak jsem se chopil toho restitučního procesu de facto sám a to pak přišlo to období teda toho plného uvědomění, jak jsou to důležité věci a že je potřeba s tím pracovat, protože to upadlo úplně v zapomnění a význam těch osobností je zcela nepochybný.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Maleč.
1: Současný majitel zámku v Malči, Václav Macháček Rieger, se v roce 1947 narodil Věře Macháčkové Riegerové, významné germanistce a překladatelce. Po nástupu komunistického režimu byl majetek rodině zabaven a přešel do vlastnictví státu. V následujících desetiletích sloužil různým účelům.
2: Co to bylo v zámku potom?
3: Předseda MNV, komunistický schůze, pionýři, svazáci, služebna SNB, zubař, školní dvoutřídka, hifi klub, prostě směska všeho možného, ale předseda MNV seděl dole v přízemí a vůbec mu nevadilo, že nahoře teče do střechy, že nejsou okapy, že jsou propadlý stropy ve druhém patře. Tomu vůbec nevadilo, protože na jeho stůl to nedokapalo, ta voda prostě.
2: V jakém roce jste se sem vraceli?
3: Ty restituce proběhly v 95. Takže od roku 95 jsem začal sem jezdit a postupně to gradovalo, ta křivka se prostě zvedala.
2: Kde jste tedy poprvé spal a kdy? Tady.
3: Poprvé jsem spal ve druhém patře, v takové místnosti, v takovém kráminci, ale byly tam nějaký starý postele odložený, tak jsem si přivez, myslím, spacák, jestli si vzpomínám, otevřel jsem okna a poprvé jsem přespal ve druhém patře, tam, kde máme dodnes takový depozitář. To byla první taková noc, kdy jsem tady úplně sám přespal, na to si moc dobře pamatuju.
2: Jaké bylo to ráno?
3: Jako na zámku. Otevřené okno, zpěv ptactva a pocit prostě, že něco začíná.
2: Jak bydlíte dnes? Kde? V jak velkých prostorách? Je to tady přímo na zámku?
3: No samozřejmě, my se jako těch prostorů je tady poměrně dost, takže a vzhledem k tomu, že ta expozice je vlastně hotová a limitovaná a nehodláme ji rozšiřovat, protože by to byly implantáty nějaký, takže to necháme, jak to je, a prostoru na bydlení je tady samozřejmě dost, až skoro moc, protože to zase je nadměrná údržba. No ale bydlíme prostě na slušné úrovni, v tom křídle jako směrem k bráně, k příchodu, v obou patrech, no jako nestěžujeme si a i máme to zmodernizovaný, máme moderní vytápění, takže nestrádáme, jako si každý myslí, oni bydlí na zámku, ty tam mrznou, není to pravda, to všecko se dá vyřešit a zmodernizovat. Nestěžujeme si a samozřejmě, že máme zařízení do těch interiérů. Tam máme pár drobností, které prostě ještě se dochovaly, anebo tam jsme si dokupovali už ty starožitnosti, aby jsme bydleli, protože nechtěli jsme mít jako v těch renesančních klenbách nábytek z IKEA samozřejmě.

0: Václav Macháček Rieger pověsil v 90. letech na hřebík úspěšnou hudební kariéru a pomohl své matce s opravou rodinného zámku. Po její smrti zámek zdědil a zřídil v něm se svou ženou expozici o slavných předcích. V jednom z křídel budovy dnes také bydlí. Jistě ví o zámku téměř všechno.
1: Kolik je oken v největší místnosti na zámku?
2: 4.
1: Kolik žárovek měníte ročně?
2: Tak do 10.
1: Kde je nejhorší prostora, nejzanedbanější prostor, něco, co ještě čeká kultivaci?
2: To je naše přípravna vedle takzvané zasedací místnosti, která je pěkně vlhká, protože tam desítky a desítky let byla nakloněná opačně terasa a voda místo, aby šla od zámku, šla do zámku.
1: Kde je nejhorší signál mobilu?
2: Všude uprostřed.
1: Existují tady v zámku nějaké zkratky, kudy abyste se dostal rychleji do nějakého místa, aniž by to tak jako bylo plánováno, projektováno?
2: Tak cesty jsou různé, tak těch zkratek je tady mnoho, máme 2 schodiště a různé chodby a rozhodně kdo se tady nevyzná, tak může zabloudit.
1: Kde schováváte věci, které nechcete ztratit?
2: Hluboko pod zem.
1: Kam byste nikdy nešel po tmě?
2: Do márnice.
1: To tu taky máte?
2: Ne.
1: Jaký zvuk vás budí?
2: Ptactvo. Když nechám ptactvo nebo pejsek, když nechám otevřené okna.
1: Kde se nejlíp přemýšlí?
2: Já myslím, že v parku.
1: Konkrétní místo?
2: Pod červeným bukem, to je naše oblíbené místo sezení a když jsem tu sám, což se občas stává, tak to je ideální místo, protože člověk kouká do rozsáhlé zeleně a je tam člověku dobře.
1: Kde to nejvíc voní?
2: No, to je to samý. Nebo okolo záhonů, protože záhony jsou nabité, moje manželka tam vysazuje voné jižní rostliny, které kvetou vlastně celou sezonu, takže voní to asi podél těch záhonů, kterých je tady spoustu.
1: Má proto nějaký vzor, protože mi to trochu připomíná jak návštěvu nějaké Francie uprostřed někde, ne ta přímořská část, ale někde třeba vnitrozemí.
2: No tak my jsme trošinku cestovali i po té Francii, po té Provence, nebo v tom Chorvatsku, našem oblíbeném, nebo v Itálii, v Toskánsku, kde jsme se taky inspirovali. Já myslím, že to manželka tak pozbírala všude něco, dokonce si občas přivezla nějakou rostlinku.
1: Tak jsem nebyl daleko od pravdy. Co patří zámku víc, vy jemu nebo on vám?
2: To je teda zvláštní otázka. No já si to vlastnické právo nějak neuzurpuju. Já myslím, že zámek je svůj a já jsem taky svůj. Já myslím, že to prostě patříme k sobě a já jsem tady nechal kus života a takže zámek mi má být za co vděčný, si myslím. Takže já myslím, že to je takový 50-50.
1: Kolik je tu toalet?
2: 6.
1: Jak dlouho trvá úklid zámku?
2: Celý rok.
1: Kolik máte klíčů od brány?
2: Nezamykáme.
1: Co byste tu zachraňoval jako první při požáru?
2: No, asi bych to bral podle věku. No,
1: napřed... Myslíte živé bytosti?
2: Napřed živé bytosti samozřejmě, tak majetek, nevím, to je těžko se zamyslet. To bych si měl rozmyslet a napsat si to zřejmě.
1: Kdo sem jezdí bez ohlášení?
2: Přátelé.
1: Provázíte i vy sám?
2: Rozhodně. Ano.
1: Jak dlouho trvá prohlídka s vámi?
2: Asi 55 minut.
1: Máte kázeň, jo, časovou?
2: Ne, to je systém. To je systém, protože my máme vlastně prohlídku spojenou s elektronikou. Mluvené slovo je od profesionála. U nás provází ne, já sice provázím návštěvníky, ale jenom jako doplňující faktor, protože prohlídky provádí Jaroslav Plesl u nás.
1: Vy jste trošku jak Jára Cimrman ve své chaloupce. Provázíte sám, pustíte záznam a jen tak jako spustíte elektroniku, otevřete, zamknete, vyprovodíte, nashledanou.
2: Já i mluvím, já nejsem tak strohý, já lidem říkám věci, které se nevešly do toho komentáře, upozorňuji na zajímavosti, odpovídám na otázky a já myslím, že to je tak všecko akorát.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představujeme vám zámek v podhůří Železných hor v Malči, kde bydlí prapravnuk barona Františka Ladislava Rígra, Václav Macháček Rígr. Představme si sídlo pojmenované Maleč. Ve 13. století tu stával dvůr rytíře Vintíře. O 2 století později, za času Jiřího Připka z Otaslavic, tu vyrostla tvrz a nakonec zámek.
2: Zámek je založený, je to v kryptogramu nad hlavním vchodem, to se tam potom můžeme zastavit, 1602 se datuje založení zámku, čili více 400 let, a zámek je jednoznačně pozdně renesanční. V mnoha publikacích je uváděn jako barokní zámek, ale není to pravda, on je starší, je to pozdně renesanční zámek, ty klemby jsou renesanční zcela jednoznačně, celý přízemí je zaklenutý renesančními klembami. Já jsem tady měl experty, takže se nebojím to říct. Původně to byl takový poměrně jednoduchý, souměrný, pozdně renesanční zámeček italského typu, byl vlastně o patro nižší a o to jedno křídlo kratší, byl souměrný na osu toho vchodu a prostě každý nový majitel prostě byl rozmařilý a byl mu malý, takže něco přistavil a zámeček bobtnal a je to škoda, protože mohli jsme mít méně práce, stačilo by nám to a ještě z hlediska architektury by to bylo určitě půvabnější, takhle to je prostě, ta architektura je trošku poškozená tím vývojem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
1: Vydejme se na prohlídku zámku, který vy sami můžete přes léto navštívit v sobotu a v neděli mezi 10. a 16. hodinou.
3: Jedna z důležitých místností na zámku.
2: Jsme v pracovně Františka Palackého, která byla zároveň jeho pokojík, protože tady má i svůj postel a toaletní stolek a malou sedací soupravu, ale hlavním momentem je tady ten jeho psací stůl, kde teda dokončil svoje dějiny. Dokonce tady zbyla i taková zajímavost, jako je staré pero ošahané z korku, které opravdu ty dějiny tady psalo.
3: Tímhle perem psal ty slavné dějiny?
2: Ano, ano, skutečně. Tohle pero psalo dějiny. Nikdo to nevyhodil. To je neuvěřitelný.
3: Jak dlouho psal ty dějiny?
2: No to je, vemte si, že začal v roce 35 a skončil je v roce 76. Palacký ty své dějiny slavné psal na třech zámcích. On je začal psát na zámku v Otíně, nedaleko Klatov. V nedaleké Předslavy měl svatbu s tou Terezí Měchurovou. Do té rodiny Měchurů se přiženil, takže tam začal psát dějiny v Otíně, dále pokračoval na druhém zámku těch Měchurů, což jsou Lobkovice u Neratovic, a dopsal ty dějiny tady na Malči. Takže dějiny vznikaly na třech zámcích postupně.
1: František Palacký už ve svých 5 letech přečetl celou Bibli a toužil po vzdělání. V 21 letech uměl 16 jazyků a zasloužil se o češtinu, jak ji známe dnes. Znáte třeba slova, která vymyslel?
2: Vkus nebo vznešenost, umělec, umění, to jsou všecko Palackého slova.
3: Já jsem pro finanční úřad umělec. Děkuju Františku Palackému. Ovšem mrzí mě, že se nepoužívají taková slova jako přezvěd.
2: Pěknota. No, vemte si pěknota.
3: Co je to vykojení?
2: No, je to někdy...
3: Sáno O-I.
2: Je to někdy složitý tomu porozumět.
3: Nepracno.
2: Nepracno je úžasný, nebo rozmara. Vemte si rozmara nebo udůstojnění.
3: Různohlas. No. Číplost. Duševědný, krásověda, samochtíc a prostosrdečnost.
2: Krásochuť, předcity a zázvuky.
1: V expozici je samozřejmě i pracovna Františka Ladislava Rígra, majitele zámku.
3: Vy tu máte i lahev. Tady byl pivovar Maleč?
2: Ano, maličký pivovar tady byl až do první světové války a Rieger byl na své pivo velice pyšný. A tohle to je unikátní lahev z toho maličského pivovaru. Je to na ní patrné a to je tady poměrně čerstvý exponát. Tu vykopal tady nějaký místní usedlík asi 2 kilometry od zámku, čistil studnu a našel neporušenou, nerozbitou lahev z maličského pivovaru. Existují jenom dvě.
3: Možná, že z ní Rieger pil.
2: Je to možný, je to možný. Existuje, je to nejdražší lahev na trhu sběratelů pivních lahví.
3: Když jsme u všech těch vznešeností, můžeme říct, že František Ladislav Rieger byl i pivař.
2: On měl své pivo rád, rozhodně. On si vážil všech produktů svého velkostatku. To nebylo jenom pivo, tady byl cukrovár a sírárna a já nevím kde co. Prostě tady bylo všecko možné a nechával si ty produkty dovážet do Prahy nebo do Vídně, protože ho měli ve Vídni byt. A právě na to pivo speciálně byl velmi pyšný a ty dodávky prostě byly, protože on byl hodně často, samozřejmě mimo Maleč, z těch politických důvodů a on své pivo měl rozhodně rád, jeho propagoval, i když to byl pivovárek malinký samozřejmě.
3: Máme tady zajímavý hudební nástroj, spojený s kým?
2: No, ten nástroj je spojený s Antonínem Dvořákem a to je taková skvělá historie na závěr tady té naší prohlídky, protože Antonín Dvořák je přece jenom hvězda naší hudby české, a kterou zná celý svět. A náš zámeček teda byl poctěn mnoha návštěvami tohohle toho skvělého umělce a dokonce to potkalo i přímo Riegerovu rodinu do té míry, že důvody té návštěvy, těch návštěv Dvořákových na Malči byla spolupráce s nejstarší Riegerovou dcerou Marií Červinkovou.
3: Byla to jenom spolupráce?
2: No, byla to jenom spolupráce určitě, protože to už Dvořák byl hodně slavný skladatel, když oslovil Marii Červinkovou, aby mu napsala libreta k jeho operám. On k ní vzlížel jako k renomované spisovatelce, ona už měla za sebou celou spoustu beletrie a spoustu dalších produktů z toho spisovatelského řemesla, no a prostě složila mu, napsala mu libreta k jeho dvěma slavným operám, Dimitrii a Jakobín. Neváhal a několikrát za nima přijel i do Malče a tady se zúčastnil i toho společenského života a muzicírovali tady, vlastně jamovali svým způsobem a i tady drobně tvořil Dvořák, nějaká drobné nápady tady měl, které si poznamenával a pak je vtělil do nějakých menších děl. Takže Dvořák, dá se říct, že byl rodinný přítel.
1: Rod Riegerů má svůj erb. V červeném štítě stojí stříbrný lev, držící v pravé tlapě zlatý husický hřemdych a v levé nese zlatou liliovou korunu. Heslem rodiny bylo Nedejme se. Co by si přál dědic tohoto hesla Václav Macháček Rieger?
2: No tak já bych se nedíval jako na násobné množství generací, já bych se zaměřil spíš na ty nejbližší a já bych chtěl, aby ten záměr, který jsme pojali, pracovat s tou naší pozapomenutou historií, aby to prostě pokračovalo dál, protože já si nemyslím, že bychom to vyřešili během nejbližších několika let, to je práce opravdu, jak jste naznačil, na generace, tudíž teda mým přáním je, aby až tady nebudu já, nebo případně i moje žena, aby třeba naše dcera pokračovala, aby prostě už se to v ní, myslím, trošinku ozývá. A takže moje jediné přání je, aby právě ona byla do budoucna pokračovatelka těch našich přání a tendencí.
3: Když jsme u toho, tak možná měl byste jako potomek takových velikánů z naší historie vzkaz Čechům, co si uvědomit, na čem stavět naši budoucnost, jací by Češi měli být?
2: Podívejte se, ono je to poměrně jednoduchý. Já si myslím, že ty hodnoty, kterých je potřeba se držet, ty hodnoty každý zná, jenomže prostě jsou někde vespod. Že jo. Dneska lidi koukají hlavně na tu ekonomickou stránku života, na tu zábavu, na ten konzum. To jsou věci, které dneska vevodějí a málo kdo se zamýšlí nad tím, čemu věřit, co je opravdu v životě podstatný. To většinou lidi poznávají až jako těsně před smrtí, protože najednou zjistí, že toho tolik nepotřebujou, že nepotřebují tolik těch krámů okolo sebe, že nepotřebují jezdit na Malorku nebo někam do Indonésie, že se dá žít taky trošku jinak a že je lepší si otevřít knížku, než se honit po nějakých seriálech. Ta podstata je zamyslet se nad těmi základními hodnotami života, což je teda víra, což je pravda, což je láska, což je tolerance. A takhle bych mohl pokračovat ještě asi dvě minuty. Já radši přestanu, ale myslím si, že je potřeba se prostě zamyslet a je potřeba si brát z lidí, kteří ctili tyto hodnoty a kteří netrpěli těmi moderními neduhy. Je potřeba se ohlednout a z těchto lidí si brát příklad. A to už se prostě dneska nedělá.

Berme si příklad z rodiny svobodných pánů Rígrů. Jejich heslem bylo Nedejme se. Byla to výzva Čechům k vytrvalosti, odpovědnosti a víře v budoucnost. Nedejme se je odkaz rodu, jehož příběh se vine českými dějinami i krajinou od severních Čech až po Vysočinu. Vzpomeňme na naše velikány a žijme v lásce, pravdě a toleranci. K tomu vás vyzývá František Kinský.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera, naším dnešním hostem je Marie Formáčková. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Krásné odpoledne všem.
1: I dnes pro vás máme humor a vtip. S úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: Tak to byla skupina Jelen s Janou Kiršner společně a hudební začátek naší humoriády. Naším hostem je Marie Formáčková. Otázka na léto ji nemine. Jak ho prožívá?
1: No já ho prožívám tradičně. Nijak. Já vlastně v létě nikam nejezdím.
0: A to je taky řešení.
1: Já zůstávám doma. Já od té doby, co mi odešly děti, protože samozřejmě jsem měla malý dítě, tak jsem musela ty prázdniny nějakým způsobem obsáhnout. No ale co jsou děti pryč, co se odstěhovali, tak já jsem doma. Protože Praha je v létě úplně ideální. Jednak si člověk sedne i v tramvaji občas. Teď navíc ještě se dá i parkovat. Já vždycky prostě vidím těch plno volných míst na parkování, to během roku nikdy nevidím, jenom o prázdninách. A to je tak hezký pocit. Já to mám prostě ráda. Tu letní Prahu, takovou tu částečně vybydlenou, mám ráda.
0: Léto ve městě.
1: Nikdy nikam už nepojedu.
0: A vycházky, procházky probíhají?
1: No tak, že bych jako šla třeba do Stromovky.
0: Nebo já na Orloj se podívat, užívat si to jako turista vlastně.
1: Já bydlím vedle Stromovky teda. Myslím, že jednou jsem tam byla, ale jako na procházky tam nechodím. Ale to ne, že bych šla jako na procházky. Ale občas si dám s někým, že si domluvím kafe někde a tak, tak cestou do kavárny, od tramvaje třeba se projdu a tak. Já dělám takové to tematické procházky.
0: No na Letné dneska bude veselo s Markem Ztraceným.
1: No tak... Marek Ztracený, tam ať se veselej, ale teď jsme tam měli, že jo, krásný den, kdy vyhrála Sparta nad Lyonem a to opravdu, to jsem byla ráda, že tam bydlím.
0: Tak já myslel, že Marie je kulturní a ona je sportovní.
1: No, ne sportovní, jenom Sparta.
0: Jo, takhle, jenom dokonce. Sparta. Tak teď slávisti ohrnuli trošku
1: já prostě, ne, slávisti mě vůbec nezajímají, ale Sparta to opravdu i brečím, když prohraje.
0: No prosím vás, co se nedozvíme.
1: To nesu strašně, já nevím proč, ale no. Jako Sparta, to je opravdu moje srdeční záležitost. Dobře. Ale asi jsem to zdědila po tátovi, já nevím. Do toho se člověk fakt asi narodí, do takové lásky.
0: Dobře. Tak podívejme se na naše lásky z našeho archivu humorníků a koho nabídneme úvodem.
1: No nabízí se nám tady Lucie Bílá a to docela ráda, protože je to k nevíře, ale já mám pocit, že jsem s ní dělala úplně jeden z prvních rozhovorů, ne-li úplně první.
0: To ještě nosila spoustu těch stříbrných přívěšků.
1: Ne, to byla ještě taková dívenka. Přived mi tehdy do redakce Vlasti, kde jsem byla začínající redaktorka, tak mi ji tam přived Petr Hanik.
0: To bylo ještě
1: jakože je to jeho objev.
0: Neposlušné tenisky
1: a
0: tak.
1: A já jsem s ní dělala, ano, já jsem s ní dělala jeden z prvních rozhovorů. Ona byla velmi plachá, taková jako opravdu nesmělá.
0: Ona byla švadlenkou původně, že?
1: Ano, ano, a tehdy dostala prvně to jméno nový a nemohla si na něj zvyknout. Moc ráda na ní vzpomínám.
0: Hanka Zaňáková vlastně ano, přišla ráda za vámi na jako Lucie Bílá.
1: Ráda na ten náš rozhovor vzpomínám.
0: No tak rádi pustíme Lucii Bílou se Skopičin s Karlem Šípem.
2: Cože? Ale já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe. Takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
3: Dobrý den, paní redaktorko, já jsem opuchlý.
2: Lékárna je naproti.
3: Ale lékárna... Já jsem René Opuchlý, zpěvák. Přesně jste říkala, že byste se mnou udělala do těch vašich novin rozhovor. Včera po mém koncertu jste to říkala, no tak jsem tady, no.
2: A co máte, nějaké malé v rodině? Tajná milenka, finanční problémy nebo smrtelná choroba?
3: Ne, nic takovýho, naopak. Moji fanoušci, a to musím dokonce zaklepat, jsou mi prostě věrní. A hlejte se, to mě bere, to mě až dojímá. Třeba když si vzpomenu včera při tom koncertu, jak oni na mě volali, abych zopakoval ten svůj největší hit. Víte, který myslím? No, jmenuje se to Pětka z lásky, jo. V 77. roce to byl velký šlágr, jo. A já když jsem spustil ten refrém, mám jenom ťuknu, abyste si vzpomněla, jo, tam se zpívá... Dávám ti pětku z lásky, yes,
4: Já tvůj věrný učitel. Já se omlouvám, ale trošku chraptím. Kdybyste byla zpěvačka, tak byste věděla, že když člověk chraptí, nemá zpívat.
2: Jasně.
4: Ale to byla bomba včera, to byla bomba. A jak oni potom volali na mě na to jeviště, mistře pětku, mistře pětku.
2: Já slyšela, vystřel dětku, vystřel dětku.
4: Možná nějakých pár výtržníků, rozumíte, no, ale... Jinak to byl velký úspěch, ta atmosféra, rozumíte? Ještě teď jsem toho plnej.
2: Vy jste možná plnej, ale Lucerna byla včera prázdná.
4: Špatná propagace. Vy samozřejmě víte, paní redaktorko, že o zpěvákovi, když se nepíše, třeba i v tom vašem bulváru, rozumíte, jako kdyby neexistoval, jako kdyby...
2: Jenomže já potřebuji na zítra dobrý titul, pořádný titul, chápete?
4: No tak jestli titul, tak... Například já jsem inženýr, to možná,
2: no,
4: že
2: tak
4: víte.
2: To nebude ten titul, co potřebuju, to nebude ten titul.
4: Velíte se, ale měli o to, než to dáme spolu dohromady, ten rozhovor, tak jako, aby to nedopadlo jako minule, rozumíte? Jsem se byl náhodou projít takhle po hřbitově, někdo od vás mě tam vyfotil, no. A dali jste po to titulek, opuchlý si hledá místo, to bych nerad.
2: Vidíte, a nezabralo to, lidem to přišlo úplně normálně, možná kdybyste se tam léh a zůstal tam ležet, třeba by to s někým hnulo. No. Lidi totiž potřebují tahák, potřebují bombu, potřebují senzaci, co o vás asi můžu, pane Oteklý, napsat?
4: Opuchlý, prosím.
2: Lidi potřebují číst o nějakým neštěstí, hlavně o cizím neštěstí, rozumíte, oni potřebují alkohol, nevím co tady, drogy, milenka, auto, nehoda, havárie, to je vlastně to samé, ale to je jedno, hlavně senzaci.
4: Senzace. No hejte se, zrovna třeba ten můj včerejší koncert, to přeci byla senzace. Jako faninky mě doslova ležely u nohou, když jste si to fotila.
2: No, dala jsem pod to titul Před zpěvákem zakopli dvě důchodkyně. Jo? A šéf mi to nevzal. Šéf mi to nevzal. Prostě to přišlo málo.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vytvoří tahleta bulvární redaktorka nakonec rozhovor s Reném Opuchlým, zpěvákem. Karel Šíbluci je bílá. Můžou pokračovat, když dáte Ačko, když dáte Bčko, bude Helena Růžičková ze Silvestra 1980. Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď to máme těžký výběr, protože Marie měla s Helenou k sobě velmi blízko, s Helenou Růžičkou, takže by dala přednost Bčku, nebo by zůstala u té redakce?
1: No tak já jako mám ráda i Lucii Bílou, i Karla Šípa, ale prostě Helena byla Helena. Mm-hmm. S tou jsem opravdu měla kamarádský vztah. Ona vždycky říkala, že jsem její mladší sestra, kterou ona nikdy neměla, protože ona byla jináček, mm-hmm. neměla sourozence. A takže jako prostě po prvním rozhovoru, který jsme spolu udělali někdy, když já jsem nastoupila do Vlasti, tak jsme se přátelili celá léta. Mm-hmm. Takže Helena to bylo opravdu jako součást mého života a já vždycky říkám, že to bylo hrozný štěstí, že mi osud přived do cesty.
0: I tuhle hvězdu si můžeme připomenout, když si ji zvolíte. Teď si připomeneme dvě vzpomínky. Za prvé bude to o Beatles a za druhé zpívá Karel Zich.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát emeritní sládek plzeňského prazdroje pan Václav Berka.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: A průvodci pořadem Humoriáda Marie Formáčková a Pavel Kučera se na vás těší právě teď na našem telefonu. Pojďte hlasovat, připomenu výběr Lucie Bílá nebo Helena Růžičková. Velké hvězdy. Dobrý den.
5: Dobré odpoledne. Standa Zeníková, zdraví paní Formáčkou. A já bych si dala asi růžu.
6: Je, bezva.
4: Je to zapsáno. Mějte se.
5: Děkuji.
4: Naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Miloša z Karviné, dobrý den paní Formáčková, dobrý den Pavle.
4: Dobrý.
6: Dobrý den.
7: A hlasuju pro Béčko.
4: Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás Pavle a vašeho milého hosta paní Marušku Formáčkovou. Maruško, moc vás zdravím.
6: Také zdravím.
8: Přeji vám a vše dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a samozřejmě i vám oběma přeju krásný letní víkend.
6: A vám také.
8: Příjemné probouzení do pondělního rána všem posluchačům. Mějte se krásně, humoriádnice Růža z Rychnovska.
4: Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
9: Dobré odpoledne, dobrý den Pavle, tady Marcela Cůstí nad Labem, zdravím vás a paní...
4: Marušku?
9: Marušku?
4: Ano.
9: Dám Ačko.
4: Ano.
9: No, vzkazuju Marušce, tu Spartu jsem přeslechla.
6: Vy jste sávistka.
9: Tak jo, mějte se hezky, naschledanou.
6: Naschledanou.
4: Neodpoví, přeslechla. Dobré odpoledne.
10: Dobré odpoledne, ta je vlastně vyzvaná. Oba vás velmi dobře zdravím a dávám Bčko a měl bych na paní Marušku takový menší dotázek, kolik bylo suziček, když Sparta prohrála s Brnem první zápas.
4: Ale.
6: Jo, tak vy jste z Brna, ano, no tak.
10: Ano.
6: Brno taky
4: debata.
6: Dobrý, taky dobrý.
4: Jo? Tak jo, vlastníku, jste vtipen, jak se říká.
10: Ano.
4: Mějte se hezky, naslyšenou. A to ještě nevíte, že Marie má taková opatření proti vedru a teď vám možná i poradí, možná vás inspiruje.
6: No škoda, že to není teda s obrazem. Tak jednak
4: no,
6: mám...
4: Ale můžeme na webu střednicechy.rozhlas.cz se podívat na webkameru. Marie teď bude ukazovat.
6: Mám ventilátorek, který teď si to vidí webová kamera.
4: Starorůžový.
6: Ventilátorek, který jako ochlazuje, ale to není to nejpodstatnější.
4: Má tři rychlosti,
6: ano,
4: jsem mi říkal.
6: Ale já si vždycky... dám do ledničky, do mrazáku si dám lahev s vodou a tu zmraženou vodu si dám do kabelky, když vyrážím do těch rozpálených ulic. Jak voda odtává, ten led odtává, tak mám ledovou vodu stále a ještě tou ledovou lahví se mohu ochladit kdykoliv. A to je opravdu nejlepší na léto. To doporučuji, ale hlavně pozor, nesmí to být bublinková voda. Ta by vás vohodila, kdyby se to odevřeli. Musí být nebublinková.
4: Nesmí být sladká, to vosy by měly pak rej. Takže foukáček neboli větráček.

0: Nikdo jiný, někoho jinýho.
1: Dobře, máme to zapsáno. Mějte se hezky. Dobré odpoledne.
2: No, Pavlíčku, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Tady Milan, zdravím. Kuchař z Mladý Boleslavy. Zdravím paní Formáčkovou, Manušku, dobrý den. Krásný víkend přeju a hodně zdravíčka, hlavně obou dvou. Obytelně, že zdravím celou Sackou, kamaráda Šlejhara Petra, který měl včera 75, jsem mu gratuloval, takže mu
1: tak, a pro koho hlasujeme?
2: A hlasujeme, prosím tě, pro Ačko.
1: Dobře,
3: a
1: děkujeme.
3: A Petrovi taky vše nejlepší.
2: Ano. Děkuju, díky moc, díky.
1: Mějte se naslyšenou. A ještě vy se nám ozvěte, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Petřík Růžička.
1: Ale...
4: A chtěl bych samozřejmě Helenku.
3: Jmenovkyni, jasně.
4: Pavle, paní Formáčkovou.
1: Děkujeme, jo? Krásně a mějte se taky krásně. Naschledanou. Tak Marie mezi tím vylovila z kabelky onen vějíř, o kterém byla řeč. S kytičkami motýl tam je dokonce na tmavě modrém podkladu bílé květy a růžový motýl. Krásně to ladí všechno. A my můžeme pokračovat, teď se naladíme na Helenu Růžičkovou.
5: Manželství je souzvuk duší. Tak nejechtej těma zubama a pěkně se na mě usměj, no. Nesnáším, když se tě choť tváří, jako když mu právě vytrhli bez umrtvení dvojku nahoře vpravo. Já jsem totiž opravdu vstoupila do manželství z mnoha ideály. Odkojená hodnotnou literaturou jsem očekávala, že budeme žít uprostřed tajfunu milostných vášní. Já sice tajfun jsem, ale co má daleko i od májového vánku. Je plachý, je bázlivý a netečnej, dokud ho pořádně nezrychtuju. Domlouvá mu rukama, nohama a říká mu, jiný mužský se hrne k milovaný manželce s pugetem a ty zalezeš pod postel. A okamžitě ven. Vylez, slyšíš? Což pak myslíš, že ti to budu trpět? Že budu věčně snášet tvou citovou lhostejnost? Ale jen proto, že vypereš, uvaříš, vyklepeš koberce a vyluxuješ. To je sice hezký, že mi žehlíš noční košily. Já vím, je to 8 metrů látky. Ale uvědom si, že jsem taky plná citu. Vezmi si příklad z shakespearovských dramat. Třeba takovej Romeo a Julie. To byla láska, co? Nad kterou by si se měl zamyslet. Nebo ten, takovej ten černej, ten Otelo. A ta Desdemona. Mimochodem, slyšela jsem, že pokukuješ po tý podvyživený dole, po tý krůtě, z toho suterénu. Tak hele, jestli je to pravda, tak si mě, miláčku, nepřej. Já jsem sice dobrá k vodkosti, to zase ne, že ne. Ale jak se dám do pohybu, tak mě hned tak něco nezastaví. Jestli se prokážeš, že s tou dinděrovou něco máš, tak já budu strašná. Já budu tak strašná, to se pak na tebe vrhnu a těmadle rukama tě uškrtím, jako ta Desdemona uškrtila toho Otela.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tolik Helena Růžičková v roce 1980. Toto letí. Máme ještě nějakou historku? Máme jich určitě spoustu s Helenou.
3: No, jako letí to, protože Helena opravdu by letos oslavila 90. A přitom zemřela, bylo jí necelých 67, takže jako spousta let je to od její smrti a přesto na její 90, které se slavily v Hošticích, tak tam skutečně přijelo tolik lidí, že se to muselo dělat na dvakrát, to vzpomínkové odpoledne. Vzpomínal tam na ní samozřejmě Zdeněk Troška, organizoval to celé Marek Kališ, vzpomínala Iveta Blanarovičová, která zpívala písničky z těch filmů Zdeňkových. Já jsem taky samozřejmě vzpomínala a bylo to strašně bezvadný a já jsem si říkala, teda to je fakt neskutečný, že ta Helena jako kdyby tady pořád byla. Byly tam kostýmy z těch jejich rolí a fakt jako by tam byla.
1: Škoda, že jsme tam všichni nemohli být s vámi.
3: Jo, a ještě bylo hnusný počasí. A to říkal Zdeněk, že vždycky Helena uměla zařídit dobrý počasí. Hodinu předtím, než to začalo, Vyšlo slunce a bylo krásně.

0: prostě Helena to umí zařídit i po smrti.
1: No a to sledovala. Ze zhora zařídila všechno. A doufám, že se taky pobavila. S kým se budeme bavit my dál? Bude to dál Helena Růžičková, co by herečka z filmu Homolka a Tobolka. Měli bychom tady ukázku s výměnou pokojů na té horské chatě z Otahovně, anebo Tobogán Tomáše Slámy. Vyberte si sami právě teď Humor mezera A, Humor mezera B. SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak přátelé, dámy a páni, u rádia právě teď ještě přidáváte své hlasy pro Helenu Růžičkovou a další, a nebo tobogán Tomáše Slámy, tentokrát se sešel s Karlem Frantou a povídali si třeba o čartech. Tak přátelé, kam přidáme ten váš? Dobrý den, kdo volá?
2: Dobrý den, tady je Eliška Václavov u Zábřehu a já bych prosila Helenku, protože ta je úžasná, mám ji moc ráda, děkuji.
1: Má váš hlas, děkujeme, hezký víkend. Kdo pak je s námi dál? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Petr Zdolnek, zdravím vás, Pavle i Marušku.
1: My vás.
4: Také zdravíme.
3: To tam máte naproti sobě.
1: Ano.
3: A já bych dal paní Růžičkovou. A ještě jsem se chtěl zeptat, co má za význam spojení strašně krásné.
4: Jo, to už mě někdo i říkal, že
1: je to hodně, že je to nesmysl. Krásné, hodně, ještě víc než hodně krásné.
4: A to už mě jednou někdo i řekl, že to používám a že je to hnusný.
1: A to používá kde kdo?
4: Ale máte pravdu, já si na to dám pozor.
3: Tak
1: mějte se, mějte se. A pořád je hezčí strašně krásné než hrůzo strašně krásné. To je ještě umocněnější. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, tady je vaše posluchačka Radmila.
1: Ano.
5: A moc zdravím paní Formáčkovou. Mm-hmm. Moc jí děkuju, ona ví, o čem mluvím. A chci volit Bčko a jenom jedno. Já bych se potřebovala paní Formáčkové na něco zeptat a nevím, jak to udělat.
4: No, tak mi napište na Facebook, jestli máte Facebook.
5: No mám. A na jakou adresu?
4: Já tam jsem pod svým jménem, tak dejte
1: zadejte
4: tam moje
1: Marie,
4: jméno.
1: Zadejte, to vám vyskočí.
4: Ano.
5: Dobře.
1: Marie Formáčková,
4: tak
1: Facebook.
4: Tak se těším se.
1: Mějte se. Dobré odpoledne. Slumíme rádio, dobrý den.
6: Tady je Jiřina z Nový Pece a chtěla bych paní Růžičkovou a strašně moc zdravím paní Formáčkovou. Je málo v televizi, strašně málo. Dřív jsem se na ní dívala často a teď je tam moc málo.
4: Je, ale buďte
6: to líto.
4: Ne, buďte ráda, já nejsem televizní typ, já nejsem vůbec hezká.
1: Když se trošku přišmrcne, tak bude parádní.
6: A za druhý jde o to, že jste vtipná a zábavná.
4: Ježíš, tak děkuji.
6: A jsem se hodně dívala na televizi Regina a tam jste byla často, bylo to moc hezký.
4: No to je ale pravda, to byla jediná, já jsem si právě říkala, kdo si mě viděl v televizi, to byla jediná televize, kde jsem byla.
6: Na to jsem se pořád dívala, takže nebudu zdržovat paní Růžičkovou a mějte se oba moc hezky.
1: I vy.
6: A hodně zdravíčka.
4: Vám
1: děkujeme
4: taky.
1: Krásně.
4: Vám taky.
1: Naslyšenou. Tak přátelé, sečítáme hlasy a budeme pokračovat s Helenou Růžičkovou. Jdeme do filmu, jak jsem anoncoval, Homolka a Tobolka.
7: A pro nás
8: my tady máme taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé, máme jeden pokoj, teď to máme bydlet.
7: No, ne, právě... takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
9: Dovolíte, paní Burdová, prosím vás. No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
10: No, to jsme.
9: No. Ano. Máte dva pokoje. No. A jste jedna rodina.
7: No ano.
9: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
7: No a o co vám jde?
9: A máme jeden pokoj s plentou.
7: No,
8: dvě cizí ještě taky,
11: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
7: No víte, paní, to je rozdíl. My jsme mysleli, že byste to nějak...
10: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme jako jedna
7: rodina. No,
11: víte, co nás dostalo peněz.
7: V žádném případě, pojďte se, my když jedeme jednou na rekreaci a máme možnost bydlet extra, tak to budeme bydlet extra. Hejte, pane Homolka, prosím vás, tak se vžijte se trochu do naší situace. My jsme tady s Bohouškem, vlastně to máme jako svatební cestu, tolik peněz jsme dali z vlastní kapsy.
11: Jsme to taky platili.
7: No počkejte, pane Homolka, ale za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
11: Jo, to nejsou vaše děti?
7: Ale co, to jsou naše děti.
11: No,
7: my právě máme taky takový děti, nechom z toho babičky.
8: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
9: Buďte uznalý.
11: Počkejte, ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
7: No,
12: Ne,
13: no... Odpali jste mi.
12: Jo, ale tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
8: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje a chlap... Vou jsou naše, no.
13: Obě
8: jsou.
13: No, předešlí děti.
8: No a teď jsme na svatební cestě, no.
14: Prosím vás, a to vás ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte. I teď kam já bych jel. Naj.
15: Tak co, přátelé? Jak jste se dohodli?
8: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
14: No. Já nemyslím, člověče, u moře. Já myslím naše rybníky. Tam je krásně.
13: Písecký třeba, u Písku. Já jsem tam odsaď. Byli jste někdy u Písku?
8: Ne, já ne.
13: Ježiš, to je škoda. To máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
15: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
13: Tak okolo rybníku. To je taková krása.
15: Máme
13: ten opar na tím ráno.
8: No, opar,
13: Ježíš, to je krásný, když jste to znali, teda.
14: Prosím tě, neblázni, já jsem nemyslel Písecký.
13: Co ty si myslel?
14: Já jsem myslel Třeboňský rybníky.
13: Tam je
14: znáte Třeboňský rybníky?
8: Ne, taky neznám, my tam jezdíme.
14: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásný.
13: No to, děda má tam ten Bezdrev, že?
14: No, Bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacenou
13: země. Já
14: Moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše.
13: No,
14: vy jste taky jako trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprve prvně na horách, no.
13: A vy
14: si myslíte... No, helejte, vy byste s náma chtěli měnit kvartír, jo?
8: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
13: Počkejte, na svatební cestě to... My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli. To je pravda. Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane?
10: A to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny.
13: Jak to o 4?
10: Ne, o 3.
13: Teď už ale Ludovo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo. Nevím, děti teď už nevím, teda
10: opravdu.
13: Ale babi, přece vím o kolik snad tyhle věci si
10: pamatuju. Ale to jadok se nehádejte.
13: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
10: No ale prosím vás, vysvětlujeme dětičky. Budu na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny, no prostě.
13: 4 hodiny, já vím, že...
15: Prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
13: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete tam...
15: No tak řeknu jasně,
13: nevykládejte mi nesmysly,
15: poraz.
13: Žádnou svatební cestu neměli, dokonce to...
0: Humoriáda.

0: Liberecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje právě teď výběrem našeho dnešního hosta. Marie Formáčková je tu s námi a vybírá svého oblíbence, si myslím.
3: Nabízí se můj super oblíbenec Josef Dvořák, protože to je opravdu herec, kterého miluju.
2: No a navíc vy spolu brázdíte.
3: 5 knížek jsme spolu napsali.
2: Naše krajiny.
3: Pořád mi jako drhne 6, kterou furt nejsem schopna dodělat, ale jinak spolu jezdíme s pořadem Šmátrání paměti, kde Pepa šmátrá ve své bohaté paměti a tam jsem jenom vlastně do počtu další divák a posluchač. Ale on je prostě úžasný. Nikdy nic neopakuje. Pořád se dovídám nový a nový věci. Prostě jednou Pavel Fiala, to byl jeho kolega herecký, napsal o něm hru Má hlava je včelín a jeho hlava je fakt včelín, protože to, co se vejde do jedné lidské hlavy, to je světový unikát.
2: Tak jo, tak si ten unikát dáme, i když v trošku jiném stavu v tuto chvíli. Pepa Dvořák.
4: Hlavně vpřed. Pojde, to je dobrý, pojde. Hej! Mě! Jedna kartářka předpověděla, že kdyby mě malý linkatý mráček neobestřel, že bych velké věci udělal. Člověče, ale ne pro národ, ale pro lidstvo. Protože nejdůležitější ze všeho je vyplňovat štěrbiny. Ono to v podstatě znamená, já vím, ty to víš, ale udělat něco, co předtím nebylo. Hele, počkej. Hele, já ti řeknu, ono ženský mi marný vyprávě o pokroku. Počkejte, marný, jsem to vyprávěl Zdeně. Tam mě vzala za ruku a říkala, pojď pem do lesa vyplňovat. Ženský vyprávě o pokroku je marný. Ženský to je pokrok za 300. Představ si, já, mě jednou jeden restaurant, jeden výčepák, jo. Přičem mě vysvětloval, představ si to, jo. Že mu hosté, představ si to, jo. To. Při taneční zábavě. Hele, představ si to, jo. Kamarád, stácku, umazávaj čárky. Takový svinstvo. Ten člověk se s tím maluje. Rozumí? To je výtvarná, špatně finančně ohodnocená. Ten člověk se s tím maluje. A při nějakej ožral a smaže to. Aby začal znova. Hele, počkej, počkej. Ale jsem, počkej, nemluvím. Se mnou tam byla jedna krasavice. Se mnou. Ta říkala, pánové, já mám takovou čárku, tu mi tak nikdo neumaže.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak, to je Josef Dvořák, pokud vám připomínal možná Vlastu Buriana, mysleli jste si, že je to Vlasta Burian. Hlasově bylo to trošku podobné. Jo, Ligvére, tahle s náma filmová scéna s tímhle výstupem z pořadu Šance Pepi Dvořáka.
3: Ale to je pravda.
2: Že jo?
3: To je pravda, já jsem si říkala, když byl takový ten seriál Bohema, tak tam měl hrát toho Buriana Pepa Dvořák, protože on je mu opravdu podobný hlasově.
2: Dobře, tak Pepa Dvořák bude pokračovat u našich posluchačů, anebo nastoupí Petr Nárožný. Vyberte si z těchto dvou komiků. Humor mezera A nebo B, SMS-kou na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Posluchači poradili, posloužili, odhlasovali. My děkujeme za účast samozřejmě. No tak si ho vyhlaš, Maruško.
2: No úplně mě nadchli posluchači, že chtějí pokračování scénky. Je to ze hry Taneční hodiny pro starší a pokročilé podle Bohumila Hrabala. A hlavně ta poslední věta, tu si vychutnejte, to já úplně miluju.
1: Tak jdem na to. Pepa Dvořák.
3: Jsem potom na pokoji poučoval, že Mozart, že to je nadpřirozená věda. A ona mi říkala, nech to. Jako, že už bych si mohl něco dovolit. Jsem chtěl vyskočit z okna. Jenomže ono to bylo v 7. štoku. A dole ježci měli sled. I mě viděli, vymokně hned. Jabka dolů, bodli nahoru. A jsem se vrátil a poučoval si mi, že když Strauss, Wolfgang Amadeus Strauss, slyšel Mozartovu skladbu Jupiter, tak mu řekl, mě je z toho zle. A Zena řekla, a mě je zle z tebe. Co pak nevidíš to nádherný, urostlý ženský tělo? Já ho neviděl, tam ležela ona. Ona vypadá, když mládí polkla štafle. A oni se v ní letama rozevřeli. Člověč, já jsem tě utíct vezmal, tam byl bulldog. Pes, bulldog, bulldog. Samec, od samice. Od samocený stálka člověče tlamu. Tlamu. No to vy ještě vypadáte dobře, ne? Ne, to jsem přehnal, Baro. Ne, omlouvám se, omlouvám se. Nevypadáte dobře. Ne, fakt, opravdu. Nic si z toho nedělejte. Když někdo narazí třikrát na zeď, jak má vypadat? Ten se potom vrátil. Zaspíval jsem jí árii, i když nejsem áriec. Buď jen mou violeta! A podlehl jsem. Lidi, víte, co je mě na mě zvláštního? Že já vždycky podlehnu. Člověče, já kolikrát ani nelehnu. A už podlehnu. Já mám vstávaje, lehaje, podlehaje, prachy nemaje. Jsem vám a lidi řeknu, život je krásný. Člověče, život je k zešílení krásný.
4: Teda ne, že by byl.
3: Ale já to tak vidím.
1: To nejdůležitější v závěru humoriády, řekl ano. Pepa Dvořák v podstatě v tomto výstupu. Marie Formáčková s námi byla. Děkujeme, krásné léto.
2: Já taky, krásné léto a život je k zešílení krásný.
1: Budeme se toho držet. Loučí se i Pavel Kučera, krásný víkend.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Karlovarský magistrát se bude zabývat dalším provozem Drahovického mostu. Ostrov na Karlovarsku získal dotaci na rekonstrukci dráhy na atletickém stadionu. Stovky tisíc korun šetří některé obce společným nákupem energií. Dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle s možností přehánky nebo i bouřky a teploty až 34 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Matěj Štech. Karlovy Vary vyhodnotí roční provoz nového komoritního místa na Drahovickém mostě. Na desítky let nevyužitém přemostění tam loni vznikla soustava laviček a relaxačních míst. Kromě turistů ale lokalitu navštěvují také lidé bez domova a část veřejnosti to kritizuje. Kancelář architektury města proto vyhodnotí, jakým způsobem se komunitní místo bude dál rozvíjet. Pokračuje náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
2: Máme spoustu fotografií z té doby, kdy ho využívají všichni občané a máme samozřejmě i fotografie, kdy se nám to tam jako v tomto směru úplně nelíbí. Kancelář architekta města dostane za úkol v podstatě navrhnout, jakým způsobem budeme tento prostor využívat dál.
0: Ostrov na Karlovarsku opravuje dráhu na atletickém stadionu. Za práce zaplatí město přes 3,5 milionu korun. Celou částku pak pokryje dotace z Národní sportovní agentury. Oprava povrchu atletického oválu by měla být hotová letos na podzim, říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní.
3: Jde o to, že ona po těch 10 letech jsou místa, která jsou už hodně opotřebovaná. Může to být nebezpečné pro ty sportovce, pro kohokoliv, kdo tu dráhu používá. Měli jsme tam i nějakého revizního technika, který nám doporučil opravdu renovaci té dráhy.
0: Součástí akce je taky získání certifikátu, že dráha splňuje mezinárodní standardy atletického sportu. Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Počet zapojených navíc stále roste. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně i množství času, říká mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
4: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek, elektřiny a plynu.
0: Srbští hasiči bojují s rozsáhlým požárem v rezervaci Deliblatska Peščara, asi 60 kilometrů východně od Bělehradu. Úřady už evakuovaly okolní vesnice. Oblast je známá jako Evropská Sahara, jde totiž o největší písečnou oblast v Evropě s až 200 metrů vysokými dunami. V rezervaci žijí stovky vzácných rostlin i živočichů. K pomoci s hašením nebo finanční podpoře vyzvala i hnutí Studenty u Blokandy, která zajišťuje už 2 roky trvající protivládní protesty po celé zemi.
1: Sport.
0: Motocyklový jezdec Filip Salač se stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa po 16 letech. Závodník týmu OnlyFans American Racing ovládl britskou velkou cenu v Silverstoneu. Po startu ze 6. pozice se sice propadl na 10. místo, ale postupně se probojoval vpřed a vedení se ujal v posledním kole. Salač v mistrovství světa debutoval před 8 lety a dosud stál 6x na stupních vítězů.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno, odpoledne až oblačno, místy s možností přeháněk nebo i bouřek. Nejvyšší denní teploty 31 až 34 stupňů Celsia, na horách 26 až 29. Vane slabý jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr, který v bouřkách a večer zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na stupni 3.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Perninku na Karlovarsku je z důvodu stavebních prací uzavřený most v Nejdecké ulici.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné pondělní ráno a příjemný start nového týdne vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dnes je 10. srpna, Vavřinec slaví svátek a jak Vavřinec navaří, tak se podzim podaří, říká jedna z pranostik. No tak samozřejmě, že nejen o počasí si budeme povídat v pondělním dobrém ránu, které právě začíná a u jehož poslechu vás vítá Jitka Brošková. Máme pro vás připravenou taky anketu s dětmi Ahoj Rádio, v níž se dozvíme, proč květiny voní. No a jestli pak víte, co znamenají slova šalina, škopek nebo hokna, no tak takový hantec už dávno není jen mluvou brněnských ulic a hospod. Nově se stal součástí seznamu tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje a pomohli mu i vědci z Akademie věd. A my vám o tom povíme víc už za pár minut v pondělním dobrém ránu, které právě začíná. Tak hezký poslech a dobré jitro. Je 5 hodin a 5 minut.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

zu.

0: Proč květiny voní?
1: Že jsou hezký.
2: Že svítí slunce.
3: Že je léto.
4: Protože v sobě mají pil.
5: Aby lákali vosy na opylení.
6: Musí se nějak živit.
7: Aby mohli lítat čmeláci.
8: Protože v nich je pil a med.
9: Protože brouci pod zemí za to platí.
10: Protože hlína voní.
11: Chtějí si najít manžela.

0: počasí.
1: Krásné pondělní ráno spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Je 1:45, venku máme polojasno a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 14 až 18 stupni Celsia. No a dnes bude velmi teplo, odpoledne s možností srážek. Zpočátku očekáváme polojasno, odpoledne pak převáží zvětšená kupovitá oblačnost, místy s možností přeháněk nebo i bouřek. Nejvyšší teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů Celsia. Na horách naměříme 26 až 29 stupňů. Vane slabý jihozápadní, odpoledne to bude mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré, ale biozátěž ta je vysoká na 3. stupni.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Do začátku našeho ranního vysílání přispěl svou písničkou zpěvák Václav Neckář. Za 10 minut bude 17:30. No a za prvním ranním příspěvkem se přesuneme na Moravu. Jestli pak víte o tom, že Hantec, své rázná mluva Brňanů, je nově součástí seznamu tradiční lidové kultury Jihomoravského kraje. No ano, je to tak, oficiálně tam byl zapsán na národopisném festivalu v Miloticích na Kyjovsku. Mluvu, která vznikala v ulicích moravské metropole už od 19. století a dodnes je součástí její identity, pomohli brněnským nadšencům na seznam prosadit také vědci z Akademie věd. Od zápisu si slibují, že Hantec získá větší pozornost a osloví i mladší generace Brňanů.
1: Zdraví, jak jsi viděl tady na Freiplatz.
2: Potkávám se ve štatlu centru Brna s Janem Hlaváčkem, spisovatelem, hudebníkem a popularizátorem brněnského Hantecu.
1: Zdraví, jak jsi viděl univerzální brněnský pozdrav. Když je co jak jsi viděl, tak je to úplně nejvíc. No a na Freiplatzu je náměstí Svobody, že jo, z německého Freiplatzu.
2: A co to okolo nás právě projíždí?
1: Špirkl. Šalína.
2: Normálně bychom řekli, že asi tramvaj.
1: Nejčastěji hlavně Švédi z Prágu nebo i Češi z Prahy se chytli a se jim nejvíc líbí, že šalina je zkrátka německého elektrische Linie, jakože elektrické dráhy.
2: Pojďme si sednout, jak se řekne hospoda.
1: Hodí si jsou do kraje pět, tam si mrstrem nějaký škopik.
2: Tak jo, tak pojďme na škopek, nealkoholický, protože jsme v Hokně.
1: Tak se zbabil co?
2: Právě jsme si sedli do hospody tady na Freiplatzu. Jsem tady i s Josefem Lazarem z Ústavu přístrojové techniky.
3: Ústav přístrojové techniky v Brně je znám především díky výzkumu v oboru v elektronové mikroskopie. A právě padla i otázka, dokázali bychom říct, jak třeba elektronový mikroskop by se popsal v brněnském Hantecu. A Žanek Hlaváček nezaváhal ani chvíli.
1: Tak šalinové čočmen. Čočmeny cajský, to jsou že brejle. No a šalina elektrika už tady zmíněna.
3: Ten jazyk je stále živý. Ti lidé vytváří fráze nebo jiné termíny, které mají zakrýt ten původní název a umožnit, aby byl srozumitelný jenom uvnitř té komunity a ne na venek.
4: Tady jsou ty škopky, pánové, na zdravíčko.
2: Já teda připomínám, že jsem v Hokně v práci a piju s babělce, tedy nealko. Na zdraví.
1: Na zdraví. Já jsem v duchně a můžu.
2: Právě díky spolupráci s vědci z Akademie věd se teď Hantec dostává na seznam nehmotného kulturního dědictví Jihomoravského kraje.
3: Žanek přišel s myšlenkou, že Hantec by stál za podporu, která by třeba mohla vést až k tomu nehmotnému kulturnímu dědictví.
2: Odtud už vedla cesta na Ústav pro jazyk český, doplňuje ředitel ústavu Martin Prošek.
5: Pokud se s ním tak silně identifikují ti nositelé a je pro ně tak silnou kulturní a společenskou hodnotou, tak nic nestojí v cestě, aby byl na ten seznam přidán.
2: Krajský zápis je jen první zastávkou. Žanek Hlaváček a věci z Ústavu přístrojové techniky teď chtějí dostat Hantec i na celostátní seznam. Odtud by jednou mohl zamířit až pod ochranu UNESCO. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 6.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Obecní úřad v Andělské hoře na Karlovarsku připravuje instalaci solárních panelů na střeše objektu. Vedení obce už podepsalo smlouvu s vítězem výběrového řízení. Práce za téměř 3 miliony korun začnou během srpna a hotové mají být v říjnu. Ostrov na Karlovarsku opravuje dráhu na atletickém stadionu. Za práce zaplatí město přes 3,5 milionu korun. Celou částku pak pokryje dotace z Národní sportovní agentury. Oprava povrchu atletického oválu by měla být hotová letos na podzim. V parku Richarda Dotzauera v Kraslicích na Sokolovsku jsou vystaveny tři dřevěné konstrukce. Jedná se o makety, které odkazují na zaniklé hrázděné domy. Ty tvořily podobu města až do poloviny minulého století, kdy byly zničeny. Dřevěné repliky v sousedství kostela vytvořil Ivan Secký za podpory městských lesů Kraslice. Horská služba v Česku měla v první půlce prázdnin 872 zásahů. Je to o 160 víc než za stejné období loni. Počet úrazů narostl mezi cyklisty i turisty, přibylo i výjezdů k alergickým reakcím po bodnutí hmyzem. Důvodem nárůstu počtu zásahů je podle záchranářů letošní vyšší návštěvnost hor. Ruský útok na Charkov nepřežili dva lidé, zraněných je nejméně 37. Nepilotovaný letoun ve městě narazil do vysokopodlažního bytového domu. V Pavlohradu v Dnipropetrovské oblasti Rusko zasáhlo okolí obchodního centra. 9 lidí bylo zraněno, z toho 4 děti. Cílem ruských úderů byla také Oděsa, kde zranění utrpělo 12 lidí. Štafeta českých běžkyň vybojovala stříbro na světovém poháru v orientačním běhu ve Vyšším Brodě. Trojice Denisa Králová, Tereza Rauturier a Lucie Dietrichová nestačila pouze na vítěznou štafetu z Norska. A dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle s možností přehánky nebo i bouřky a teploty až 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu rekonstrukce uzavřena ulice Krymská.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Příjemný začátek nejen nového dne, ale i nového týdne. Přejeme ze studia Českého rozhlasu Karlovy Vary. Jsme rádi, že vstáváte do pondělí 10. srpna spolu s námi. Hned po 6. hodině budeme v dobrém ránu blahopřát všem dnešním oslavencům, no ale do té doby nabídneme výběr aktuálních a očekávaných událostí a taky přidáme tipy pro váš volný čas. No a samozřejmě porci příjemné muziky. A to nám otevře svou písničkou skupina Kryštof. Je 5:30. Hezké ráno.

0: fungování a ranní pohodu přejeme všude tam, kde nás tak časně ráno ladíte a posloucháte. S vámi je Český rozhlas Karlovy Vary a na programu teď výběr aktuálních a očekávaných událostí. Tak volební uskupení, která se přihlásila do letošních komunálních voleb, mají dnes poslední šanci doplnit nominace adeptů na obecní zastupitele. Mohou také ještě měnit jejich pořadí na kandidátních listinách. Na případné opravy kandidátních listin, které zákon připouští, budou mít kandidující strany, hnutí, jejich koalice, nezávislí kandidáti nebo jejich sdružení ještě týden. Lhůta na to skončí až 17. srpna. Dnes pokračuje hlavní líčení v korupční kauze Dozimetr. Soud se k projednávání případu vrací po dvouměsíční pauze. Podle obžaloby organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky na pražském magistrátu a v dopravním podniku. Obžalované jsou dvě firmy a 6 lidí. Mezi nimi někdejší náměstek primátora Petr Hlubuček anebo zlínský podnikatel Michal Redl. Vinu odmítají. Včera v podvečer likvidovali hasiči v centru Liberce požár dvoupatrového domu. Oheň vzplál na střeše objektu v Nerudově ulici. Před příjezdem hasičů budovu opustilo 15 lidí. Požár byl kolem 20. hodiny dohašen. Mluvčí zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michal Georgiev později večer upřesnil, že na místě záchranáři ošetřili 5 zasahujících, 4 z nich byly vyčerpaní hasiči. A v Česku se dál zhoršuje půdní sucho. Už teď je podle webu Intersucho výjimečné až extrémní sucho na 40% území. V dalších dnech se kvůli horku může rozšířit až na většinu republiky. Meteorologové totiž neočekávají výraznější srážky. Teploty navíc můžou znovu dosáhnout až na 35 stupňů Celsia. Za 3 minuty bude 6:45.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: se nám probouzí nový den a já doufám, že i vy spolu s ním. Dnešní ranní obloha je polojasná, teploty se pohybují mezi 14 až 18 stupni Celsia a dnes bude velmi teplo odpoledne s možností srážek.
1: Počasí.
0: Je 6:15 a zpočátku dnes očekáváme polojasnou oblohu. Odpoledne převáží zvětšená kupovitá oblačnost, místy s možností přeháněk nebo i bouřek. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 31 až 34 stupně Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 26. Povane slabý jihozápadní, odpoledne to bude mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré, ale pozor, biozátěž, ta je vysoká na 3. stupni.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Šestá hodina už je za dveřmi, už je za 10 minut bude mít pro vás Matěj Štech čerstvé zprávy. No ale kam vás dnes pozveme?
1: Tipy pro volný čas.
0: V Karlových Varech dnes vrcholí mezinárodní mistrovské kurzy komorní hudby. V základní umělecké škole Šmeralova se uskuteční hned 2 koncerty. Od 16 hodin je na programu komorní studentský recitál a od 19.30 pak recitál kateder, klavírní interpretace, strunných nástrojů a zpěvu. V prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary je k vidění výstava nazvaná Obrazy na vodě autorky Karin Brůškové, která návštěvníky zavede do světa jemné a proměnlivé krásy akvarelové malby, především tedy do světa květin. Městská knihovna v Chodově nabízí příměstský tábor pro seniory s tématem Příroda kolem nás. Ode dneška až do pátku nabídne seniorům zábavu, vzpomínky i nové zážitky. Program probíhá každý den od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin. Městská knihovna v Ostrově zve na výstavu fotografií Jiřího Wendlera s názvem Cestou světelnou do plošné dimenze. Expozice nabízí pohled na rozmanitou krajinu Krušnohoří i abstraktní barevné detaily, které otevírají prostor pro vlastní fantazii a osobní vnímání každého návštěvníka. K návštěvě láká také hrad Loket. Prohlédnout si tam můžete třeba vězení s expozicí útrpného práva. V budově Markrabství je vystavena originální část loketského meteoritu, který patří k nejstarším nálezům svého druhu na světě. A v Císařských lázních ve Františkových lázních zazní od 7:30 večer zahajovací koncert letní houslové akademie profesora Ivana Ženatého. Na jednom pódiu se představí houslista Ivan Ženatý a klavírista Martin Kasík, oba a laureáti mezinárodní soutěže Pražské jaro. 2 renomovaní interpreti, kteří působí také jako vyhledávaní pedagogové, nabídnou večer plný špičkové komorní hudby.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovy Vary pokračují v přípravě revitalizace parku Malé Versailles. Práce by mohly začít příští rok. Záchranná stanice živočichů v Plzni varuje před zvýšenou aktivitou netopírů. Většina Čechů podporuje povinný cizí jazyk až do třetí třídy. Ukázal to bleskový průzkum agentury Median. Dnes bude jasno až polojasno a teploty do 34 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Karlovy Vary plánují rozsáhlou přestavbu parku Malé Versailles. Práce se týkají jak zajištění dostatku vody do jezírka, tak i revitalizace zeleně. Součástí projektu je i zpřístupnění ostrůvku a vybudování dřevěného pobytového mola kolem jezírka. Pokračuje náměstek primátorky Lubomír Kovář z Hnutí ANO.
4: Rádi bychom celou akci financovali z takzvaného programu ITI, to je ta karlovarská aglomerace, kde jsou peníze i na veřejná prostranství, a rádi bychom začali příští rok.
3: Podle plzeňské záchranné stanice živočichů jsou současné klimatické podmínky ideální pro netopíry. Otevřeným oknem pak můžou vletět do bytu a domů. Podle záchranářů je proto důležité nenechávat otevřená okna bez ochranných sítí, říká Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů.
5: Víme, že pokud do bytu vám přiletí netopír 1, 2, 3, a jsou to většinou průzkumníci, který hledají místo na to, kde by celá ta kolonie mohla potom přečkat přes ten den. Jste-li na dovolené, tak vám tam ideálně táboří 14 dní a to ten byt úplně zničí.
3: Výuka cizího jazyka by měla podle více než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Rozhodně proti je 13% lidí, ukázal to bleskový průzkum agentury Median pro Radiožurnál.
6: Školská reforma měla původně zavést angličtinu povinně už od první třídy. Ministr školství Robert Plaga za Hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. S jeho rozhodnutím souhlasí hlavně voliči současné vládní koalice, popisuje Vojtěch Dufek z agentury Median.
7: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči Hnutí ANO, SPD a motoristů.
6: Jinak to vidí hlavně mladí lidé. Mezi respondenty do 24 let je proti výuce cizího jazyka až ve třetí třídě skoro 60%. Častěji nesouhlasí taky absolventi vysokých škol. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých lidí. Anna Millerová, Český rozhlas.
3: Evropské země by mohly začít využívat zemní plyn z podmořského ložiska u Kypru už od března 2028. Agentuře AP to řekl kyperský ministr energetiky Michael Damianos. Energetické společnosti z Francie a Itálie se minulý měsíc definitivně rozhodly pokračovat v rozvoji ložiska zemního plynu Kronos. Plyn z ložisek ve východním Středomoří se tak poprvé dostane na evropské trhy.
8: Sport.
3: O nejlepší výsledek domácích orientačních běžců na světovém poháru ve Vyšším Brodě se postaral Tomáš Křivda, který vyhrál sobotní závod na střední trati. Lucie Dittrichová byla ve stejné disciplíně třetí. Bronzovou pozici obsadila i Teresa Rauturier ve čtvrtečním závodu na dlouhé trati. Medailovou sbírku české reprezentace zkompletovaly včera ženy druhým místem ve štafetě.
0: Počasí.
3: Dnes bude polojasno až jasno, popolední přibude kupovitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne a hlavně večer lokálně objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia, na horách 26 až 29. Vane slabý jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na třetím stupni.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Situace na silnicích v regionu je teď bez hlášených dopravních nehod.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Jako v divadle i do rozhlasu dřív chodili herci na premiéru i reprízy. V archivu se nám dochovaly například dva unikátní záznamy Moliérova Lakomce. A že bylo každé provedení přece jen odlišné, tak to poznáte za chvíli v prvním díle našeho seriálu Rozhlasové stovky, ve kterém se budeme postupně vracet k rozhlasovému milníku, a sice do roku 1926. Tehdy vznikla i první rozhlasová hra. Počkejte si na podrobnosti a užijte si písničky, co nestárnou, od Valdemara Matušky a Leony Machálkové. Po něž pak budeme blahopřát a povídat si s meteorology. Máme 5 minut po 6. Dobré jitro.
8: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: 11 minut po 6. hodině a krásné pondělní ráno s datem 10. srpna přejeme vám všem, kteří jste si naladili rádio vašeho kraje. No a máte-li dnes narozeniny, tak vám přejeme vše nejlepší. A komu budeme ještě blahopřát? 94. narozeniny oslaví český spisovatel a prozaik Vladimír Páral. 56. oslaví první mis Československa z roku 1989 Ivana Christová. Dalším oslavencem je italský zpěvák Drupy, který slaví 79. a španělský herec Antonio Banderas slaví 66. narozeniny. Také připomeňme, že před 730 lety se narodil český král Jan Lucemburský, který padl v bitvě u Kresčaku ve věku 50 let a zemřel ve stejný den a měsíc jako Přemysl Otakar II. O 70 let dříve a také v boji. No a ještě připomeňme, že v tento den roku 1896 se narodila česká novinářka, spisovatelka a překladatelka Milena Jesenská, která se dožila 47 let a v roce 1928 česká a československá sportovní gymnastka a olympijská vítězka Věra Růžičková, která se dožila 90 let. No a komu budeme blahopřát k svátku? Tak svátek má dnes Vavřinec, mužské křestní jméno Vavřinec má latinský původ. Jméno se vyvinulo z latinského slova laurus s významem vavřín. No a také přineseně se vykládá jako vavřínem ověnčený nebo vítězný. No a jedna z pranostik říká, když o svatém Vavřinci slunce svítí, budem dobré víno míti.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6.18 na hodinách, ten nejvyšší čas pozvat mezi sebe meteorology. No tak po telefonu zdravím do Plzně meteoroložku Janu Adamovskou. Já vám přeji hezké dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak do jakého rána se probouzí posluchači Karlovarského regionu?
2: Tak po ránu jsou teploty poměrně různorodé, většinou je kolem 15, ale v Chebu a v Aši je až 19. A oblačnost je momentálně částečně zvětšená, je takové polojasno až oblačno.
1: Uh-huh. A jak bude vypadat celé pondělí?
2: Před slabou studenou frontou, která přejde potom večer od severozápadu přes naše území, k nám bude vrcholit příliv velmi teplého vzduchu. Teploty se tak budou šplhat vysoko až k 34 stupňům, na horách bude až 29. A po rozpuštění té ranní zvětšené oblačnosti bude polojasno až jasno. Během odpoledne pak bude přibývat kupovitá oblačnost a později odpoledne a hlavně večer se od severozápadu lokálně přidají přehánky nebo bouřky. Později večer ty srážky ustanou a zatím fouká slabý západní vítr. A odpoledne ten vítr bude zesilovat na mírný západní o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a v bouřkách a večer pak na frontě by ten vítr zesiloval.
1: Předpověď počasí pro dnešní den 10. srpna nám nabídla meteoroložka Jana Adamovská a já vám za to moc děkuji. Hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: tě dokola.
1: Na rádiu vašeho kraje dospíval zpěvák Tomáš Klus a za 7 minut bude 6:30. Rozhlasové stovky, tak se jmenuje náš nový prázdninový seriál. Připomeneme vám v něm postupně 5 rozhlasových milníků spojených s rokem 1926 a začneme rozhlasovou hrou. Přesně před 100 lety se z radiožurnálu ozvala hra Na přáskách autora Miloše Kareše, kterou můžeme považovat za nejstarší českou rozhlasovou hru vůbec. Začneme ale ukázkou z nejstarší dochované rozhlasové adaptace a tou je Bílý tesák Jacka Londona z roku 1937.
2: Týdny horečkami bloudí, jen dítě divočiny umí tak na životě lpět, jen dítě divočiny umí tak o život se rvát.
3: My vlastně nevíme, proč ta hra byla natočena, protože tehdy se veškeré rozhlasové hry vysílaly živě a žádný záznam se z nich nepořizoval.
4: Nejstarší dochovanou hru v archivu Českého rozhlasu posloucháme s Miloslavem Turkem, který jako archivář pracuje v rozhlase od roku 1984. Záznam Bílého tesáka je z 30. listopadu 1937.
5: Vaší žádosti bude vyhověno vzácné panstvo.
3: Dokonce v tom samém měsíci v prosím.

0: Ukradli mi peníze!
1: A teď pro porovnání nahrávka o čtvrt roku mladší z 19. dubna 1938. Zatímco text se neliší, dikce představitele Harpagona, herce Jaroslava Hurta, ano.
0: Zloději, pomoc! Jsem okraden! Milostivé nebe! Jsem ztracen! Zničen! Mrtev! Zabili mne! Ukradli mi peníze!
1: První dramatické večery Radiožurnál zavedl už v září 1924, kdy začal vysílat kratší dramatické texty nebo části z divadelních her. O rok později nabídnul Radiožurnál spolupráci režisérovi Vinohradského divadla Jaroslavu Kvapilovi. Ten měl vybírat hry, které by se víc blížily možnostem rozhlasového vysílání. Tak se k posluchačům přenesly scény ze Cyrana z Bergeracu nebo z Noci na Karlštejně. Z této doby se žádné nahrávky nedochovaly. Nemáme tak ani ukázku z nejstarší rozhlasové hry Na přástkách Miloše Kareše, ani z dramatické scénky Staropražský večer, jakési zdramatizované formy rozhovoru dvou průvodců z podzimu 1926. V tvorbě rozhlasových her nezaostává Český rozhlas ani po 100 letech. Podle Aleše Vrzáka, jednoho z předních rozhlasových režisérů, jich u nás ročně vznikne kolem 30. A na koho se právě on snaží navázat?
2: To, co já považuji asi za nějaký vrchol, tak to bylo to období Jiřího Horčičky. Jiří Horčička opravdu byl jakýmsi gigantem. Třeba od něho jsem měl nejradši Válku z mloky.
3: Tak ty ještěrky žijí v moři.
4: Já v moři, jo. Jenom v noci lezou na břeh, ale za chvíli zase mosijou do vody.
2: Jako způsob zpracování ve zvuku, ale i práci s hereckým monologem. Vlastně je pro mě ta práce neuvěřitelně moderní, i když ji slyším dneska.
1: Uzavírá Aleš Vrzák. V zítřejším pokračování seriálu připomeneme další letošní stovku. Kulaté narozeniny na podzim oslaví Symfonický orchestr Českého rozhlasu a my vám řekneme, jaká bude jeho jubilejní sezóna. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 7.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovy Vary vyhodnotí roční provoz nového komunitního místa na Drahovickém mostě. V loni tam vznikla soustava laviček a

0: relaxačních míst. Kromě turistů ale lokalitu navštěvují také lidé bez domova a část veřejnosti to kritizuje. Kancelář architektury města proto vyhodnotí, jakým způsobem se komunitní místo bude dál rozvíjet. Dalovice u Karlových Varů opravují zhruba 200-metrový úsek ulice nad řekou. Dělníci položí nový povrch vozovky a zároveň zajistí nestabilní svah podél komunikace. Náklady budou asi 1,5 milionu korun. Práce potrvají do konce prázdnin. Ostrov u Karlových Varů finišuje s obnovou torza historického loveckého zámku v Moříčově. V současné době dokončili v areálu památky práci archeologové a stavební firma se připravuje na úpravy podlahy a okolního terénu. Hotovo bude v září. Stát začne od tohoto týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 000 domácnostem, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Irán tvrdí, že Teherán a Washington nevedou žádná mírová jednání. Podle agentury MER to řekl iránský minister zahraničí Abbas Araghchi. Rozhovory prý zároveň ani nezačnou, dokud budou Spojené státy dál porušovat prozatímní dohodu podepsanou v červnu. Podle Araghchiho si obě země vyměňují zprávy skrze zprostředkovatele. Motocyklový závodník Filip Salač zvítězil ve Velké ceně Británie. Na okruhu v Silverstone vybojoval své premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. Zároveň jde o první český triumf v seriálu po 16 letech. A dnes bude polojasno až oblačno, ojediněle s možností přehánky nebo i bouřky a teploty až 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu v ulici Tršnická je z důvodu prací na inženýrských sítích zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: 7:02 skončily krátké zprávy s Matějem Štechem a pondělní dobré ráno pokračuje dál písničkou od Janka Ledeckého. No, samozřejmě, že to není všechno, taky se už za moment dozvíte, koho jsme si pozvali na dnešní odpoledne do studia a o čem si budeme povídat. A přidáme i pravidelné kalendárium. Hezké ráno.

Jedna z písniček, které nestárnou od Karla Gotta, se usadila v dnešním programu pondělního Dobrého rána. No a já prozradím, kdo bude hostem našeho odpoledního vysílání. Tak v Dobrém odpoledni uslyšíte o tom, že fotbalový klub TJ Sokol Štědrá oslaví 80 let od svého založení. Slavit bude tuto sobotu 15. srpna, přičemž hlavním lákadlem programu na hřišti bude exibiční zápas proti známému Sigi týmu. A právě o oslavách založení klubu nám víc poví náš dnešní host, předseda klubu David Machala. Tak si nenechte ujít podrobné informace dnes po 15. hodině. Naše časomíra ukazuje 6:40 a po písničce si povíme pár slov o počasí. Hezké dobré ráno přeji.

0: počasí.
1: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. V našem regionu je polojasno až oblačno a teploty se aktuálně pohybují mezi 15 až 19 stupni Celsia. No a dnes čekejme polojasno až jasno, popoledně přibude kupovitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne a hlavně večer lokálně objeví přehánky anebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají na 31 až 34 stupňů Celsia. Na horách tisících metrech naměříme kolem 26. Vane slabý jihozápadní vítr, odpoledne to bude mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré, ale pyrozátěž, ta hlásí trojku, tedy nejvyšší stupeň zátěže. Je 6:45, pěkné ráno.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje, a to máme pondělí 10. srpna. Dneska je svátek svatého Vavřince, patrona kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První Lucemburg na českém trůnu se narodil před 730 lety v roce 1296. Pozdější český král Jan Lucemburský. Jeho otcem byl císař svaté říše římské Jindřich VII. Lucemburský, matkou Markéta Brabantská. První závod Formule 1 v zemi východního bloku se jel přesně před 40 lety v roce 1986. Velká cena Maďarska na Hungaroringu splnila i mnoha českým fandům sen a na okruhu při premiéře nechyběly. Velká Británie zmařila teroristické spiknutí před 20 lety. Jeho cílem mělo být 10 letadel směřujících z Velké Británie do Spojených států. Zachráněny byly stovky nevinných životů. Před 2 lety jsme slavili 4. medaili na pařížské olympiádě.
2: Josef Dostal stupňuje tempo a vypadá to na další fenomenální úspěch české rychlostní kanoistiky.
1: Josef Dostal na kajaku byl suverénně nejrychlejší.
2: Josef Dostal je olympijským vítězem Paříži 2024 ve velkém stylu od začátku do konce.
1: A o chvíli později přilétla 5.
2: Nikola Ogrodníková předvedla nejhezčí a nejdelší pokus.
1: Bronzová z oštěpařského sektoru. A kulatých 40 je dceři z plzeňské pivovarnické rodiny. Bývalé tenistce, stříbrné medailistce z olympiády v Londýně. Nyní sportovní moderátorce André Sestýny Hlaváčkové. Všechno nejlepší, vám všem hezké pondělí a dobrý nový týden.

cítit v porši. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Plzeňské zajímavosti. Je katedrála na náměstí Republiky v Plzni skutečně nejvyšší stavbou svého druhu v republice? Která tramvajová trať je nejdelší? A kde roste nejstarší plzeňský strom? Seriál Plzeňské zajímavosti a ne Plzeň a okolí a kam MHD dovolí? Každé pondělí na vlnách rádia vašeho kraje. Tajemství technických památek. Technických památek. Staré doly, opuštěné štoly, mlýny, lanovky, elektrárny, přehrady, mosty nebo železnice. To všechno jsou stavby, které probouzejí naši zvědavost. Přesně takové najdete i v Karlovarském kraji. V našem novém seriálu Tajemství technických památek vás zavedeme na zajímavá místa, která ukazují dovednost našich předků. Zmapujeme jedinečné industriální a technologické pamětihodnosti našeho regionu. Jaké stopy v krajině zanechaly? Jsou stále funkční a v provozu? Dozvíte se každé úterý po 11. hodině.
1: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, tisíc možností.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Sokolově začali opravovat střechu hornického domu. Ostrov na Karlovarsku dokončuje sanaci historického zámečku Moříčov. Přes 60% lidí v Česku nechce zrušit 9. třídu, ukázal exkluzivní průzkum. Bude polojasno až jasno a teploty do 34 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Sokolov opravuje střechu hornického domu. Dělníci mění starou krytinu za pálené tašky. Oprava vyjde zhruba na 12,5 milionu korun. Většinu peněz pokryje dotace. Kvůli požadavkům památkářů dělníci nemůžou při opravě použít lešení, říká mluvčí Sokolova Michal Švarc.
4: Hornický dům je kulturní památkou a přikotvení by mohlo dojít k poškození fasády a její následná oprava by byla komplikovaná, protože stejný odstín barvy už by se nám nemuselo podařit přesně obnovit.
3: Ostrov u Karlových Varů finišuje s obnovou torza historického loveckého zámku v Moříčově. V současné době dokončili v areálu památky práci archeologové a stavební firma se připravuje na úpravy podlahy a okolního terénu. Podle starosty Pavla Čekana zvoleného za hnutí místní budou úpravy výletního místa dokončené v září letošního roku.
5: Po tom, co tady proběhl archeologický průzkum, kdy se předpokládalo, že tady byl zřejmě nějaký sklep, naznačují tomu některé stavební části, tak se ale nic takového nepotvrdilo a proto firma, která vlastně stavbu realizuje, tak se bude moci pustit do vnitřní podlahy a měli bychom být hotoví do konce září, to znamená, máme na to dneska necelý 2 měsíce.
3: Se zkrácením základní školy z 9 na 8 let v Česku nesouhlasí 62% lidí. Podobný počet míní, že na takovou změnu není české školství připravené a přibližně stejně by se zkrácení mohlo znevýhodnit některé děti. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas, kterého se v prvních srpnových dnech zúčastnilo přes 1000 respondentů starších 18 let. Další detaily dodává analytik Medianu Vojtěch Dufek.
6: Proti zkrácení školní docházky na 8 let se nejvíce vymezují právě mladí lidé. Naopak lidé ve středním věku jsou nejméně proti. Se zkrácením povinné školní docházky nesouhlasí lidé bez ohledu na to, jestli se jedná o rodiče nebo nikoliv.
3: Návrh na zrušení 9. třídy základní školy zmínil v červenci předseda SPD Tomio Okamura. Proti je ministr školství Robert Plaga za ANO. Ten po debatě s premiérem Andrejem Babišem z ANO řekl, že změna není na pořadu dne. Novým hlavním právním poradcem Bílého domu a asistentem prezidenta se od září stane Will Scharf. Na sociální síti Truth Social to napsal americký prezident Trump. Do agendy právního poradce patří třeba prezidentské milosti, jmenování soudců nebo posuzování návrhu zákonů. Pomáhá taky s vyšetřováním prezidenta a jeho vlády v kongresu a se soudními spory, ve kterých je prezident žalovaný. Sport. Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. Český atlet to navíc zvládl v novém evropském juniorském rekordu, který posunul na 48,59 sekundy. V americkém Eugene si tak Rada vylepšil stříbrnou medaili z předloňského šampionátu. Počasí. Dnes bude polojasno až jasno, popolední přibude kupovitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne a hlavně večer lokálně objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia, na horách 26 až 29. Vane slabý, jeho západní odpoledne mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž vysoká na stupni 3.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Cyklotrasa na bývalé železniční trati mezi Loktem a Horním Slavkovem se letos prodlouží o další 1,5 kilometru. Na podzim by se tak cyklisté a pěší mohli dostat z Lokte až k vlakové zastávce v Kounicích. Na stavbě využívá Správa železnic vlastní techniku a zároveň na ní také školí své strojníky. Podrobněji o tom budeme hovořit v naší reportáži krátce po 7:45, ale ještě předtím doufám potěšíme fanoušky country a rockové hudby. Nachystali jsme písničky Jež nestárnou od Michala Tučného a skupiny Olympic, po nich se pak dozvíme od dětí v anketě Ahoj rádio, kdo to je a co dělá diktátor. No tak ať máte pěkný den, máme 7 hodin a 5 minut.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Kdo to je a co dělá diktátor?
1: Že učí diktát, že něco diktuje někomu.
2: Jako, že je stavební ředitel.
3: Že třeba dětem něco diktuje na tabule.
4: Diktuje písmena jako naše paní učitelka.
5: Diktuje někomu zprávu.
6: Diktátor prostě jako diktát na počítači?
7: Může naučit to, papouška diktát.
8: Může někomu něco diktovat, co?
9: Prezident. Diktuje někomu čísla.
10: Že je to třeba nějaký vládce světa, má palác a třeba diktuje, jak to má být na světě třeba.
11: Tvrdý vychovatel.

0: No uši, ale i duši. To byl na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary britský zpěvák a hudební skladatel Sir Elton John. No a dnešní ranní obloha je polojasná až oblačná a teploty se nám v našem regionu pohybují mezi 15 až 19 stupni Celsia.
1: Počasí.
0: Je 7:45 a dnes čekejme polojasno až jasno, popoledně přibude kupovitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne a hlavně večer lokálně objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty vystoupají na 31 až 34 stupňů Celsia, na horách naměříme 26 až 29 stupňů. Fouká slabý jihozápadní vítr, odpoledne to bude mírný západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré, ale pozor, biometeorologická předpověď, ta přináší trojku, tedy nejvyšší stupeň zátěže. I dnes tedy porostou teploty vysoko, tak nezapomeňte tedy dodržovat správný pitný režim a omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a určitě nenechávejte děti nebo zvířata na přímém slunci a už vůbec ne v zaparkování automobilech. Přejeme všem pohodový den.
1: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání.

0: snad se vám i dnes hezky poslouchá, ať už děláte teď cokoliv a ať už nás ladíte kdekoliv. Posloucháte ranní program Českého rozhlasu Karlovy Vary a za 9 minut bude 7:30. Správa železnic upravuje další část bývalé trati mezi Horním Slavkovem a Loktem na Sokolovsku. Práce teď pokračují mezi bývalým nádražím v Horním Slavkově a vlakovou zastávkou v Kounicích. Dělníci odstraňují náletové dřeviny a připravují povrch pro cyklisty a pěší. Správa železnic chce část nákladu ušetřit a proto práce zajišťuje vlastními silami. Například zemní práce využívá k výcviku strojníků na nové technice.
1: No tady čistíme ten povrch, aby se mohli navést drť, z který potom bude ta cyklostezka.
2: Říká Lukáš Nemrman, který se zaučuje na novém kolejovém bagru. Správa železnic přestavbu využívá k zaškolení pracovníků na nový stroj.
3: Ten stroj umí hodně, může měnit vlastně nářadí, může mít různé lžíce, svahovky, může tam mít pily, může tam mít sekačku na trávu, takže je to takový víceúčelový stroj.
2: Je náročné ho ovládat?
3: No určitě, je to takový už modernější, no, takže přes ty počítače a všechno možný. No.
2: Na stavbu cyklotrasy dohlíží Petr Střítecký ze správy železnic. Pracovníci tady pracují v rámci zácviku na nových strojích. Proč zrovna tady na téhle stavbě?
4: Abych takovýhle stroj pustil na výluku, tak jim musím 100% věřit, že ty kluci to mají v ruce, takže nemůžu pustit na výluku, která je dneska časovaná na řády hodin. Tady se s tím strojem krásně naučej, vyzkoušej si všechny možné nástavby a je mi v podstatě jedno, jestli něco prodlouží o hodinu.
2: Nevzniká tu asfaltová cyklostezka, ale cyklotrasa s nespevněným kamenným povrchem.
4: Ta trať je zakonzervovaná, to znamená, že stavby železního spodku musí zůstat, proto tady zůstává to hrubý kamenivo, který reprezentuje i tu dráhu.
2: S nezávislým starostou Alexandrem Terekem stojíme u bývalé nádražní budovy v Horním Slavkově, kde končí stávající cyklotrasa.
5: Cyklisti, pokud budou chtít pak dále pokračovat vlakem nebo naopak přejedou vlakem na tu Kounici zastávku, tak pak můžou vystoupit a rovnou plynule jet po té cyklotrase až do Lokte. Kousek odsadí, kde stojíme zhruba nějakých 500-600 metrů, tak jsme tam asi 10 metrů vzdušnou čarou od naší cyklostezky, takže my se tam dokážeme krásně napojit a celá ta naše cyklostezka a cyklotrasa navazuje na cyklotrasu Euregio Egrensis, takže je to propojení vlastně na tu mezinárodní trasu, která vede z Německa přes Loket až vlastně do toho vnitrozemí.
2: Asi 1,5 km dlouhý úsek nové cyklotrasy by měl být podle zástupců správy železnic hotový v průběhu září. Z Horního Slavkova na Sokolovsku, Václav Malý, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Plzeňské zajímavosti. Putování po Plzni a okolí a kam MHD dovolí. Rozhlasové reportáže ze zajímavých a unikátních míst Plzně a okolí. Každé pondělí po 11. hodině dopoledne na vlnách rádia vašeho kraje.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Půl osmé.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Obecní úřad v Andělské hoře na Karlovarsku připravuje instalaci solárních panelů na střeše objektu. Vedení obce už podepsalo smlouvu s vítězem výběrového řízení. Práce za téměř 3 miliony korun začnou během srpna a hotové mají být v říjnu. Ostrov na Karlovarsku opravuje dráhu na atletickém stadionu. Za práce zaplatí město přes 3,5 milionu korun. Celou částku pak pokryje dotace z Národní sportovní agentury. Oprava povrchu atletického oválu by měla být hotová letos na podzim. V parku Richarda Dotzauera v Kraslicích na Sokolovsku jsou vystaveny 3 dřevěné konstrukce. Jedná se o makety, které odkazují na zaniklé hrázděné domy. Ty tvořily podobu města až do poloviny minulého století, kdy byly zničeny. Dřevěné repliky jsou

0: Vlastnictví kostela vytvořil Ivan Secký za podpory městských lesů Kraslice. Tento týden pokračuje obvodní soud pro Prahu 9 v projednávání korupční kauzy Dozimetr. Podle státního zástupce Adama Borguly údajná organizovaná zločinecká skupina ovlivňovala mezi lety 2018 a 2022 zakázky v pražském dopravním podniku a na magistrátu hlavního města. Izrael znovu odmítl mírový plán pro pásmo Gazy, který navrhla Rada míru vytvořená americkým prezidentem. Oznámil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Zopakoval, že izraelská armáda se nestáhne k původní žluté linii rozdělující pásmo, dokud Hamás nebude plně odzbrojen. Fotbalisté pražské Slavie a Jablonce vyhráli všechny tři zápasy v nové sezóně šance ligy. A dnes bude polojasno až jasno a teploty do 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Provoz v Karlovarském kraji máme hlášený plynulý bez větších komplikací.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Ať už doma, v práci, na dovolené, anebo na prázdninách u babičky, ladíte rádio vašeho kraje. No a v 7:30 se po krátkých zprávách opět vrátíme k muzice. Zaspívá nám Michal David, zahrají i Rangers. No a taky se dozvíte, o čem píší dnešní regionální noviny. A pozveme vás k poslechu dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tak ať vám nic neuteče. Hezké ráno.

0: Jsme rádi, že jste si nás vybrali za svého ranního společníka. Naše časomíra ukazuje 7.38 a o čem píší dnešní regionální noviny, tak to nám teď prozradí editor vysílání Lukáš Staněk, kterého vítám ve studiu. Hezké dobré ráno přeji.
1: Krásné ráno.
0: Tak o čem píše dnešní regionální deník?
1: Insolvenční správce společnosti Bohemia Healing Marian Bathwaters požádal soud o souhlas s prodejem podniku za 440,5 milionu korun. Jak informuje dnešní regionální deník, nabyvatelem má být podle dokumentu v insolvenčním rejstříku společnost European Healing Waters, za níž stojí firma Kofola. Prodej podniku, který stáčí v Ústeckém kraji Bílinskou Kyselku, Zaječickou Hořkou a v Mariánských Lázních Rudolfův Pramen nebo Excelsior, už odsouhlasil věřitelský výbor. BHMV je od loňského podzimu v insolvenci. Věřitelé odmítli návrh na reorganizaci firmy a v říjnu poslali firmu do konkurzu. Více už v regionálním deníku.
0: Co jsi zjistil v deníku Právo?
1: Třeba to, že záchrana loveckého zámečku v Mořičově u Ostrova na Karlovarsku se protáhne. Důvodem je archeologický průzkum, který práce na rekonstrukci až do září pozastavil. Ty měly původně skončit už v srpnu. Po dokončení obnovy vznikne v prostoru zříceniny odpočinkové místo pro návštěvníky naučné stezky s názvem Po starých cestách okolo Ostrova.
0: No a co se dočteme v regionální příloze Mladé fronty dnes?
1: Mladá fronta se vrací ke kauze Sokolovského gymnázia a jeho vedení. Vzdělávací zařízení je totiž bez ředitele a nějakou dobu zřejmě ještě bude. Důvodem je více než 6 let trvající soudní spor vedení gymnázia s angličtinářkou Danou Wittnerovou. Ta dostala výpověď, ačkoliv na to škola neměla právo. Potvrdil to okresní, krajský a následně i nejvyšší soud České republiky. Právě škoda, která dlouholetým sporem vznikla, stála za rozhodnutím Rady Karlovarského kraje nepotvrdit ve funkci dlouhodobého ředitele gymnázia Sokolov Jiřího Vidže, přestože uspěl v konkurzu a komise ho jako vhodného kandidáta doporučila. Podrobnosti se dočtete v Mladé frontě na straně 9.
0: Tak to byl přehled regionálního tisku spolu s Lukášem Staňkem. Děkujeme a naslyšenou, hezký den.
1: Pěkný den.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Tak dnes bude velmi teplo a večer očekávejme i bouřky. Je 7:45, vítejte u předpovědi počasí. Tak dnes čekejme polojasnou až jasnou oblohu, popoledni přibude kupovitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne a hlavně večer lokálně objeví přehánky anebo bouřky. Nejvyšší teploty povyskočí na 31 až 34 stupňů Celsia. Na horách naměříme 26 až 29 stupňů. Fouká slabý jihozápadní vítr, odpoledne to bude mírný západní vítr o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den dobré, ale pozor, biozátěž, ta je dnes vysoká na 3. stupni.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Po vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary jsme vám poslali vzkaz v láhvi od Lucie Vondráčkové a už je za 10 minut se úderem 8. hodiny dozvíte, co nového u nás doma i ve světě. Čerstvé zprávy totiž pro vás chystá Matěj Štech. A odpoledne si nenechte ujít po 13. hodině pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. A jeho dnešním hostem bude emeritní sládek plzeňského pivovaru Václav Berka. A tady je malá ochutnávka.
1: Kolik piv denně ochutná sládek, aniž by je skutečně vypil?
2: Ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů.
0: Pořad Osobnosti Česka se můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. Ještě jednou připomenu, že hostem Oskara Hesse bude emeritní sládek Václav Berka.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.
1: Léto mé, já tě vítám.
0: Letní písničky pro lepší náladu. Letní písničky pro příjemný den. Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
4: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
5: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
4: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
5: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
6: Karlovarský kraj se připojil k evropské vodíkové platformě. Pozorovat částečné zatmění slunce mohou zájemci i na hvězdárně v Karlových Varech. Ministr spravedlnosti Tejc prověří případ ústeckého zubaře, který z fotek pacientek vyráběl dětské porno. Dnes bude polojasno až jasno a teploty do 34 stupňů. Dobré ráno přeje Matěj Štech. Karlovarský kraj se připojuje k evropské vodíkové platformě, která se zaměřuje na rozvoj vodíkového hospodářství a vodíkových technologií. Postupně se tak chce zapojit do vývoje ekologicky čistých technologií, kterých by region mohl využít například v dopravě. Kraj tím zároveň navazuje na aktivity firem, které už v regionu vodíkové technologie spouštějí v oblasti energetiky, říká krajský radní Martin Hurajčík z Hnutí ANO.
7: Nejsou to jednoduché časy samozřejmě vzhledem k financím, ale já osobně si myslím, že čím víc budeme investovat právě do výzkumu a vývoje, tím dřív se nám to vrátí a čím dříve začneme, tím dřív budeme mít vlastně výsledky toho výzkumu i na silnicích nebo na železnici.
6: Částečné zatmění slunce doprovázené speciálním programem a odborným výkladem bude možné ve středu 12. srpna pozorovat na řadě míst po celé zemi. Například hvězdárna Františka Krejčího v Karlových Varech připravila sledování tohoto mimořádného vesmírného jevu speciálním dalekohledem s účinným filtrem a s komentářem lektorů za jednotné vstupné 100 korun. Podle karlovarských hvězdářů ale sledování ukazu bude bohužel komplikovat fakt, že částečné zatmění nastane krátce před západem slunce. A tak podmínky pro pozorování nebudou zdaleka ideální. Po setmění bude možné pozorovat také meteorický roj Perseidy. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za Hnutí ANO prověří postup ústeckého soudu v případu zubního lékaře Petra Vinče, který byl odsouzený za výrobu dětské pornografie. Muž ve své ordinaci fotil dětské pacientky kvůli rovnátkům a z fotografií pak pomocí umělé inteligence vyráběl dětské porno. Ústecký soud ho letos v květnu potrestal podmínkou. Pracovat s dětmi mu ale nezakázal. Podle zjištění Radiožurnálu muž pracuje v jiné zubní ordinaci. Tejc Radiožurnálu řekl, že si už vyžádal soudní spis, aby mohl rozsudek důkladně prověřit.
8: Osobně považuji za nepřijatelné, aby v obdobných případech pachatele odcházeli pouze s mírnými tresty a současně jim nebyl ukládán zákaz činnosti, který by jim zabránil další práci s dětmi. Právě proto se tímto případem budeme zabývat velmi podrobně.
6: Mluvčí okresního soudu Nikola Henigová nechtěla prověřování ani samotný rozsudek komentovat. Také Vinč odmítl žádost Radiožurnálu o rozhovor. Východní pobřeží Číny zasáhl tajfun Dolphin, oznámili to tamní meteorologické úřady, které odhadují, že bouře přinese až 500 mm srážek v provincii Četiang. Podle agentury Reuters se muselo evakuovat přes milion lidí. Šangajský přístav přesunul do úkrytu více než 500 plavidel. Letiště ve východočínském městě zrušila přes 1300 letů. Dopady ničivého tajfunu Dolphin předtím přerušily dodávky elektřiny u více než 50 000 domů v Japonsku. 6 lidí tam je zraněných.
0: Sport.
6: Valentína Kočířová ovládla na juniorském mistrovství Evropy ve vodním slalomu ve Francii všechny tři olympijské disciplíny. Po triumfu na kanoji a kajaku vybojovala 17-letá reprezentantka zlato i v kajakrosu. V závěrečný den šampionátu získala česká výprava celkově 9 medailí.
0: Počasí.
6: Dnes bude polojasno až jasno, popolední přibude kupovitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne a hlavně večer lokálně objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia, vane slabý jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr. A biozátěž je vysoká na 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
6: V Karlových Varech je z důvodu prací na inženýrských sítích uzavřena Chodská ulice.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Do 10. srpnového rána jste vstali spolu s Českým rozhlasem a my vám přejeme hlavně bezproblémový start nového týdne. Na začátek poslední hodinky dobrého rána pro vás máme porci příjemné hudby, písničky od skupiny Holky a taky Václava Neckáře. V dnešní rubrice Co v učebnicích nebylo, se budeme věnovat spánku, ne však tomu lidskému, nýbrž zvířecímu, už za chvíli tedy s Martinem Písaříkem. A taky uslyšíte o tom, že v Karlově v karlovarských vřídelních vodách žijí takzvaná infuzní zvířátka. Psali o nich lékaři už před více než 100 lety a píše se o nich i ve sborníku klubu přátel Karlových Varů. No tak nás poslouchejte dál, máme 8:05. Dobré ráno.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Nový týden je na svém rozjezdu a my jsme rádi, že si jeho začátek užíváte spolu s námi. Je 9:15 a předpověď počasí nám teď přináší meteoroložka Petra Polívková. Já vás zdravím do Plzně, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak jak bude vypadat ten dnešní den?
2: Tak dnešní den budeme mít málo oblačnosti zpočátku, potom jí bude přibývat a mohou se objevit i bouřky. Takže teď ráno a dopoledne bude většinou polojasno až jasno. Popoledni nebo spíše během odpoledne začne přibývat kupovitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne a hlavně večer lokálně mohou objevit přeháňky nebo i bouřky. Ale budeme mít teploty poměrně vysoké stále, mezi 31 až 34 stupni. Na horách tam by mělo být někde kolem 28 stupňů Celsia a bude vát slabý, západní vítr odpoledne se nám trošičku rozfouká a bude silnější, bude mírný západní o rychlostech 3 až 7 metrů za vteřinu, který samozřejmě může v bouřkách přechodně i zesílit.
1: Tak teploty nám porostou dnes vysoko a co nám přinese zítřek?
2: Zítřek bude i nadále slunečno, ale slabě se nám ochladí. Bude jasno až polojasno, nejnižší noční teploty klesnou většinou mezi 17 až 14 stupňů Celsia a nejvyšší denní teploty vystoupají na příjemných 24 až 27 stupňů. Na horách tam někde kolem 20 stupňů a vát by měl slabý vítr, během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr o rychlostech 2 až 5 metrů za vteřinu.
1: Tak to byla z Českého hydrometeorologického ústavu Petra Polívková. Moc vám děkuji za předpověď a přeji příjemný den. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia a pozdravte své nejbližší. Písničky pro vás. Každý den v pravé poledne na rádiu vašeho kraje.

0: jenom trochu vnímat.
1: Další z pěkných písniček od nás pro vás Chci tančit a hudební skupina Mirai na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Za 8 minut bude 8:30. Tak co to jsou infuzní zvířátka, jak se jim žije v karlovarských vřídelních vodách a jak o nich bádali vědci už před stovkami let? Tak to je rozhodně téma, které zaujalo našeho redaktora Josefa Šorfu a o kterém se stejně jako on dočtou zájemci ve sboru 32. ročníku historického semináře Karla Nejdla. Vydal ho klub přátel Karlových varů, no a sice ve spolupráci s muzeem Karlovy Vary.
2: Pozornost upoutají hlavně zelené, žlutavé nebo někdy i zčernalé povlaky vyskytující se v teplé vodě. Tento slizký materiál je ve skutečnosti tvořen unikátními termofilními sinicovými a řasovými společenstvy vázanými na termální vody o teplotách od 30 do 70 stupňů Celsia.
3: Píše ve svém příspěvku o prvních svědectvích o infuzních zvířátkách ve vřídelních vodách geolog Filip Košek. Infuzní zvířátka. Odkud se vzalo tohle téměř poetické označení pro jednobuněčné živočichy?
4: Tak se to nazývalo v průběhu 19. století jako infusionen tiven v němčině, infusoria latinsky, což dneska by se dalo přeložit jako nálevníce.
3: Připomněl Filip Košek. Takhle karlovarské nálevníky neboli infuzní zvířátka popsal v 19. století doktor Edvard Hlavaček.
2: Světleji nebo tmavěji zbarvená zelená hmota se nachází zejména v blízkosti vřídla a patří částečně do rostlinné a částečně do živočišné říše, neboť obsahuje řadu takzvaných infuzních zvířátek.
4: Většina těch zvířátek rostlinek patří mezi organismy, které preferují ty vysoké teploty.
5: Já to pořád posuzuju podle sebe, není těch 40 a víc už moc?
4: Těch 40 stupňů, 60, 70 je pro ně tam, kde se mají nejlépe, mají nejnižší konkurenci oproti jiným organismům.
5: Říká Filip Košek, čím se ta zvířátka živí?
4: Tou organickou hmotou, která tam napadá zvenku, zároveň požívají ty odumřelé ostatní. A zároveň oni jsou schopné fotosyntézy, takže si tam vlastně vyrábí základní stavební látky samé.
3: Zatímco někteří lidé popisují infuzní zvířátka jako zelený sliz, Bohuslav Hasištejnský popsal tenhle fenomén v centru lázní poněkud poetičtěji.
6: Pohleď, jak pestře kameny a mramory barví, přes jakékoliv teče, sotva sama barvami iris září právě tolik.
4: Na konci 16. století v jedné z nejstarších knížek o Karlových Varech pozoroval někdo zelenou hmotu. Ono to bylo špatně vyhodnoceno, v zásadě oni to tenkrát chápali jako nějaký sínan železa. A teprve až v půlce 18. století o tom někdo něco napsal.
5: Vy o těch živočiších mluvíte tak půvabně jako o zvířátkách, když u téhleté myšlenky zůstanu, jak moc jsou chytrá?
4: Jsou to víceméně jednobuněčné organismy, takže o chytrosti se tu vůbec nedá nic jako říkat.
5: Nicméně nějaká pravidla svého chování mají, už třeba jenom to, že se vyskytují v určitých místech jenom.
4: Velmi hojné jsou v korytě teplé u vřídelní kolonády, jak tam vypouští přebytečnou vřídelní vodu, tak tam má kolem těch 60 stupňů a vytváří to takové pěkné kaskády, zelené, oranžové, červené a podobně.
3: Připomněl Filip Košek. Jeho přednášku o historii pozorování infuzních zvířátek najdou zájemci ve sborníku přednášek k 32. historickému semináři Karla Nejdla. Ten mají třeba v Karlovarském muzeu. Z Karlových Varů Josef Šorfa, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.
1: Ahoj léto, ahoj prázdniny, ahoj cesty z města ven.
0: Letní písničky pro lepší náladu. Letní písničky pro příjemný den.
2: Ve stínu, na pláži, zapomenu tisíce roblamáží.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, letní písničky, které nestárnou.
3: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
4: Karlovy Vary vyhodnotí roční provoz nového komunitního místa na Drahovické mostě. Vloni tam vznikla soustava laviček a relaxačních míst. Kromě turistů ale lokalitu navštěvují také lidé bez domova a část veřejnosti to kritizuje. Kancelář architektury města proto vyhodnotí, jakým způsobem se komunitní místo bude dál rozvíjet. Dalovice u Karlových Varů opravují zhruba 200-metrový úsek ulice nad řekou. Dělníci položí nový povrch vozovky a zároveň zajistí nestabilní svah podél komunikace. Náklady budou asi 1,5 milionu korun. Práce potrvají do konce prázdnin. Ostrov u Karlových Varů finišuje s obnovou torza historického loveckého zámku v Moříčově. V současné době dokončili v areálu památky práci archeologové a stavební firma se připravuje na úpravy podlahy a okolního terénu. Hotovo bude v září. 44 tisíc lidí po celé republice našlo svého praktického lékaře nebo pediatra díky týmové praxi, kdy v jedné ordinaci společně pracují minimálně dva lékaři. Vyplývá to z údajů Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pacientům tato pracoviště nabízejí rozšířené ordinační hodiny a kratší čekací lhůty. Do Francie se dnes vrátí vysoké teploty. Hlavně na jihu a jihovýchodě země platí druhá nejvyšší oranžová výstraha před horky. Ke konci týdne by se mohly teploty vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia.

0: Fotbalisté Slavie a Jablonce jsou v této sezóně šance ligy dál 100%. Zatímco Pražané ve třetím kole soutěže porazili Pardubice 2-1, Severočeši zdolali Slovácko 1-0. A dnes bude polojasno až jasno a teploty do 34 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Lokti na Sokolovsku je z důvodu prací na inženýrských sítích uzavřena část Zahradní ulice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Na svatého Vavřince brambory do hrnce, anebo pěkněli na Vavřince a Bartoloměje, krásný podzimek se na nás zasměje, říkají pranostiky pro dnešní den, kdy svátek slaví Vavřinec. Je to mužské jméno, které má latinský původ. Jméno se vyvinulo z latinského slova laurus s významem vavřín, také přeneseně znamená vavřínem ověnčený a nebo vítězný. Takže pokud nás Vavřinec poslouchá, tak přejeme vše nejlepší k svátku a posíláme písničku od Věry Martinové a za chvíli už otevřeme soutěž, tak zůstaňte s námi.

0: Věru Martinovou vystřídala se svou písničkou zpěvačka Lenka Filipová a hudbu teď střídá soutěž. Máme pro vás pozvánku do Chebu. Dva dny plné vzrušující letecké akrobacie historických letadel a rodinné atmosféry totiž slibuje letecký den. No a jedním z největších magnetů programu bude slovenský pilot Jozef Dodo Vaško, známý svým mistrovským ovládáním legendárního Aero L29 Delfín. Jednou z hlavních hvězd programu taky bude světoznámý akrobatický pilot, šampion série Red Bull Air Race a armádní instruktor Martin Šonka. No a mimo jiné na obloze se v celé své kráse a s charakteristickým motoru Merlin představí legendární americký stíhač z druhé světové války Mustang P-51D s hrdým jménem Excalibur. Tak chcete-li být u toho se vstupenkami od nás, tak vytočte právě teď telefonní číslo do soutěže 221 55 37 37. Fanoušky letectví a adrenalinových zážitků zveme na letecký den v Chebu, který se uskuteční o víkendu 29. a 30. srpna. A my kromě pozvánky na letecký den v Chebu nabízíme tedy dvě vstupenky. Vyhrát je můžete právě teď, ještě jednou připomenu, na telefonním čísle 221 55 37 37. Tak ve vysílání první soutěžící, kdo pak je na telefonu? Dobré ráno.
1: Halo? Dobré ráno, Lenka.
0: Lenka, odkud voláte, Lenko?
1: Mariánských Lázní.
0: Dobře, tak patříte mezi faninky nebo fanoušky, jak se to řekne, letadel? Máte ráda?
1: No, to mě ne mezi znalkyně.
0: Teď jsem nerozuměla.
1: Spíš tak. Amatérské
0: fanoušky, dobře. A už jste se někdy byla v minulosti podívat na některé té letecké show?
1: Ano, ale je to už dávno.
0: Je to dávno. Dobře, tak my vás zveme na leteckou show, na letecký den do Chebu a ptáme se na to, kterým unikátním vizuálním prvkem na své přídi se pyšní ikonický letoun Mustang P-51D Excalibur, který se nachází právě v České republice a kterého uvidíme právě na leteckém dni v Chebu. Pyšní se malbou bájného meče krále Artuše nebo stříbrným lvem z českého státního znaku a nebo siluetou běžícího černého koně. Co myslíte, paní Lenko?
1: No, má přízvisko Excalibur a to byl bájný meč krále Artuše. Tak bych řekla, že tím mečem.
0: Takže myslíte, že tím mečem? A co ten Mustang? Ten vás nějak nesto? Ne, dobře. Je to správná odpověď, je to tak?
1: No, ale myslím, že když se jmenuje Excalibur, že to bude meč krále Artuše.
0: Tak já už jsem vám zahrála jsem vám fanfáru. Je to skutečně tak, je to správně. Na přídi letounu najdeme namalovaný meč omotaný stuhou s nápisem Excalibur. Tato podoba pochází z roku 1997. No a co se týká historie nebo původu, tak dodám, že letoun byl vyroben v texaském Dallasu v roce 1945. V americké armádě sloužil až do roku 1963 a v roce 1997 mu tehdejší majitel v USA vtiskl ikonický nátěr, a sice leštěný stříbrný trup, tmavě modrou přední část, černobílé invazní pruhy a šachovnicovou směrovku a právě na přídi namalovaný legendární meč a nápis Excalibur. No a tento nátěr noví čeští majitelé na letounu ponechali. Takže paní Lenko, typla jste to správně, je to tak, vyhráváte dvě vstupenky na letecký den v Chebu, koho vezmete sebou?
1: Děkuji moc, buď vyrazím já, anebo vyrazí rodina s dětma, uvidíme.
0: Tak si to tam krásně užijte, až se trvejte na telefonu, naslyšenou, hezký den.
1: Děkuji, naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Časomíra ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary ukazuje 8.48 a dnes bude velmi teplo, ale očekávejme večer i bouřky. Bude polojasno až jasno, popoledni přibude kupovitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne, hlavně večer, lokálně objeví bouřky nebo přehánky. Nejvyšší teploty vystoupají na 31 až 34 stupňů Celsia. V tisících metrech na horách naměříme kolem 26. Vane slabý jihozápadní vítr, odpoledne to bude mírný západní vítr 3 až 7 metrů za sekundu, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré, ale pozor, biozátěž, ta je vysoká na 3. stupni. A ještě připojím teplotní rekordy Karlovarského kraje pro dnešní den 10. srpna. Minimální teplota 1,8 stupňů Celsia byla naměřená v Šindelové v roce 2005, zatímco maximální teplotu rovných 35 stupňů zaznamenali Františkovy Lázně v roce 2003.
2: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

dnešním dobrém ránu si našla své místečko jedna z pěkných písní od zpěvačky Anika, vždycky se budeme znát, ale už se k nám přibližuje 9. hodina, na tento čas pro vás chystá čerstvé zprávy Matěj Štech a poté 9. hodině se s vámi přivítá Stanislav Jurík, který vás provede dopoledním programem, v němž nebude chybět ani další z dílů prázdninového pořadu Zámecké léto se soutěží o zámecký cestovatelský balíček. Tak si tedy užijte hezky pondělí a ani zítra nezapomeňte vstávat spolu s námi. Těší se na vás Jitka Brošková. Na věky z

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Nieberga na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 340 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura Ford Pro.
2: Devět hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Dalovice u Karlových Varů zpevňují povrch Vílové ulici. Kraslice na Sokolovsku mají makety dřevěných konstrukcí zaniklých hrázděných domů. Odpolední teploty v týdnu znovu vystoupají k nadprůměrným hodnotám. Bude polojasno až jasno a teploty do 34 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. Dalovice u Karlových Varů opravují povrch Jílové ulice. Obec tak chce zlepšit stav vozovky i bezpečnost dopravy. Zakázka vyjde na necelé 4 miliony korun. Stavební práce budou hotové na podzim, říká nezávislý starosta Lukáš Kolovrátek.
4: Jílová ulice neměla vůbec asfaltový povrch ani podkladní vrstvy, takže tam jsme se rozhodli, že doděláme poslední část, která chyběla, aby to bylo vzhledný a udržovatelný.
3: V parku Richarda Docauera v Kraslicích na Sokolovsku jsou vystaveny tři dřevěné konstrukce. Jedná se o makety, které odkazují na zaniklé hrázděné domy. Ty tvořily podobu města až do poloviny minulého století, kdy byly zničeny. Dřevěné repliky v sousedství kostela vytvořil Ivan Secký za podpory městských lesů Kraslice. Další plány s těmito replikami přiblížil místostarosta Filip Beneš z uskupení Hlas pro Kraslice.
5: Navíc v Kraslicích proběhne 5. září i přednáška ohledně hrázených staveb, kde pan Lubomír Zeman z Národního památkového ústavu ve spolupráci se mnou bude předvádět zaniklé stavby a hrázdění Krušnohoří týkající se především města Kraslic a zaniklých staveb.
3: Ke konstrukcím přibudou informační tabule osazení oken a vznikne z nich také fotopoint.
6: V Česku bude tento týden teplo a sucho, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnešní teploty se můžou vyšplhat na 31 až 630 stupňů. Večer přes Česko přejde od severozápadu slabá studená fronta. Lokálně se objeví přehánky nebo bouřky. Zítra a ve středu tak teploměr ukáže zhruba 23 až 30 stupňů. Od čtvrtka se opět začnou teploty zvyšovat. O víkendu může být až 630 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Neznámí pachatelé zastřelili u nádraží v centru Berlína 30-letého muže. Na síti X o tom informovala policie německého hlavního města. Střelbě podle ní předcházela hádka. Pachatelé jsou na útěku. Incident se odehrál před stanicí Zoologická zahrada, která je jedním z nejrušnějších dopravních uzlů v berlínském centru. Agentura DPA uvedla, že případu násilné kriminality s použitím střelných zbraní v poslední době ve 4milionové metropoli výrazně přibylo.
0: Sport.
6: Zhruba za půl hodiny začnou na plavecké mistrovství Evropy soutěže v bazénovém plavání. Hned v prvním soutěžním dni budou o postup do finále závodu na 100 metrů volný způsob bojovat největší hvězda výpravy Barbora Sémanová a její jmenovkyně Janíčková, které na předloňském šampionátu v Bělehradě získali v této disciplíně zlato a stříbro. Šampionát potrvá do neděle.
0: Počasí.
6: Dnes bude polojasno až jasno, popolední přibude kupovitá oblačnost. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia. Vany slabý, jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr a biozátěž je vysoká na 3. stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
6: V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřena ulice Buchenwaldská.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hezké dopoledne, je pondělí 10. srpna, svátek má Vavřinec, přejeme všechno nejlepší. I v tomto týdnu vysíláme soutěžně zeměpisný pořad Zámecké léto, a to každý všední den ve 3:15. Ani dnes si ho nenechte ujít. Ještě předtím ale navštívíme třeba aktuální výstavu v Muzeu církevního umění v Plzni. Jmenuje se Andělé a démoni a stane se tak za chvilku.
0: Dobré dopoledne a Stanislav Jurý.

0: Andělé a démoni, to je název výstavy, která je k vidění v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze, jedné z poboček Západočeského muzea v Plzni. Stejně se jmenuje také kniha spisovatele Dana Browna, podle které byl natočen i film. Než návštěvník vstoupí do výstavního sálu, říká si, jestli s nimi výstava nějak souvisí.
1: I když to název může evokovat, s knihou ani filmem tato výstava vůbec nesouvisí.
2: A kdo je tedy autorem vystavených děl? Také jeho jméno má ve světě zvuk?
1: Autorem je pan Hešam Malik, který vystavuje v různých oblastech celého světa, dokonce i zde v České republice měl už mnoho výstav.
2: Na výstavu Andělé a démoni v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze nás zavedl kurátor David Čukáš. Některé posluchače možná překvapí původní význam slov anděl a démon.
1: Původní význam řeckých slov angelos je posel a daimon duchovní průvodce.
2: A právě z tohoto původního významu vychází hlavní myšlenka i kompozice celé výstavy.
1: Ano, pan Malik je velice inspirován duchovnem. Zajímavé je, že maluje své obrazy dlaněmi. Tady se můžete podívat, že jsou zde dokonce rozpoznatelné otisky prstů pana Malika. Detaily dělá dykobrazí jehlicí a toho si můžete všimnout například zde. Obrazy jsou jak veselé, tak temnější. Zde si můžete všimnout veselých barev, zde naopak temnějších barev.
2: A co můžeme vidět na každém z těchto obrazů, které tady kolem nás jsou, ať už jsou světlé nebo temné, vždycky obsahují stopu zlata.
1: Pan Malik velice často používá zlacení a na každém obrazu většinou můžete rozpoznat určitou figuru, ať už se jedná právě o některého z andělů nebo některého démona.
2: Plzeňským patriotům určitě udělá radost propojení této výstavy s Plzní, konkrétně s plzeňskou komunitou, ale to je vlastně u Malika obvyklé.
1: Je to tak, pan Malik se velice často inspiruje rozhovory s lidmi. Můžu zde například přečíst úryvek. Mnoho lidí odpovídá střízlivě. Nejčastějším slovem je rovnováha. Anděl a démon tu nejsou bytosti od někud zvenčí, ale dvě síly. Mezi nimiž se člověk pohybuje každý den. Věčný souboj, pokušení, je to boj. Vedle slov o zápasu ale stojí i symbióza, souznění a tolerance. Žádný patos, žádné velké soudy. Spíš tichá zkušenost, že obě křídla, to světlé i to tmavé, nosíme na vlastních ramenou. Toto byl jeden z výstupů, kdy pan Malik hovořil s lidmi. Pod každým obrazem, kterých je 11, je podobný text. Rozhovory inspirované ať už plzeňskou komunitou, nebo i různými arcibiskupy, biskupy nebo duchovními vůdci.
2: Z různých částí světa.
1: Z různých částí světa.
2: Ovšem nejsou tady jenom obrazy. Ve vitrínách můžeme obdivovat také různě barevné, pomalované krabice to jsou?
1: Jsou to krabice, pochází z ekologického projektu Life of a Box, kde pan Malik dostává krabice od různých společností a namísto toho, aby se vyhodili, tak je pan Malik přetvoří ve svá umělecká díla. Podobných krabic zde máme vystaveno 18.
2: Návštěvníka určitě i ty krabice okamžitě upoutají motivy různých postav, zvířat, nejrůznějších vzorů. Klidně bych takovou měla doma.
1: Já také, opravdu tyto předměty jsou jak umělecky hodnotné, tak i praktické.
2: Výstava Andělé a démoni v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze potrvá až do konce října.
1: Rád bych návštěvníky pozval, kromě naší krátkodobé výstavy, také do naší stálé expozice, která nese název Po stopách víry františkánským klášterem. A jedním z nejvíce zajímavých exponátů je nejstarší dochovaná skříň na bohoslužebné náčiní v Čechách.
2: Z Plzně, Soňa Vajcmbachrová, Český rozhlas.
0: A v reportáži zmíněnou nejstarší dochovanou skříň v Čechách si prohlédneme v plzeňských zajímavostech dnes krátce před 11:30.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: A dneska vám v téhle rubrice nabízíme Ivo Jahelku.
2: Žijeme v době techniky, takže pár slov k trestné činnosti, která souvisí s motorovými vozidly. Ta nás obklopují na každém kroku. Je to různorodá trestná činnost, má různé formy. Třeba velmi častý delikt neoprávněného užívání cizího motorového vozidla. Spočívá v tom, že pachatel se zmocní vozidla, ale nemá v úmyslu si ho trvale ponechat. Chce pouze někam dojet, tam ho nabourat nebo odstavit, nebo nějak s ním naložit, ale nenechat si ho. Zvlášť ve městech ta auta se berou denně, takže třeba z jednoho případu vybírám úřední záznam VB, který byl sepsán po zadržení pachatele tohoto deliktu a stálo tam. Neměl u sebe občanský průkaz. Při předvádění se snažil tvrdit, že je Jánošík, protože bere auta jenom bohatým, když chudý podle jeho názoru si u nás na ně ani nemůže našetřit. I hromadné dopravní prostředky jsou místem, kde se páchají různé delikty. Třeba jenom kvůli protokolaci vybírám trestniční výtržnictví, kde zapsáno bylo: trolejbus zastavil ne, protože byl přeplněný, ale protože tři chuligáni napadli průvočí, tuto honil kolem trolejbusu a AB zvolal: pojď sem ty nudle, já tě překousnu.
0: Český rozhlas Karlovy Vary.

0: Radioservis představuje
1: knihu Sladké Česko. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země. Od posluchačů regionálních stanic Českého rozhlasu, účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Tipy pro volný čas.
1: S historií kraje a zajímavostmi obce Lužany a okolí na jižním Plzeňsku se můžete seznámit na naučné stezce Živé paměti krajiny Lužan. Délka trasy je přes 9 kilometrů a má lehkou až střední náročnost. Na cestě narazíte například na sakrální památky. V Horažďovicích pokračuje festival Otakara Ševčíka, který dnes od 8 hodin večer nabídne koncert v secesním sále hotelu Prácheň, kde zazní housle a violončelo. Toužíte-li se schladit v přírodě? Možná by vás mohl potěšit největší český přírodní biotop Kotynka, který najdete v Dobřanech. Unikátností tohoto biotopu je biologický způsob udržování čisté vody, bez chemické úpravy a vhodný je tak i pro alergiky. Otevřeno je od 10 do 20 hodin. Pokud vás to láká spíše do výšek, od 10 do 17 hodin je přístupná kurzova věž na vrcholu Čerchova, která nabízí pohled na Šumavu, Bavorsko a za příznivého počasí uvidíte i Alpy. S dětmi můžete vyrazit do zoologické a botanické zahrady města Plzně, otevřeno je až do 19. hodiny, prohlédnout si můžete například žirafy, medvědy nebo velbloudy. Městská knihovna v Chodobě, ta nabízí příměstský tábor pro seniory s tématem Příroda kolem nás. Od dneška až do pátku nabídne seniorům zábavu, vzpomínky i nové zážitky. A program probíhá každý den, vždy mezi 9. a 12. a 14. a 17. hodinou. V Císařských lázních ve Františkových lázních zazní od 7:30 zahajovací koncert Letní houslové akademie profesora Ivana Ženatého. Na jednom pódiu se představí houslista Ivan Ženatý a klavírista Martin Kasík, oba laureáti mezinárodní soutěže Pražské jaro. Tolik tipy pro volný čas, o čem budeme mluvit za chvilku, no o hodně aktuální věci, suché listy, zažloutlé trávníky. I takhle vypadá městská zeleň během současné vlny veder. Je možné stromům a rostlinám nějak pomoct? A lze na případnou klimatickou změnu města připravit? Odpovědi nabídneme už za chvíli.

0: Pět minut po půl desáté vám přejeme hezké dopoledne, taky už si říkáte, kdy ta úmorná vedra skončí. Pravdou je, že současné vysoké teploty trápí třeba ve městech nejen lidi, ale i zeleň. Trávníky, záhony, keře, stromy se musí vyrovnávat s vlnami horkého počasí. Co tohle všechno znamená pro správce městské zeleně, to právě teď probereme s mluvčí zprávy veřejného statku města Plzně Radkou Žákovou. Přeju dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak jsou místa v Plzni, kde městská zeleň ta současná vedra opravdu hodně špatně snáší?
1: Určitě jsou. Města jsou tepelné ostrovy, takže tam, kde je hodně betonu, kamení a pálí do toho sluníčko, tak tam to špatně snáší nejenom lidé, ale i stromy. Můžete to vidět v podstatě, když se projdete ulicí. U nás třeba v naší vilové čtvrti, kde máme zasázené japonské třešně, tak v loňské vlně veder, tak jim zaschly špičky. Ale projevuje se to třeba i u starších stromů v parcích. Takové břízy, ty starší, tak ty už začínají pomalu prosychat a špatně tahle velká sucha snášejí i borovice, protože oni mají kůlovitý kořen dolů a když se hýbe hladina spodní vody, tak oni to špatně snášejí a usychají nám. A to nejenom v parcích, ale třeba i v oblasti kolem boleveckých rybníků.
0: Znamenají vysoké teploty automaticky nějaký jiný režim v péči o zeleň? Zaléváte třeba častěji stromy, keře nebo trávníky?
1: No tak tady bych to trochu rozdělila. My máme zalévání trávníků jenom na určitých místech. Jsou to ty naše krásné sady kolem historického centra a několik dalších ploch v ostatních parcích. Tam je automatická zálivka, která se samozřejmě upravuje, co se týče množství vody v rámci toho daného dne nebo týdne, tak jak je to potřeba. Totéž platí u zálivky pro květinové či keřové záhony, tam se to také zvyšuje. A co se týče stromů, tam je to trochu složitější. My se na území města v rámci ulic, parků a obecně veřejného prostoru staráme asi o 50 tisíc stromů, takže my je nemůžeme všechny zalévat. Ale staráme se o ty, co jsme nově vysadili. Zpravidla do 3 až 5 let od jejich vysazení se snažíme, aby měli nějakou větší péči a třeba i tu zálivku v létě potom děláme větší. Ne častěji, ale větší, protože ten strom, jak má kořeny níže, tak potřebuje spíš méně často, ale větší dávky vody. A o to se snažíme, aby si vybudoval vlastní kořenový systém, který mu potom na tom daném místě umožní, aby to zvládnul už ty další roky bez další zálivky a jiné větší péče.
0: Na tropické čtyřicítky jsme u nás nebývali zvyklí. Minulý týden během letošní druhé žhavé vlny naměřila meteostanice v Plzni Bolevci rekordní teplotu 41,5 stupně Celsia. Celkový počet tropických dní v roce se navíc v posledních letech stále zvyšuje. Tak jak se může město lépe připravit na tenhle trend do budoucna?
1: Tak já bych to rozdělala na dva takové okruhy. Jednak je to druhové složení stromů, které máme ve městě, které můžeme ovlivnit. A potom jsou to ta další opatření, která zmenší ty plochy kamene, asfaltu a betonu, které to město stále víc ohřívají a vytvářejí z něj ten tepelný ostrov. Co se týče druhů stromů, tak my se v rámci projektů snažíme vysazovat stromy, které jsou proto naše plzeňské klima vhodné. Znamená to, že třeba stromy, kterým se daří a které prosperují v Brně nebo v Praze, tak už v Plzni se jim tolik nedaří, že Plzeň je trošku chladnější. Ale i v rámci Plzně jsou ty rozdíly, takže třeba stromy, kterým se daří v centru, třeba ty krásné platany, které máme v sadech, tak těm se třeba nedaří už v našem největším plzeňském sídlišti, které je trochu výš, je chladnější a trochu výš tam, víc tam fouká. Takže my se snažíme vysazovat druhy, které s nějakou dlouhodobou perspektivou budou ve městě prosperovat. Takže teď se nám osvědčily třeba katalpy, které mnozí lidé znají z oblasti Bezovky. Jsou to ty stromy s těmi velkými listy a dlouhými lusky. Ty jsme třeba teď vysázeli na Petákovo náměstí. Nemůžeme už téměř vysazovat ty vlhkomilné dřeviny, jako jsou olše a topoly. A rádi bychom také vysazovali duby, ale s tím je problém, protože duby se dost špatně ujímají, takže ta výsadba se tam kolikrát musí obnovit a je to s nimi trochu složitější. To je ta druhová skladba, ale určitě nejenom pro lidi, ale i pro stromy je dobré, když to město nemá tolik těch kamenných asfaltových betonových ploch, takže se snažíme, abychom měli třeba kvetoucí zelené tramvajové koleje, abychom měli zelené střechy, ale třeba i některé řídky, aby tam měly popínavé rostliny, tak, aby se ta plocha, která může pohlcovat sluneční záření a potom v noci vyhřívat a vytvářet z toho města tepelný ostrov, tak, aby se zvětšovala. U nás v Plzni máme vlastně takovou zvláštnost, která nám dlouhodobě pomáhá, protože máme dáno, že na každá 4 až 5 parkovacích míst, tak musíme vysadit strom, takže třeba u supermarketů nevznikají takové ty velké betonové plochy bez zeleně. Mm-hmm.
0: Potřebuje Plzeň víc zeleně ve městě? Je něco, co tomu případně brání? Prosím, už jen stručně.
1: Určitě. Každé město, čím víc má zeleně, tím lépe se v něm žije. Ale největší překážkou pro větší množství zeleně v těch nových projektech, tak jsou sítě, jejich ochranná pole a to, že tam vůbec jsou.
0: Říká Radka Žáková ze Správy veřejného statku města Plzně. Děkuji za vaše slova i za péči o plzeňskou zeleň. Mějte se hezky, nashledanou.
1: Děkuji a vyřídím našim zahradníkům.
0: No a za chvilku pokračujeme zámeckým létem.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto.
1: Přeji vám krásný, příjemný den, je 10. srpna, čeká nás evidentně horký den. Já doufám, že horko bude pouze při vytáčení našeho telefonního čísla. Vítám vás všechny, stále posluchače, stále soutěžící, u mikrofonu je Pavel Kudrna. Vítám i ty nové nahodilé, věřte, že pokud jste doteď nesoutěžili, tak máte trošku smůlu a trochu handicap, ale dá se to napravit. Právě ty 3 týdny, které zbývají, k tomu jsou výbornou příležitostí. No, co vám mohu nabídnout? Určitě další návštěvu zámku, ano, proto se to jmenuje Zámecké léto. Potom nabídnu soutěžní otázku o zámecký cestovatelský balíček. No a pochopitelně nás čeká také, troufnu si říct, hudební vložka. A to bude právě ta horká vložka, kdy budete telefonovat a pokud budete třetí, půjdete do vysílání. No, jinak všechno možné najdete k našemu pořadu na zámeckéléto.cz. Tak se do toho dáme. František Kinský je průvodcem zámeckého léta, aby ne kdo ještě by znal lépe všechny ty rody zámecké historii, všechny objekty než on, tak mu dám slovo.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
3: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
4: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa, Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kde byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhle tím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažíváme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem, tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec. A potom zase zrovna do té školy anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu, tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
3: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora, ta tu je dodnes?
4: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky, máme tady zbytky takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice té obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, kratochvíle, jaké budou vaše kratochvíle dnes? Já myslím, že máte-li volno, tak určitě koupání, protože ten den k tomu přímo svádí, tak si najděte nějaké krásné čisté koupaliště a užijte si to. No, jestli jste v práci, tak klimatizaci a pití, tak to určitě nezapomínejte. No, teď trochu horko při telefonování, vy už telefonujete a ten, kdo bude třetí, půjde do vysílání, dostane soutěžní otázku a vyhraje zámecký cestovatelský balíček. No a v zápětí, tedy v pátek, ze všech výherců v průběhu toho týdne, tedy pondělí až pátek, vylosujeme jednoho a ten získá soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. To je pro dvě osoby. A na konci prázdnin vylosujeme tři výherce ze všech soutěžících od začátku prázdnin. Budou to tři víkendové zámecké pobyty, které postupně rozdáme. Tak teď soutěžní otázka. Držím palce, abyste byli třetí. Si představím ty tisíce volajících, tak vyhrát může jenom jeden. To je jako v loterii, nedá se nic dělat. Když tam můžou vyhrát třeba dva, tak u nás jeden.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: skupina No Name, písnička Věčnost. No, možná to pro někoho byla věčnost, než se dovolal pan Petr z Brna. Říká, no hlavně mi neříkejte, že jsem čtvrtý. No tak neřekl jsem, ale řekl jsem, že pan Petr z Brna je v záloze, protože třetí byl z Ostravy pan Vavrač. Dobrý den, pane Vavrači.
1: Dobrý den.
0: Vy jste mě trošku zmátl s tím křestním jménem, protože já říkám vaše křestní a příjmení Robert Vavrač, nebo Vavrač Robert, a já říkám dobře, a křestní tedy Robert. Ne, to je příjmení. No vy jste to vyhrál tedy, musím říct. Kde jste přišel ke křestnímu Vavrač?
1: No to mi maminka dá, co mi teď umřela.
0: A z čeho, odkud to plyne? Vy jste z nějaké ciziny, nebo... Že to není asi typicky české.
1: Ne, já jsem tady z Ostravy z Přivoza, víte, takže...
0: Čili narodil jste se tam a maminka nebo příbuzní předci taky, jo?
1: Jo.
0: No tak to není obvyklé Vavrač, křestní jméno, musím říct. Ještě Robert, tím matete okolí, kdybyste byl Vavrač Novák, tak nic, prosím vás, dost úvah nesmyslných. Pojďme na soutěžní otázku. Jestli jste připraven, pokládám.
1: No, zkusíme.
0: Čím si šlechtici krátili čas na zámku Kratochvíle? Za A hru na housle, za B lovem v zámecké oboře, za C výrobou keramiky?
1: No, já bych zkusil to Ačko.
0: Ačko, hru na housle.
1: Ano.
0: Dobrá zpráva. Pane Vavrači, pro vás ne, vy končíte, můžete zkusit zase zítra štěstí, naschledanou.
1: Dobře, děkuji.
0: No a pan Petr, který nebyl třetí, tak teď je ve vysílání, pane Petře, tak vám gratuluju. A stejná otázka pro vás, jste tam jednak?
2: Děkuju, zdravím, a podle mě to bylo lovem v zámecké oboře.
0: No, tak dobře. Je to tak, vyhráváte zámecký cestovatelský balíček, tak vám gratuluju, postupujete do pátečního losování, už vás nebudu ani otázkami nikterak trápit. Mějte se moc pěkně a naslyšenou.
2: Děkuju, naschledanou.
0: Víte, někdy jste v záloze, vy tam na tom telefonu pak říkáte, je, to mám smůlu, vidíte, a povede se někdy. Tedy jak si ke smůle toho prvního volajícího, který třetí byl. Zítra se vydáme na zámek Loučeň, já se s vámi loučím. Kratochvíle doufám, že budou příjemné a že se neuvaříte. Mějte se hezky. Zdraví vás Pavel Kudrna.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Sokolově začali opravovat střechu hornického domu. Na střeše obecního úřadu v Andělské hoře u Karlových Varů bude fotovoltaická elektrárna. Skoro polovina firm v Česku se chystá ještě letos zvyšovat mzdy. Dnes bude polojasno až jasno a teploty do 34 stupňů. Nové zprávy a Matěj Štech. Sokolov opravuje střechu hornického domu. Dělníci mění starou krytinu za pálené tašky. Oprava vejde zhruba na 12,5 milionu korun. Většinu peněz pokryje dotace. Kvůli požadavkům památkářů dělníci nemůžou při opravě použít lešení, říká mluvčí Sokolova Michal Švarc.
2: Hornický dům je kulturní památkou a při kotvení by mohlo dojít k poškození fasády a její následná oprava by byla komplikovaná, protože stejný odstín barvy už by se nám nemuselo podařit přesně obnovit.
0: Obecní úřad v Andělské hoře na Karlovarsku připravuje instalaci solárních panelů na střeše objektu. Vedení obce už podepsalo smlouvu s vítězem výběrového řízení. Práce za téměř 3 miliony korun začnou během srpna a hotové mají být v říjnu. Celkem půjde o montáž 60 panelů o výkonu přes 27 kW. Pokračuje nezávislá starostka Miloslava Křimská.
3: Současně vlastně s tím dojde i k výměně střešní krytiny, která je taky podporována, protože ta střešní krytina se nachází pod těmi instalovanými panely. Dostali jsme rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky a dotace je přiznaná ve výši 1 202 000.
0: Vyrobená elektřina bude sloužit přímo pro potřeby úřadu a přebytky energie se využijí k napájení veřejného osvětlení. Skoro polovina firem v soukromém sektoru se chystá ještě letos zvýšit mzdy. To je asi o 5% víc než loni. Ukazuje to průzkum poradenské společnosti RSM z letošního června mezi 222 českými firmami napříč odvětvími. Trendem posledních dvou let je místo plošného zvyšování mezd individuální odměňování. Potvrzuje to i viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Bohdan Vojnar.
4: Začíná se objevovat i takový trend, že se snaží víc a víc odměňovat i prémiově takové profese, které souvisí třeba s AI, s kyberbezpečností a v neposlední řadě je to vždycky i lokální situace na trhu.
0: Průměrná hrubá mzda v Česku letos v prvním čtvrtletí byla podle Českého statistického úřadu 50 282 korun. Požár poblíž kanadského jezera Okanagan má první oběť. 80-letá žena podle policie zemřela, když se s dalším členem rodiny snažila utéct ze svého domu. Oheň už zasáhl přes 13 000 hektarů a zůstává mimo kontrolu hasičů. Zatím není jasné, kolik budov plameny zničily. V provincii Britská Kolumbie hoří lesních požárů celkem více než 100. Evakuovat se kvůli ně museli desítky tisíc lidí.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až jasno, popoledni přibude kupovitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne a hlavně večer lokálně objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia. Vane slabý jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřena část Pražského mostu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kdy se vedlo naše křesťanské vysílání s názvem Na křesťanské vlně Plzně? Teď je z něj spisovatel. Petr Vaďura bude naším dnešním dopoledním hostem a určitě se k mikrofonu rád vrací.
1: Dobré dopoledne a Stanislav Jurík.

0: 10:11, vítáme dnešního dopoledního hosta. Na internetech se o něm píše, že je to filozof, kazatel, milovník klasické literatury a dramatu. Jak vám to sedí, Petře Vaďuro? Vítejte u mikrofonu, dobrý den.
1: Dobrý den. No, je to trošku nadnesené, ten filozof i ten spisovatel, já jsem prostě farář a čas od času něco splodím, vypustím ven a myslím si, že to je součást vlastně té farářské práce.
0: Možná, že část posluchačů se teď v úzovkách praštila do hlavy a řekla si, tenhle se znám, odkud ho znám? No, znáte ho, milí posluchači, z našeho vysílání. Vy jste tady šéfoval Křesťanské vlně Plzně, což je, jaké tak zhruba období, když byste to měl zasadit do nějakého letopočtu?
1: Já už si to sám ani moc nepamatuju. Vím, že jsem začal dělat pořady, ve kterých jsme povídali o textech skladeb vážné hudby. Když jsou vokální díla, tak prostě je to latinsky, německy, nikdo neví, o čem se tam vlastně zpívá. Tak jsme probírali ty texty a potom jsem převzal tu Křesťanskou vlnu a bylo období někdy po roce 2000, kdy jsem dělal pro Plzeň třeba 5-6 pořadů hodinových týdně.
0: No bylo toho opravdu hodně, já si pamatuju, že to byly pořady, které byly relativně brzy ráno a lidé na ně čekali u rádií. Měl jste na ně ohlasy?
1: No měl jsem na ně ohlasy a bylo to kruté, protože se vysílalo naživo a já jsem jezdil z Tachova. A tak si pamatuju třeba, že jednou jsme s rodinou museli slavit Štědrý den o den dřív, protože já jsem vysílal ráno a i večer.
0: Aha, takže jste tady vlastně strávil Vánoce, dá se říct.
1: Přespal jsem tady, ano.
0: No vida, to jsou věci, to jsou zkušenosti. Jak k tomu tenkrát došlo, k té spolupráci s rádiem?
1: No bylo to právě přes Transworld Radio, které dělalo ty Křesťanské vlny a já jsem dělal zmíněné pořady o hudbě. No a postupně se to nějak nabalovalo, takže jsem přebíral tu sobotní Křesťanskou vlnu, ona byla ráno a večer, no a potom teda i tu nedělní a potom jsme vymysleli ještě pořady v pátek večer a tak dál a tak dál.
0: Když jste sem dneska přišel, co vás napadlo jako první, když jste vstoupil tady do studia?
1: Že už mi neplatí kartička, kterou jsem se vždycky dostal dovnitř.
0: To je to podstatné.
1: Ale že to je prostě za mnou, ty věci už jsou minulost a jsem rád, že na to můžu v dobrém vzpomínat.
0: Vy jste tu kartičku zkoušel ve dveřích.
1: No jasně.
0: Tak to se povedlo. Tak dobrá, tak možná vám nějakou vystavíme ještě, až budete
1: odcházet. Už to není třeba.
0: Dobře. Když potom vezmeme ještě tu vaši mediální cestu, profesní, tak vás to zavádalo i do jiných rozhlasových stanic a i do televize, je to tak?
1: Ano, ale to bylo, Česká televize byla sem tam nějaký křesťanský magazín, dělal jsem pro televizi Noé pořad Biblická studna a rozhlasově jsem se posouval i přes Radiožurnál, Vltavu a tak dál a tak dál. Ale letos jsem všechno skončil.
0: Mm-hmm. No co se týče vaší mediální stránky životopisu, tak to bychom měli skoro už za sebou. Ale kdybychom vás měli představit jako člověka, posluchačům, tak jak to vlastně celé začalo? Co vás přivedlo k víře a k práci filozofa, faráře a dneska i spisovatele? My se budeme bavit o vaší knižce.
1: No to je trochu nadnesené, ale budiš, tak píšu, ale spisovatel ještě pořád mám představu, že je někdo jiný. No já jsem uvěřil na vojně, pocházím z ateistické rodiny a hledal jsem nějaký smysl života, to, co mladí lidé hledají. A mě formoval Lev Nikolajevič Tolstoj, Annou Kareninovou, kde Levin prostě uvěří a mně se to tenkrát moc líbilo a říkal jsem si, ha, tohle to je vlastně skvělá cesta. No a pak se to nějak stalo a samozřejmě to mělo dopady na můj život, protože já jsem byl učitel, tak mě vyhodili z té učitelské profese, nepodepsal jsem jim učitelský slib. Potom jsem dělal v dělnických profesích přes jedličku v ústav, až jsem se nějak stal zaměstnancem církve, tenkrát křesťanských sborů, postupně evangelické církve metodistické, kde jsem farářem už, já nevím, 10 let nebo kolik.
0: Stále platí Tachov, anebo už spíš nějaké jiné působiště?
1: No Tachov, tam máme byt a tam jezdíme na dovolenou nebo na víkendy, ale působil jsem 3 roky, 3,5 roku v Plzni a teď jsem rok v Praze ve Strašnicích ve Vilové.
0: Takže máte kořeny v západních Čechách, to rádi slyšíme.
1: No a pořád srdce mám, hlavně ve západních Čechách, protože Tachovsko je region, který je pořád považovaný za ten zapadlý a zaostalý a já nevím jaký, ale málo kdo ví, jak je tam krásně.
0: Petr Vaďura je naším hostem, za chvilku budeme pokračovat v povídání nejen o jeho nové knížce.

0: Dnes dopoledne si povídáme s Petrem Vaďurou, který přišel představit svoji knížku, má ji konec konců před sebou. To mi řekněte, Petře, jak to vzniklo, že jste sepsal knížku, která se jmenuje Z farářova notesu, to je samo o sobě dost úsměvný titul.
1: Ano, ten titul je trošku bizarní. No já jsem nastoupil v Plzni do sboru a tady se na Husově a tady se v tom sboru vydával takový zvěstník každý týden a ti faráři tam měli rubriku Z farářova notesu. A mě to hrozně nebavilo, jo. Já jsem prostě nechtěl tam psát nějaký biblický úvahy a takový, to je spousta slov, málo obsahu, přežvíkání nějakých témat, který už všichni dávno znají. Tak jsem začal psát o tom, co čtu, kam chodíme do divadla a vždycky jsem se odrazil od toho tématu k něčemu obecnějšímu. A kladl jsem těm věřícím otázky a no a to jsem psal 3,5 roku, takže vzniklo relativně hodně textů. No a potom jsem se sešel jednou s ředitelem Vyšehradu a řekl jsem mu, hele, já mám tady tyhle ty texty, tak neuděláme z toho knížku. No a nakonec z toho vznikla tahle ta knížka, kde je teda výběr samozřejmě z těch 3,5 let.
0: Je jich přesně jako týdnů v roce, ano, 50, ano. To asi taky není náhoda.
1: Je to no tady... tak má se to číst jedna týdně, ale mě většina lidí, kteří to četli, říkali, že to přečetli na posezení.
0: Aha, takže je to taková rychloknížka, dá se říct, když někdo ano, to ano. chce vzít opravdu jako...
1: No, protože každá ta úvaha má nějaké 2-3 stránky, ano. Tak se to dobře čte.
0: No, úvaha, to se řekne strašně jednoduše, ale nad čím uvažujete? Já tady vidím některé tituly, tady se píše, že to je třeba O životě kolem nás, Čajkovského pátá, Inspirace u Oscara Wilda, Čertova stěna nebo Dobrý člověk.
1: No, to je škála. To jsou témata. No a ten podtitul je 52 nedělních zamyšlení ohledávajících vlastní srdce. A o tom to je. Čili my jsme byli třeba na Čajkovského páté, Plzeňská filharmonie, bylo to v Klatovech, nádherný koncert. No a já jsem z toho žil několik dnů nebo možná týden a tak jsem napsal úvahu, která vlastně nějak využívá ten zážitek, i tu samotnou hudbu, i to, co o Čajkovském vím, a i to, jak ten koncert vypadal, jakou měl atmosféru. No a vznikla z toho tahle ta úvaha.
0: Mm-hmm. Jak je ta knížka dlouho? Chci se zeptat na ohlasy čtenářů, jestli už nějaké máte?
1: Ohlasy mám, ale jsou to většinou moji známí nebo přátelé, no tak mi neřeknou, hele, je to blbý, to se nedá číst. Většinou mi řeknou, že to je pěkný. Ale mám jednu hezkou zkušenost, že jedna moje taková blízká kamarádka, spolužačka ještě z fakulty, tak si půjčila a po asi 2-3 dnech mi teda řekla, že si ji chce koupit.
0: Aha, že si ji chce nechat tím.
1: Ano. Ona nevěřila tomu, že to za to stojí, že jo, tak nechtěl mě urazit, no tak si ji půjčila s tím, že teda se na to podívá, no ale zaujalo ji to.
0: Vyzkoušela,
1: ano.
0: Výborně, to je asi ten nejlepší ohlas, co může člověk...
1: No jasně, a potom mě lidi říkají, že díky té knížce vlastně objevili spoustu literárních typů nebo dramatických typů, takže třeba ten Oscar Wilde, já jsem taky nevěděl, že Wilde napsal tu knížku, o které tam píšu, a bylo to pozoruhodné. Nebo Chateaubriand, že jo? Já jsem objevil ty paměti jeho a přišlo mi to strašně zajímavé. No a teďka mi lidi říkají, že teda hledají Chateaubriana a čtou jeho paměti.
0: No a teď mi řekněte, jestli si sám cítíte jako spisovatel.
1: Ne, pořád ne. Já jsem takový píšící farář, to pořád jsou... Spisovatel je člověk, který fabuluje a který umí napsat knihu o něčem. Neříkám, že ta knížka je o ničem, ale já jsem spíš takový dělník pera.
0: Aha, dobře. To dáme možná do nadpisu k tomu rozhovoru, až vyjde na stránkách rozhlasu.
1: No, opatrně.
0: Dobře. Ale myslím si, jo, to, co asi použije, to si myslím, že je v pořádku. Píšící farář je mimochodem krásné označení sebe sama.
1: Já jsem napsal, já nevím kolik, 13, 14, 15 knih, já už to ani nepočítám. A vlastně většina z nich jsou rozhovory s lidma, takže já tam kladu otázky a vycházejí z těch rozhlasových pořadů taky, které jsem dělal na Vltavu. Takže já kladu otázky, oni mi odpovídají, no a já jsem to potom musel z těch zvukových záznamů celé přepsat a sformulovat a udělat z toho knížku. No a tohle to vlastně je druhá původní moje kniha, první byla to jsem vydal v Biblionu o Abakukovi, úvahy, a tohle je druhá knížka, kde teda už něco říkám taky sám za sebe.
0: Teď to téma trochu otočím, ne vy jako spisovatele, ale vy jako čtenář.
1: Ano.
0: Musel se z toho ohromně přečíst, ale co čtete třeba zrovna teď, nebo co jste četl teď?
1: Kamuiše Luzovce, to je velký epos portugalský z 16. století, protože jsem byl v Portugalsku a protože Portugalci mají státní svátek na den úmrtí Luise Camões, jejich teda národního barda. No tak jsem si říkal, no to musím přečíst. No a pak čtu spoustu dalších věcí, ale toho Camões jsem četl dneska ve vlaku, když jsem sem jel, a potom v kavárně taky, že jo.
0: A pak taky plný noční stolek třeba knížek, po které...
1: No, ale většinou teda to mám rozdělené, že každou knihu čtu někdy, takže do tramvaje mám jednu knihu, na nočním stolku jinou knihu, na toaletě s prominutím teda další knihu a tak dál a tak dál.
0: Krásné přiznání, Petr Vaďura je naším hostem a ještě z chvilku bude.

0: Petr Vaďura je naším hostem, povídáme si nejen o jeho nové knížce Z Farářova notesu. Vy máte zkušenosti nejen jako rozhlasový publicista a moderátor na Křesťanské vlně Plzně a dalších pořadů, ale vydával jste prý i časopis?
1: Je to ano, to byl církevní časopis pro evangelickou církev metodistickou a ten jsem dělal 15 let a pak jsme ho teda ukončili, ale bylo to pozoruhodné, protože já jsem do té církve tam vnášel takové třeba rozhovor s Petrem Pithartem nebo s Janem Sokolem a takovéhle věci, tak to byl docela, myslím si, na úrovni časopis. Mm.
0: Časopis to už je dneska skoro přežité médium. Jak to vůbec dneska zvládáte, co se týče moderních technologií? Já jsem si všiml, že jsme odkládali váš mobilní telefon vedle do režie.
1: Tlačítkový.
0: Klasický tlačítkový.
1: Já říkám dřevěný s klikou ještě. Nejhezčí je, když někdo se na to dívá, teďka se snaží tam nějak jako šmedlat tím prstem, že něco posune a nic neposune, že jo, protože tam je jenom sklíčko. No, já se snažím využívat YouTube, kam dávám svoje kázání, takže to je dohledatelné. Všechno moje kázání jsou tam. No a jinak se pohybuji trochu na sociálních sítích, ale jenom malinko. A mám pocit, že pořád to face to face, ten kontakt s lidmi je nejdůležitější.
0: Takže to není tak, že byste se moderním technologiím vyloženě vyhýbal?
1: No to ne, ale vím, že mají svá chapadla, která mohou člověka ovládnout a taky si myslím, že jsem nějak trochu ovládnutý, takže trávím občas prokrastinu taky, ale jako je to důležité, že dnes se v tom pohybovat.
0: Dobrá. Vaše současnost, jak teď vypadá? Co děláte?
1: No já jsem takový schátralý farář a tak se snažím toho moc nedělat, ale pořád to nějak přichází. Takže když jsem přišel do Prahy, tak jsem začal pracovat s lidmi s menšinovou vztahovou orientací. Máme fórum na okraji společenství, kam chodí lidé, gejové, lesby, trans lidi a tak dále. Tak se jim pastoračně nějak věnuju. Dělám literární úterky, kde čteme knížky a povídáme si o nich. Snažím se samozřejmě nějak pečovat o tu farnost, kam přicházejí, díky bohu, teda noví lidé. A teď třeba v září chystáme filmový festival u nás ve sboru ve Vilové, ve Strašnicích. A to bude spiritualita queer filmů, čili budeme promítat 5 filmů queer a budeme si povídat o tom, jaké to jsou vlastně filmy a jak jsou natočeny a co nám vlastně sdělují. Mm.
0: Máte krásné plány, to se dobře poslouchá.
1: Že jo, ale už si uvědomuju tu únavu a snažím se teda tím pádem se spousty věcí vycouvat, takže proto třeba média už nedělám.
0: A jestli pak jste znaven ještě něco napsal, nemáte něco v šuplíku, tak mě napadá.
1: No tak píšu, dávám dohromady svoje kázání Stachova ještě, to myslím byl Vyšehrad, že vydá. No a s Láďou Heriánem jsme udělali knihu rozhovoru nad Lukášovým evangeliem a teď budeme pokračovat s Janovým evangeliem, takže to mě čeká na podzim, zimě.
0: Stále máte co dělat.
1: Ano, pořád mám co dělat.
0: Děkuju moc za rozhovor, že jste přišel, z Prahy do své vlastně bývalé redakce.
1: Ano, ano.
0: Sice vám tu nefunguje kartička, ale byl jste významný hostem dneska. Děkuju moc krát.
1: Děkuju moc.
0: Petr Vaďura, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Diagnózu vám přes rádio neurčíme. Zázračné léky od nás nečekejte. Za to máme důkladně ověřené informace o lidském zdraví a pečlivě sledujeme nejnovější trendy v medicíně. Každé úterý dopoledne na nové téma s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

70 tisíc lidí přišlo na Marka Ztraceného před pár dny na Pražskou Letnou. Ten oznámil, že příští koncerty bude dělat v Železné Rudě, tedy doma. Teď pojďme k dalšímu tématu, a to za chvilku, kdy budeme mluvit o našem příběhu. Před 15 lety si jeho rodiče začali plnit sen o vlastní restauraci a statek v Lipné u Hazlova postupně přetvořili na místo, kde dnes pracuje celá rodina. Nejmladší z rodiny Kurákových, 28-letý syn Ondřej, vládne pevnou rukou v kuchyni. A právě jemu věnujeme dnešní rubriku Náš příběh. Pozvánku uslyšíte už za malou chvíli.

0: Původně chtěl pracovat se dřevem, stejně jako jeho otec. Vystudoval ale gymnázium a později i hotelovou vysokou školu v Praze. Mladý šéfkuchař Ondřej Kurák vaří v rodinné restauraci v Lipné u Hazlova jídla z poctivých surovin s důrazem na lokální původ a respekt k tradicím.
1: Táta vždycky vlastně to dělal ve vesnici, kde já teďko bydlím se ženou, tak tam dělal dřevo. Měl tam velkou pilu a vlastně mamka mu tam pomáhala na pile. A vždycky chtěl mi restauraci, tak vyučila se potom kuchařkou a koupili tenhle statek a začali to opravovat. Tím, že táta dělal se dřevem, že to, že vlastně ten barák vlastně postavili oni s chlapama bez nějakých firem, takže vlastně ty emoce vůči tomu prostředí jsou prostě jako silnější, protože to člověk udělá sám, bez nějakých architektů, bez nějakých projektů, jak se to dneska dělá, že jo. A byl takový punk z začátku, prostě se otevřela restaurace a navařil jsem já, mě bylo 13 tehdy, takže já jsem chodil tak akorát jenom kolem a koukal jsem kuchařům pod ruce.
2: Ondřej Kurák v sobě lásku k vaření objevil už jako teenager, kdy vypomáhal v rodinné restauraci nejdřív umytí nádobí a později přímo na place.
1: No a já, že jo, kusin, ségra, že jo, vlastně jsme kolem toho se furt točili a tak nějak jsme prostě chodili furt pomáhat, aby ten proces fungoval a když vypadli zaměstnanci, tak jsme šli místo nich. Tím, že jsme si vlastně otevřeli potom ještě jednu restauraci v pronájmu, Mka si vzala na hradě Seberg, tak tam jsem se dostal na plás, komunikoval jsem s hostama a malinko jsem se už dostal do té kuchyně, že jsem vlastně, když třeba kuchař nemohl, tak jsem šel jakoby vypomoct, tam nebyl tak silný kšeft. Mohl jsem se malinko tam jakoby učit a hrát si s tím. A celkem mě to bavilo, já jsem koukal jako na, někdo koukal na Jetix, někdo koukal na Disney Channel a já jsem koukal na TV Paprika, takže mě bavilo jako koukat na vaření. Jo, a tam to hrálo jako furt prostě doma.
2: K tradičním chebským receptům ho pak stejně jako k profesi kuchaře navedla jeho maminka Pavlína Kuráková.
3: Když jsem se rozhodla, že chci otevřít restauraci, tak jsem si furt vymýšlela nějaký koncept, jakým směrem bychom se měli jako vyvíjet, nebo jako kterým směrem bychom měli jít. A shodou okolností v Chebu na náměstí jsem se zadívala do vitríny, do knihkupectví a našla jsem tam kuchařku kuchyně starého Chebu, což mě velice oslovilo. No a samozřejmě, že jsem si ji přečetla poctivě celou až do konce a tam jsem vlastně narazila na to, že tady je spoustu zajímavých receptů a že bychom si mohli jednou nějaký recepty podle té kuchařky uvařit a mohli bychom jít touhle cestou. Jenže samozřejmě, že jo, jak se to všechno vyvíjelo, tak kuchařka šla na nějaký čas do trezoru a teď ji oprášil zase Ondřej.
1: Ty recepty, tím, že jsou historicky přepsaný už třeba z roku 1920, jo, tak nejsou úplně úplný a nemají tam veškerý informace. Jo. Trošičku si s tím člověk musí pohrát, malinko se na tím musí zamyslet.
2: Více o mladém šéfkuchaři s vášní pro lokální gastronomii si můžete poslechnout v rubrice Náš příběh a to dnes krátce po 14:30 odpoledne. Z Lipné u Hazlova na Chebsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Ještě 8 minut a bude 11 hodin, jak to je s dnešními hosty, které uslyšíte v našem vysílání mezi 13. a 14. jako každé pondělí vysíláme pořad Oskara Hesse Osobnosti Česka a dneska po 13. hodině přivítáme emeritního sládka plzeňského prazdroje pana Václava Berku. Tak vás na tenhle rozhovor srdečně zvu, stejně tak můžu pozvat na Humoriádu, kde bude hostem mezi 16. a 17. hodinou Petr Jablonský. Blížíme se k dalším zprávám, počkejte si na ně za 7 minut.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Karlovarský kraj se připojil k evropské vodíkové platformě. Správa železnic prodlužuje cyklotrasu z Lokte do Horního Slavkova. Mírné až nejhorší půdní sucho je ve většině území Česka. Dnes bude polojasno až jasno a teploty do 34 stupňů. Hezké dopoledne přeje Matěj Štech. Karlovarský kraj se připojuje k evropské vodíkové platformě, která se zaměřuje na rozvoj vodíkového hospodářství a vodíkových technologií. Postupně se tak chce zapojit do vývoje ekologicky čistých technologií, kterých by region mohl využít například v dopravě. Kraj tím zároveň navazuje na aktivity firem, které už v regionu vodíkové technologie spouštějí v oblasti energetiky, říká krajský radní Martin Hurajčík z Hnutí ANO.
4: Nejsou to jednoduché časy samozřejmě vzhledem k financím, ale já osobně si myslím, že čím víc budeme investovat právě do výzkumu a vývoje, tím dřív se nám to vrátí a čím dříve začneme, tím dřív budeme mít vlastně výsledky toho výzkumu i na silnicích nebo na železnici.
2: Správa železnic staví úsek cyklotrasy z Horního Slavkova na Sokolovsku ke stanici Kounice. Nová část naváže na trasu z Lokte a dovede cyklisty k zastávce, odkud jezdí vlak z Bečova nad Teplou. Trasa po bývalé železniční trati měří zhruba 1,5 kilometru. Cyklotrasa má ale štěrkový povrch a je tak určená spíš pro horská kola, říká Petr Střítecký, přednosta správy tratí Karlovy Vary.
5: Ta trať je zakonzervovaná, to znamená, že stavby železního spodku musí zůstat a stavba železního svršku ta se snesla. Proto tady zůstává to hrubší kamenivo, který reprezentuje i tu dráhu.
2: Dělníci v současné době odstraňují náletovou zeleň a upravují povrch pro pěší i cyklisty. Půdní sucho se v Česku znovu zhoršuje. Podle webu Intersucho je mírné až nejhorší sucho na 85% území. Vysoké teploty a počasí bez většího množství srážek mají přitom pokračovat. Kvůli tomu je například vyšší riziko lesních požárů, vysvětluje za web Intersucho Miroslav Trnka.
6: Samozřejmě se ponese důsledky v tuhle chvíli, zejména pro zemědělství lesnictví, ale současně vidíme už prohlubující se problémy s některými vodními zdroji, respektive třeba s kvalitou vody nejenom v rybnících a přírodních koupalištích.
2: Ukrajina v noci vyslala na ruské město Nižněkamsk, kde se nachází jedna z největších a nejmodernějších rafinérií v zemi. Podle ruských úřadů bezpilotní letouny zasáhly výrobní i civilní objekty. Zemřelo 12 lidí, dalších 39 je zraněných. Nočním útokům čelila i Ukrajina. V Charkovské oblasti zemřelo 5 lidí po dělostřeleckém ostřelování. Severoukrajinské Sumy hlásí 14 zraněných po dopadu řízených leteckých bomb.
3: Počasí.
2: Dnes bude polojasno až jasno, popolední přibude kupovitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne a hlavně večer lokálně objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia, na horách 26 až 29. Vane slabý jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Chebu je z důvodu stavebních prací uzavřena část komunikace Jánské náměstí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Bez přípravy, z paměti, improvizovaně. Napadá vás, které příslovce má právě tyto významy? Napovíme vám, že slovo je odvozeno od přepášky, která odděluje dutinu ústní od nosní. Řešení této hádanky přinese za pár minut jazykový koutek a my vám už tuhle chvíli při řešení držíme palce. Do té doby si můžete poslechnout třeba skupinu Elán a taky Karla Zicha. Hezké dopoledne.
1: Český rozhlas Karlovy Vary a Stanislav Julík.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Telegram s adresou svět.

0: Jazykový koutek.
1: Ano, následující dvě minuty patří češtině, a tedy i jazykovědkyni, se kterou si povídá Vladimír Šťovíček.
2: Tentokrát se pokusíme odpovědět na posluchačský dotaz, proč při nepřipravené činnosti užíváme příslovce spatra. Vítám u nás Helenu Chýlovou, dobrý den.
3: Dobrý den. Slovo spatra je zajímavé tím, že má dva významy, které spolu souvisejí, ale nejsou totožné. Nejčastější a dnes převládající význam je bez přípravy, z paměti, improvizovaně, bez nahlížení do textu, bez rozmýšlení, s příklady třeba na otázku odpověděl spatra, žil spatra, nebo báseň dokázala odrecitovat spatra. Slovo vzniklo spojením předložky s a tvaru slova patro a myslím si, že tohle co vysvětluje. V tomto významu jde o patro v našich ústech, o přepážku oddělující dutinu ústní od nosní. Význam slova vznikl ze souvislosti s danou přepážkou, na které při artikulaci vznikají souhlásky a slova pak vycházejí bez přípravy přímo z úst.
2: Mluvila jste o dvou významech, ten druhý znamená podle mě mluvit povýšeným tónem nebo dívat se na někoho zhora pohrdavě s převahou.
3: Ano, a jsme zase u toho patra. Tento význam je dnes méně častý, ale dobře také dokládá vznik slova. Díváme-li se na někoho zhora, z patra, může se nám jevit menší, přeneseně méně důležitý. A právě spojení z výšky, zhora je pro slovo z patra významovým motivem. Závěrem mi dovolte ještě poznámku k pravopisu. Slovo zapisujeme s počátečním s, předpona vyjadřuje původní význam zhora dolů.
2: Dodává Helena Chýlová, děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: No a pro vaše další náměty je tu e-mailová adresa info@pl.rozhlas.cz.

Čtvrt na 12 a jedna minuta k tomu přejeme hezké pondělní dopoledne. Už za chvilku jsme u plzeňských zajímavostí a dnes budou o nejstarší dochované skříni v Čechách. Zpívat teď bude Eva Farná, Boží mlejny melou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary.

0: plzeňské zajímavosti.
1: Mezi nejvzácnější exponáty v Muzeu církevního umění plzeňské diecéze, jedné z poboček Západočeského muzea v Plzni, patří stará dřevěná skříň. Tak stará, že je nejstarší dochovanou skříní v Čechách. Historie výroby skříní sahá do 13. století, původně šlo o na sebe naskládané truhly. A jak dlouhá je historie naší plzeňské rarity, německy zvané Kelchschrank, čili kalichová skříň?
2: Tato skříň sloužila k ukládání bohoslužebného náčiní, jako jsou například kalichy nebo monstrance, a vznikla okolo roku 1480 z jehličnanového dřeva a sloužila po celá staletí.
3: Pomalovaná je nějakými květy, skoro mi to připomíná mandalu.
2: Jsou to takzvané plamenkové kružby a z největší pravděpodobností jsou inspirovány okny z katedrály svatého Bartoloměje.
3: A tím, že to bylo namalováno?
2: Temperou. Můžeme si zde všimnout různých barev.
3: Když poodstoupíme na pohled, tahle skříň vypadá jako malý hrad. Nahoře je cimbuří.
2: Je to tak. Skříně byly zdobené podobně jako gotické domy, nebo například hrady. Nahoře má řezané cimbuří a je právě zdobena různými motivy. Dojem jakéhosi hradu umocňuje i její velikost, která je 250 x 165 x 82 cm.
3: Panečko, nejstarší skříň v Čechách nám představuje David Čukáš, vedoucí Muzea církevního umění plzeňské diecéze. Můžeme nahlédnout i dovnitř, neublíží to té skříni?
2: Skříně to neublíží, nahlédnout dovnitř můžeme, ale návštěvníci bohužel nemohou.
3: Nemůže se pořád otevírat a zavírat. Voní staletími a dřevem. Říkal jste, že je to jehličnán?
2: Ano, skříň byla vyrobená z jehličnanového dřeva.
3: Po stranách vidím zarážky na police. 1, 2, 3, 4 police tam byly.
2: Skříň sloužila vlastně jako taková vícepatrová truhlice. Nefunguje jako dnešní závěsné skříně, ale funguje opravdu na bázi polic, kde různé kalichy a monstrance se ukládaly přímo na tyto police.
3: Tady ta prkna, to jsou původní police?
2: Jsou to původní police.
3: Na dotek ty stěny skříně nejsou úplně hladké. To je věkem anebo původním opracováním?
2: Je to původním opracováním, protože vodní katry neudělaly prkna dokonale rovné, takže se poté museli opracovávat ještě sekerou a to jsou právě ty malé chloupky, které na dřevě vidíte.
3: A teď mi řekněte, co je třeba, aby se taková skříň v tomto stavu dochovala po celá staletí? Trocha štěstí určitě?
2: Určitě je potřeba, aby byla nějakým způsobem využívaná, aby někde nechátrala a také samozřejmě v moderní době potřebují restaurátorskou péči.
3: Takže opravdu tahle skříň prostě měla štěstí?
2: Měla štěstí, ale není jediná, protože pochází ze souboru 5 kusů nábytku. Je to tato skříň, ještě jedna skříň a 3 truhlice a všechny pocházejí z kostela svatého Bartoloměje.
3: A sourozenci té vaší skříně jsou také historickými rekordmany?
2: Rozhodně jsou také starobylé a v současné době jsou uchovány v depozitářích plzeňského biskupství.
3: Nejstarší skříň v Čechách je vystavená ve stálé expozici Muzea církevního umění plzeňské diecéze ve Františkánské ulici. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas. No, vy si ten poklad střežíte, to jsou dveře jak do trezoru.
2: Jsou to masivní kovové dveře, které stráží naší klenotnici umístění.

10. srpna 2026, to je dnešní datum. Za chvilku se dostaneme ke kalendáři, kde určitě bude řeč o českém králi z dynastie Lucemburků, Janu Lucemburském. On se totiž narodil 10. srpna roku 1296, takže je to hodně kulaté výročí. No a samozřejmě připomeneme i třeba velkou cenu Maďarska vozů Formule 1. Proč? No protože se jela na den přesně poprvé před 40 lety, tedy 10. srpna roku 1986. Petr Jungmann dostane slovo už za chvilku, do té doby Gerry Rafferty a Baker Street.

0: Perfect. I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Vavřinec ukazuje, jaký podzim nastupuje, a to máme pondělí 10. srpna. Dneska je svátek svatého Vavřince, patrona kuchařů, cukrářů, knihovníků a archivářů. Tady je Petr Jungmann, hezký den. První Lucemburg na českém trůnu se narodil před 730 lety v roce 1296. Pozdější český král Jan Lucemburský. Jeho otcem byl císař svaté říše římské Jindřich VII. Lucemburský, matkou Markéta Brabantská. První závod Formule 1 v zemi východního bloku se jel přesně před 40 lety v roce 1986. Velká cena Maďarska na Hungaroringu splnila i mnoha českým fandům sen a na okruhu při premiéře nechyběly. Velká Británie zmařila teroristické spiknutí před 20 lety. Jeho cílem mělo být 10 letadel směřujících z Velké Británie do Spojených států. Zachráněny byly stovky nevinných životů. Před 2 lety jsme slavili 4. medaili na pařížské olympiádě.
4: Josef Dostal stupňuje tempo a vypadá to na další fenomenální úspěch české rychlostní kanoistiky.
3: Josef Dostal na kajaku byl suverénně nejrychlejší.
4: Josef Dostal je olympijským vítězem Paříži 2024 ve velkém stylu od začátku do konce.
3: A o chvíli později přilétla 5.
4: Nikola Ogrodníková předvedla nejhezčí a nejdelší pokus.
3: Bronzová z oštěpařského sektoru. A kulatých 40 je dceři z plzeňské pivovarnické rodiny. Bývalé tenistce, stříbrné medailistce z olympiády v Londýně. Nyní sportovní moderátorce André Sestýny Hlaváčkové. Všechno nejlepší, vám všem hezké pondělí a dobrý nový týden.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

Tak to byl David Dale v našem předpoledním vysílání. Dnešní Babské rady vás přesvědčí, že i v našich končinách stojí za to pěstovat opunci. Není to totiž zdaleka jen ozdobný kaktus. Dají se z něj dělat saláty i čaje.

0: Arabské rady.
1: Opuncie, tropický kaktus, který má domov v Mexiku a Střední Americe, kde se jeho dužnaté listy zbavené bodlinek používají jako zelenina a tradičně se i nakládají. Dužina obsahuje šťávu, ze které se vyrábí i čaj. Z miniaturních semínek opuncie se lisuje jeden z nejdražších a nejvzácnějších olejů na světě. Na získání pouhého 1 litru oleje je potřeba zpracovat zhruba 800 kg plodů. Po odkvetení nasadí rostlina na plody, které jsou jemně ochmířené a tvarem i chutí připomínají hrušku. Dají se použít do ovocných salátů, v kombinaci s dalším ovocem, z nich uvaříte skvělé marmelády. Jejich šťávu můžete využít do moštů a domácích limonád. Přestože je to kaktus, tak některé druhy opuncie jsou mrazuvzdorné a bez problémů vydrží teploty až do minus 25 stupňů. Tenhle zajímavý kaktus se díky tomu může stát chloubou i vaší zahrádky.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Už to pro vás chystáme, mám teď na mysli samozřejmě písničky pro vás mezi 12. a 13. hodinou, tak už teď přeju příjemné poledne, dobrou chuť k obědu a hodně štěstí při telefonování. Hezký poslech.
1: Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, dnu na břeh řeky

starý mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starý muž.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuše, budu mlčet jako mlčí ti, kdo ví.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Dalovice u Karlových Varů zpevňují povrch Vílové ulici. Nové sedlo na Sokolovsku začalo stavět trailovou trať pro cyklisty v okolí koupaliště Velká Anna. Pracovníci v kultuře požadují stažení nové státní kulturní politiky. Dokument podle nich vznikl netransparentně. A dnes bude polojasno až jasno, teploty do 34 stupňů. Dobré poledne, přeje Lenka Poláková. Dalovice u Karlových Varů opravují povrch Jílové ulice. Obec tak chce zlepšit stav vozovky i bezpečnost dopravy. Zakázka vyjde na necelé 4 miliony korun. Stavební práce budou hotové na podzim, říká nezávislý starosta Lukáš Kolovrátek.
2: Jílová ulice neměla vůbec asfaltový povrch ani podkladní vrstvy, takže tam jsme se rozhodli, že doděláme poslední část, která chyběla, aby to bylo vzhledný a udržovatelný.
0: V novém sedle na Sokolovsku vzniká nová trať pro cyklisty. Radnice chce nabídnout mladým jezdcům bezpečné místo pro sport a zábavu. Trasa bude součástí plánovaného centra cyklistiky u koupaliště Velká Anna. Pokračuje nezávislý starosta nového sedla Robert Zelenka.
3: Povede to od té pláže na Velký Aně a povede to podél toho rybníka, ale dál v lesíku, no až na protější stranu. Postupně se dostaneme až do nového sedla někam k městskému úřadu.
0: Kulturní organizace, spolky i odbory vyzvaly vládu ke stažení státní kulturní politiky na další 4 roky. Dopis poslali na úřad vlády. Ministerstvo kultury žádné změny ve svém dokumentu neplánuje.
4: Ministr kultury Otto Klempýř za Motoristy nový plán minulý týden hájil s tím, že dokument důsledně vychází z programového prohlášení vlády. Jeho cílem je posilovat kulturní život, rozvíjet ekonomický potenciál kultury a zvyšovat kvalitu života obyvatel Česka. Na otevřený dopis, pod kterým jsou podepsány desítky kulturních subjektů, plánuje reagovat také premiér Andrej Babiš ANO. Státní kulturní politika je zásadní strategický dokument, který je podkladem pro hospodaření státu v řádu desítek miliard korun. Ovlivňuje život, práci i tvorbu více než 200 tisíc lidí. Pracovníkům v kultuře také vadí, že z dokumentu zmizely zmínky o tvůrčí a umělecké svobodě. Novou státní kulturní politiku zveřejnila Hospodářská komora, která uzavřela připomínkové řízení 4. srpna. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Světové oceány byly v červenci rekordně teplé, vyplývá to z dat unijní klimatické služby Copernicus. Průměrná teplota mořské hladiny mimo polární oblasti dosahovala 20,96 stupně Celsia. Pro daný měsíc jde o novou historicky nejvyšší hodnotu. Předchozí červencový rekord byl z roku 2023. Copernicus upozorňuje, že ke zvlášť teplým patřily v minulém měsíci vody na pobřeží Atlantiku a v západním Středomoří.
1: Sport.
0: Atlet Michal Rada je juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V americkém Eugene vytvořil evropský juniorský rekord časem 48,59 sekundy. Pro českou výpravu získal Rada na šampionátu 4. medaili.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až jasno, odpoledne oblačno, lokálně se objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Vane mírný západní vítr, který v bouřkách zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu ve Volkrově ulici se srazila dvě osobní auta. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: 4 minuty po 12. hodině skončily zprávy s Lenkou Polákovou a právě teď začíná hodina písniček pro vás na vaše přání se Zlatou Kinskou. Tak volejte do studia na číslo 221 55 37 37 nebo pište na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré kontakty najdete na našem webu vary.rozhlas.cz a v kontaktu s námi můžete být také na Facebooku a Instagramu. Věřím, že budete a budete i živě v této hodině. Těším se na vás, volejte, pište, přejte se krásný den. We'll be right back.

0: Sagvantofy, dávej ber a my teď budeme dávat. A co? To už vám řekne náš posluchač Pepa z Horního Slavkova, který bude věnovat písničku někomu blízkému. Hezký den, Pepo.
1: Dobrý den, já zdravím tady to bez barátyho. Zdravím moji sestru, která dneska slaví narozeniny. Napsala si písničku od Jarka Nohavici na pořád. No a bylo by to jenom pro ní, protože má ty narozky, aby neřekla, že ji nemáme rádi. No pro vás taky samozřejmě, ale nejvíc je to jako pro sestru. Nevím, jak zase někdy naslyšenou a to vám daří.
0: Jak se jmenuje sestra?
1: Boženka.
0: Tak Božence, přejeme vše nejlepší, hodně zdraví, klidu, pohody a posíláme vám vybranou písničku. Český rozhlas Karlovy Vary se samozřejmě rád připojuje k vašemu přání. Krásný den, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Budu tě milovat ze všech sil na pořád. Budu jaký chceš, abych byl na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb na pořád. Budu ti nosit kytice chrb na pořád. Budu světlem pod dveřmi na pořád. Budu říkat uvěř mi na pořád. Budu tě chránit jako štít na pořád. Budu se bát a budu se bít na pořád, na pořád, na pořád. Ďábla v nás na pořád. Budu za ruku chytat čas na pořád. Budu hlavou o strop být na pořád. Budu se snažit lepší být na pořád. Budu ti z očí stírat žal na pořád. Budu tvůj klauny principál na pořád. Budu hladový ač syt na pořád. Budu o tobě jen snít na pořád, na pořád, na pořád, na pořád. Budu do písku kreslit kruh na pořád. Budu splácet věčný dluh na pořád. Budu hlídat dračí sluhy na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj na pořád. Budu vítat slunce rudé na pořád. Budu věřit, že to bude na pořád. Budu s tebou a budu sám na pořád. Budu se ptát, zda něco mám na pořád, na pořád, na pořád.
0: To byla písnička k narozeninám pro Boženku od Pepy z Horního Slavkova. Jdeme plnit další přání. Dnes je světový den lovů, slunce je také ve znamení lova, tak mě napadá šlágr Lion's Sleep Tonight, nám napsala Silva z Prahy. Vavřincům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, nám do rádia, vám všem posluchačům rádia našeho vašeho kraje přeje krásný den Silva. My vám také přejeme krásný den a já už hraji.

0: Krásná písnička v podání Tight Fit na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a další krásná je už připravená. Na telefonu je připravená také naše další posluchačka a to je Anička Schodová. Hezký den, Aničko.
1: Já vás zdravím všechny, dobrý den. A jen tak pro radost, pro všechny, pro vás do rozhlasu, pro všechny vaše posluchače. Od Adama Ďuricu Zatancuj si so mnou.
0: A budete tančit s námi?
1: No určitě.
0: Tak jdeme na to. Krásný den, naslyšenou.
1: Taky na skle.
2: Děvča modroké, zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Úžasný zpěvák Lionel Richie na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď už opět ve vysílání náš další posluchač na telefonu čeká Standa z Dolců. Přeji vám krásný den, vítejte.
1: Já vám přeji, paní Zlatko, taky krásný den. Všem posluchačům, všechny zdravím. Opět máme docela teplo, takže jsem se rozhodl dneska, že nechám zahrát pro radost krásnou písničku paní Věře do Jáchymova, ať se chladí, ať se schovává před sluníčkem a ať má z písničky radost. Je to od Žalmana, divoký horský tymián. Je to moc hezká písnička, je to i pro vás a mějte se všichni dobře.
0: Standovi taky, držte se, krásný den.
1: Díky moc.
0: Odpočívejte a užívejte ještě stále, máme krásné počasí. Leto se opravdu léto povedlo, byť ta horka jsou někdy úmorná. Tak vydržte.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

Písnička na přání Standy z Dolců, zdravíme na Přešticko i do Jáchymova paní Věru. Jdeme plnit další přání, dobrý den, moc zdravím a dnes mám přání zahrát si hezkou písničku od vás. Jmenuje se Run, Run River, nejlépe originál. Když ne, tak David Guetta. Posílám všem hodným lidičkám, vám moji Katce a všem do rádiu. Děkuji, Zlatoško, hezký den přeji, Helča. Helčo, tak nakonec přece jen David Guetta, Run, Run River.

Stále posloucháte písničky pro vás a na vaše přání. Telefon do studia stále stejný, přesto připomenu 221 55 37 37, e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Kdo z vás nestíhá si poznamenat, vůbec nevadí, mrkněte na náš web Českého rozhlasu Karlovy Vary a ten je vary.rozhlas.cz, úplně jednoduché stránky. V kontaktu s námi můžete být i na Facebooku a Instagramu. Teď doufám, že ještě v této další půlhodině písniček pro vás a na vaše přání živě. Další přání doplnit Pavlovi z Karlových Varů, posílá své Mirce, je to Miroš Birka, aby jeli kvet. Krásný den.

Další přání je splněné a další je před námi. Dobrý den, přeji všem posluchačům i celému rádiu a pro dnešek jsem vybrala písničku, kterou nám mám spojenou s létem a úžasnou dovolenou na Azurovém pobřeží před lety, a to písničku Duli Duli Saint-Tropez v podání Geneviève Grat, která nás před už 2 lety opustila. Moc děkuji, Jarka. Jarko, tuto verzi jsem nenašla, mám jenom tu úplně originál. Jenny Rock, Duli Duli Saint-Tropez.

To bylo pro Jarku do Sokolova písnička Duli Duli Saint-Tropez. A já už teď doplním další přání a bude Míše a Lence, které tento týden vyráží na Jeleny do Lokte. A prý se chtějí už teď naladit, tak posílám písničku k něm do práce, ať jim to dnes uteče. Mějte krásné pracovní odpoledne s rádem vašeho kraje Touha a pláč na vaše přání skupina Jelen. Míšo, Lenko, užijte si potom víkend na Lokti. Prázdný.

www.humoriada.cz Fotogalerie z výjezdů Humoriády na cestách. www.humoriada.cz Medailonky našich humoriádníků, včetně fotek ze zákulisí. www.humoriada.cz Místo pro objednání knížek z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem a Jiřím Krampolem. www.humoriada.cz Internetová adresa pro všechny milovníky laskavého humoru.

0: Zpěvačka Adele na Českém rozhlase Karlovy Vary, teď už opět další písnička na přání. Na telefonu čeká paní Alenka Schodová. Hezký den.
1: Dobrý den, Zlatuško, já vás moc zdravím a přeju vám taky krásný den. A moje písnička dnes zaletí k panu Romanovi Štefovi Schodová jako malý dáreček včerejším na jmeninám. Milý Románku, já ti ze srdíčka přeju pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu a spokojenost. Ať tě nikdy neopustí humor a úsměv na tváři. Posílám ti jednu z těch oblíbených písniček a těším se brzy u vás. Zlatuško, já vám děkuju za písničku a zase brzy naslyšenou.
0: Budeme se těšit, mějte se krásně, pohodový den s rádiem vašeho kraje, kde vám už teď hraje písnička na přání v podání Petra Muka, Stín katedrál. Hezký den.
1: Děkuju vám.

Ještě stále posloucháte písničky pro vás a na vaše přání na Českém rozhlase Karlovy Vary. Teď budeme plnit další v pořadí a písnička poputuje paní Marušce, která se vrátila se svým manželem včera z Francie a napadlo si ji nechat od nás zahrát písničku Lady Marmalade. Prý se jí tam moc líbilo, byla moc ráda, že si užili Paříž, viděli Eiffelovku, je to moc krásný, tak to jsem taky měla možnost jednou vidět. Doufám, že jste si to užili maximálně a přeji vám krásné léto tady u nás v Čechách.

Christina Aguilera, Pink, Maja Lilkim na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary a jejich úžasný hit z filmu Moulin Rouge Lady Marmalade na přání našim posluchačům. Přeji krásný den a také krásný čas u nás v Čechách. Doufám, že jste se vrátili všichni z dovolených v pořádku. Kdo z vás vyrážíte prvé na dovolenou, tak si ji užijte. Já jdu plnit další přání. Tentokrát bude na přání písnička paní posluchačky Emílie pro paní Alenku Čechovou do Chodova. Karel Gott, Alžbětínská serenáda. Krásný den.

To byla alžbětinská serenáda v podání Karla Gotta. To je slavná instrumentální skladba, kterou v roce 1951 složil britský hudební skladatel Ronald Bank. Název dostala na počest korunovace britské královny Alžběty II. V roce 1953 v Česku zdomácněla jako oblíbená vánoční píseň s českým textem Zdeňka Borovce, kterou proslavil právě Karel Gott. Kolik času zbývá do Vánoc? Právě jsem se před malou chvíli dívala, tak pro vaše informaci 135 dní, 11 hodin a 2 minuty 40 sekund. Do zpráv už jenom 2,5 minuty, teď vám hraje Eagles. Na řadu přijdou informace ze zpravodajství s Lenkou Polákovou a po 13. hodině vás čeká pořad s Oskarem Hesem a dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského pivovaru Václav Berka. Osobnosti Česka po 13. hodině po zprávách. Pohodový den s rádem vašeho kraje. Zůstává s vámi Zlata Kinská, budu se těšit po 14. hodině naslyšenou.

0: Radioservis představuje knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Elektrárny Tisová i Vřesová se intenzivně připravují na topnou sezónu. V Ostrově na Karlovarsku plánují přístavbu zimního stadionu. Dnes končí možnost doplňovat kandidáty na obecní zastupitele nebo měnit jejich pořadí. A bude polojasno až jasno, teploty do 34 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Elektrárny Vřesová i Tisová v Karlovarském kraji se připravují na topnou sezónu. Jak uvedl místopředseda představenstva elektrárny Tisová Rudolf Francisco, cílem je zajistit pro obyvatele Karlovarska a Sokolovska nepřetržité a bezpečné dodávky tepla. Dodal, že celkové náklady na opravy kotlů v Tisové jsou pro letošní rok naplánovány ve výši 32,5 milionu korun. Podle zjištění ČTK se obdobná částka na opravy a údržbu vynaloží i v komplexu Vřesová. Zimní stadion v Ostrově na Karlovarsku potřebuje přístavbu, k tomu je ale nutná změna územního plánu, na kterou radnice čeká řadu let. V objektu by bylo například zázemí pro sportovce. Jak říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní, peníze zatím město z rozpočtu na stavbu vyčleňovat nebude.
3: Zatím s tím nepočítáme, protože dokud nemáme vlastně stavební povolení a změnu územního plánu číslo 2, tak to nemůžeme plánovat, ty peníze radši využijeme na projekty, které můžeme realizovat v tuto chvíli. Takže pokud se budeme blížit ke schválení té změny, tak určitě najdeme i peníze, ale to už bude po volbách a bude to pravděpodobně na nové zastupitelstvo.
2: Strany a hnutí přihlášené do letošních komunálních voleb mají dnes poslední šanci doplnit kandidátky. Dneškem taky končí možnost měnit pořadí nominovaných. Na případné opravy kandidátních listin pak budou mít ještě týden. Komunální volby budou letos 9. a 10. října. Ve stejném termínu se konají i ty senátní. Na polské straně Tater srazilo auto mladého medvěda, zvíře srážku nepřežilo. Řidič dodávky se nic nestalo. Auto šelmu srazilo na běžně používané silnici několik kilometrů východně od tatranského střediska Zakopane. Polská policie vyzývá motoristy, aby zejména v lesích byli opatrní. Většina srážek s volně žijícími zvířaty se stává mezi soumrakem a úsvitem. V Polsku žije podle tamních médií 100 až 120 medvědů, v sousedním Slovensku je to asi 10x víc. Sport. Barbory Semenová s Janíčkovou postoupily na plavecké mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále karlovarské stovky. Semenová v rozplavbách obsadila 5. místo, Janíčková byla 6. Počasí. Dnes bude polojasno až jasno, popoledně přibude kupovitá oblačnost a od severozápadu se později odpoledne a hlavně večer lokálně objeví přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 31 až 34, na horách 26 až 29 stupňů Celsia. Vane slabý jihozápadní, odpoledne mírný západní vítr, který v bouřkách a večer na frontě vítr zesílí. Rozptylové podmínky jsou dobré až velmi dobré a biozátěž vysoká na 3. stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 64 u Hazlova na Chebsku máme hlášené odstavené porouchané nákladní auto. S opatrností místem projedete. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru plzeňský Prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského Prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak, jo. A já, když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní Prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci. My jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa. Podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mhm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Já si to
1: neděje.
2: Nepamatuju.
1: Jasně. A kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělaný lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. Jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastněním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, který se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit a je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků, té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: Jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročný, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct, do víc než 50 zemí celý země koule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takový důvod, jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www, jak se vaří pivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní slárek plzeňského prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší, vychlazený.
1: Je ten první kontakt důležitý?
2: To je hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne? Nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom taky ten šéf výčepní. Jenomže ten šéf kuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Na nejvejš, když někdo si stěžuje nebo když pochválí, jak to jídlo je dobrý, jak se přijde z té kuchyně ukázat. Ale ten výčepní, ten, když přijdete do té hospody a on stojí za tím výčepem a teď se tam mazlí s těma sklenicema a meje je a slyšíte, jak ty sklenice pískají, jak ta houbička klouže po té sklenici, tak to je radost. Jo? Já jim vždycky radši, když tam přijdu, hned ho přijdu pozdravit, podám mu ruku a když vidím, že má ruku mokrou, tak to je pro mě takový důkaz, že spečuje o ty sklenice a potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupí a on řekne na zdraví, tak co máte dělat? Jo? Tak vám nezbyde, než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada to pivko?
2: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
2: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí postarat. A to je pro mě ta velká odměna. Jo. A navíc, jako, když se podívám na ty hospody a vůbec na ten český pivní biznis, to je biznis, který si zaslouží od toho státu, aby dostal nějakou podporu. Protože ten pivovarský průmysl, vlastně, když se na to podíváme, jedno místo, a mám na mysli teda zaměstnance pivovaru, generuje ještě další 4 místa tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný

0: přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná Sládek, aniž by je skutečně vypil?
0: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele, a ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam u kořene jazyka. A on kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
0: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy se tam rodilo to kraftové hnutí a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, byl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný a proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Ale myslím si, že za těch pár let to... desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla. I když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měla zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, co by to bylo?
0: No, to je těžká otázka. Teda já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, v těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý. To bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
0: Jednoznačně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klackem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast v hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělají jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?
0: Já bych chtěl, aby si mě pamatoval jako ten, který to nepokazil. že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované, a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme, a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě, na tom nic neměň, a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu braň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
0: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punšochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Vody v tocích v Karlovarském kraji ubývá, průtok někde zachraňují přehrady. Zemřel spisovatel Vladimír Páral, bylo mu 94 let. Správa železnic prodlužuje cyklotrasu z Horního Slavkova. A zítra bude polojasno až skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Hezké odpoledne, Přelenka Poláková. Řeky a přehrady v Karlovarském kraji mají kvůli horku a nedostatku srážek výrazně podprůměrné průtoky. Jak uvedla mluvčí povodí Ohře Dana Zikešová, přehrady Skalka a Jesenice na Chebsku zatím pomáhají udržovat minimální průtok řeky Ohře. Jejich hladiny ale postupně klesají. Přítoky do některých nádrží jsou velmi nízké a vodu ubírá také silné odpařování. Na Kraslicku a některých dalších místech proto platí zákaz odběru povrchové vody. Podle webu Intersucho je na většině Karlovarského kraje extrémní, tedy nejvyšší stupeň sucha. Podle předpovědi se sucho bude v následujícím týdnu ještě zintenzivňovat. Deficit vláhy je nejvyšší na Mariánsko-Lázeňsku, Kraslicku nebo v Krušných horách. V den svých 94. narozenin zemřel spisovatel Vladimír Páral. Autor patřil mezi čtenářsky nejoblíbenější spisovatele druhé poloviny 20. století. Jeho knihy Soukromá vichřice, Profesionální žena nebo Mladý muž a Bílá verliba řešily témata partnerského soužití, erotiku i stereotypy sídlištního života. Právě proto jeho knihy nadchly i režiséra Viktora Polesného, který podle Páralova románu Milenci a vrazi natočil v roce 2004 stejnojmenný film.
2: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem, což, jak víme, bylo v té době strašné město.
0: Správa železnic prodlužuje cyklotrasu z Horního Slavkova na Sokolovskou ke stanici Kounice. Nový úsek po bývalé železniční trati měří zhruba 1,5 kilometru. Dělníci odstraňují náletovou zeleň a upravují povrch pro pěší i cyklisty. Podle nezávislého starosty Alexandra Tereka nový úsek dovede cyklisty ke stávající cyklostezce do Karlových Varů.
3: Celá ta naše cyklostezka a cyklotrasa navazuje na cyklotrasu Euregio Egrensis, takže je to obrovské propojení na tu mezinárodní trasu, která vede z Německa přes Loket až vlastně do toho vnitrozemí.
0: Do Francie se dnes vrátí vysoké teploty, hlavně na jihu a jihovýchodě země platí druhá nejvyšší oranžová výstraha před horky. Ke konci týdne by se mohly teploty vyšplhat až ke 40 stupňům Celsia. Kvůli suchu se rychle šíří požáry.
4: Přes 100 hektarů porostu sežehl požár na jihu Francie v departmánu Lozère. Požár se zřejmě rozšířil od hořícího auta. Několik hodin v neděli hasiči likvidovali taky požár v obci Saint-Jean-d'Iac v departmánu Gironde. Pár kilometrů od obce se před týdnem přitom zastavil rozsáhlý lesní požár, který pohltil desítky tisíc hektarů borových lesů. Ministerstvo vnitra oznámilo, že ve spojitosti s požáry policie zadržela už 420 lidí, některé podezřívá ze žhářství. Šíření plamenů pomáhá extrémní sucho, které ve Francii trvá už několik měsíců. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
0: Jakub Dudycha na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu do semifinálového běhu na 800 metrů nepostoupil. V rozběhu se český rekordman dlouho držel vpředu, ale po kolizi se soupeřem zhruba 200 metrů před cílem ztratil rychlost a doběhl poslední. Do finále šampionátu neprošly koulařky Bryškovská a Mazurová. Počasí. Noci a zítra bude polojasno až skoro jasno, nejnižší noční teploty 16 až 13, na horách 13 až 10 stupňů Celsia. Nejvyšší den teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňa Celsia. Povene slabý, během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno i mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž vysoká na třetím stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Dejte pozor, na silnici 64 u Hazlova na Chebsku překáží plynulému provozu odstavené porouchané nákladní auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Pokračuje vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary v tomto čase s pondělním dobrým odpolednem s datem 10. srpna. U mikrofonu s vámi je dnes odpoledne Zlata Kinská. Naše zámecké léto pokračuje i tento týden. Už za chvíli vás pozveme na další z našich zámků, který se může stát inspirací pro váš prázdninový výlet. A inspirativní bude i dnešní rubrika Náš příběh. Mladý šéf kuchař Ondřej Kurák vaří z čerstvých surovin z rodinné farmy a do menu pravidelně zařazuje recepty inspirované starou chebskou kuchařkou. Práce se dřevem i vůně pilin ho lákaly odmala. Nakonec se ale stal kuchařem a dnes stojí v čele kuchyně v rodinné restauraci v Lipné u Hazlova. Více po půl třetí. Do té doby písničky, také kulturní tipy a v této hodině stihneme společně nakupovat a prodávat. Tak pojďme na to. Krásné odpoledne.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.

0: To byla písnička Koloseum, kterou naspívala Marika Gombitová s textem Kamila Petera, je skladba o slávě a pádu lidské píše moci a pomíjivosti času. Jinak mimochodem římské Koloseum je unikátní, původně flaviovský amfiteátr elipsovitý v centru Říma v Itálii. Jde o největší amfiteátr, který byl kdy v římské říši postavený. Tak třeba někdo z vás už toto místo navštívil a teprve toto léto navštíví. Teď každopádně vyrážíme společně na jednu krásnou českou památku. Letošní zámecké léto vstupuje už do svého 7. týdne. Až do konce srpna vám představujeme vybraná šlechtická sídla Čech, Moravy a Slezska. Kam se vydáme dnes? To už nám poví náš průvodce František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme do jižních Čech, kde zdobí kraj rybníků zámek Kratochvíle. Barokní stavba se zahradou je obehnána ohradní zdí s vodním příkopem. Zámek byl postaven za 6 let a posledními soukromými majiteli byli Schwarzenbergové. Více už nám prozradí Filip Černý.
3: Tak my jsme v místnosti, kde vidím, že jsou rozehrané kostky a k tomu zde leží zbraně, včetně nožů, tak to si myslím, že je tedy vražedná kombinace, hazardní hra a zbraně. Má to nějakou souvislost s historií této místnosti? Ptám se kastelána Petra Šmída.
4: Určitě ano, ono to vlastně mluví o jednom z velkých významů tohoto místa, Kratochvíle, lovecká Kratochvíle. Zde se uchovávají vzpomínky na zbraně, které sloužily k lovu, protože Kratochvíle byla centrem veliké obory, která měla po obodu 22 kilometrů a do té obory se chodilo lovit. Takže velký příběh Kratochvíle právě lovecká Kratochvíle, kdy navíc ta představa toho ráje, což byla ta Kratochvíle ohraničená těmi krásnými zdmi a potom představa té divočiny, kde byly ty divoký zvířata, i třeba mufloni a divoká prasata a chodila se lovit, tak to byl příběh toho šlechtice, který se při tom lovu stával hrdinou. A tím, že skolil zvíře a pak ho tady ještě společně spořádali, tak byl příběh, který rezonoval s tím příběhem, který prožíval v tom možná někdy stereotypním šlechtickém životě, kdy byl účasten dlouhých jednání, tak na Kratochvíli změnil prostředí, stal se hrdinou a tímhle tím způsobem prožíval něco jiného, jako my dneska stavíme chaty, ve kterých zažíváme jiný příběhy. A i tenhle příběh se snažím připodobnit třeba mladým lidem, kteří chodí na zámek Kratochvíle, kteří prožívají často něco podobného. Oni třeba se stávají hrdinou jenom tím, že doma zapnou počítač nebo svůj mobilní telefon a vemou na sebe toho avatara, kterým prochází nějakým světem, tam se stávají hrdinou, ta hlava vlastně funguje dost podobně, vyplavuje ten dopamin, který jim říká, seš hrdina, seš borec. A potom zase zjdou do té školy anebo zažívají něco podobného v tom stereotypu. Typu, tak když se vrátím k Rožumberkům, oni neměli internet, neměli ani mobily a neměli žádnou počítačovou hru a tak hráli naživo takovou hru na hrdiny tady na Kratochvíli a tím se dostáváme k té lovecké problematice, která vlastně byla ve své době úplně unikátní.
3: Ke Kratochvíli právě patřila velká obora. Ta tu je dodnes?
4: Bohužel není, nebo máme na ní pouze malé připomínky. Máme tady zbytky takové ještě kamenné zítky, která ji rámovala, spíš jenom ta menší obora. Těch 22 kilometrů je velký příběh, který nám postupně zmizel, protože se o tu oboru nepečovalo, podobně se nepečovalo o Kratochvíli. Chtěli bychom v budoucích letech vytvořit takovou cyklostezku, která by rámovala právě hranice té obory, protože to byla ve své době největší obora. Považujeme to za něco unikátního a krásný projekt, který to hezky nazval, který tady probíhal v minulosti, se jmenoval Spící rožumberská princezna, což je právě ta obora, která opravdu je tak spící, že ani netoličáci netuší mnohdy, že taková obora tady byla, v té krajině ještě je zapomenutá a pozorný návštěvník, který bude vědět, co má hledat, ji ještě může společně s námi objevit.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Kratochvíle si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Z vraždy muže polské národnosti se stává velký mezinárodní případ. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Takového strážce zákona by potřebovalo každé město. Louis de Funès ve slavné komedii Četník ze Saint-Tropez. A ČT Art uvede legendární komedii Divadla na Vinohradech s Vlastimilem Brodským v titulní dvojroli. Brouk v hlavě. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Tipy pro volný čas.
1: V Karlových Varech dnes vrcholí mezinárodní mistrovské kurzy komorní hudby. V základní umělecké škole Šmeralova se uskuteční hned dva koncerty. Od 16 hodin je na programu komorní studentský recitál a v 19.30 pak recital kateder, klavírní interpretace strunných nástrojů a zpěvu. V prostorách Krajské knihovny Karlovy Vary je aktuálně k vidění výstava s názvem Obrazy na vodě autorky Karin Brůškové, která návštěvníky zavede do světa jemné a proměnlivé krásy, akvarelové mlhy, především do světa květin. Městská knihovna v Chodově připravila příměstský tábor pro seniory s tématem Příroda kolem nás. Od dneška až do pátku nabízí seniorům zábavu, vzpomínky i nové zážitky. Program probíhá každý den do 17 hodin odpoledne. Městská knihovna v Ostrově, zve na výstavu fotografií Jiřího Wendlera s názvem Cestou světelnou do plošné dimenze. Expozice nabízí pohled na rozmanitou krajinu Krušnohoří i abstraktní barevné detaily, které otvírají prostor pro vlastní fantazii a osobní vnímání každého návštěvníka. K návštěvě vás také láká hrát loket, prohlédnout si tam můžete třeba vězení s expozicí útrpného práva. V budově Markrabství je vystavená originální část loketského meteoritu, který patří k nejstarším nálezům svého druhu na světě a je to takový unikát u nás v karlovarském regionu. A v Císařských lázních ve Františkových lázních zazní od 19.30 zahajovací koncert Letní houslové akademie profesora Ivana Ženatého. Na jednom pódiu se představí houslista Ivan Ženatý a klavírista Martin Kasík, oba laureáti mezinárodní soutěže Pražské jaro. Dva renomovaní interpreti, kteří působí také jako vyhledávaní pedagogové, nabídnou večer plný špičkové komorní hudby. A co Český rozhlas Karlovy Vary? Ten také nabízí hudbu, hlavně písničky, které nestárnou. Jednu z nich už teď pouštíme, jmenuje se V stínu kapradiny a zpívá Jana Kratochvílová. Krásné odpoledne s rádiem vašeho kraje.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Před 15 lety si jeho rodiče začali plnit sen o vlastní restauraci a statek v Lipné u Hazlova na Chebsku postupně přetvořili na místo, kde dnes pracuje celá rodina. Nejmladší z rodiny Kurákových, 28-letý syn Ondřej, vládne pevnou rukou v kuchyni.
2: Táta vždycky vlastně dole ve vesnici, kde já teď bydlím se ženou, tak tam dělal dřevo. Měl tam velkou pilu a vlastně mamka mu tam pomáhala na pile. A vždycky chtěl mi restauraci, tak vyučila se potom kuchařkou a koupili tenhle statek a začali to opravovat. Tím, že táta dělal ze dřevem, že vlastně ten barák vlastně postavili oni s chlapama bez nějakých firem, bez nějakých architektů, bez nějakých projektů, jak se to dneska dělá, že jo. A byl takový punk z začátku, prostě jsou to třeba restaurace a navařil jsem já, mě bylo 13 tehda, takže já jsem chodil tak akorát jenom kolem a koukal jsem kuchařům pod ruce.
3: Ondřej Kurák v sobě lásku k vaření objevil už jako teenager, kdy vypomáhal v rodinné restauraci nejdřív umytí nádobí a později přímo na place.
2: No, já, že jo, syn, ségra, že jo, vlastně jsme kolem toho se furt točili a tak nějak jsme prostě chodili furt pomáhat, aby ten proces fungoval a když vypadli zaměstnanci, tak jsme šli místo nich. Tím, že jsme si vlastně otevřeli potom ještě jednu restauraci v pronájmu, mamka si vzala na hradě Seberg, tak tam jsem se dostal na plást, komunikoval jsem s hostama a malinko jsem se už dostal do té kuchyně, tak jsem vlastně, když třeba kuchař nemohl, tak jsem šel jakoby vypomoct, tam nebyl tak silný kšeft. Mohl jsem se malinko tam jakoby učit a hrát si s tím. A celkem mě to bavilo. Já jsem koukal jako na... Někdo koukal na Jetix, někdo koukal na Disney Channel a já jsem koukal na TV Paprika, takže mě bavilo jako koukat na vaření.
3: K tradičním chebským receptům ho pak stejně jako k profesi kuchaře navedla jeho maminka Pavlína Kuráková.
4: Když jsem se rozhodla, že chci otevřít restauraci, tak jsem si furt vymýšlela nějaký koncept a shodou okolností v Chebu na náměstí jsem se zadívala do vitríny, do knihkupectví a našla jsem tam kuchařku kuchyně starého Chebu, což mě velice oslovilo. No a samozřejmě, že jsem si ji přečetla poctivě celou až do konce a tam jsem vlastně narazila na to, že tady je spoustu zajímavých receptů a že bychom si mohli jednou nějaký recepty podle té kuchařky uvařit a mohli bychom jít touhle cestou. Jenže samozřejmě, že jo, jak se to všechno vyvíjelo, tak kuchařka šla na nějaký čas do trezoru a teď ji oprášil zase Ondřej.
3: Restaurace, která je zaměřená na tradiční venkovský styl chebského regionu, byla zařazená i do gastromapy Lukáše Hejlíka. Proslulé jsou jejich tradiční lipenské buchty podle starého egerlandského receptu.
4: U nás tady vlastně jakoby v tom našem kraji se hodně peklo jakoby skynutýho těsta a můžu říct, že naše lipenské buchty mají úspěch do dneška, jsou tady s náma od začátku, pečeme je s mákem, s tvarohem, dáváme si na to povidla domácí.
2: Vzali jste ho v té kuchařce, no, tak vlastně. Ty recepty, tím, že jsou historicky přepsaný už třeba z roku 1920, jo, tak nejsou úplný a nemají tam veškeré informace. Jo. Trošičku si s tím člověk musí pohrát, malinko se na tím musí zamyslet, vystřeba i ta podmáslová polévka. Recept je v kuchařce hrozně jednoduchý. Jsou to brambory vařený ve vodě zeměný pod máslem a v tom jsou rozkleplý 4 vejce. Jo, a tím to jako hasné. A já jsem si říkal, jakože, hele, super, to vajíčko se k tomu hodí, dáme do toho nějaký bylinky, uděláme třeba bylinkový olej, dáme na to nějakou křupavou bramborovou slámu nebo nějakou drobenku a brambor máme spoustu, že jo, že máme vedle pole a potřebujeme nějak zužitkovat. Takže bramborový krém byl vlastně takový odrazový můstek z té chebské kuchařky, protože se hodí pro nás s našima surovinama z farmy.
3: Filozofií mladého šéfkuchaře je servírovat autentická jídla z poctivých surovin s důrazem na lokální původ a respekt k tradicím. A to se odráží v každém jídle, které Ondřej Kurák uvaří. Z Lipné u Hazlova na Chebsku Jana Strejčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: 3:45 právě teď v tomto čase na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary máme pro vás připravený časový prostor pro vaše inzeráty. Tak volejte do studia právě teď na číslo 221 55 37 37 nebo napište na e-mail studio.vary@rozhlas.cz, pokud s námi chcete inzerát nabídnout ve vysílání a nechcete mluvit, my to za vás moc rádi vyřídíme. I tato možnost tu je. Tak ještě jednou telefon pro živé spojení právě teď v našem rozhlasovém vysílání. 221 55 37 37 telefon sem k nám do Karlovarského studia Českého rozhlasu, který má pro vás také připravený e-mail studio.vary@rozhlas.cz a také stránky www.vary.rozhlas.cz a v kontaktu s námi můžete být, připomínám jako vždy, také na Instagramu a Facebooku. Tak doufám, že budete. Jsme tu pro vás, co se týče rozhlasové inzerce od pondělí do pátku, vždy v tomto čase. Pokud je vám více jak 18 let, můžete volat, můžete inzerovat. Cokoliv budete nabízet nebo poptávat, by nemělo souviset s vašimi obchodními aktivitami a v rámci jedné inzerce byste měli nabízet maximálně 3 věci na jednou nebo poptávat 3 věci na jednou. Tak je to na vás. Ještě jednou telefon 221 55 37 37. Stejný telefon budete potřebovat v příští hodině, pokud s námi budete chtít soutěžit, a budeme rádi, když se k nám připojí i někdo z vás, kdo ještě nesoutěžil. E-mail do studia studio.vary@rozhlas.cz. Tam můžete posílat kromě inzerátu také i své přání, své gratulace do písniček pro vás, anebo případně i to, co byste nám chtěli vzkázat a sdělit. Ještě jednou připomínám stránky, ty jsou úplně jednoduchý, vary.rozhlas.cz, kde najdete úplně veškeré informace o naší stanici. Tak mrkněte, pokud jste se ještě na naše webovky nepodívali, je tam spousta zajímavostí, spousta tipů třeba na kulturu, kam byste mohli vyrazit, nebo kam byste se mohli třeba i podívat v našem regionu, kde jste ještě třeba nebyli. Jsou tam aktuální informace, je tam spousta informací o nás, o lidech a samozřejmě také třeba i zajímavé články, co se týče zdraví a nebo zajímavé recepty. Ve vysílání společně s námi už náš dnešní první inzerent. Hezký den.
3: Dobrý den, přeju. Já bych chtěl poprosit posluchače. Vykupuju staré budíky, nejdoucí, veškeré jako hodinky, jo, abych to nemusel protahovat. Jo, a kapesní hodinky a starou bižuterii a na čísle 607 542 652. Děkuji moc a nashledanou.
2: Pamatuji se dobře, Pardubický kraj?
3: Ano, ano.
2: Tak super, tak já zopakuji váš telefon, prosím o kontrolu 607 542 652.
3: Ano, děkuji moc.
2: My vám také děkujeme za nabídku, za poptávku. Naslyšenou, krásný den.
3: Děkuju.
2: Tak a zítra to můžete být zase vy. Tak krásný den a za malou chvíli další zprávy s Lenkou Polákovou. No a po 15. hodině si budeme povídat s naším hostem, který už trpělivě čeká vedle ve studiu, já už se moc těším, a bude jim předseda klubu David Machala. Zůstaňte s námi.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovi Šrot, republice ocel.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Dobrý den.
3: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
2: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
3: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
2: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovy Vary pokračují v přípravách vzniku nového infocentra v Alžbětiných Lázních. Obec Andělská hora na Karlovarsku připravuje opravu střechy kostela. V Česku se půdní sucho může dál zhoršovat a zítra bude polojasno až skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Hezké odpoledne, Přelenka Poláková. V Alžbětiných Lázních v Karlových Varech vznikne nové infocentrum. Sílit bude ve vstupní hale. Aktuální stav příprav upřesňuje náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
5: Máme hotovou projektovou dokumentaci, v tuto chvíli probíhají jednání s dotčenými orgány státní správy. Myslím si, že někdy v začátkem září bychom rádi podali žádost o stavební povolení, na konci roku vysoutěžili dodavatele a pokud všechno dobře dopadne, v květnu 27 bychom rádi otevírali nové infocentrum v Alžbětiných Lázních.
4: Oprava střechy kostela v Andělské hoře na Karlovarsku se posouvá do další fáze. Obec teď čeká na schválení evropské dotace z fondu IROP ve výši 950 tisíc korun. Celková cena rekonstrukce bude přibližně 6 milionů a zahrnuje výměnu šindele i opravu krovu. Výběrové řízení je v plánu letos v srpnu. Samotná stavba začne příští rok na jaře. I během prací je ale možné kostel navštívit, říká nezávislá starostka Miroslava Křimská.
6: Kostel byl uzavřen a v loňském roce jsme měli otevřeno pouze přes prázdniny, jenom 2 hodiny o víkendech. Je tedy otevřen ve středu, v sobotu a v neděli od 1 do 5. A byli bychom rádi, když bychom domluvili, aby bylo otevřeno i v průběhu měsíce září.
4: Půdní sucho se v Česku kvůli horku může dál zhoršovat. Teď je podle webu Inter sucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí bez většího množství srážek má přitom pokračovat a teploty můžou i tento týden dosahovat až 35 stupňů.
7: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
8: Což zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostaneme někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně žímečné sucho se bude takhle vyskytovat.
7: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
9: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u Bylovin za poslední 14 let, u Lenin za posledních 20 let.
7: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
4: Do Velké Británie dnes na jediném člunu připlulo 230 migrantů. Je to zatím největší počet lidí, kteří úspěšně překonali Lamaňský průliv na jednom plavidle. S odvoláním na britské ministerstvo vnitra o tom informoval server BBC. Přetížená a nevyhovující plavidla znamenají pro uprchlíky velké riziko. Letos na moři mezi Francií a Británií zemřelo nejméně 15 lidí.
0: Počasí.
4: Noci a zítra bude polojasno až skoro jasno, nejnižší noční teploty 16 až 13, na horách 13 až 10 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povene slabý, během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr. Rostové podmínky budou ráno i mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Čtyři a půl minuty po 15. hodině právě teď pokračuje pondělní dobré odpoledne s datem 10. srpna. Já vám za nás všechny přeji příjemný poslech. 80 let, tak to je výročí, které si rozhodně zaslouží připomenout. Tělovýchovná jednota Sokol Štědrá je už po generace nedílnou součástí života obce a letos si připomíná 80. let své historie. Jak se klub během let proměnil, na co mohou být členové nejvíce hrdí, co chystají k oslavám, tak na to se zeptáme za malou chvíli předsedy TJ Sokol Štědrá Davida Machaly. Naším dalším tématem bude cyklotrasa. Po bývalé železnici mezi Loktem a Horním Slavkovem bude letos o půl druhého kilometru delší. Nový úsek na podzem dovede cyklisty a pěší až k vlakové zastávce v Kounicích. Zpráva železnic při stavbě školní strojníky na nových strojích více uslyšíte za chvíli v našem vysílání. Zůstaňte s námi v této hodině, také připomínám, že budeme soutěžit. Hezký den.
0: Dobré odpoledne

0: 80letí sportu, dobrovolnictví, společných zážitků a setkávání napříč generacemi. Tak to má za sebou tělovýchovná jednota Sokol Štědrá, která letos slaví významné jubileum. Jaká byla cesta klubu od jeho počátku až po současnost? Co všechno za tu dobu klub dokázal? A jak budou probíhat oslavy tohoto výročí? Tak o tom všem si teď budeme povídat s předsedou TJ Sokol Štědrá Davidem Machalou. Hezký den, vítejte ve studiu.
1: Dobrý den.
0: Tělovýchovná jednota Sokol Štědrá letos slaví, jak už jsem zmínila, významné výročí, které stojí za to si určitě připomenout. Kdy a jak se začala tedy psát přesně historie klubu?
1: Tak bylo to v roce 1946 a tenkrát ještě klub byl pod názvem SK Štědrá.
0: Vy jste velmi mladý, tak určitě budete něco málo o klubu vědět, protože celou historii si asi nepamatujete. Jaké nejvýznamnější okamžiky za těch 80letí byste vyzdvihl a jaké osobnosti se třeba nejvíce zapsaly do historie Sokola ve Štědré?
1: Tak jedna z nejvýznamnějších událostí bylo, když tenkrát ještě na zemědělských pohárech se klub dostal až do Ostravy, kde dosáhli významného úspěchu, myslím, že tenkrát dokonce i vyhráli. Potom bych zmínil, co už si tak nějak pamatuju, bylo zhruba v roce 2011, myslím, že ještě tenkrát ve čtvrté třídě, když se hrál na Karlovarsku, tak ještě Štědrá dokázala vyhrát. A určitě musím zmínit rok, myslím si, že to byl 2018, kdy pan Profant znovu založil klub, protože se na chvíli kvůli nedostatku členů tým rozpadl. Takže to jsou taky významní milníky, si myslím.
0: Kolik členů dnes TJ Sokol Štědrá združuje a jaké všechny sportovní a společenské aktivity klub v současnosti nabízí?
1: Myslím si, že máme zhruba 40 členů, ne všichni jsou teda úplně aktivní, ale aktivních fotbalistů máme 21, což si myslím, že je super pro vesnici o 300 obyvatelích. A společenské aktivity děláme například fotbalový turnaj, memoriál, vzpomínkový na kamarády a děláme také fotbalový ples.
0: Jak budou oslavy 80 let TJ Sokol Štědrá probíhat? Už je máte určitě připravené, blíží se.
1: Už je to za rohem. Vlastně začne to ve 3 hodiny, kdyby začnou postupně najíždět hosté.
0: A kdy přesně, abychom nevynechali to datum?
1: Sobotu 15.8. od 15.00 u nás na hřišti. A dorazí bývalí členové. Vlastně ve 3 hodiny začnou hosté najíždět, ve 4 hodiny máme na programu první utkání, od 6 hodin máme druhé utkání a mezi zápasy budeme mít předávání cen legendám klubu a všem, co tam kdy něco dokázali v týmu.
0: Určitě máte připravený i velký doprovodný program, zmiňte třeba něco z toho?
1: Tak když začnu třeba u dětí, tak pro děti bude připraven skákací hrad, pokud to počasí dovolí, ale myslím si, že jo, že by pršet nemělo. Připravíme si pro děti také bazén, aby se mohli schladit a samozřejmě pití a jídlo, to je samozřejmost. A předávání cen a večer vlastně bude autogramiáda hvězd, které tam přijedou a poté bude venkovní zábava.
0: Zmiňte hvězdy, prozraďte.
1: Přijede k nám Sigi tým, což je vlastně tým založený Horstem Sieglem, bývalým nejlepším střelcem ligy a také velký Spartan jako já. A ten vlastně sebou vozí bývalé ligové hráče, herce, zpěváky, od každého něco, aby bylo pro lidi o zábavu postaráno.
0: Takže těchto oslav se samozřejmě zúčastní i bývalí členové a sportovci. Vy máte v klubu určitě významné osobnosti, které dokonce dostaly i různá ocenění.
1: Ano, ano. Myslím si, že možná nejvýznamnější postava je pan Profant. Ten dostal cenu pana Václava Jíry za celoživotní přínos fotbalu, ten se zúčastní určitě. A pak také spousta dalších bývalých kamarádů, jeden z mých kamarádů třeba, na to se těším nejvíc, ten furt říká, že by nám ještě ukázal, jak umí hrát, ale bohužel zranění kolena kotníky mu to nedovolí, ale na tuhle příležitost říkal, že se připraví alespoň na 10 minut a ukáže nám, jak se to hraje.
0: Tak paráda. Vy jste se dokonce připravili při této příležitosti i nějaké speciální překvapení, vzpomínkovou výstavu, je to tak?
1: Je to tak. Vlastně naše paní účetní, paní Voštová, sepsala celou historii, vlastně od založení až do dneška, plus budeme mít určitě fotografie připravené pro všechny, vlastně, kdo to neznají, kdo tam třeba se přijde podívat opravdu na ten Sigi tým, aby věděl, jak fungujeme a také vlastně budeme předávat ceny, myslím si, že asi 8 bývalým členům a členkám.
0: Říká předseda TJ Sokol Štědrá David Machala, který zůstává naším hostem.

0: Sofia. Každá obec má své tradice a místa, která spojují lidi napříč generacemi. Ve Štědré je jedním z nich právě té Sokol, který letos slaví úctyhodných 80 let své existence. Za touto historií stojí každá obec a ve Štědré je jedním z nich právě té Sokol. O jeho minulosti, současnosti i budoucnosti si dnes povídáme s předsedou klubu Davidem Machalou, který je stále se mnou ve studiu. Co vás přivedlo do klubu, Davide?
1: Já jsem se ve Štědré vlastně narodil. Taťka mě bral prakticky od malinka na hřiště. Od 6 let jsem byl aktivní hráč a přes několik klubů a několik výzev jinde jsem se před loni do klubu vrátil.
0: Jakou roli si myslíte, že klub hraje v životě obce Štědrá a v životě místních lidí, protože klub je malý, obec taky?
1: Já si myslím, že velkou, a bude to takhle ve většině klubů vlastně v okresním Přeborově třetí třídě. Protože, když to řeknu blbě, když by nebyl fotbal, tak by tam chcíp pes, jak se říká. Scházíme se prakticky každý 14 dní na fotbale, na hřišti, spotkáme se s kamarádama, zůstáváme po fotbale, popovídáme si a nevím, co jiného by se tam vlastně dělo pravidelně, když by nebyl fotbal. Takže myslím si, že velkou roli hraje fotbal.
0: Prozraďte, co dnes obnáší VES sportovní klub na malé obci? Jak to vypadá?
1: Někdy je to náročné, zvlášť když nemáme třeba dostatek hráčů, domluváme různé akce, ale samozřejmě někomu do toho leze práce, někomu rodina, někomu výlet, to takhle to prostě beru, ale někdy je to opravdu náročné. A zaplať pánbu, že neřešíme problém s financema, tam bych chtěl poděkovat obci Štědrá, že nám vychází vstříc a každý rok dostaneme příspěvek, aby jsme tu sezonu úplně v pohodě odehráli, takže největší výzva je stále schánět nové fotbalisty.
0: A daří se vám získávat alespoň nějaké nové členy, zejména třeba děti a mládež, protože ti to nejvíce potřebují, jsou hodně u počítačů, potřebují se hýbat.
1: To se nám popravdě moc nedaří. Co si takhle z hlavy teď vybavím, tak máme snad dvě děti ve Štědré, které hrajou v Toužimi fotbal, protože u nás není žákovské mužstvo. Spousta rodičů už ve Štědrý vlastně ani, nebo takhle, spousta hráčů ve Štědrý už ani prakticky nebydlí. Všichni tam dojíždíme, konkrétně já s kamarádem jezdíme třeba z Plzně, máme 50 km na domácí zápas, takže jsme s rodinama tam a není vlastně šance získávat takhle mladé členy, ale třeba pár kamarádů takhle po okolí, třeba s Toužimi k nám jezdí teď mladí kluci a snažíme se to držet prostě. Takže nemusí být ten člověk konkrétně ze Štědrý, aby u nás mohl hrát.
0: Na to jsem se právě chtěla zeptat. Takže může se kdokoliv z blízkého i zdálenějšího okolí přihlásit k vám do klubu, je to tak?
1: Samozřejmě. A nemusí to být jenom do fotbalu, ale kdyby nám chtěl někdo s něčím někdy pomoct, třeba stavět stany zrovna před tím výročím, tak samozřejmě tam rádi uvidíme.
0: Takže práce dobrovolníku u vás je také velmi důležitá.
1: Jo, samozřejmě bez toho by to nešlo. Vlastně ono vždycky za tou akcí jakoby je napsaný třeba jeden nebo dva lidi, ale popravdě nás každou akci dělá třeba 10-11 a bez toho fakt nedalo. Je toho moc na jednoho člověka.
0: Třeba i ty oslavy.
1: Například i ty oslavy.
0: S jakými výzvami se klub v současnosti potýká? Finance jste zmínil, že s těmi nemáte problém, což je dobře.
1: Což je super. Největší výzva jsou asi stále ty hráči. Máme teď teda dost hráčů, i kvalitní si myslím, že máme fotbalisty, ale nemládneme, kluci stárnou, kolena nás bolí všechny a myslím si, že nějakých třeba 10 let ještě určitě vydržím, ale potom už bude těžší schánět mladé hráče do týmu.
0: Jaké máte plány s té Sokolem Štědrá do dalších let? Kam byste rád tento klub posunul, kde byste ho rád za pár let viděl?
1: Teď momentálně, když jsme se byli podívat s klukama na hřišti, tak nás trápí vedra. Takže už jsem začal přemýšlet, že bychom například chtěli udělat závlahu, aby to hřiště vypadalo nějak k světu, ale plány nemáme. My jsme si dali cíl, že bychom chtěli do okresního Přeboru o soutěž výš si to zkusit, ale řekl jsem, že nás musí prostě chodit pravidelně hodně, aby to mělo význam, aby jsme nikam nejezdili ve 12 hráčích, to by mě nebavilo, myslím si, že nikoho. Takže největší cíl je udržet klub co nejdýl aktivní.
0: A klubovnu máte?
1: Klubovnu máme.
0: Řekněte, jaký vzkaz byste teď třeba poslal současným i bývalým členům klubu při této příležitosti tohoto významného jubila po našich vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary?
1: Bývalým bych sem chtěl vzkázat, aby na nás nezanevřeli, aby nás chodili furt dál podporovat, Pivo máme furt studený, takže u nás to nehrozí, že by došlo. A současným choďte na fotbal a nemusí to být jenom mistrák, stačí na trénink, aby jsme nebyli 4 lidi, jako teď sobotu.
0: A co našim posluchačům Českého rozhlasu Karlovy Vary byste teď vzkázal?
1: Choďte na fotbal na vesnici, je to větší sranda, než koukat v televizi na ligu.
0: A milí posluchači, určitě přijďte na oslavy 80 let TJ Sokol Štědrá, stojí to za to. Vám přejeme hodně štěstí, co vám daří, hodně sportovních úspěchů a také všech splněných přání a plánů s vaším klubem. Děkujeme za rozhovor. Naším hostem dnes byl předseda klubu David Machala.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naslyšenou.

0: Bicycle Race, známá rocková písnička, kterou napsal zpěvák Freddie Mercury a vydala ji britská skupina Queen v roce 1978 na albu Jazz. Inspirací tehdy Freddiemu byl závod Tour de France, který zrovna kolem hotelu v Montreux projížděl. Naším tématem teď bude také cyklotrasa, a to na bývalé železniční trati mezi Loktem a Horním Slavkovem na Sokolovsku, která se letos prodlouží o 1,5 kilometru. Práce pokračují mezi bývalým nádražím v Horním Slavkově a vlakovou stávkou v Kounicích. Pracovníci odstraňují náletové dřeviny a upravují povrch pro pěší a cyklisty. Správa železnic chce část nákladů ušetřit. Zároveň při stavbě zaškoluje strojníky na nových strojích.
1: No tady čistíme ten povrch, aby se mohli navést drť, z který potom bude ta cyklostezka.
2: Říká Lukáš Nemrman, který se zaučuje na novém kolejovém bagru. Správa železnic přestavbu využívá k zaškolení pracovníků na nový stroj.
3: Ten stroj umí hodně, může měnit vlastně nářadí, může mít různé lžíce, svahovky, může tam mít pily, může tam mít sekačku na trávu, takže je to takový víceúčelový stroj.
2: Je náročné ho ovládat?
3: No určitě, je to takový už modernější, no, takže přes ty počítače a všechno možný. No.
2: Na stavbu cyklotrasy dohlíží Petr Střítecký ze správy železnic. Pracovníci tady pracují v rámci zácviku na nových strojích. Proč zrovna tady na téhle stavbě?
4: Abych takovýhle stroj pustil na výluku, tak jim musím 100% věřit, že ty kluci to mají v ruce, takže nemůžu pustit na výluku, která je dneska časovaná na řády hodin. Tady se s tím strojem krásně naučej, vyzkoušej si všechny možné nástavby a je mi v podstatě jedno, jestli něco prodlouží o hodinu.
2: Nevzniká tu asfaltová cyklostezka, ale cyklotrasa s nespevněným kamenným povrchem.
4: Ta trať je zakonzervovaná, to znamená, že stavby železního spodku musí zůstat, proto tady zůstává to hrubý kamenivo, který reprezentuje i tu dráhu.
2: S nezávislým starostou Alexandrem Terekem stojíme u bývalé nádražní budovy v Horním Slavkově, kde končí stávající cyklotrasa.
5: Cyklisti, pokud budou chtít pak dále pokračovat vlakem nebo naopak přejedou vlakem na tu Kounici zastávku, tak pak můžou vystoupit a rovnou plynule jet po té cyklotrase až do Lokte. Kousek odsadí, kde stojíme zhruba nějakých 500-600 metrů, tak jsme tam asi 10 metrů vzdušnou čarou od naší cyklostezky, takže my se tam dokážeme krásně napojit a celá ta naše cyklostezka a cyklotrasa navazuje na cyklotrasu Euregio Egrensis, takže je to propojení vlastně na tu mezinárodní trasu, která vede z Německa přes Loket až vlastně do toho vnitrozemí.
2: Nově budete se o cyklotrasu starat sami jako město?
5: My jsme už před časem tady umístili podél trasy nějaké lavičky, koše a tak dále a potřebujeme se k ním dostat samozřejmě, abychom mohli dělat pravidelnou údržbu. Jednou za sezónu schrabeme to největší listí po tom opadu a tak dále, tak aby ta cyklotrasa byla co nejpřívětivější pro ty cyklisty a chodce, protože samozřejmě pro město je to velký přínos.
2: Asi 1,5 km dlouhý úsek nové cyklotrasy by měl být podle zástupců správy železnic hotový v průběhu září. Z Horního Slavkova na Sokolovsku, Václav Malý, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Sokolovsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Přesný čas je 3:15 a 3,5 minuty. Právě teď s námi můžete soutěžit, tak připomínám telefon do studia, který určitě budete potřebovat, 221 55 37 37. Ve čtyřech románech rozvážný Tommy a bystrá a temperamentní Pentlička řeší případy svojí povahou nejen ryze kriminální, ale zaplétají se i do sítí zpravodajských služeb a mezinárodního zločinu. A my v dnešní soutěži nabízíme audioknihu Dům u kanálu. Tento román vydala Agáta Christie v pokročilém věku a zestárly i oba její hlavní hrdinové, kteří vychovali mezi tím tři děti, pomalu se chystají na odpočinek a samozřejmě jsou na stopě zločinu. Kdo má rád kriminální příběhy a audioknihy v jednom, tak právě teď volá do studia 221 55 37 37. Audioknihu do soutěže věnovala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Tak pojďte s námi soutěže, pojďte s námi hádat. Ceny do soutěže pro vás připravuje pravidelně naše marketingová specialistka Eva Jandáková. Tímto jí za nás všechny moc děkuji. A otázky pro vás často připravuje náš editor vysílání Lukáš Staněk, kterému také moc děkuji. Je už se mnou ve studiu. Hezký den, Lukáši.
1: Pěkný den.
0: Tak dnes jsem si jako překvapení připravila otázku věnovanou právě tobě a nebude to zkouška poslechu pro naše posluchače, naopak taková úplná typovačka, protože i obyčejné typování k soutěži patří. Kdo sleduje naše kamery, tak odpověď bude znát, protože Lukáš Staněk často chodí jako editor vysílání a zprávař na kamery do studia, do vysílání. Kdo sleduje naše kamery právě teď, tak má velkou výhodu, Lukáš mává. A já se vás ptám, co nosí za pokrývku hlavy náš editor vysílání Lukáš Staněk. Je to taková úžasná záležitost, kterou budeme potřebovat i teď v létě. Tak a já už potom ve vysílání našemu dnešnímu volajícímu řeknu možnosti. Hezký den.
2: Dobrý den, tady Kateřina Krejčová z Ostrova.
0: Krásný den, Katko, zdravím. Tak co typujete, anebo co si myslíte, nebo že víte, co nosí za pokrývku hlavy náš editor vysílání Lukáš Staněk? Tak za prvé baret, za druhé kšiltovku, za třetí klobouk a za čtvrté šátek.
2: Tyjo, tak...
0: Baretka, kšiltovka, klobouk nebo šátek. Co typujete?
2: Tak asi typuju ten baret.
0: Typujete baret. Tak ten to není. Ten jsem na něm ještě nikdy neviděla, tak možná bude Lukáš díky vám teďka experimentovat, uvidíme. Tak krásný den a zdravíme, naslyšenou. Ve vysílání společně s námi je náš další soutěžící. Vaše odpověď, hezký den. Tak někdo položil, možná se zalekl. Uvidíme, uslyšíme teď, kdo pak je tam s námi ve vysílání.
3: Dobrý den, já už si to vzpomuju, tady Přešticko.
0: Hezký den, zdravíme na Přešticko, podle hlasu poznávám Standu, pěkný den, vítejte.
3: Tak, a teďko se rozhodnu mezi kšiltovkou a kloboučkem. Nebudu to prodlužovat, řeknu klobouček.
1: Měl jste pravdu, ještě před 15 lety by správná odpověď byla kšiltovka, ale v posledních letech jsem se opravdu zamiloval do klobouků, takže na ně nedám dopustit.
0: Lukáši, já jsem dnes ve vysílání zmínila, já samozřejmě Standovi gratuluji. V písničkách pro vás jsem po alžbětinské serenádě dnes zmínila, kolik dnů nám zbývá do Vánoc. 135. Co si přeješ k Vánocům?
1: Tak když se ptáš takhle a v tuhle chvíli, tak samozřejmě další klobouk bych určitě uvítal.
0: Tak jo, tak my nějaký hezký pořídíme. Díky moc.
1: Já vám díky taky děkuju a díky ještě jednou všem.
0: Standovi gratulujeme, naslyšenou, zůstaňte na telefonu.
3: Díky moc.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: To byly Poutníci a písnička Panenka. Doufám, že jste si s námi zaspívali a že se vám dnešní pondělní dobré odpoledne líbilo. Rekonstrukce historické dřevěné lávky v Kinčperku nad Ohří se pomalu blíží ke svému konci. Podrobnější informace v celou uslyšíte od Lenky Polánkové. Po 16. hodině se s námi můžete jako vždy bavit. Přijde na řadu Humoriáda dnes s Petrem Jablonským a Patrikem Rozehnalem. Budu se na vás opět těšit naslyšenou. Přeji vám příjemný zbytek dne. Zítra odpoledne s Petrem Čimperou.
1: Co asi tak může být za hranicí vesmíru?
2: Nic. Třeba hvězdy. Další vesmír.
3: Meteority.
4: Slunce.
5: Mimozemštění.
6: Může tam být jiná galaxie.
7: Bůh. Soustava s ufónama.
8: Jiná planeta.
9: Star Wars loď.
10: Jakože tam jako může letět nějaký letadlo.
11: Nebeský město.
12: Taková prázdnota a nic tam není, jenom černo a nic.
13: Jenom, že by tam bylo pár mraků.
14: Bude tam další vesmír a v tom budou mimozemštění.
15: Budou tam lidi, kteří ovládají ten náš vesmír.
16: Ovládají nám s pořádným nadupaným tabletem.
17: A když prší, tak se sprchujou.
18: Takže to jsou něco jako bohové.
19: Že je tam spousta meteoritů.
20: Anděle.
21: Že tam bude mléčná dráha, na který se budou pást klávy.
22: Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Nýberga na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 340 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura For Pro.
23: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
24: Bylo 16 hodin. Končí oprava lávky v Kinčperku nad Ohří. Pozorovat částečné zatmění slunce mohou zájemci i na hvězdárně v Karlových Varech. Kulturní organizace vyzvaly vládu ke stažení nové státní kulturní politiky. Ta vznikla podle kritiků netransparentně. A zítra bude polojasno až skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Rekonstrukce historické dřevěné lávky v Kinčperku nad Ohří se pomalu blíží ke konci. Stavební firma by měla staveniště městu oficiálně předat na přelomu srpna a září. Radnice chce s dodavatelem vyjednat, aby lidé mohli lávku začít využívat ještě před samotným předáním. Pokračuje nezávislý starosta Marek Matoušek.
25: Už se finišuje, ty mostní dílce už jsou vybetonované, teď tam dodělávají schody na ostrov, teď přijde vlastně nátěr na tu mostovku a montáž zábradlí. Takže teď už se finišuje, dělá se prostranství, obrubníky, nějaké asfaltové plochy, dlážděné plochy, takže teď už se jde do finále.
24: Částečné zatmění slunce doprovázené speciálním programem a odborným výkladem bude možné ve středu 12. srpna večer pozorovat na řadě míst po celé zemi. Například hvězdárna Františka Krejčího v Karlových Varech připravila sledování tohoto mimořádného vesmírného jevu speciálním dalekohledem s účinným filtrem a s komentářem lektorů za jednotné vstupné 100 korun. Podle karlovarských hvězdářů ale sledování úkazu bude bohužel komplikovat fakt, že částečné zatmění nastane krátce před západem slunce, a tak podmínky pro pozorování nebudou zdaleka ideální. Po setmění bude možné pozorovat také meteorologický roj Perseidy. Pracovníci v kultuře požadují po vládě stažení nové státní kulturní politiky. Podle nich vznikla netransparentně a bez dostatečné diskuze s odbornou veřejností. Strategický dokument rozhoduje podle kritiků o hospodaření s desítkami miliard korun. Ministerstvo kultury ale upravovat plány nebude. Prezident Kulturní a kreativní federace Jakub Bakule upozorňuje, že nový dokument opomíjí zásadní témata.
0: Státní kulturní politika není dokument ministerstva kultury. To se týká toho, jak ten stát jako celek naplňuje svoji kulturní politiku. Například ministerstvo průmyslu a obchodu, ty ekonomické aspekty kreativní odvětví jako herní vývoj, ministerstvo zahraničních věcí, které řeší využití kulturní diplomacie, kreativity ve vzdělávání. Nakonec i ve zdravotnictví jsou nové oblasti, kde se kultura zapojuje. A tohle všechno tam chybí, protože nebylo s nikým projednáno.
24: Finanční technologická společnost Revolut získala francouzskou bankovní licenci. V příštím roce plánuje v Paříži otevřít nové ústředí pro západní Evropu. Firma se už dřív zavázala investovat v regionu přes 1 miliardu eur a vypsala přes 600 nových pracovních pozic. Žádost o licenci museli posoudit Evropská centrální banka a francouzský regulátor.
23: Počasí.
24: Noci a zítra bude polojasno až skoro jasno. Nejnižší noční teploty 16 až 13, na horách 13 až 10 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povene slabý, během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré, aby o zátěž mírná na prvním stupni.
23: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
24: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
23: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
1: Mídlo a ručník, doufám, máte. Co Petr Jablonský, který přišel do studia?
3: Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
3: Ručník nemám.
1: A mídlo?
3: Ne.
1: Tak nejsi připraven na humoriádu, máme to ve znělce. Ne, já doufám, s dobrou náladou. Z jižních Čech nebo odkud právě teď?
3: Ano, z jižních Čech.
1: Ano, tak ano. Jo, tak zdravíme a hezké léto, doufám, že ho máš takové.
3: Ano, já doufám, že i ty a posluchači také.
1: Teď určitě, hodinu plnou zábavy přejeme.
23: Humoriáda.

0: Začínáme naplno. Patrik Rozenal, Petr Jablonský ve studiu Humoriády právě dnes. Jaké jméno nás bude bavit? Kdo z interpretů bude vytažen z archivu?
1: Ano, tak já nabízím.
2: Takže vážení přátelé, tady je Znitruška a já budu, prosím vás, já se nabídnu sám, já budu vyprávět něco ze Slunce Seno a bude to s Helenkou Růtičkou. To bude krásné, úžasné, jihočeské. Tak se ho poslechněte.
3: Byla tam Erna Červená, ta nám hrála babičku, že jo, ve Slunci Seno Jahodách. To byla druhá manželka doktora Červeného, co měl kabaret Červenou sedmu. No a ta vyprávěla božsky, ona taky snad nechala nějaký paměti.
4: To byla velice vzdělaná dáma, ovládala asi dva nebo tři jazyky, dopisovala si s památníkem písemnictví na Strahově, dopisovala si s rádiem a tak dále, opravdu velice vzdělaná dáma. A když poprvé přišla na kamerovou zkoušku, tak paní Červená přišla opravdu jak hraběnka.
3: Na tom kožíšku, do smrti nezapomenu.
4: Vlasy vyčesaný také nahoru, takový ten secesní účes do té ruličky okolo hlavy. A já říkám, Ježišmarja, tohleto není šílená bába z vesnice, tohleto je opravdu jako piková dáma.
3: Ne, já bych opravila Zdeňka, já jsem seděla vedle něj a přišla dáma s hůlčičkou, tadyhle s takovým tím, jak jsou schovaný ty vrásky, že jo, a na tom byla kamej, takový ty butóny, že jo, ty tří, jak říkáme, tady etážní je butóny, který visely takhle, ty uši měla dlouhý jak pes a v tom měla prostě tohleto. A s hůlčičkou přišla dáma šlechtična, hrabě. A Zdeněk, jak je prostě absolutně odevřený a prostě to, co na srdci to na jazyku, proto má tolika nepřátel, ale někdy i přátel, tak prostě já, Ježíši Kriste, to bylo prvního, jo. Tak to byla tvoje první reakce a ona samozřejmě kapírovala absolutně všechno a začala s tím, že říkám, já se vám, pane režisére, asi nehodím, že? A z něj to zachraňoval a říkal, ale jo, vy se měli být, řekni ty zase.
4: Já třeba jenže vy jste taková ušlechtilá nobl dáma a já potřebuji takovou vesnickou babku napůl šílenou bláznivou, která otravuje celý rodině život. Tak já si říkám, Erničko, prosím vás, uděláme si zkoušku, budete dělat vesnickou babku, kterou posadili doma do zahrádky, dali jí vidle do ruky a říkali, babi, tady budete čekat, reje tady krtek v cibuli. Tady máte vídle, když jako zapíchnete, jako jo. A teďka on tam čekala těma vídlema u té cibule a ono, 9 hodin, protože krtek reje vždycky v lichou hodinu, jak říká, nic, v 11 hodin nic. Vy nadáváte na celý svět i na toho krtka, že nereje, kdy má rejt. Tuhle tu etídu paní Červená udělala skvěle. To by šlo s tuhle tu paní, ale teďkon jak ji teda zničit?
3: Protože měla obarvený vlasy samozřejmě a zde nechtěl šedivý takový ty rousňáky, no víte, jak vypadá, že jo.
4: Tak jsem říkal, paní Červená, prosím vás, vy máte vlasy šedivý, já jsem bílá jako mlíko, já jsem si je odbarvila, aby byla čupr holka ještě. Já pan, jo, ale tak ty starý dámy na vsi si nebarví vlasy, ty babky, tak to budeme muset asi smejt tu barvu, odbarvit to zpátky na tu bílou. Jo, tak to smejeme, to je maličkost. Tak dobře, tak jedna barva je pryč. Jeba, vy máte ten příčesek tam máte, vidíte, tu ruličku takovou. Říká, jo, ale to je z mých vlasů.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tady ten kousek zastavíme, vy pak rozhodnete v SMS-kách a telefonátech, jestli budeme pokračovat nebo vyberete něco jiného.
1: To budou chtít vědět určitě, to bude zajímavé, já bych to sám chtěl slyšet, jak to bylo.
0: Jo, tak já rovnou proti zkusím Fausta a la Milionář, tedy takovou tu parodii s Vladimírem Čechem a Petrem Novotným z Dobrot. To by taky mohlo být docela silné.
1: No, to mohlo být taky dobrý, tak uvidíme.
0: Pana Čecha nebo Novotného sdělal někdy?
1: Ne, ale Petra Novotného napadlo mě, že bych ho mohl zkusit, protože on byl jako výborná jako osobnost, jo, na imitování, ale nějak tomu nikdy nedošlo, nebo možná jsem to zkoušel, ale myslím, že to nebylo úplně jak ono.
0: Pak zmizel z obrazovky, vynosné nemoce a takový, tak jako už se tomu člověk asi nevracel.
1: Právě, přesně tak. No,
0: budeš mít zase práci, budou zase další volby a jiné, zase budeš muset cvičit nové hlasy a tak možná.
1: No, tak oni zase...
2: Lidi jsou konzervativní, ne? No, jsou konzervativní. No, se nebojte, pane Rozehnalé. No. Pane Blonsky nebude muset. Nebude muset. Já zůstanu.
0: Petře, co léto, tahle Slunce Seno vzpomínka na prázdniny, kam ty jsi jezdil na prázdniny?
1: No tak jak letos, tak i mnoha léta předešlá jsem byl v Černé Hoře, takže super, paráda, teplo, skvělé jídlo, skvělá muzika, skvělé počasí, moře.
0: Počkej, ty jsi hrál i na hudební nástroje?
1: Ne, to ne, já si poslouchám. Jo. To já jako si taky občas hraju, brnkám si na kytaru i třeba někdy na jevišti, tak jako taky Honzika Nedvěra třeba, nebo Karla Gota, že? Ale i v Černé Hoře teda jsem byl v jednom penzionu a paní se mě ptala, jako čím se bavím u Češky, jako co jako dělám, tak jsem říkal, že teda jsem jakože imitátor, že jakože imitírám komičara i političara a tohle to ona je, tak jako ať ji zaimituju. Tak jsem ji zaimitoval takový mix českých politiků, vesměs to byl nějaký prezidenti, mám pocit, jsem dělal nějakého Klauze tam a hobla, Klauze, a je to, znám, ten tady byl, jo, Klauze, tohleto. A hrozně se smála teda, musím říct, vůbec tomu nerozuměla, potom přišel nějaký soused odvedle a říkala, tady ten pán, to je glumac z České republiky a když budu prý mít náladu, že mu zaimituju, že to bezvadně umím, jako a tohleto, tak jsem zase zaimitoval, se pán se hrozně smála, tohleto, tak možná se živit i v Černý Hoře tím imitováním.
0: Tak je pravda, že některé politiky z té dřívější doby určitě znají za hranicemi, možná by to fungovalo, mohl bych takhle jezdit se to naučit v těch základních jazycích evropských třeba.
1: Tak je pravda, v Černé Hoře, když přijedou politici ze zahraničí, tak oni si to většinou všímají, na rozdíl od nás, my to máme tak jako, když přijede Trump nebo princ, teda teď král Karel, nebo já nevím, taková osobnost, ale tak tam, když někdo přijede do Černé Hory, přiletí nějaký politik, tak si to pamatujou, jo, takže on přesně mi říkala ta paní, jo, ten Klaus, ten tady byl v takovém roce, jo, pamatovali si to, jo, mm-hmm. takže tak, ale samozřejmě to říkám s nadhledem, to ne, že bych jako...
0: prostě pracuješ i přes léto, i když jsi si odpočnout do míst, kde jsi myslel, že tě třeba nic takového nepotká.
1: No, nenapadlo by mě, že prostě Černohorci se budou smát jako českým imitacím, no.
0: Petr Jablonský vybral Helenu Růžičkovou a Zdeňka Trošku. Já jsem nabídl už před časem tedy do toho prvního boje Vladimíra Čecha s Petrem Novotným. Vy už můžete hlasovat v SMS-kách na čísle 90 01 04, heslo humor mezera A nebo B a volat můžete taky do studia na telefonní linku 731 800 900. Třeba

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Dál můžete hlasovat a vybírat si mezi dvojicí Růžičková Troška nebo Čech a Novotný. Když to zkrátím a zrychlím ještě číslo, spojení s námi 731 800 900, spojení do Humoriády. Vy si vybíráte. Dobrý den přejeme s Petrem Jablonským.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, pánové. Ovalva vám zdravím.
3: Taky zdravíme.
4: Ano. A pana Jablonského je moc šikovné.
3: Děkuju.
4: A děkuju pěkně a hlasuju pro Ačko. Naschledanou.
2: Naslyšenou. Děkujeme moc. Kdo další ještě vybírá?
5: Miroslav Karviné. Dobrý den, pane Jablonský.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den vám, Patriku, a já hlasuju pro pokračování.
2: Děkuju, Miroslave, děkuju moc. Mějte se pěkně, ať se daří. Přidává se někdo další.
6: Dobrý den, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
3: Dobrý den.
6: A prosila bych trošku.
2: Trošku hodně trošku. Dobře, pustíme ho, je to jasné vítězství Heleny
3: Růžičkové. No tak to je krásný tohle, já jsem to věděl, že to vyhraju. A to byla škoda, že jste se nedozvěděli, jak to bude. Tak pojďme do toho.
7: Takže přátelé, se říká paní Červená, my to budeme muset asi sundat, ten příčesek, protože vypadáte v tom opravdu velice noblesně. Říká, sundáme. Druhá věc. A teď třetí věc. Přátelé, řekněte herečce, aby si vyndala zuby z huby. To prostě nejde.
8: A to se taky Zdeňkovi podařilo až na place. To si netroufí říct za celou dobu tohle toho, i když byla nejhorší a oblečená a tak dále. No a teď v té posteli, že jo, peřina.
7: První záběr, přátelé.
8: Bombardáky na sobě. Dvě hlace, dvě obrace, ty hnědý punčochy, tu zástěru na tom svetr, na tom baret, že jo, šátek. A Zdeněk říkal, Erno, já to nebudu moc točit. Vy vypadáte strašně, strašně krásně. Vy jste tam pořád šlechtična. Je to
7: ano,
8: tak?
7: Ano, Erničko, my to naskoušeli, hele, najít tam se ten baret a já pám, tak teď, bože, teď, už to dál nejde. Stop, se říkám, moment. Sedl si na tu postel k ní a říkal jsem, Erničko, vlasy jsme odbarvili, příčesek sundali a vy vypadáte pořád v tom baretu jak Marie Antoaneta. Co s tím uděláme? A ona se tam nějaké podívala a říkala, no, tak já ty dolní zuby vyndám, no. Je to jen nápad, Erně. Ona měla pod tu peřinou takovou tašku, tam to trčila.
8: Vytáhla kapesníček, no. Takhle ten kapesníček skryla a Zdeněk říkal, teď nebo nikdy a tu horní taky. No a najednou dělala.
7: On mi říkal, ty jeden, ale vyndala je, zase trčila. Říkala. A v tom momentě to byla moje teta Mařka, babičina sestra, pod který jsem měl ten mustr na tu babku. Ta měla, ty se spojil nos skoro s bradou, přátelé.
8: No když vyndáš ty náhrady, tak se to spojí, no. To je normální.
7: Dobře, takže to bylo ono. Takže já ji takhle ještě povytáhl ty vlasy z toho. Z počátku šátek jsem jí dal do čela, tady jsem jí to trochu nakrabatil a jelo se. A asi za 4 nebo 5 dní, tady právě u večeře, v Horažďovicích jsme seděli a fotografka přinesla fotografie. A paní Červená říká, ukažte mi to taky, já to chci taky vidět. Tak jí dali ty velké fotografie. A ona koukala, Helenko, tady ti to sluší, a to je bezvadný, tadyhle pan Zounar, tady tohle. A najednou koukala fotka takový E.T. koukal z postele. Sárka Farka Loupežník, ona se chudí, jaká v prvním momentě vůbec nepoznala.
8: Bude říkat, kdo to je?
7: Ale víte co, úplně jí vyhrkly slzy do očí. Ale zachovala se jako dáma, udělala jenom, pane vrchní, prosím vás, 2 deci bílé.
0: Humoriáda.
2: Tak něco málo ze zákulisí natáčení slavných komedií. Tady Petr se zubil a tak zkoušel, jaké by to bylo, kdyby zuby neměl. Jako, no. Kdyby si měl taky vyndat. Ty to musíš cvičit takhle, tyhle ty věci a mimiky těch nových hlasů, aby se to spojilo právě s tím vystoupením.
3: No tak
2: pohybovým.
3: Já se samozřejmě dívám a poslouchám. Záleží na tom, co která postava potřebuje, že jo. No.
2: Takže tady pomohlo ti u něčeho, že by si třeba nasadil jako jiné zuby nebo tak, nějakou zubní
3: No to ne,
2: náhradu.
3: Já se snažím právě absolutně bez rekvizit, prostě všechno to za, jako jo, abych nemusel nic všude vozit, rozumíš? Já to vždycky říkám si, já to dohraju. Musím to dohrát. Od toho jako jsem profík, tak to musím dohrát. Takže prostě se snažím všechno, co i třeba maskou v tu chvíli nedokážu, tak tím ksichtem se to snažím udělat. Ale bez rekvizity prostě. Takže většinou to zatím vyšlo.
2: No. Který hlas nejvíc unavuje, že seš potom, jak se říká, grogy?
3: Hele, no tak třeba ta Halina, ta unavuje. Ty.
2: Jo.
8: No to je hrozně, to je náročný, to je nahoru takhle ten hlas. A oni všichni chtějí, jako.
3: A to je opravdu, jako to je opravdu cvičení teda na hlasivky, jako perný.
2: Máš pocit, že prostě můžeš Halinu mluvit třeba, teď si myslím 5 minut a dost, protože by pak už byl problém třeba, nebo tak?
3: No, tak hele, už byla i díl, jo, už byla já v jednom představení, který vlastně hraju, tak tam Halina v jedné scénce vystupuje díl, to je tak 10 minut, jo, no, ale...
2: A jako, pak máš naplánovat odpočinek, nebo je písnička, nebo něco?
3: Ne, pak je písnička, ano. A pak je finále v tom pořadu, pak je Karel Gott, jo. Takže to je ještě jako zase náročný jako toto zpívání.
2: Karel Gott je jako jednodušší než Halina.
3: No, formou toho hlasu, jako pozor, ne, jako ve zpěvu, v tom rozsahu a podobně, to samozřejmě ne.
2: Jaký máš rozsah?
3: No, hele, já jsem ty oktávy nepočítal, nějaký 2, 3, 4 mít budu. Ne, dělám si legraci. Já tam třeba zpívám písničku s kolegyní Zvonky štěstí.
2: Ano.
3: A někdy i teda s divačkou třeba z publika. A to jsem si vlastně musel transponovat do A-dur, protože myslím, že původně je to v C, teď nevím, abych nekecal, ale prostě je to na mě hrozně vysoko, ten originál, takže ano. V těch vysokých polohách už se trošku ztrácím, takže jsem si to transponoval do Ačka a jako tak to vyspívám. Ale aby člověk zůstal v tom hlasu toho Karla Gotta, aby to bylo uvěřitelné, že to je ten Karel Gott a navíc zůstal v tónině a jako nebyl falešnej, tak radši takhle.
2: My si dáme jinou písničku od Anny Julie Slováčkové Nepopsanou a během ní může Petr Jablonský přemýšlet, co dalšího z našeho dnešního bohatého seznamu vybere do éteru a nad čím pak vy budete přemýšlet. Tak. Posloucháte Humoriádu.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda dnes je se mnou ve studiu Petr Jablonský, tak si zase vybírá. Střídáme to s vámi, Petře, co to bude?
2: Tak hele, já bych to udělal tentokrát tak, že já bych dal prostor více interpretům a nabídl bych zkrátka anekdoty. Anekdoty jsou úžasné, takže já si myslím, že bychom mohli je dát.
3: Kvíz pro české motoristy. Jaké je nejrychlejší auto českých cest? Avia. Vždy je na začátku kolony.
4: Jak poznáte, že vám fax poslala blondýnka? Je na něm nalepená poštovní známka. Lorde, co to včera u vás bylo za kravál?
5: Ale neschopný sluha, všechno kvůli jednomu dopisu.
4: Zapomněli jej poslat?
5: Ne, zničit.
4: Přijde absolvent matematicko-fyzikální fakulty do fotolabu. Potřeboval bych vyvolat fotky. 9×13? 117, tak vyvoláte je.
6: Pan Novák se chlubí před kolegy. Na večírku jsem se vsadil, že sním 40 chlebíčků a sásku jsem vyhrál. A nemělo to nějaké následky? Mělo. Od té doby mě nikam nezvou.
7: Manželka říká spokojeně. Dvě věci umím nejlíp. Sekanou a štrůdl. Manžel hledí nedůvěřivě na talíř před sebou. A tohle je která z tvých dvou specialit? Přišel chlápek do hospody s irským vlkodavem. Uvázal psa venku a dal si pivo. Za chvilku přišel druhý chlápek, rozhlédl se, popošel k majiteli vlkodava a ptá se. Hele, to je váš pes, ten venku? Jo, proč? Mám pocit, že ho můj pes zabil. Co máte za psa, že by dokázal zabít vlkodava? No, stájovýho pinče. A jak může stájovej pinč zabít vlkodava? Myslím, že tomu vašemu zaskočil v krku.
6: Přijde takhle, že...

0: Se se moc bojím, pane doktore. Už jste někdy takový zákrok prováděl? Ha, asi 27krát. Tak to jsem klidný. No ovšem, jednou se to povést musí.
1: On a ona v posteli. Zazvoní telefon. Žena chvíli poslouchá, pak položí sluchátko a říká chlápkovi vedle sebe. To byl manžel. Přijde dnes díl, protože prej hraje s tebou karty.
2: Do podniku nastoupí nová pohledná sekretářka. Ředitel i jeho náměstek ji okukují a ředitel rozhodne, že s ní pojede hned na celý příští týden na služební cestu. Po návratu se ho náměstek ptá, jaké to bylo. Bezva. Kam se hrabe moje žena, odpoví ředitel. Nechceš si s ní příští týden vyjet zase ty? Když se náměstek vrátí, ředitel se také vyptává, jaké to bylo. No bezva, takovou kočku jsem už hodně dávno neměl. A měl jsi pravdu, kam se hrabe tvoje žena?
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Ono svým způsobem imitátor musí být i tvůrce anekdot, nebo některé ty anekdoty využít pro sebe a pro to imitování. Jak moc těžké je vytvářet některá ta čísla, scénky, reagovat na to dění, zapojovat herce, politiky, Petře?
5: No jak kdy? Někdy skutečně je to taková inspirace, že to jde přímo, prostě zapneš počítač a jenom cvakáš, anebo tě to napadá okamžitě.
4: Ty si píšeš doslova to, co budeš říkat, nebo jen nějaké body?
5: Jak kde? Třeba v rádiu, kde mám pořad improvizovaný, tak tam mi lidi volají, to je opravdu jako co zrovna jako mě napadne. A případně, když třeba točím scénky, vždycky na pondělí na internet pro extra.cz, tak děláme, to byl zase týden, tak tam to vždycky se připravuje, ale vždycky to připravujeme s kolegou Honzou Poltněšilem, který mi s tím naštěstí pomáhá, protože to je každý týden, takže skutečně jako a je to nějaká pětiminutovka. A vždycky to píšeme v neděli večer, někdy to dodělávám v pondělí ráno.
4: Je to proto, že čekáš, co se ještě v neděli stane?
5: To se ještě, ano, může se stát, dokonce někdy v pondělí. Ráno jedu, poslouchám třeba právě Český rozhlas a tam najednou prostě se dozvím, že se něco událo. Říkám, to tam nemám, ty brdo, na to jsme nezareagovali, tak už vymýšlím v tom autě, jak to tam ještě dostat, jako jo. No, takže tohleto samozřejmě připravený je a někdy se tam něco škrtne a někdy se tam něco přidá. Takže je to jak kdy.
4: Dáš na ty druhé třeba, teď myslím, jakési postavy jako dramaturgie, že by třeba řekli, hele, to tam nedávej, nebo tady to zkráť. Dáš na ně, nebo už to cítíš sám a nechceš si do toho nechat?
5: No většinou šrát? Takhle, záleží na tom, když je to dramaturgický postřeh, který jako vezmu za svůj, že uznám, že to tak je, tak si rád nechám poradit, ale když je ten dramaturgický zásah třeba takový, řekněme, cenzurní, nebo jej, to neprojde, no co kdyby ten na to něco řekat, vedení, co tomu řekne vedení, to nemám rád, jako, tak jako, myslím si, že já nějakou autocenzuru mám a že tam jako neposílám ven takové věci, které by v dnešní, snad ještě svobodné době, jako nějakým způsobem měly způsobit.
6: Chceš říct, že skutečný Petr Jablonský je někdy ještě ostřejší, než navenek jde?
5: No, tak možná... Nevím, ale ve finále já si myslím, že si zase většinu věcí obhájím, jo, protože řeknu, hele, jako nebuď sráp. většinou dramaturg, jo, protože když je to dramaturgická poznámka nebo rada, tak to je super. Já jsem začínal s tím režisérem Františkem Polákem, že jo, který byl genius v těch zábavách a prostě když on něco řekl, tak to jako vždycky to platilo a říkal, když řekl, tohle nebude fungovat, tohle bude fungovat, tak i ta zkušenost ukazovala, že to tak bude, jo. Takže zase jak kdo, a pokud je to profesionální poznámka, super. Ale pokud je to, že se něčeho bojíme a že by to někomu mohlo možná vadit, no humor je takovej, že prostě vždycky to směřuje na nějakou skupinu obyvatel,
4: která to odnese. Příště zase jiná.
5: No, takže kvůli tomu jakoby nerad škrtám a snažím se to vybojovat.
4: Vypráví něco o své práci Petr Jablonský u nás ve studiu a v Humoriádě. Vybral anekdoty, vyberete je i vy v tom dalším souboji, když proti nasadím Vladimíra Menšíka a jeho vyprávění. Tak vybírejte a nepřemýšlejte dlouho, ať to stihnete na telefonu 731. na 800 900 nebo SMS-kou poslat svůj hlas humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Ještě jednou připomínám, Ačko jsou anekdoty a Bčko je Vladimír Menšík.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Dál zvedáme telefony v Humoriádě a jimi rozhodujete o tom, která ukázka půjde do éteru. Zdali anekdoty ještě v jedné várce, anebo poprvé dnes Vladimír Menšík. Petr Jablonský, Patrik Rozehnal. Na telefonu je kdo?
4: Dobrý den.
3: Povídejte.
4: Tak poslouchejte, tak. Menšíka tam dejte si, jo.
3: Menšíka dáme.
4: Anekdoty taky dobrý. A volám z Hanácké oblasti pod Mont Blancem.
3: Dobře, tak děkujeme za ten hlas. Děkujeme. Odkud volá ten další na telefonu?
5: Dobrý den, já mám Sochický hor, ale ta vaše humoriáda, to je příjemný pořád, abych tak řekl.
6: Kolega bych řekl, to je kolega Petr Úhl. Poznal jsem.
5: A pak mám ještě kocourka, příjemný hor.
6: No jo, pan Srska, vy jste výtečný.
5: Jenom zrzavou hlavičku má.
6: Kolegáček, rostomilé, takovou byste chtěl kolegáčku.
3: Tak Ačko nebo Bčko?
5: Dejte tam anekdoty.
3: Dobře, zapisuju a děkuju.
6: Tak se mějte krásně.
3: Kdo další? Dobrý den.
7: Zdravím vás oba, Jana Dolní Němčí volá.
3: Ano.
7: A já jsem přeslechla, jaká je nabídka. Je tam pan Jablonský.
6: Ano, dobrý
3: ten
6: den.
3: Ten je tu naživo. Ano, toho nabízíme den. Celou hodinu.
6: Ano, a jinak je v nabídce anekdoty, anebo Vladimír Menšík.
3: Ano.
7: Ne, anekdoty teda, jo?
3: Dobře, tak jo, máte je mít, rozhodla jste i vy a pomohla jste tedy tomu vítězství. Tady jsou.
8: Angličan, Ir, Francouz a Scott letí letadlem. Když to náhle začne padat k zemi. Dohodneme se, navrhuje Angličan, že ten, kdo to přežije, dá těm ostatním 200 liber jako poděkování Bohu, že to přežil. Letadlo spadne a jediný Angličan to nepřežije. Zbylí tři mu jdou na pohřeb. Ir hodí do rakve 200 liber, také Francouz hodí do rakve 200 liber. Scott vypíše šek na 600 liber, hodí jej do hrobu a vezme si 400 zpátky.
9: Včera jsme se s manželkou pohádali, ale stejně jsem měl poslední slovo já. A co jsi řekl? Tak si to teda kup.
8: Mladý manažer úspěšně absolvoval konkurs a stal se ředitelem velké strojírenské firmy. Hned první den v práci se setkal s bývalým ředitelem, který mu předával kancelář. Jakmile osaměli, podal bývalý ředitel novému 3 obálky a radil. Když narazíte na problém, o němž si budete myslet, že je neřešitelný, otevřete jednu obálku a proveďte, co je uvnitř. Manažer s nedůvěrou obálky založil. Uběhlo 6 měsíců, během nich šly obchody velmi dobře, ale poté začal obrat firmy radikálně klesat. Nic nepomáhalo. Ředitel si vzpomněl na radu svého předchůdce, otevřel obálku s číslem 1 a četl. Obviňte svého předchůdce. Tak tedy svolal tiskovku a obratně shodil vinu na bývalého ředitele. Skryté nepořádky v účtech a kontrolách, špatné kontrakty a tak dále. Noviny a burza zareagovaly pozitivně a obchody se zase začaly hýbat. O rok později však došlo k ještě vážnějším problémům a řediteli nakonec nezbylo, než otevřít obálku s číslem 2. Rada byla jednoduchá. Reorganizujte. Provedl tedy velkou reorganizaci a firma se skutečně dala zase velmi rychle dohromady. Jenže po roce a půl přišla další velká vlna problémů. Šéf se tedy znovu zavřel v kanceláři a vytáhl ze šuplíku třetí obálku. Vzkaz zněl následovně. Připravte 3 obálky.
9: Z policejního spisu. Chtěla bych odvolat mé včerejší udání o znásilnění, neboť jsem se dodatečně dozvěděla, že se jedná o solidního člověka s velmi dobrými majetkovými poměry.
2: Do ordinace vstoupí žena. Lékař, který se za stolem probírá v chorobopisech, bez zvednutí hlavy řekne: svlékněte se. Musí to být? Pípne příchozí. No jistě, proč bych vám to jinak říkal, povídá doktor trochu popuzeně. Když se žena svlékne, přistoupí k ní a ptá se: tak co vám schází? Nic, pane doktore, já jsem se jen chtěla zeptat, kdy půjdete domů, abych tady mohla uklidit.
8: Farmář O'Hara žil sám v jednom irském zapadákově a jediným společníkem mu byl jeho milovaný pes. Když pes zemřel, šel O'Hara za místním farářem a řekl mu: velebnosti, můj starý věrný pes na dobro odešel z tohoto světa. Bylo by možné sloužit mši za to nebohé stvoření? Otec Petrik mu odpověděl: v žádném případě. My nesmíme v kostele sloužit mše za zvířata, ale mohu vám poradit, že nedaleko odtud vznikla nějaká nová církev a tak byste to mohl zkusit u ní. Třeba její regule povolují konat nějaké služby i za zvířata. O'Hara odvětí: dobrá, zkusím to tam. A nevíte, prosím, jestli bude 1000 liber stačit na pokrytí jejich služeb? Otec Petrik rychle odpoví: počkejte, proč jste mi neřekl hned, že váš pes byl katolík?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Vysíláme i přes léto humoriádu. Jaký je Petr dovolenkář v létě? Jak odpočívá? No. Vyplácne se u bazénu, jezdí na výlety, opaluje se, dělá nějaké riskantní sporty někde? Nebo co?
6: Ne, já nejsem adrenalinový typ, ale nemám rád jako se jenom vyvalovat. Já to střídám. Já mám rád, když jeden den si udělám prostě leháro, ale zase nejenom, že bych ležel rozplácnutý na té pláži, já vždycky skočím do moře, zaplavu si. Jo, vždycky teda v létě jako moře, slunce a tak dále, to miluju, takže to je moje dovolená.
3: Koho z těch imitovaných osobností si vzpomeneš v moři?
6: Ježiš, to vůbec na nikoho, vůbec. Já vždycky doufám, ono bohužel, jak rád jezdím do té Černé hory, tak tam většinou nějaký Čech se najde, jo, bohužel, jo. Že chce někoho, ale to jako nahlas si nespomenu.
3: Počkej, musel jsi už někomu v moři předvádět své umění?
6: To si nepamatuju, že mě tam přímo oslovili, ale já věřím, že určitě někdy, jo, to je jasný. Jo,
3: zaplaveš si, pak vylezeš z moře a co?
6: No, vylezu, jenom vlastně uschnu tohleto jako a nevydržím dlouho zase ležet. Jako, tak to takhle vystřídám několikrát, plavačku, sušičku, tohleto, jo. No a pak prostě výlet někam, prostě opravdu lézt, chodit, cestovat, jo. Takže vždycky, když jsem někde, až už kdekoliv, tak rád poznávám místní kulturu, cizí místa, jejich jídlo a tak dále. Takže já jsem takový jako zkoumavý typ, jo. Nejsem ten typ, že bych zapadl někam do báru, tamhle v rezortu a nikde by mě z toho báru nedostal. To ne.
3: A naplánoval jsi letos na léto něco, co chceš stihnout, udělat, na co se přes rok třeba nemohl soustředit nebo se k tomu dostat?
6: No tak ne úplně, já jsem spíš si chtěl trošku malinko vypnout tu hlavu a teďkom přemýšlím, jako co novýho takhle v té nové sezóně udělám, takže mám tak jako několik myšlenek. Samozřejmě i jako nějaký ty hlasy samozřejmě, to se mě často ptají, tak ale nechci slibovat, tak příště, až třeba přijdu, tak zase bude třeba někdo novej, ale i tak nějak vůbec, no, něco jiného třeba zase, víš.
3: Petře, co nabídeme na závěr?
6: Tak já jsem si říkal, hlasování, že bychom mohli dát šanci těm, kteří doteď nebyli úspěšní, to jsou ta Bčka, která zatím teda jako nám tam se nedostala, ale jako o kousíček. A přátelé, jako Vladimír Menšík, no nezlobte se na mě. Takže já bych nabídl Vladimíra Menšíka proti Vladimíru Čechovi.
3: Dobře, s Petrem Novotným. Tak ano, jo, ano. Takže Ačko Vladimír Venčík, Bčko Vladimír Čech a Petr Novotný. Vy si vybíráte telefon 731 800 900, přímé volání do studia, SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Vysíláte s námi, vybíráte si mezi Vladimírem Menšíkem a Vladimírem Čechem s Petrem Novotným. Někdo je tu další, kdo hlasuje, vítáme ho s Petrem Jablockým. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Radomír. Já volám z Kolorada.
1: Z Kolorada voláte?
3: Aha. Z Kolorada.
1: Až takhle na druhé straně země kole nás poslouchají.
3: Já vás poslouchám skoro každý den.
1: To je od vás milé, děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Ve Spojených státech posloucháte. Tak, a co povídáte? Ačko nebo Bčko?
3: Pana Menšíka samozřejmě.
1: Ano.
3: To je Moravák jako já. A můžu přispět kratičkou anekdotou?
1: Povídejte.
3: Tři cestovatele na Sahaře. Odsnout se úplně bez prostředků, bez vody, bez všeho. Tak se začnou modlit Bohu a Bože, prosím tě, dej nám... Američan se řekne o litr whisky, Rus si řekne o litr vodky. Tak Bůh, Bůh, oboje tam. A Čech říká, prosím vás, já bych chtěl být doma. A Bůh je doma.
2: No, to vás to vyví.
1: Dobře, děkujeme.
2: Tak děkujeme, mějte se.
1: I tenhle hlas pomohl rozhodnout, že Vladimír Menšík to vyhrává. Nakonec se tedy ke slovu dostane a povídat bude o myslivosti a taky o usedlosti věku.
4: Tady mám spoustu svědků z Jidlochovy, že jsme točili dětka Josefa, já, který mám odpor ke střílení, skutečně ale. Tak já jsem jen tak šel jsem vedle Oldy Vikipěra, a jen tak, abych prostě to neměl plný, tak jsem slepej náboj, jedinej jsem si a kontroloval jsem to, udělal jsem pic a tam udělal zajíc tak. Já myslel nejdřív, že odpočívá, pak se nachodil už. Tak jsem jako pán, konec pauzy a on furt mluví, já ho zastřelil, to byl můj první zastřelený zajíc slepou patronou. Ten musel být nabíchnutý, pač to není žádná smrt, že jo. Od Menšíka slepým patronem. Takže já prostě tohle, já vám chci říct něco jiného. Já jsem tady posledně vyprávěl o obezitě. Dostal jsem spoustu děkovných dopisů. Od tlustých samozřejmě. A pak jsem dostal taky nějaký takový dopisy, prostě, který nesla se mnou souhlasil a myslí, že jsem podrýval autoritu docenta Dolečka. A on se sám odrovnal. Už je to pasé. Zjistil se, že ne, že by to myslel s náma dobře, že jsme tlustí. On je vředař. Já jsem, že člověk má být takový, jaký je, protože Jirka Sováku zase má pravdu, říká, podívejte se, všecko na tomhle světě už je daný, jednak v tomhletom věku nezáleží, jsme takový nebo makový, aby jsme byli takovýhle, povídá, aby po nás zbyla pěkná vzpomínka, to je důležitý, pač auto zrezaví, když ho necháte dětem, barák spadne při té údržbě, že jo, ale ta vzpomínka, vzpomínat hezky, povídá. Teď od toho, aby byli vycmrdlí, jsou tady Angličani. My jsme Slovany, prdeláči, neste to hezky, neste to hrdě, řek. No. Já jsem zhubnul, což bych nikomu nepřál, protože když přibýváte, tak přibýváte pozvolna, zvykáte si vy i okolí, jednoho dne si přestanete zapínat sako, pač ono to už stejně nejde, vypadá to jako nedbalá elegance. Pak už musíte opatrně nastupovat do auta, jako lenochod, jinak a jdete si podobno vyvětě nahoru. Potom už kdykoliv si sedáte, tak děvčata si povolují zipy, my si rozepínáme kalhoty, aniž máme něco neslušného v úmyslu. My chlapi pak už sedáme jako v 7. měsíci, kdyby jsme byli na kraji židle, aby jsme měli ten pupek v prostoru. Jo? No a podívejte se, když už zjistíme, že je to definitivní, tak nám ta mamina všije vinkle, je to...
1: Humoriáda. Tak kdo se v tom z vás poznal? Tohle byl Vladimír Menšík, jeho vyprávění, udělal tečku za dnešním setkáním i tady ve studiu s Petrem Jablonským. Petře, ať se daří, hezké léto, těším se příště.
2: Tobě taky a moc děkuju za pozvání, zdravím všechny posluchače a hezký zbytek léta.
1: Přesně tak, bavte se dál s Českým rozhlasem.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Karlovarském kraji ubylo v červenci nezaměstnaných. Na zámku v Manětíně chtějí obnovit původní barokní sýpku. V Česku bude tento týden teplo a sucho. A zítra bude polojasno až skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Hezké odpoledne, přeje Lenka Poláková. V Karlovarském kraji ubylo v červenci nezaměstnaných, zatímco v červnu bylo bez práce přes 11,5 tisíce lidí. V červenci se jich počet snížil o 114 osob. Nejvyšší nezaměstnanost mezi okresy byla na Sokolovsku, nejnižší naopak na Chebsku. A přibylo i volných pracovních míst, říká ředitel pobočky úřadu práce v Karlovarském kraji Pavel Kučera.
4: Počet volných pracovních míst hlášených v Karlovarském kraji se oproti červnu zvýšil o 59, celkem jich evidujeme 3092. Na jedno volné pracovní místo připadají téměř 4 uchazeči. Nejhorší je situace v okrese Sokolov, kde na jedno volné pracovní místo připadá více než 18 uchazečů.
3: Loni v červenci byla v kraji nezaměstnanost menší, a to o 5,4%. Bez práce bylo tehdy necelých 11 tisíc lidí a volných míst bylo téměř 2800. Na zámku v Manětíně na severním Plzeňsku chtějí obnovit původní barokní sýpku. Budova později sloužila jako zámecký pivovar. Nedávno se podařilo zachránit a staticky zajistit přilehlou chladírnu. V současné době je na obnovu objektu hotový projekt a samotná realizace se bude dělat postupně na etapy, dodává kastelán Karel Mašek.
5: V současné době scháníme peníze na opravu samotného pivovaru, na část střechy, na opravu krovů. A co je docela zajímavá věc, že jsme našli krásnou odvodňovací štolu. Teď jsme ji skutečně sondama vykopali a takový ten vodní systém k tomu pivovaru se nám daří rozklíčovávat, protože samozřejmě k tomu pivovaru bylo zapotřebí hodně vody.
3: Využití pro bývalý pivovar bude vedení Manětínského zámku teprve hledat. V Česku bude tento týden teplo a sucho, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Dnešní teploty můžou vystoupat na 31 až 36 stupňů. Večer přes Česko přejde od severozápadu slabá studená fronta. Lokálně se objeví přehánky nebo bouřky. Zítra a ve středu tak teploměr ukáže zhruba 23 až 30 stupňů. Od čtvrtka se opět začnou teploty zvyšovat. O víkendu může být až 36 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požáru. Západ Kolumbie zasáhlo zemětřesení o síle 7,4 stupně. Oznámila to Geologická služba Spojených států. Otřesy s epicentrem v provincii Choco na západě země byly cítit také v hlavním městě Bogota a v sousedních zemích, v Ekvádoru, Panamě nebo ve Venezuele. Guvernérka regionu Choco na sociálních sítích informovala o zraněných i škodách na budovách. Úřady nevydaly varování před vlnou tsunami.
2: Počasí.
3: Noci a zítra bude polojasno až skoro jasno. Nejnižší noční teploty 16 až 13, na horách 13 až 10 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňa Celsia. Povene slabý, během dne přechodně mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno i mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Dolním Rychnově na Sokolovsku v ulici Bergmanova se srazilo osobní auto s motorkou. Další dopravní nehodu se zraněním máme hlášenou v obci Libá na Chebsku na místní silnici 21320. Na silnici 13 u obce Krásný les Damice u ostrova na Karlovarsku je přes vozovku padlý strom. Komunikace je dočasně uzavřená.
6: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Nový pracovní týden, pondělí 10. srpna a 17. hodina před 4 minutami odbyla, no a to znamená jediné, začíná dnešní den v kraji s Davidem Forstem. Příjemné odpoledne a pohodlý poslech. Cyklotrasa na bývalé železniční trati mezi Loktem a Horním Slavkovem se letos prodlouží o další 1,5 kilometru. Na podzim by se tak cyklisté a pěší mohli dostat z Lokte až k vlakové zastávce v Kounicích. Na stavbě Správa železnic využívá vlastní techniku a zároveň na ní školí své strojníky. Více uslyšíte za okamžik. Pokud chcete změnit zdravotní pojišťovnu a ještě jste si letos neudělali, máte na to čas ještě do konce září. Letos je to navíc poslední příležitost. Mluvit o tom budeme už za malou chvíli. 80 let sportu, setkávání a života kolem jednoho klubu. ETJ Sokol Štědrá letos slaví významné jubileum a my vám víc prozradíme už v téhle hodině. A v Chodově začal příměstský tábor pro seniory. Podrobnosti určitě přineseme v závěru dne v kraji od naší regionální stopařky.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Řeky a přehrady v Karlovarském kraji mají kvůli horku a nedostatku srážek výrazně podprůměrné průtoky. Přehrady Skalka a Jesenice na Chebsku zatím pomáhají udržovat minimální průtok řeky Ohře. Jejich hladiny ale postupně klesají. Na většině Karlovarského kraje je teď extrémní, tedy nejvyšší stupeň sucha. Na některých místech tak platí zákaz odběru povrchové vody. V Alžbětiných Lázních v Karlových Varech vznikne nové infocentrum. Sídlit bude ve vstupní hale. Kdy by se mohlo otevřít, dodává náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Za každou chvíli s tebou platím, takhle se jmenuje písnička od Hany Zagorové, 17 hodin, téměř 13 minut, pondělní den v kraji s Davidem Forstem a Český rozhlas Karlovy Vary stále napříjmu a jen a pouze pro vás. Správa železnic upravuje další část bývalé trati mezi Horním Slavkovem a Loktem na Sokolovsku. Práce teď pokračují mezi bývalým nádražím v Horním Slavkově a vlakovou zastávkou v Kounicích. Dělníci odstraňují náletové dřeviny a připravují povrch pro cyklisty a také pěší. Správa železnic chce část nákladů ušetřit a proto práce zajišťuje vlastními silami. Například zemní práce využívá k výcviku strojníků na nové technice.
1: No tady čistíme ten povrch, aby se mohli navést drť, z který potom bude ta cyklostezka.
2: Říká Lukáš Nemrman, který se zaučuje na novém kolejovém bagru. Správa železnic přestavbu využívá k zaškolení pracovníků na nový stroj.
3: Ten stroj umí hodně, může měnit vlastně nářadí, může mít různé lžíce, svahovky, může tam mít pily, může tam mít sekačku na trávu, takže je to takový víceúčelový stroj.
2: Je náročné ho ovládat?
3: No určitě, je to takový už modernější, no, takže přes ty počítače a všechno možný. No.
2: Na stavbu cyklotrasy dohlíží Petr Střítecký ze správy železnic. Pracovníci tady pracují v rámci zácviku na nových strojích. Proč zrovna tady na téhle stavbě?
4: Abych takovýhle stroj pustil na výluku, tak jim musím 100% věřit, že ty kluci to mají v ruce, takže nemůžu pustit na výluku, která je dneska časovaná na řády hodin. Tady se s tím strojem krásně naučej, vyzkoušej si všechny možné nástavby a je mi to v podstatě jedno, jestli něco prodlouží o hodinu.
2: Nevzniká tu asfaltová cyklostezka, ale cyklotrasa s nespevněným kamenným povrchem.
4: Ta trati je zakonzervovaná, to znamená, že stavby železního spodku musí zůstat, proto tady zůstává to hrubý kamenivo, který reprezentuje i tu dráhu.
2: S nezávislým starostou Alexandrem Terekem stojíme u bývalé nádražní budovy v Horním Slavkově, kde končí stávající cyklotrasa.
5: Cyklisti, pokud budou chtít pak dále pokračovat vlakem nebo naopak přejedou vlakem na tu Kounici zastávku, tak pak můžou vystoupit a rovnou plynule jet po té cyklotrase až do Lokte. Kousek odsaď, kde stojíme zhruba nějakých 500-600 metrů, tak jsme tam asi 10 metrů vzdušnou čarou od naší cyklostezky, takže my se tam dokážeme krásně napojit a celá ta naše cyklostezka a cyklotrasa navazuje na cyklotrasu Euregio Egrensis, takže je to propojení vlastně na tu mezinárodní trasu, která vede z Německa přes Loket až vlastně do toho vnitrozemí.
2: Asi kilometr a půl dlouhý úsek nové cyklotrasy by měl být podle zástupců správy železnic hotový v průběhu září. Z Horního Slavkova na Sokolovsku, Václav Malý, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
7: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

seber si to sama. Seber si to sama.

Přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Seber si to sama.
1: Exind Lakes a Popelka v 17 hodin 23 minut. Rádio vašeho kraje pokračuje ve svém programu i nadále. Nabízené benefity, naše zdravotní problémy nebo stěhování. To jsou nejčastější důvody, proč se lidé rozhodnou změnit svou zdravotní pojišťovnu. A pokud to zvažujete i vy, teď je na to ten správný čas. Běží totiž druhé a pro letošek tedy poslední období, kdy pojišťovny žádosti přijímají. My to teď probereme s editorem vysílání Lukášem Staňkem. Dobré odpoledne, Lukáši.
2: Pěkné odpoledne.
1: Lukáši, podle čeho si mám správnou pojišťovnu vybrat?
2: Souvisí to přesně s těmi důvody, proč lidé pojišťovnu mění a které jsme jmenovali na začátku. Když třeba měníme zaměstnání a stěhujeme se do jiného regionu, potřebujeme si ověřit, že lékaři, ke kterým tam budeme docházet, mají smlouvu s pojišťovnou, jejímž jsem klientem. Když neměním ji. O dalších faktorech mluvil prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
3: Obvyklým důvodem rovněž jsou nabídky benefitů zdravotních pojišťoven. Kdo preferuje, řekněme, nějaký sportovně zaměřené aktivity a jejich podporu, jako životní styl nebo jiné formy prevence, očkování a další. Případně pak nově pojišťovny nabízejí i zvláštní programy pro dispenzarizované pojištěnce, tedy ty, kteří trpí nějakým chronickým onemocněním, ať už třeba diabetes mellitus nebo kardiologickými onemocněními.
2: No a pak to podle Balady může být třeba i nabídka servisu ve smyslu služeb, které buď mám, anebo nemám dostupné na dálku, třeba v aplikaci.
1: Když už tady mám novou pojišťovnu vybranou, Lukáši, tak co dál?
2: Tak zažádám, a to buď online, což nabízí všech 7 zdravotních pojišťoven, které v Česku máme, nebo osobně. V tomto případě sebou nezapomeňte platný doklad, tedy občanský průkaz, případně cestovní pas. Pokud přehlašujete dítě, vemte sebou jeho rodný list. No a pak by vám měl přijít vyrozumívací nebo potvrzovací dopis nebo zpráva. Ale připomeňme, že klientem nové pojišťovny se stanete až s novým pololetím, tedy k 1. lednu 2027.
1: Kde všude musím změnu hlásit? Musím dávat vědět třeba i staré pojišťovně?
2: To potřeba není. Pojišťovny si to vyřídí mezi sebou sami. Komu byste to ale říci měli, to připomíná mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Viktorie Plívová.
4: Zaměstnanci mají povinnost o přestupu informovat svého zaměstnavatele. Živnostníci musí doložit kopii živnostenského listu a doklad o výši záloh na pojistném, který vystavuje původní pojišťovna. O změně pojišťovny doporučujeme informovat také vašeho registrujícího či ošetřujícího lékaře.
2: Změnit zdravotní pojišťovnu můžeme jednou za rok, ale máme k tomu dva termíny. Jarní do 31. března a ten současný, letně podzimní, do konce září. A co se týče VZP, v tom prvním letošním termínu k ní přešlo podle Plívové asi 12 000 lidí. Za celý loňský rok jich bylo asi 20 000.
1: Lukáši, proč nemůžeme zdravotní pojišťovnu změnit kdykoliv?
2: Protože to ukládá zákon. Dřív ty termíny nebyly 2, ale 4, ale to už asi 14 let neplatí. Pojišťovnám se pak lépe plánují výdaje a náklady na zdravotní péči, když vědí, kolik a jakých pojištěnců mají. Nicméně ten počet přecházejících není nikterak velký, tudíž by s tím zásadní problém mít neměli.
1: VZP i Svaz zdravotních pojišťoven na jaře upozorňovali na podvodníky, kteří přetahují nové klienty pod záminkou zkvalitňování služeb například. To se děje pořád nebo ne?
2: Jestli, tak už ne v takové míře. Pokud by se vám to ale přihodilo, dá se to řešit. Je ale potřeba o tom, co nejdřív svoji pojišťovnu informovat.
1: No a za tyhle informace teď díky editorovi dnešního vysílání Lukáši Staňkovi, který byl společně se mnou ve studiu Českého rozhlasu Karlovy Vary. Lukáši, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Štědrá na Karlovarsku je malá obec s pár stovkami obyvatel, ale její sportovní život má už 80-letou tradici. Téje Sokol Štědrá letos slaví právě 80 let od svého založení. O historii klubu, jeho současnosti i o tom, co na oslavy jubilea chystají, si povídala moderátorka Zlata Kinská s předsedou klubu Téje Sokol Štědrá Davidem Machalou.
1: A jak se začala tedy psát přesně historie klubu?
2: Tak bylo to v roce 1946 a tenkrát ještě klub byl pod názvem SK Štědrá.
1: Jaké nejvýznamnější okamžiky za těch 80 let byste vyzdvihl a jaké osobnosti se třeba nejvíce zapsaly do historie Sokola ve Štědré?
2: Jedna z nejvýznamnějších událostí bylo, když tenkrát ještě na zemědělských pohárech se klub dostal až do Ostravy, kde dosáhli významného úspěchu. Myslím si, že tenkrát dokonce i vyhráli. Potom bych zmínil, co už si tak nějak pamatuju, bylo zhruba v roce 2011. Myslím, že ještě tenkrát ve čtvrté třídě, když se hrál na Karlovarsku, tak ještě Štědrá dokázala vyhrát. A určitě musím zmínit rok,

0: ještě drahá probíhat?
1: Je to za rohem, začne co od 15.8. od 15.00 u nás na hřišti, kde začnou postupně najíždět hosté. Dorazí bývalí členové, ve 4 hodiny máme na programu první utkání, od 6 hodin máme druhé utkání a mezi zápasy budeme mít předávání cen legendám klubu a všem, co tam kdy něco dokázali.
0: Určitě máte připravený i velký doprovodný program, zmiňte třeba něco z toho?
1: Pro děti bude připraven skákací hrad, také bazén, aby se mohli schladit, samozřejmě pití a jídlo. Večer vlastně bude autogramiáda, hvězd, které tam přijedou a poté bude venkovní zábava.
0: Zmiňte hvězdy, prozraďte.
1: Přijede k nám Sigi tým, což je vlastně tým založený Horstem Sieglem, bývalým nejlepším střelcem ligy a ten vlastně sebou vozí bývalé ligové hráče, herce, zpěváky, od každého něco, aby bylo pro lidi o zábavu postaráno.
0: Vy máte v klubu určitě významné osobnosti, které dokonce dostaly i různá ocenění.
1: Nejvýznamnější postava je pan Profant, ten dostal cenu pana Václava Jíry za celoživotní přínos fotbalu, ten se zúčastní určitě.
0: Vy jste si dokonce připravili při této příležitosti i nějaké speciální překvapení, vzpomínkovou výstavu, je to tak?
1: Naše paní účetní, paní Voštová, se psala celou historii, vlastně od založení až do dneška, plus budeme mít určitě fotografie připravené, také vlastně budeme předávat ceny bývalým členům a členkám.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Den v kraji.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Pravidelné ranní rozcvičky, bodování chatek, bojovky v lese a večery u táboráků. Vzpomínky na dětské tábory máme asi všichni. V Chodově na Sokolovsku si ale řekli, že na dobrodružství není člověk nikdy dost starý. V městské knihovně Chodov totiž začal speciální příměstský tábor, který je určen výhradně pro seniory. Naše regionální stopařka Lucie Chládková pro nás má podrobné informace. Lucko, hezké odpoledne. Jak takový příměstský tábor pro seniory vlastně vypadá?
2: Hezké odpoledne. Chatky ani spacáky tu sice nenajdete, ale nálada už je tu táborová. Tento unikátní koncept vznikl v hlavách zdejších knihovnic Evy Adamcové a Barbory Šmudlové, které se inspirovaly podobným projektem knihovny Kuřim a na první ročník získali finance z nadace ČES. A protože loňské ročníky měly opravdu obrovský úspěch, dnes začal třetí turnus. Letošním hlavním tématem je příroda kolem nás.
1: Téma zní lákavě, ale přiznám se, že si pod tím nedokážu moc představit konkrétní program. Lucko, budou seniori poznávat stromy podle listů nebo je čeká něco akčnějšího? Prozrať.
2: Rozhodně obojí, nuda to nehrozí. Program je rozdělený na dopolední blok od 9 do 12 hodin a odpolední od 14 do 17 hodin. Takže účastníci mohou jít domů na oběd a na polední klid. Letos organizátorky naplánovaly výlety, vědomostní kvízy, tréninky paměti a nebo třeba také aromaterapii. Velmi zajímavá bude také praktická přednáška od organizace Tichý svět, zaměřená na ztrátu sluchu ve stáří, kde si táborníci zkouší základy odezírání nebo moderní přepis přes aplikaci Tichá linka. Žádné povinné ranní nástupy ani hlášení vedoucímu se nekonají. Všechno je postavené na setkávání a pohodě. A
1: knihovny dnes už zjevně nejsou jen a pouze o půjčování knížek. Jak se vlastně stane, že 5 dní nabitých aktivitami propojí právě instituce, jako je ta chodovská?
2: Městská knihovna Chodov dlouhodobě funguje jako živé komunitní centrum. Pro seniory organizují akce po celý rok, ať už jde o počítačové kurzy, kreativní dílny nebo přednášky. Tento letní tábor je logickým vyvrcholením jejich celoroční práce. Hlavním cílem organizátorek je nabídnout lidem v pokročilém věku smysluplné využití volného času během léta, kdy jsou jejich rodiny často na dovolených, a pomoci jim tak překonat případnou letní samotu.
1: Předpokládám, že o takovou akci bude zájem. Dá se ještě vůbec přihlásit a kolik taková prázdninová rekreace stojí?
2: Budete se divit, ale zápisné na celý týden plný zážitků vyjde jen na symbolických 300 korun. Kapacita je sice přísně omezená, aby se zachovala rodinná atmosféra, ale pokud by byl přetlak velký, knihovna zváží i drobné navýšení kapacity. Za mě je to perfektní způsob, jak zahnat letní samotu, potkat staré známé a dozvědět se něco nového.
1: Díky za skvělý tip, Lucko, a pokud nás poslouchají samozřejmě chodovští seniori, tak neváhejte, podle mých informací zbývají poslední volná místa. Lucko, ještě jednou díky, hezký zbytek dne a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: Je 17 hodin 49 minut, tedy 11 minut před 18 hodinou. No a součástí našeho vysílání dne v kraji bude také Petra Polívková, což je meteoroložka Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. A ta má rozhodně do vysílání co říct, protože se budu ptát na počasí. Petro, hezký podvečer.
2: Hezký podvečer.
1: Tak počasí dnes v noci a zároveň i zítra, tedy 11.8.
2: Tak během noci bude polojasno až skoro jasno, zpočátku teď v těch večerních hodinách se při přechodně zvětšené oblačnosti mohou od něj objevit přehánky nebo bouřky. Pravděpodobnost není moc veliká a spíše na horách Krušných nebo v Krušných horách by se mohly objevit. Nejnižší noční teploty ty nám klesnou mezi 16 až 13 stupňů Celsia, na horách tam by mělo být někde kolem 10 stupňů a foukat nám během noci moc nebude, bude vát jen slabý severní až severovýchodní vítr a rychlostech do 4 metrů za vteřinu. Ovšem, teď v těch večerních hodinách, pokud by nějaká bouřka byla, tak samozřejmě ten vítr může být nárazový a výraznější. No a během toho zítřejšího dne budeme mít opět slunečno a slabě se nám ochladí. Bude většinou polojasno, během odpoledne se postupně vyjasní a teploty nám během dne budou stoupat na příjemných 24 až 27 stupňů Celsia. Na horách tam očekávám někde kolem 20 stupňů a foukat bude zpočátku slabý vítr, během dne přehodně mírný severní až severovýchodní o rychlostech 2 až 5 metrů za vteřinu.
1: Za předpověď počasí děkujeme z Karlových Varů do Plzně, do Českého hydrometeorologického ústavu, konkrétně Petře Polívkové. Petro, mějte se krásně, díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký večer.

0: Pondělní den v kraji pomalu, ale jistě končí svoji rozhlasovou pouť. 17 hodin 55 minut, tedy 5 minut před 6 hodinou večerní. No a David Forst se od mikrofonu Rádia vašeho kraje pro dnešní den loučí. V rámci muziky vám nabídnu ještě do 18. Pavola Haberu s písničkou Láska necestuj tým vlakom. Po 18. hodině, respektive přesně v 18. Lenka Poláková a další zprávy. A hned po nich muziky. Tedy dechovka přijde na řadu na vlnách Rádia vašeho kraje. Tak zůstaňte s námi, užívejte dnešní pondělní 10. srpnový večer a budu se těšit opět na stejných frekvencích zítra po 17. hodině. Naslyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: V Alžbětiných lázních v Karlových Varech bude nové infocentrum. Ostrov na Karlovarsku opravuje dráhu na atletickém stadionu. V srpnu už zemřelo na silnicích 18 lidí, z toho 11 motorkářů. A zítra bude polojasno až skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Hezké odpoledne, přeje Lenka Poláková. Karlovy Vary připravují nové infocentrum v Alžbětiných lázních. V tuto chvíli má magistrát hotový projekt. V září pak chce město požádat o stavební povolení. Otevírat by se mohlo v příštím roce, říká náměstek primátorky Miroslav Vaněk z hnutí Karlovaráci.
3: Je to přímo v té vstupní hale, která rozná velkých úprav. Je to samozřejmě všechno ve spolupráci s NPU Loket a s památkáři. Pro ty návštěvníky těch Alžbětiných lázní vznikne prostor, kde jednak bude infocentrum, ale jednak tam bude samozřejmě i služba pro ty, kteří navštěvují Alžbětiny lázně, ať už jako pacienti nebo jako lázenční hosté. Takže se vlastně ten prostor spojí pro dvě organizace najednou.
2: Ostrově na Karlovarsku začala oprava povrchu atletického oválu na sportovním stadionu. Pro výměnu se město rozhodlo proto, že současná dráha už je zastaralá. Součástí akce je taky získání certifikátu o splnění mezinárodních standardů atletického sportu. Za práce město zaplatí přes 3,5 milionu korun. Jak říká nezávislý starosta Pavel Čekan, zvolený za hnutí místní, radnice byla úspěšná v získání dotace z Národní sportovní agentury.
4: Jsme se teda dozvěděli, že nám dotace byla přiřknutá a přes letní měsíce vlastně děláme renovaci té dráhy, takže pro nás jedině je dobře, že se to takhle povedlo. Navíc ta dotace ex ante, takže peníze bychom měli dostat dopředu a nebude muset používat teda vůbec peníze z rozpočtu města.
2: Renovace atletické dráhy by měla být hotová letos na podzim. Od začátku srpna zahynulo na českých silnicích 18 lidí. 11 z toho byli motorkáři, informovala o tom policie na sociálních sítích. Uplynulý víkend označili za jeden z nejtragičtějších. Od pátku do neděle zemřelo na silnicích 8 lidí, 5 z nich na motorce. O nejčastějších příčinách nehod motorkářů mluvil ve vysílání radiožurnálu dopravní psycholog Pavel Řezáč.
5: Nejčastější příčina je přehlédnutí, pokud se budu dívat na stranu řidičů ostatních vozidel, protože ti řidiči těch motocyklů nejsou tak dobře vidět. Na straně těch motorkářů samozřejmě může být to, že někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtějí si tu jízdu užít.
2: Za červenec zemřelo na silnicích podle statistik dopravní policie celkem 41 lidí. Němečtí vyšetřovatelé objevili na dronu s výbušninou z letiště Lipsko-Halle stopy DNA. S odvoláním na své zdroje to dnes uvedla německá média, včetně listů Die Zeit, Die Welt nebo Bild. Podle Die Zeit stejnou genetickou informaci policie dřív našla v Litvě. Deník Bild uvedl, že DNA zatím není spojená s žádnou konkrétní osobou. Počasí. Zítra bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší denní teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů Celsia, povane slabý, během dne přechodně mírný severní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Chebu v ulici Komenského se srazila dvě osobní auta. V obci Libá na Chebsku se na místní silnici 2130 srazila motorka s cyklistou. Na silnici 13 u obce Krásný les Damice je přes vozovku padlý strom. Komunikace je dočasně uzavřená a v Dolním Rychnově na Sokolovsku se došetřuje nehoda osobního auta s motorkou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary, muziky, muziky.
6: Příjemný a ničím nerušený poslech u dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. 20. dubna 1943 se narodil můj velký pěvecký vzor, Bohem obdarovaný zpěvák Milan Černohous, který nás bude svým krásným hlasem provázet dnešním pořadem. Na úvod si poslechneme polku Jaromíra Vejvody a Ladislava Jacury Bejvávalo, bejvávalo, kterou nám Milan Černohous zaspívá za doprovodu Salonního orchestru Josefa Vejvody.

Milan Černohous se narodil v Kolíně. V dětství žil v Poděbradech a poté v Liberci. Za studií na elektrotechnické škole zpíval s orchestrem Ladislava Býmana v Jablonci nad Nisou a v roce 1966 přesídlil do Brna, kde se na téměř 20 let stal hlavním solistou orchestru Gustava Broma. Milan Černohous nám teď nabídne písničku Karla Haschlera Starý dům, kterou zahraje veselka Ladislava Kubeše.

V Brně působil Milan Černohous jak s orchestrem Gustava Broma, tak například s rozhlasovým orchestrem Studio Brno a natočil s nimi téměř 900 nahrávek. Zpíval swing, populární písně i největší světové hity té doby, například z repertoáru Toma Jonese nebo Paula Simona. Pravidelně se Milan Černohous objevoval také v rozhlasových a televizních pořadech a zúčastňoval se největších domácích písňových festivalů. Nyní si v jeho podání poslechneme tango Václava Vačkáře Proč máme si lhát. Hraje salonní orchestr Josefa Vejvody.

Když v roce 1971 zakládal Jan Slabák legendární Moravanku, oslovil Milana Černohouze, aby se stal jejím zpěvákem. Tehdy prý odmítl s tím, že dechovku nikdy zpívat nebude. Ovšem uběhlo pár let a Milan Černohous v roce 1980 vycestoval s Moravankou na turné po Spojených státech amerických a natočili společně několik písní. Z této spolupráce si poslechneme valčík Karla Vacka, Panenko modrooká.

V roce 1984 ukončil Milan Černohous angažmá v orchestru Gustava Broma, poté zpíval nějaký čas s kolegyní Vladinou Pavlíčkovou v Polsku a v roce 1987 přesídlil do Prahy, kde začala jeho nejslavnější dechovková éra s Veselkou Ladislava Kubeše. Ve Veselce zpíval nejprve s Vendulou Práglovou, která byla jeden čas i jeho životní partnerkou, a s Vlastou Kahovcovou. Společně s ní nám teď Milan Černohous zaspívá velký hit Ladislava Kubeše staršího, polku Přerovanka.

Po odchodu Venduly Práglové a Vlasty Kahovcové z Veselky zpíval Milan Černohous z dlouhá léta po boku zpěvaček Ivany Jelínkové, Blanky Tůmové a Ivany Zbořilové. A právě s Ivanou Zbořilovou vytvořili dle mého názoru vůbec nejlepší pěveckou dvojici. To nám teď dokážou ve valčíku Františka Maňase a Hany Čihákové Bílý jasmín.

Milan Černohous zemřel náhle 1. června 2020 ve věku 77 let. Textař Milan Čepelka jednou napsal, že Milan Černohous zpívá tak přirozeně a samozřejmě, jako jiní lidé hovoří. Věřím, že dnešní pořad o tom přesvědčil i vás, posluchači. Loučí se s vámi a na další setkání u pořadu Muziky muziky se těší Jan Šimůnek.

Pěkný dobrý večer. Na vlnách Českého rozhlasu teď vítejte u poslechu Špalíčku lidových písní, který dnes otevírá Domažlická polka v podání Konrádyho Dudácké muziky. Ano, a právě do Domažlic na letošní chodské slavnosti vás pozveme v následujících minutách. S Českým rozhlasem na letošní chodské slavnosti také míříme a kromě živého vysílání přímo z místa můžete letos navštívit i naši velkou rozhlasovou zónu na Domažlickém náměstí u věže. Více za chvilku, pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Ano, chodské slavnosti a Vavřinecká pouť budou i v letošním roce velkým svátkem chodského folkloru. Patří k nejstarším a největším národopisným slavnostem v České republice, na které se sjíždí desítky tisíc návštěvníků, a to nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Letošní chodské slavnosti, konkrétně jejich 72. ročník, proběhnou ve dnech 14. až 16. srpna na několika scénách. Jejich kompletní program, včetně rozpisu účinkujících, si můžete prohlédnout třeba na webu chodskeslavnosti.cz a nebo na facebookovém profilu chodských slavností. Já vám ale po písničkách povím, kdy a kam přesně vyrážíme na chodské slavnosti s Českým rozhlasem.

Chodské slavnosti 2026, tak to je akce, která proběhne už o tomto víkendu a jak už jsme řekli, ve velkém se na ní chystáme také s Českým rozhlasem. Letos vás zveme k návštěvě rozhlasové zóny přímo na Domažlickém náměstí u Domažlické věže. To je letošní novinka a bude to stát za to. V sobotu i v neděli se na vás bude těšit kolega moderátor Vladimír Šťovíček. Na místě se po oba dny budou střídat chodské muziky a zajímaví hosté a těšíme se na vás také my, autoři Špalíčku lidových písní, konkrétně spolu se mnou Zdeněk Vejvoda a nebo Josef Kuneš. Pro děti bude připravený dětský koutek s naším rozhlasovým medvědem Edou. K dispozici bude ale také kavárna, odpočinková zóna s lehátky, fotokoutek a dokonce i vodní mlžítka, což se vzhledem k předpovědi počasí bude hodit.

Ochotské slavnosti 2026 se blíží a Český rozhlas bude u toho. Pokud do Domažlic zamíříte, zastavte se v sobotu anebo v neděli v naší rozhlasové zóně na náměstí u Domažlické věže. V neděli si navíc budete moci prohlédnout také náš přenosový vůz. A pozor, ještě jedna novinka. V sobotu 15. srpna od 18 a také od 20 hodin bude přímo u naší rozhlasové zóny probíhat pro všechny zájemce výuka tradičního chodského kolečka. Tak se přijďte podívat, zapojit se, odpočinout si a pobavit sebe i děti do rozhlasové zóny Českého rozhlasu na letošních chodských slavnostech. Ještě jednou opakuji, že ji najdete v sobotu i v neděli přímo na Domažlickém náměstí u Domažlické věže. Moc se na vás těšíme, no a na všechna osobní setkání v Domažlicích se těším také já, tak věřím, že dorazíte. A z dnešního špalíčku už se loučím. Pěkný večer přeje Michaela Vondráčková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Obec Andělská hora na Karlovarsku připravuje opravu střechy kostela. Sklizeň v Karlovarském kraji je v poslední třetině. Sklizeň je už ozimý ječmen. A dnes končí možnost doplňovat kandidáty na obecní zastupitele nebo měnit jejich pořadí. Zítra bude polojasno až skoro jasno, teploty do 27 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Oprava střechy kostela v Andělské hoře na Karlovarsku se posouvá do další fáze. Obec teď čeká na schválení evropské dotace z fondu IROP ve výši 950 tisíc korun. Celková cena rekonstrukce bude přibližně 6 milionů a zahrnuje výměnu šindele i opravu krovu. Výběrové řízení je v plánu letos v srpnu. Samotná stavba začne příští rok na jaře. I během prací je ale možné kostel navštívit, říká nezávislá starostka Miroslava Křimská.
2: Kostel byl uzavřen a v loňském roce jsme měli otevřeno pouze přes prázdniny, jenom 2 hodiny o víkendech. Je tedy otevřen ve středu, v sobotu a v neděli od 1 do 5. A byli bychom rádi, když bychom domluvili, aby bylo otevřeno i v průběhu měsíce září.
0: Sklizeň v Karlovarském kraji se dostala do poslední třetiny. Jak vyplývá z dnes zveřejněných údajů Ministerstva zemědělství, sklizeno je téměř 73% obilovin a 70% řepky. Zcela sklizený je už ozimý ječmen, ke konci se blíží i sklizeň ozimé pšenice. Naopak nejmenší podíl sklizených ploch je zatím u jarního ječmene. Celkově se letos sklizeň zrychlila kvůli teplému počasí bez srážek. Karlovarský kraj je ale tradičně mezi posledními, kde žně začínají a končí. Strany a hnutí přihlášené do letošních komunálních voleb mají dnes poslední šanci doplnit kandidátky. Dneškem taky končí možnost měnit pořadí nominovaných. Na případné opravy kandidátních listin pak budou mít ještě týden. Komunální volby budou letos 9. a 10. října. Ve stejném termínu se konají i ty senátní. Na většině území Francie platí omezení pro spotřebu vody. Krizový stav úřady vyhlásily téměř v 70 departmánech. Během něj se voda smí využívat jen pro přednostní účely, jako jsou zdravotnictví, civilní bezpečnost nebo hygiena. Nedostatek vody ve Francii způsobily opakující se vlny veder a dlouhotrvající sucho. Na jeho východě země teploty podle meteorologů opět dosáhnou až 40 stupňů Celsia. Na středu francouzská vláda svolala krizový štáb.
1: Počasí.
0: A zítra bude polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 24 až 27, na horách 19 až 22 stupňů Celsia. Povene mírný severní až severovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V obci Libá na Chebsku se na místní silnici 21320 došetřuje nehoda motorky a cyklisty. V Chebu v ulici Komenského se srazila 2 osobní auta. Na silnici 181 v obci Svatava na Sokolovsku bourala další 2 osobní auta. S opatrností místy projedete. Český rozhlas Karlovy Vary přeje všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Medicine man.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často používáme některé slovní vazby a myslíme si, že jsou naprosto správně, protože je říká každý, ale oni moc správně nejsou, nebo nejsou hezké české, třeba slovní spojení, že ten problém je o něčem, no tak spíš bychom měli říkat, problém spočívá v tom, nebo problém tkví v tom a tak. No a dalším takovým příkladem, kdy často říkáme a ono to A je špatně a měli bychom říkat B, je sloveso odkazovat se. Když řeknu, on se ve svém projevu odkazoval na slova někoho jiného, tak to je špatně.
2: No, je to vlastně hrozně zajímavý jev, protože jsem zjistila, že sloveso odkazovat v té zvratné podobě odkazovat se užívalo už před desítkami let. Dá se nalézt v různé odborné literatuře, nemyslím jazykové. A tak jsem se trošku snažila zjistit, jestli náhodou někde nemáme ten výraz také kodifikovaný ve zvratné podobě tohle sloveso a nikde jsem to nenašla. Připomeňme možná, že zvratná slovesa jsou ta, která se pojí s tím zájmenem si nebo se.
1: V tomhle případě ale neplést si s dokonavým odkázat, že odkázal někomu majetek, to je něco jiného, ale že se odvolával na nějaká slova, to myslíme, že se odkazoval. Takže jak to říct ale jinak, když hezky česky to správně není, že se odkazoval ve svém projevu.
2: Zkrátka z toho uděláme to správné, nezvratné sloveso a jenom odkazujeme. Někdo odkazoval v projevu na slova něčí, někdo odkazoval žadatele na příslušné oddělení nebo odkázal někoho do patřičných mezí a podobně. Když jsem hledala ten výskyt tohohle slovesa v té nekodifikované, neuzákoněné zvratné formě, tak jsem dokonce zjistila, že i jeden internetový česko-anglický slovník tam má sloveso odkázat se na něco. Takže pravděpodobně tenhle výraz se bude používat velmi často i dál.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některá zvířata umí spát jen jednou polovinou mozku? Lidský spánek je ve srovnání s tím zvířecím velmi prostý. U zvířat se liší podle způsobu zpracování potravy i podle velikosti těla. Rekordmany v délce spánku jsou netopíři. Zavěšení za jednu nohu prospí klidně 20 hodin denně. Naproti tomu nejméně času tráví spánkem kopytníci. Třeba koním nebo kravám stačí jen 3 až 4 hodiny. Spí navíc ve stoje a v krátkých přerušovaných úsecích. Uspat jen jednu mozkovou hemisféru dokážou mořští kytovci, například delfíni, a pak také ptáci. Této schopnosti využívají třeba husy, když jsou v hejnu. Pták sedící na okraji spí jen půlkou mozku, ta druhá spojená s vnějším okem dává pozor. Husy sedící uprostřed jsou chráněné a můžou spát naplno. I pro zvířata je důležité pohodlí. Vlci nebo lišky si pokládají hlavu na huňatý ocas. Sloni si budují mohutné polštáře z nahrabané vegetace. Naproti tomu žirafa spí doslova krkolomně. Nohy má skrčené pod tělem, krk prohne dozadu a opře si ho o zadek.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Půdní sucho v České republice se zřejmě bude dál zhoršovat. Vysokoškolské koleje Univerzity Palackého v Olomouci jsou na další akademický rok už zamluvené. A počasí zítra čekáme většinou slunečnou, maxima kolem 27 stupňů, na jihu Moravy až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Půdní sucho se v České republice kvůli horku a nedostatku srážek může dál zhoršovat. Teď je podle webu Intersucho na výjimečném až extrémním stupni na 40% území. Počasí bez srážek má přitom pokračovat a teploty po zítřejším a středečním ochlazení budou ve druhé polovině tohoto týdne opět stoupat nad 30 stupňů.
2: Extrémní sucho může v následujících dnech zasáhnout víc než polovinu Česka, říká klimatolog Pavel Zahradníček z Intersucha.
3: Zase zvýší ten výpar vody z krajiny, takže ten stav se bude zhoršovat, tam se dostaneme někdy na 60-70% stavu toho, že extrémně výjimečné sucho se bude takhle vyskytovat.
2: Sucho se může projevit i na zemědělské úrodě kvůli propadu sklizně. Podle prezidenta agrární komory Jana Doležala zemědělci očekávají ztráty až za 8 miliard korun.
4: Pravděpodobně bude nejnižší sklizeň, tuším, že u Bylovin za posledních 14 let, u Lenin za posledních 20 let.
2: Kvůli suchu navíc ve velké části Česka platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: O ubytování na kolejích Olomoucké univerzity Palackého byl letos před novým akademickým rokem větší zájem než loni. Pokoje si studenti zamluvili zhruba v polovičním čase, než je běžné. Univerzita nabízela asi 4,5 tisíce lůžek v několika kategoriích. Upřesní ředitel správy kolejí a menz Jan Liška.
5: Jsou to od jednolůžkových pokojů po čtyřlůžkové, jak se sdílenými kuchyňkami a sdílenými koupelnami, tak se samostatnými koupelnami přímo na Buňkách. Momentálně rekonstruujeme jednu z budov Fischerových kolejí, kde budou kapacity zrekonstruovány a další přibudou. Bude tam cirka nových 100 lůžek.
0: Plavecký bazén v Litoměřicích dnes opět otevřeli veřejnosti. Během plánované 6-týdenní odstávky se podařilo opravit ohřívače vody i další technologie ve strojovně. Součástí velké rekonstrukce byly také nové sprchy a toalety. Upřesní ředitel městských sportovních zařízení Michal Fischera.
6: Dává se vlastně límníky, teplý vody, armatury a tak dál. Budou nebo zrekonstruované záchody pro veřejnost. Právě v dětských šatnách. V tuhle chvíli se můžeme bavit o nějakých 2,5 milionech, co se tam teď během toho měsíce vlastně spotřebovalo.
1: Počasí.
0: Po večerním přechodu studené fronty bude v noci v České republice ubývat oblačnosti na polojasno až skoro jasno. Zpočátku ještě ojediněle přehánky. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 18 a 13 stupni, na jihu Moravy až kolem 19. A zítra čekáme zpočátku dne polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra většinou mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Míříme do Královéhradeckého kraje na silnici číslo 37 z Trutnova na Jaroměř na příjezdu do Nového Rokytníku uklízí po srážce 4 osobních vozidel. Místem se projíždí kyvadlově a vytváří se tam kratší kolony. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Už za několik málo minut pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský Prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do Plzeňského Prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak. Jo. A já, když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní Prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mhm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Já si to
1: nepamatuju. Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělaný lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, skřetěš chybí.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského Prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý, jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, který se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit a je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků, té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: Jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročný, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takový důvod, že jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen. Musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www, jak se vaří pivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní slárek plzeňského prazdroje Václav Berka. Když dnes přijdete do restaurace jako běžný host, dokážete si vůbec vychutnat pivo bez profesní deformace?
2: Já, když přijdu do té hospody, tak samozřejmě se podívám hlavně na toho výčepního, jestli se usmívá, jestli se stará o to, aby měl ty sklenice co nejčistší,
1: vychlazený. Je ten první kontakt důležitý?
2: To je hrozně důležitý, protože já jsem přesvědčený, že v té hospodě jsou důležitý dva lidi, ne nějaký majitel. Majitel taky dobrý, ale v hospodě je důležitý jednak šéf kuchař a potom taky ten šéf výčepní. Jenomže ten šéf kuchař nebo hlavní kuchař, ten je skovaný v té kuchyni a on není vidět. Na nejvejš, když někdo si stěžuje nebo když pochválí, jak to jídlo je dobrý, jak se přijde z té kuchyně ukázat. Ale ten výčepní, ten, když přijdete do té hospody a on stojí za tím výčepem a teď se tam mazlí s těma sklenicema a meje je a slyšíte, jak ty sklenice pískají, jak ta houbička klouže po té sklenici, tak to je radost. Jo? Já jim vždycky radši, když tam přijdu, hned ho přijdu pozdravit, podám mu ruku a když vidím, že má ruku mokrou, tak to je pro mě takový důkaz, že spečuje o ty sklenice a potom, když to umí, když je řádně proškolený a má k tomu ten cit a tu lásku a načepuje tu sklenici. A teďko on tu sklenici načepuje, postaví před vás ta pěna, která je krásně lesklá nahoře. Tak ona se ještě zahoupe a on řekne na zdraví, tak co máte dělat, jo? Tak vám nezbyde, než to pivo ochutnat a to je ta slast potom.
1: Nejlepší reklama, kterou jsem slyšel na pivo zatím. Po více než 50 letech kolem piva, chutná vám to úplně stejně jako za mlada, to pivko?
2: Ježiš, to je...
1: Nebo ještě víc?
2: Myslím si, že mi chutná ještě víc, protože jak chodím po těch hospodách, tak samozřejmě vidím, že ty hospodský se o to umí

0: tom vlastně v celém řetězci. To znamená od ječmenářů, který pěstují ten ječmen, od chmelařů až po ty výčepní. A taky ten pivovarský průmysl má významný přínos pro to vůbec celý český hospodářství, protože pivovarníci zaplatili skoro 30 miliard na daních.
1: Kolik piv denně ochutná Sládek, aniž by je skutečně vypil?
0: No, ta degustace toho piva je důležitý moment, protože samozřejmě všechny online analyzátory nemůžou nahradit ten jazyk, který je hrozně důležitý. A ty degustátoři, aspoň u nás je to tak, že ochutnávají okolo 10-15 piv, ale je to, jak říkám, ochutnávka. On musí ochutnat, i když na druhé straně ta degustace je trochu jiná než u vinařů, který poválí na jazyku a pak nemusí polikat to víno. Kdežto ten pivovarník ho musí polknout, protože pivo kromě těch sladových chutí a vůní ještě obsahuje ty hořké látky, které jsou tam z toho chmele, a ty receptory na hořkou chuť, ty jsou až tam ukořené jazyka. A on kdyby to nepolknul, tak neví, jestli je to hodně hořký, jestli ta hořkost je drsná nebo jemná ze žateckého chmele, jestli je ulpívající. A jestli za chvíli, když ta hořkost je potom krásně vybalancovaná tou nasládlou chudí toho zbytkového extraktu, jestli by ho to pozvalo na další ochutnání. Takže takhle to je s pivovarníkama.
1: Co vám pivo dalo a vzalo?
0: Já jsem se s pivem dostal v podstatě do celého světa. To je úžasný. Já mohl jsem sledovat ty trendy, jak se kde to pivo vaří. Byl jsem v Americe v době, kdy se tam rodilo to kraftové hnutí, a viděl jsem, že to jednou přijde i k nám. A měl jsem rád, byl jsem rád, že jsem mohl ochutnat i ty piva, které se tam takhle začaly vařit. Ale vždycky jsem se potom rád vrátil k tomu našemu ležáku, protože ty český piva, ten český ležák, to jsou prostě pitelný piva. A to je nezaměnitelný. A proto si myslím, že je důležitý, že teda ta česká pivní kultura je takhle podporovaná. Co mi vzal, samozřejmě trošičku, je z toho nervózní vždycky moje žena, která říká, ty chodíš víc do pivovaru a máš rád pivovar radši než mě. Ale myslím si, že za těch pár let, to desítek let, který jsme spolu, že už si na to trochu zvykla, i když pořád říká, ty už zase ještě jdeš do toho pivovaru.
1: Kdyby se měla zachránit jednu věc české pivní kultury pro budoucí generace, co by to bylo?
0: No, to je těžká otázka. Teda já bych do budoucna chtěl, aby byla zachovaná ta tradice toho českého ležáku. Jak jsem se zmínil, že my tam máme to oddělení, kterým pořád kvasíme, rokvašujeme v těch dřevěných kádích, takže já bych pevně věřil, že je potřeba zachránit ten ležák a vůbec to, aby se mohl čepovat v těch hospodách, těch restauracích. Takže to si myslím, že je to důležitý. To bych rád. No a když už bych ho zachránil, tak třeba za těch 100 let bych ho i rád ochutnal, ale nevím, jak to zařídit.
1: Je plzeňské pivo dnes lepší než před 30 lety?
0: Jednoznačně. Já tuhle otázku dostávám dost často a já jsem vlastně na ní už odpověděl, protože já jsem měřil to pivo dřevěným klackem a dneska ten pivovar je prošpikovaný online měřidlama, průtokoměrama. A když se to spojí s tou tradiční recepturou a ten proces je krásně řízený, tak my se na konci u toho hotového piva pohybujeme velmi úzkým rozmezí, kdy to pivo je standardní a ten fenomén té standardnosti je pro to pivo důležitý. To třeba se odvíjí i od toho sezónního výkyvu. Jo? Když my začneme vařit pivo z nového sladu, z nový sklizně nebo z nového chmele, z nový sklizně, tak nám pivovarníkům hrozně leží na srdci, aby ten štamgast tý hospodě vůbec nepoznal, že už je to z novýho chmele, že už je to z novýho sladu. Když to vinaři to udělají jednoduše, oni řeknou, je to nový ročník, bylo víc slunce, bylo víc vody, tak prostě to chutná o trochu jinak, ale pivovarník musí mít to pivo, jako když střelí každý rok.
1: Jak byste chtěl, aby se vás české pivovarnictví pamatovalo?

0: Ne, no, já bych chtěl, aby si mě pamatoval jako ten, který to nepokazil. Že jsem se pokoušel aspoň trochu dbát na to, aby ty tradice byly zachované a ta receptura, že pořád pokračuje, že pořád máme jenom ty tři základní suroviny, z kterých vaříme a takhle já to předávám i těm svým následovníkům, kterým říkám hlavně prosím tě na tom nic neměň a kdyby byly nějaký tlaky, aby si něco změnil, tak se tomu braň a bojuj za to.
1: Pane Berko, já vám moc krát děkuju za milý rozhovor a přeji vám, aby to české pivovarnictví zůstalo tak skvělé, jaké je.
0: Já děkuju a samozřejmě musím se rozloučit takovým tím pivovarským pozdravem všem pivovarníkům, nejenom nám. Dej Bůh štěstí a ať vám chutná v hospodách. Na zdraví.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: oči.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na silnicích v České republice v srpnu zemřelo už 18 lidí, z toho 11 motorkářů. Praha připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. A počasí zítra postupně bude většinou slunečno, maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až 30. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na českých silnicích od začátku srpna zemřelo už 18 lidí, z toho v 11 případech nehodu nepřežili motorkáři. Dnes o tom informovala policie.
2: Smrtelných nehod přibylo hlavně v uplynulém víkendu. Ten byl jedním z nejtragičtějších v historii, jak říká mluvčí policejního prezidia Violeta Siřišťová.
3: O život přišlo 8 lidí, 5 z toho byli motorkáři. Potvrzuje se trend, že letní měsíce jsou nejtragičtějším obdobím v roce.
2: Podle dopravního psychologa Pavla Řezáče na silnicích v létě výrazně přibývá motorkářů, pro které častěji bývají střety s autem fatální. Nepozorní řidiči je totiž snadno přehlédnou. Vina ale někdy bývá i právě na straně motorkářů, říká Řezáč.
4: Někdy nepřizpůsobují tu rychlost, jezdí v některých případech samozřejmě více rizikově, chtějí si tu jízdu užít.
2: Lidé se podle Řezáče taky v současných vedrech hůř soustředí na řízení. Od začátku léta přišlo na českých silnicích o život celkem 59 lidí. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
0: Hlavní město připravuje velké opravy karlínských kasáren téměř za 2 miliardy korun. Rada města právě dnes schválila vypsání tendru na zpracování projektové dokumentace. V opravené budově by zhruba do 6 let měly vzniknout například prostory pro prodejny nebo kanceláře. Upřesní člen rady města Adam Zábranský z Pirátské strany.
5: Ve spodním patře v parteru chceme vybudovat jednotky pro různé obchody a služby. To je vlastně ta první priorita spolu s technickou infrastrukturou otevřít živit vlastně ten parter, protože tam budou ty obchody a služby to hlavní, s čím se vlastně bude potkávat ta veřejnost.
0: Pracovníky městské policie a dobrovolné hasiče z Přerova čeká v příštím roce stěhování. Vedení radnice pro ně totiž nechává opravit bývalé sídlo profesionálních hasičů v ulici Šířava. Město ho získalo bezplatně od státu. Rekonstrukce vyjde na 650 milionů korun. V opravené budově budou dobrovolní hasiči sídlit v přízemí. První a druhé patro pak obsadí pracovníci městské policie.
1: Sport.
0: Obě české plavkyně Barbora Sémanová i Barbora Janíčková dnes podvečer postoupily na mistrovství Evropy v Paříži do finále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová obsadila v semifinále 5. místo, Janíčková do finále postoupila z 8. pozice.
1: Počasí.
0: Po večerním přechodu studené fronty čekáme v noci ubývání oblačnosti, teploty většinou kolem 17 stupňů a zítra přes den zpočátku polojasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra už výrazně nižší než dnes, mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 Cheb Karlovy Vary opatrně za sjezdem na loket. Na kilometru 123 havarovalo osobní vozidlo, projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
6: Za těmi, co umí milovat, vás zvou Petr Kostka
7: a Carmen Majerová.
6: Dnešní příběh začal na Mezinárodní den žen a lásku si ti dva vyznávali u splavu za svitu luny.
7: Jemu je 76 let, ona oslavila 71. narozeniny.
6: Dnes už dobře vědí, že manželství je krásné, i když ona bojuje s Parkinsonovou chorobou, a on je jediným mužským vzorem v rodině pro svého vnuka.
1: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Zlatou lásku prožívají Věra a Bedřich Zapletalovi.
1: Jsou spolu už skoro 52 let. Od začátku bydlí v Domažlicích na Přerovsku. Tam začala jejich láska a trvá tam dodnes.
0: Byli tu jeden pro druhého, když odcházeli rodiče, když přišli nemoci, nebo když pomáhali své dceři a vnoučatům získat zpátky kryt a zbavit dceru strachu.
1: Proto jsme za nimi poslali naslouchajícího Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vítám vás, celý, pojďte dál.
3: Děkujeme. Tak vy budete Věra a vy budete Bedřich.
5: Ano.
3: Bedřich.
4: Dobrý den. Zdravím vás u nás, já jsem Věra Zapletalová.
3: Já jsem Patrik Rozehnal a přijel jsem se zeptat, jak se vám spolu žije více jak 50 let.
4: Úplně výborně, popsala jsem to v příběhu. Je to takový, už takový, že jsme spolu pořád těch 50 let, tak je to čím dál lepší.
5: Jo.
4: Jo.
3: Určitě. Kytička pro vás, jsme se snažili vybrat nějakou hezkou.
4: Krásná, děkuji.
3: Kolikáte výročí teda slavíte, nebo máte za sebou?
4: Máme za sebou 50 let společného života, teďka v listopadu bude 51.
3: Slavíte každý rok?
4: Skoro každý den.
3: Tak jo, tak to oslavíme i dneska.
4: Tak se to
1: pojďme. Psal se rok 1971, když se mladinká, ještě 16-letá Věra chystala s kamarády na oslavu Mezinárodního dne žen.
0: Rozhodli se, že jej oslaví v Nobel restauraci hotelu Grand v Přerově. To ještě netušila, že potká muže svého života. Byť o 5 let staršího.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: Tak jsme si sedli, najednou přišli dva páni, můj teď muž a s ním kolega, a sedli si, ne s náma, ale seděli jak kdyby jsme se opřeli. Oni seděli.
3: Tak. Zády k sobě.
4: Zády k sobě, vidíte, no, musíte mi to připomenout. A tak přišlo slovo, on si pro mě přišel, tancovali jsme do rána, blablabla. A teďka se stala taková věc, už jsme se loučili a on mi říká, já ti dám hodinky a ty mi dáš ten náramek, co máš na ruce, a zítra si to vyměníme. Plánoval, už rozumíte.
3: To je takový, jako když v hospodě neplatíte, abyste přišla znova.
4: Ano, ano. No a na druhý den zvonek. Táta, máma, babička, vnučka. Já jsem říkala, tak ten zdrhne. To určitě uteče, protože to není možné. No přesto jsme chvíli spolu seděli a on mi říká, podívej se na moji ruku. A já říkám, co tam máš? Na ramek byl mi jediný. A až pocuť měl černou ruku, jak s ním spal, aby mi to vrátil. Já jsem si přišel pro ty hodinky. Já říkám, jenom si klidně ven, ty mají jednu ručičku. A tak došlo k takovému seznámení. To byl ten vlastně takový ten první jakoby pocit, že budeme spolu chodit. On byl z Přerova, já jsem rozená v Domažlicích, takže přijel, sedli jsme si a začala taková malá láska teprve.
3: Vy jste si ale Bedřichu musel Věry nějak všimnout, nebo vás musela něčím zaujmout, když jste se rozhodl udělat tuhle výměnu hospodskou?
5: No tak výměna, tak seděla zády, měla dlouhý krásný vlasy. A už to začalo.
3: Vás to dojalo i teď po letech?
4: Bejo, nebreč, protože jsme se dali dohromady, bylo to suprový. No a další návštěva už se ohlásil, no a když přišel, tak zrovna jsme tady něco slavili, nebo něco bylo, já jsem měla přísný rodiče. Náš tata tak řval, ale tak neskutečně, že jsem se rozšířil a jel pryč. Říkám, tato, ty jsi mě ho zebral. On říká, ne, měli jsme nějakou rodinnou oslavu. No a tak on jel k sestře do Třince, potom jsme se zase spojili a naše společné místo bylo, tady je teče Moštěnka a je velký splav, tak to bylo takové naše randění. U splavu vždycky tam nebyly kameny, tak jsme polehali, vzali si deku a tak jsme se pomalu seznamovali.
3: Bedřichu, jak moc jste chtěl Věru, jak moc mladík v té době přemýšlí, když se zamiluje o tom druhém?
5: Tak já jsem sportoval celý život a jezdil jsem i po republice všude a no tak.
3: Věro, co se v takové dívce jako probudí, když s chlapcem začne něco mít? Jaký cit? Co se odehrává v té duši a v tom srdci?
4: No, myslím si velký cit, protože prostě když někoho potkáte a říkáte si, to by mohl být ten pravý. Já jsem to tak nějak všecko viděla, že prostě se k sobě budeme hodit, že, ale chodili jsme fakt spolu 2 roky, že?
3: A podle čeho se to pozná?
4: No podle...
5: charakteru.
4: Ne, já bych řekla podle citu a podle toho, jak se ke mně chovali, když jsme spolu chodili, jak to probíhalo, kde jsme chodili, kde jsme se zajeli podívat. Ale stále byli jsme u splavu. Tady máme krásnou Bystřičku se to jmenuje a tam jsme chodívali randit, no asi tak.
3: Jak se odehrávalo takové rande?
5: Čekali jsme až betma, to je samozřejmě. Aby jsme se mohli políbit, že? Protože tam chodí lidi kolkolo, tam jsme vždycky se skovávali a tak.
3: Když chcete dívku políbit, tak jako chlapec toho věku, třeba ještě ne tolik zkušeností, já nevím, má ostych, nebo kdy ho ztratí, jak jste to prožívat?
5: Já jsem ostych nikdy neměl jako v to tým, protože já jsem byl o 5 let starší, takže já jsem byl trošku takovej, když jsem s něho začínal, jak byla 17 let, že? Tak byla taková akor holka z vesnice, jak se to říká, tak nevěděla, co a jak, no tak jsem tak pomaličku učila.
3: Jak se tak jako učí mladá dívka lásce?
5: No chytnete ji za ruku, políbíte ji a tak dále.
3: Kdy přišla tedy ta vůbec první pusa, už ten první den toho seznámení?
5: No určitě, hned první den. V tým grandu už to začalo takový to líbání při tanci a tak, no. Blíž tělu je to, že? Ten tanec.
3: Když jste byl o 5 let starší, tak po jaké době toho chození jste věřil tomu, že by tě dívka o 5 let mladší vůči vám, tak je to ta pravá, prostě jste cítil, že je to jiné, než třeba s někým jiným?
5: No to bylo hned, když jsem ji poznal.
3: Takže láska na první pohled.
5: Přesně tak.
4: Dívejte, naši byli od sebe 10 let a byli strašně jako šťastní, žili spolu rádi. Já jsem si říkala, 5 let, žádná hruza, jako to prostě, kdybyste to viděl, on měl takový kudrnatý vlasy, dlouhý, o 50 kilo méně a už jsem věděla, že je to ten pravej, asi tak bych to řekla. Říkám, kdybyste to viděl, on je všestranný sportovec a v tehdejší době ten nohybal, prostě on to uměl, mu to šlo, měli družstvo, fakt opravdu byl perfektní.
3: Při čem byl naopak na Věru tehdy nejhezčí pohled? Když dělala co?
5: Když dělala gymnastiku. Nechci být jako prostej. Jako, tak myslím, jako gymnastiku jsme byli spolu. Rozumíš?
3: Nechodila do oddílu. Oddíl jste tvořili vy dva.
5: Ano. Přesně tak. Oddíl byl náš.
4: Roznožku jsem neuměla, ale já jsem se i styděla, protože my jsme byli tak jako vychovaní, ale pak mi to nedalo a šlo to.
5: Právě jsme vždycky čekali na měsíček. No.
4: Ne, to není pravda na žádný měsíček, protože...
3: Po každý.
4: Znáte chlapi, jak to je. No. On byl fakt hezký chlap, musím říct. Jako a když jsem mu řekla, že ho mám ráda, tak on taky dal zpětnou vazbu samozřejmě. Mě přitahoval on jako muž celkově a tím sportem on skutečně nepokazil sport, který, tak jsem to tak postupně jako sledovala a tím mě on, prostě mám ho ráda, když mi řekne pojď pod třešeň, úplně mě udělá blaho až u srdce. Fakt.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh nám s důvěrou vypráví manželé Věra a Bedřich Zapletalovi.
2: Láska neznamená najít někoho, s kým můžete žít, ale někoho, bez kterého nemůžete žít.
1: To věděla mladá slečna i urostlý mladík už brzy po svém seznámení. Ale nespěchali.
2: Trpělivý Bedřich vyčkal ještě 3 roky, než svou vyvolenou požádal o ruku.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Kdo přišel na začátku tedy s tím nápadem, že se vezmete? Musí tam být někdo, kdo to vysloví jako první, ať už nějak myšlenku, nebo já nevím, klekne a požádá o ruku, nebo si naopak to vymodlí. Ta dívka v tom vztahu, jak to bylo u vás?
4: No tak jsem to navrhl já, protože už měla ty roky, aby jsme se mohli vzít. Jako a...
3: Čekal jste do 18 nebo?
4: No tak nějak, to čekal jsem ještě až do 19, mi se zdá, jo. To bylo. No a tak pak už jsme si řekli, že jsme tak byli spolu vlastně 3 roky s tím, tak jsme si řekli, tak to zkusíme a šli jsme do toho.
3: Vy jste to nějak plánoval, že dneska jí to řeknu, dneska jí to navrhnu?
4: To jsem neplánoval právě.
5: On nemá pravdu, dostala jsem krásný zástupný prstínek, takže bylo to i s tímto, oznámili jsme to rodičům, víte, jak to je, ale jako takový to prošení a toto u nás neexistuje. My jsme takový rázní, prostě řekli jsme jim to, že se chceme vzít, jak Zapletalům, tak Baculíkům, to bylo zase naše, moje rodiče, no a bylo to.
3: Ale co jste tomu řekla vy, když s tím přišel?
5: Já jsem říkala, co? Fakt?
3: Už?
5: Čuměla jsem na prstínek, čuměla jsem, jestli něco donesl. Říkám, jdem do toho a je to. Ne, nemusela jsem se vdávat, ale prostě přišlo to. Oba dva jsme to chtěli, tak se to stalo.

0: A tak byla 24. listopadu 1973 v Přerově svatba. Oba se na ní těšili.
1: Ale tak důležitý den si žádá velké přípravy.
2: To plánování svatby tedy, jak probíhalo? Mluvili do toho víc rodiče, když jste jim třeba řekli, že se chcete vzít, anebo jste si to dávali už dohromady všechno sami?
3: No, chtěl bych říct, že jsme si to dávali sami, protože rodiče za začátku nevěděli, jestli to pravda, není pravda. No ale až to přišlo, tak potom už jsme spolupracovali s rodičama, že a začala se pít a takový ty domlouvat, kde to bude, co to bude a tak dále, no.
2: Měli jste nějakou představu, tu základní, možná naivní, nevím, dívčí, ve vašem případě, jak by svatba měla vypadat?
4: No spíše to bylo na rodičích, protože ty hospody bylo z toho hostů, tam šlo hlavně taky o peníze, že jo, samozřejmě, tak si to tak nějak domluvili. Vzali jsme se na Přerovské radnici.
2: Jaké jste měla šaty?
4: Měla jsem šaty z krajky, bílé, takové vyšívané, k tomu jsem měla pás. No a ten měl klasicky svoje šaty, jako šaty tmavé, oblek s bílou košili.
2: Co se vám objeví v té paměti, když se vzpomíná?
3: No tož, co se, tož to bylo zatmění slunce, vlastně, když to vezmu.
2: Ten první polibek nebo nasazování prstínků?
3: No to bylo těžké, ona mi to nemohla nasadit.
2: Měl jste malý prstínek? Prostě jako
3: ale oteklo mi to trošku asi.
4: No, už jsme si nasadili prstinky. Nám se to líbilo, byl to náš den, takže jsme to zmákli na magistrátu v Přerově. Už tam byli jeho kamarádi, nohybalisti. Po svadebním rituálu jsme sešli dolů, byla nastavena síť nohybalová, on se musel předvést, jak mu to jde. Samozřejmě úplně výborně, pak mě přes tu síť přenesl, to teda taky zvládl, i když byl tintítko. A potom ještě byla další část, nohy byly s tím, nachystali chmout a já jsem dostala bič a říkám, a je to. Tak jsme se prostě potom vraceli sem do té hospůdky. Byla krásná, veselá svatba. To kdybyste viděli, to bylo snad z pátého pokolení, všichni byli pozvaní. Hrála nám hudba, tančilo se, pilo se. Já jsem ztratila část šatů.
2: No, vám vadila u tanci vlečka?
4: Já jsem měla vlečku, takový pás tady. A někdo mi ho buď rozvázal nebo urval. To si nevzpomenu. Ale fakt to bylo bezvaný, kdybyste viděli, kolik my jsme měli cukroví. No a potom ve 12 jsme odcházeli, nechtěli nás pustit, říkám, jo, svadební noc je svadební noc, nedá se nic dělat. Tak ti tam zůstali ještě do rána a...
2: Abyste šli ke splavu?
3: Ano, skoro ne. Ne, to už ne, to už jsme nešli.
2: A jak se teda loučí ženich s nevěstou se svatebčany a odchází na tu svatební noc. Jak se to dělá?
4: Jak se to dělá? My jsme tam měli hudbu, udělali prostě takovej špalír, hudba hrála, takový pochod perfektní. Já jsem šla bez mašle a už jsme mašírovali tady k nám.
3: Přesně tak, to se zdalo.
2: Takže vy jste odešli a šli jste sem do domečku, to je domeček rodičů.
4: Rodičů mých, ano.
2: Je po svatbě? Je po svatební noci, ráno jste se probudili. A co bylo to první, co jste udělali v tom novém prvním manželském dni? Dali jste si pusu, povídali jste si, měli jste snídaní. Co bylo to ráno?
3: No tož co, normálně stali, oblekli a valili jsme do hospody uklízet.
4: Není to pravda, pochtíval. Říkám...
2: Co pochtíval?
4: No, co si myslíte, Patriku? Co si myslíte, že pochýval?
3: Já nevím.
4: Máte něco jiného?
2: Tak myslel jsem, že během svatební noci se pochývalo dost.
4: Ano.
2: Když už jsme tuhle otázku otevřeli, tak kdo byl nebo je v tomhle víc náruživější?
4: No on.
3: Jo.
4: No je jiná.
3: Určitě.
2: Vy byste s manželkou pořád byl takhle pod peřinou.
3: Jo, přesně tak. Jenomže... Bohužel to nejde po každý.
4: Já záleží, co nejde.
2: Ten první teda okamžik, jste manželé, tak Plánovali jste si ten život trochu, co pak přijde dál, jestli přijdou děti, jestli se osamostatníte, jestli budete pod tu jednou střechou, změní se zaměstnání. Prostě byly nějaké plány na začátku?
3: Plány byly veliké. Já jsem třeba dostal 2 byty v Přerově, vždycky mi přemluvili a zůstanu tady. Jo. Pak jsem si dal, že budu stavět jako v Přerově byt. No, zaplatil jsem všechno, zase mi přemluvili a tady zůstanu, zase mi všechno propadlo, tam peníze, všechno a tak nakonec jsem zůstal tady.
2: Vy jste měla jasno, chcete bydlet tady?
4: Já jsem jasno neměla, mě bylo...
2: Rodiče?
4: No a mě bylo líto i toho, že vlastně, když nás oni tak přemlouvali, náš tata, ten zemřel, měl 62 let a teď tady zůstala mama sama, takže prostě jsem si říkala, tak mám mu tady nechat, ale vždycky, když to vím a když to vidím, tak víc musím ublížit, protože on to chtěl jinak.
2: Petřichovi myslíte?
4: Petřichovi. Mhm. On chtěl být se mnou sám v tom bytě.
2: Není ale tohle důkaz trochu lásky, že trochu oběť přinesl, aby vy jste byla šťastná?
4: Já si myslím, že jo. Respektoval, on je fakt jako hodnej chlap, respektoval to, prostě řekl tak dobře, ale už bych to nikdy neudělala. Ne, ne to, ale že třeba půl života bych žila s ním a potom, když rodiče zestárli, tak bychom jim nějak pomohli. Člověk je má rád, věřte mi, ale je to fakt to soužití, je někdy na tak mrtvým bodě, protože vy si to představujete jinak, on z toho byl taky nešťastný. To kolikrát tata říkal, ještě chrápe, že? Ještě chrápe, já bych ho potřeboval, jo? A tím to tak nějak začalo, naše mama byla taky takový dirigent, tak říkám, měli jsme je rádi oboje rodiče, ale nejlepší samým.
2: Bedřichu, je to tak, že už tehdy nebo i dnes pro tu svou ženu uděláte cokoliv, aby jí bylo dobře, aby byla šťastná?
3: Já myslím, že ano. Nejde jinak.
2: Jak vaše žena ve vašich očích vypadá, když je šťastná?
3: No vidíte, jak se směje pěkně.
4: Ne, dobře mi udělat radost, jako a teď s postupem toho času a když máme vlastně těch 50 let společného života, tak je to takový lepší. Jsme staří, už jsme na sebe zvyklí a snažíme se jeden druhému víc říct. Ne, je to pořád stejné a větší je ta láska.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: Posloucháte příběh lidí, kteří se milují a váží si života ve dvou. Věra a Bedřich Zapletalovi už dobře vědí, že život není procházka růžovou zahradou.
2: To jim ale nebere sílu do života, radost z dění kolem sebe a touhu být spolu.
3: On fakt pro mě udělá všechno, co já. A teďka, když mám ty nemoci, bohužel, Parkinson není vylečitelný, takže uvidíme, jak to zvládneme, teď jsou na to léky. A fakt žije, že se mnou všude jede, počká, pomůže, je to fakt fajn, supervy.
4: Máte o ní starost?
5: No to určitě, vozím mu furt do Olomouce k lékařům a tak. No. A tam trávím třeba 4-5 hodin, chodím a čekám na ní.
4: Když přišla ta zpráva o tom, že máte Parkinsona, když jste se to dozvěděli, je to jakýsi diskomfort, když to takto řeknu?
3: Já jsem měla štěstí, protože když jsem byla v nemocnici Přerově, tak tam to nepoznali. A mě se třásla pravá ruka, tak jsem si říkala, kruci, to není možný, zatím musí něco být. Tak jsem si zavolala do Olomouce a měla jsem štěstí zrovna na paní profesorku Menšikovou, která se tímto zabývá. Tak mi nasadila léky, všechno mi vysvětlila. Já říkám, ten život bych chtěla ještě prožít tak, aby jsme tady opravdu byli nějaký čas a aby jsme si to ještě užili. Všechno.
4: Uvědomí si člověk v té chvíli, že třeba jedním okamžikem dnem se může všechno změnit a o to více váží toho, že toho druhého má, že právě chce prožít ty věci.
3: O tom nepochybujte, je to tak. Je pravdou, že když jsou dva prostě a relativně zdraví, tak se to všechno pořád tak nějak do toho klubička zamotává. Je to fajn.
4: Byly okamžiky, kdy jste měl svou ženu starost, nebo kdy jste se třeba i bál?
5: Tak zatím ne. Starost takovou se neměl, že bych se o ní bál. No já bych to řekl tak, že se asi bojí, protože před 7 rokama jsem měl mozkovou mrtvicu.

0: a na druhý den bylo všechno v pořádku. To jsem přišla, já jsem šla s takovým strachem do té nemocnice a proplakala jsem celou noc, říkám, to není možné, to už je otázka tak 8-10 let. A opravdu mu tam velmi pomohli, za týden se vracel domů a tak je to teda do dneška. Překonal všechno to, co se mu stalo, překonal. Bylo to hrozný, můžu vám říct. Bylo to opravdu strašný, protože když přijela ta rychlá, tak on seděl v sanice a jenom tak mával, jako úplně slabě. No, měl jsem strach zvednout telefon do rána, to vám to řeknu otevřeně. Asi tak to bylo. Takže teďka chodí na kontroly a je to fajn.
1: Člověk ani neví, co ten strach všechno obnáší a jak se projeví, co?
0: Přesně tak. Já jsem právě byla taky na rehabilitaci s tím Parkinsonem a ptala jsem se jako, a říkám, já se nedám, já budu bojovat. Bojovat za každou cenu. A paní doktorka říkala, s Parkinsonem se nebojuje. K tomu se musíte trošku podřídit a léčit prostě těma lékama. Říkám, mám to 4 roky, někdy je to horší, někdy je to lepší, snažím se. Nic jiného vám k tomu nemůžu říct, protože absolutně nepřemýšlím, že je to nevylečitelné.
1: Je to zdraví opravdu to jedno a to nejdůležitější, co ti dva, kromě toho citu k sobě mají?
2: Já si myslím, že jo, zdraví musí být na prvním místě, ale už to nejde. Jako roky přibývají a to už prostě se tomu nevyhnete. To stáří je opravdu křeky. To nikdy nevíte, kdy.
1: A když jsou dva, je ten život lepší?
2: No určitě. Je lepší. Můžete se o to opřít, o jeden, o druhý.
1: Je ta láska opravdu jiná než na začátku? Nebo stejná, jen se jinak projevuje?
2: No je jiná, jako. Úplně jiná je, jak to bylo. Chybí tam určitý hodně věcí, co bychom za mladě a za stará teď jako dělali. No ale tož...
1: Tak jak si tu lásku teď definujete?
2: Že už to není takový ten sex tam a takový ty věci, že? Jak to bývávalo a... Je to něco takového, máme se rádi, ale je to takový už, jak bych řekl, teče voda, no.
1: Není to touha jako bystřina horská, ale je to klidný tok, ale ten, který vás vede tou cestou spolu někam.
2: Přesně tak. Je to tak, jak jsem to řekl.
0: Krásně mi říká moje milovaná ženo, prosím tě, přijdeš, půjdeme tam a tam. Jako fakt mě oslovuje úplně láskyplně. To jsem od něho já nikdy nečekala. A můžu říct, že je fakt strašně hodný člověk.

0: Jak už napsal Antoine de Saint-Exupéry, skutečná láska začíná tam, kde nic nečekáme na oplátku.
1: Věra a Bedřich Zapletalovi jsou svoji už téměř 52 let. Znají své vrtochy, vědí, co tomu druhému dělá radost a kdy je třeba tomu druhému podat pomocnou ruku.
0: Co kdybychom jim položili pár zvídavých otázek? Ať se přesvědčíme, jak se znají a co si pamatují ze společného života.
1: Patrik Rozehnal si vzal každého stranou, aby své odpovědi vzájemně neslyšeli.
2: Kdo byl víc nervózní na prvním rande?
3: My jsme byli nesmělí. Já jsem byla víc nervózní, Bedříne.
4: Já si myslím, že já jsem byl první.
2: Jaký šperk jste vy nosila, když jste spolu začali chodit?
3: Já miluji zlato, takže zlaté řetisky, to byly moje šperky, mám je schované. Já jsem takový zlatovitý, jo? To.
4: A v jakém množství to už je? To je jedno.
2: Je schopná nosit i zlatou cihlu na krku?
4: Třeba, když vůbec mě, tak jo.
2: Čeho má vaše žena v šatníku vůbec nejvíc? Co nejvíc nosí?
4: No, nosí nejvíc kalhoty a trička takový.

0: Ja šatovaný sú. Ja si spíš kalhoty, rifle, halenku, košilku a tak dále.
1: Co nejvíc žádáte po svém muži?
0: No, on je trošku bordelář, víte? Tak já vždycky říkám, tady ten stůl jsem uměla a jestli na tom stole bude něco položený, tak tě normálně zabiju. Tam tým švihne, je prostě bordelář.
1: Co po vás nejvíc žádá?
2: Abych po sobě uklízel a tak dále, no.
1: Jak jste říkali svému prvnímu autu?
0: My jsme měli žlutý auto, Škodu 120, nijak.
2: Normálně škodovka, žlutá.
1: Jakou barvu rtěnky používáte?
0: Tuto, přesně.
1: No, pojmenujte.
0: Ježišmarja, takovou lehce červeno-fialkovou, ale takovou jemnou. To nevím, jestli je to tak, ale možná jo.
1: Tak schválně, jestli to ví váš muž.
0: To určitě neví.
2: Červenou.
1: Sytě červenou?
2: Ano.
1: Kdo má pod palcem televizní ovladač?
0: Beďa.
2: Já.
1: V kolik hodin chodí kdo spát?
2: Já chodím kolem 10 a žena ve 3.
1: Až takhle pozdě?
2: Až takhle, no.
1: V kolik chodíte spát?
0: On brzy, já pozdě. Fakt, já chodím strašně pozdě spát.
1: Jakou květinu jí uděláte radost?
2: Růží.
0: Z kraje to byly karafiáty, teď je to vždycky nějaká taková krásná kytka na roze. Ale pro mě je lepší a vážím si, že vidí rozkvetlou třešeň. Věro, pojď se mnou na zahradu, dáme si pusu. A to je taková docela, jak bych to řekla, velká láska. Taková vděčná, já prostě nic jiného nepotřebuju.
1: Čím si myslíte, že svou ženu nejvíc zlobíte?
2: Když neudělám to, co mám udělat a ona je potom naštvaná.
1: Čím vás nejvíc Bedřich zlobí?
0: To teď už ničím. Před tím sexem, protože to bylo furt každý. Stávej, nezapomněla jsi? Říkám, ty jsi tak blbej, nej mi spát.
1: Kdo je větší mazel?
0: Asi já.
2: No já. Co mazel s ním?
1: Raději světlo nebo tmu?
2: Já bych chtěl světlo, ona chce tmu.
0: Ježišmarja, tmu. 5 záclon, 5 rolet.
1: Jakým stylem si myslíte, že líbáte v očích své ženy?
2: Jakým stylem? No, tak francouzským.
0: Bylo to něžnější, teďka je to takový jako taky něžný, ale jiný.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: V dnešním příběhu nám svá srdce otevírají Věra a Bedřich Zapletalovi z doma Želic na Přerovsku.
2: Za to, co vše museli v životě unést, jak projevují lásku jeden ke druhému a jak jsou nápomocni těm, kdo to potřebují, jim patří velký dík.
3: Zdravím vás, pane Petře, a posílám takovou pozornost z Moravy, z doma Želic. Je to takové naše typické, je to trnková slivovice. Za Zapletalovi ještě jednou děkujeme.
4: A my, když už jsme u toho předávání těch dárků, tak samozřejmě i Petr s Carmen vám posílají nějaký ten dárek jako odměnu za ten váš příběh psaný. Tak můžete otevřít oči. Je to digitální rádio.
5: Jo, tak to moc krát děkujeme.
3: Já jsem ještě říkám úplně v rozpacích, co samozřejmě děkujem a těšíme se na vás.
4: To máme takový Vánoce všichni.
3: No, mám jít pro stromek, máme ho ve sklepě.
4: Tohle je poděkování za to, že jste nám napsali svůj příběh, jim se líbil, tak malá odměna, ať se třeba i tenhle pořad můžete už postechnout na tomhle rádiu.
5: Jasný, to se bude hodit.
3: Je to krásný, je to úžasný dárek, paní Carmen a pane Petře, děkujeme.
4: Bedřichu, vy si ten hrneček svůj hlídejte, víte, že vaše žena má ráda zlato.
5: No to má zlato ráda.
3: No to on by se bál, mám.
5: Já mám strach, aby to neoškrabalo.
3: Jsem ráda, že ten pořad je, že existuje. Všechno jsem si přečetla, odvážila jsem se a můj to nevěděl, že to hlásí, že se přihlášujeme. Paní Carmen, já si jdu vařit kávu, pustím si rádio. A budu na vás myslet a doufám, že se setkáme.
1: Věřím, že se to povede.
2: A děkujeme za dárky.
1: Také cítíte, jak se ti dva mají rádi? Bedřich je pořádný kus chlapa, ale pod silnou skořápkou se skrývá něžná duše.
2: A Věra v sobě nachází zase tolik síly, že dokáže bojovat se svou nemocí a přitom myslí hlavně na ty druhé. Jaké pocity prožívala, když se jí narodila dcera?
3: Krásný pocit. Prostě to jako si nedovedete představit, než se to dítě narodí. Bylo to úžasné, bylo naše a jak řeknu vám k tomu takový příběh, když do porodnice se nesmělo, že jo. Matka byla s dítětem a on chtěl Věru ukázat.
5: Jenomže tenkrát, když byla v porodnici, tak jste tam nesměl, tak mi vždycky ukazovala přes okno v druhém patře, takže strach jsem ji neviděl.
4: No. Kdy jste si ji prohlíd poprvé pořádně?
5: No až přijela domů. Taková růžovička. Jak každý miminko, takový moc, no.
3: Dostala jsem krásnou kytici, dostala jsem prstýnek krásný a jsem šťastná, že ji máme a že on je. Máme fakt jenom tu Věru a tak je to hodná holka. Jsou šťastná, že to tak je, že se doufám, dožijeme ještě spoustu krásných let, asi tak bych to řekla.
4: Teď mi řekněte, je v tomhle čase ještě příležitost chytit se za ruce, obejmout se.
5: No to jo, to, když jsme šli v Praze, tak jsme se drželi za ruce.
3: Škádlí mě každý den ráno, nebudu vám říkat, kde mě chytá.
4: No teď už musíte.
3: No.
5: Co?
3: Poplácaš, pořití. No Věruško, ahoj, stali jsme, je to super. Já říkám, když ráno otevřu oči teď, děkuji, že vidím znovu den, ráno a tak bych to chtěla ještě dlouho.
4: Jste šťastný?
3: Jsme.
5: Jo, určitě.
3: Já jsem taky šťastná. Fakt jo, řekla bych ten vzkaz do éteru, vím, že si lidi dělají zbytečné problémy. My když tak si to řekneme, někdy se samozřejmě zostří názor, ale jsme rádi, že jsme to tak udělali, že jsme se potkali, že jsme prožili krásný život, máme dceru, máme vnoučata, co bys se chtěl.
4: Je to tak, že v tomhle věku žijete nejen pro svou ženu, ale i pro svou dceru a pro svá vnoučata?
5: Ano. Tak vlastně už nám nic nezbývá, než jenom plně žít teď.
4: Je něco, za co byste chtěla poděkovat třeba svému muži?
3: On je takovej, jak bych to řekla, takovej neobyčejný, ale je to skromný muž. Opravdu musím říct, že jsme si spolu pořídili spoustu věcí, viděli jsme kus světa, objeli jsme a za to jsem strašně šťastná, protože když měla tu mozkovou mrtvici, tak jsem já opravdu prožívala strašný strach, že nebude, že nedovedu si to představit a nedovedu si to vůbec představit, co bude dál. Chtěla bych, aby jsme to tak nějak spolu dožili, ale jestli to bude pravda, víte, jak to je na tom světě, že se to tak nějak všechno zatočí a může se stát každý den cokoliv.
4: Uvažuje už v tomhle věku člověk právě, že třeba tu jednou může zůstat sám a teď, co bude lepší, když tu zůstanu já nebo ten druhý? Co mě bude bolet víc, co bude horší?
3: Víte, teďka vlastně časem po tom umrtí té máti jsem si to fakt začala uvědomovat a tak mi to nějak vlezlo do hlavy, že každý den přemýšlím, Pane Bože, ať se něco nestane, jako ať to zvládneme společně, protože nedovedu si to představit, fakt ne. Nevím, chtěla bych prostě, aby ten konec nějaký byl společně a nikdy se na tom neuvažovala, ale teď to mám každý druhý ten v hlavě. Co bude, jak bude, ale ta jsou tady, co si budeme vykládat, že? Takže uvidíme, snad to zvládneme.
4: Jak byste si ten konec života představovala, aby byl co nejhezčí? Co by proto člověk měl udělat? Sní o tom, jaká bude láska ve dvou v tomhle věku?
3: Moje společné gro je opravdu žít spolu tak dlouho, až prostě nastane nějaký ten konec. Můj muž chce rozprášit v moři. To je jeho velké přání. To je jeho sen. On by chtěl chalupu u moře ke konci života a ten popel rozprášit taky do moře.
5: Ano.
6: Proč?
5: Protože ho nemáme.
4: Milujete moře?
5: Jo. Jezdíme každý rok. Každý rok prožíváme krásné chvíle tam.

0: že je to takové místo, kde tu svou lásku prožíváte, uvědomíte si, máte chvíli zastavení proto tohle?
1: Ano. A většinou bereme vnoučata s sebou. Jednoho nebo druhého.
0: Bojíte se toho, že stojíte na tom útesu a musíte splnit to přání svého muže třeba?
2: Já bych mu to splnila ze všech sil a i kdybych stála na tom útesu, tak to zvládnu. A udělala bych mu to. A stejně o tom uvažuju, on si to přeje, já nevím, jak se to dělá, ale ráda bych mu to jeho poslední přání splnila.
0: Jak byste popsala tu svou lásku k němu?
2: Více jsme k sobě tak jako přilnuli. Já si myslím, že když jste spolu 50 let, tak to ukazuje ten okamžik, že je to opravdu zlatá láska.
0: A milujete ho?
2: Jo. Mám ho strašně ráda. Strašně ho mám ráda, protože myslím si, že jsme se sešli v pravém okamžiku a že jsme si tu lásku užili a po všech stránkách. A pokud tady ještě budeme, tak si myslím, že si oba navzájem pomůžeme, aby to bylo ten konec, co nejkrásnější, aby jsme to prostě všechno zvládli.
1: Jo, přesně tak.

0: Viera a Bedřich Zapletalovi už vědí, že láska je jako ten mořský příliv. Přinese vám čerstvou vodu, zahladí rány a odnese to špatné.
1: William Shakespeare už dávno napsal: Láska se ve mně rozlévá jak moře. Tak velká je a hluboká. Čím víc ji dám, tím víc jí mám. Je nekonečná.
0: Nebojte se otevřít hráz svých citů, projevit lásku a stejně tak ji přijímat. Budete šťastní, spokojení a klidní, jako ta večerní hladina na moři. To už dobře vědí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: V České republice v červenci proti červnu mírně stoupla nezaměstnanost. Opravy mostů na průtahu Libercem budou pokračovat i další dva roky. A počasí v Česku zítra postupně ubývání oblačnosti až na jasno. Maxima kolem 27 stupňů, na jižní Moravě až kolem 30. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Nezaměstnanost v celé České republice mírně stoupá. V červenci byla na 5%, je to o 0,2% bodu více než v červnu. Bez práce bylo zhruba 367 tisíc lidí, tedy přibližně o 40 tisíc více než přesně před rokem. Vyplývá to z aktuálních dat Úřadu práce.
2: Ministerstvo práce tvrdí, že zvýšená nezaměstnanost je o prázdninách běžná. Úřad práce navíc podle svého mluvčího Františka Bikára v červenci nabízel skoro 101 tisíc pracovních míst.
3: Což je o 1078 více než v červnu.
2: Ekonom institutu CERGEI Daniel Minich připomíná, že od letoška je možné čerpat vyšší podporu v nezaměstnanosti, která má lidi motivovat měnit práci. I proto očekává, že nezaměstnanost dál mírně poroste.
4: Zároveň za 1-2-3 měsíce i vyšší nárůst těch, kteří si práci najdou novou lepší.
2: Nejvyšší nezaměstnanost přes 7% zůstává v Ústeckém kraji. Nejnižší je opět v Praze necelá 4%. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Práce na opravách průtahu Libercem budou pokračovat i v následujících dvou letech. Letos na podzim ředitelství silnic a dálnic dokončí úsek od nákupní zóny Nisa po sjezd na Doubí a také opravy mostu ve směru od Turnova na Děčín nad Sousedskou ulicí. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta tím ale rekonstrukce průtahu Libercem neskončí.
5: Příští rok počítáme zase 4,5 měsíce někdy hned z jara nad Sousedskou, druhý most, a v roce 2028 nás bude čekat ještě rekonstrukce mostu na Letce. Je to třípolový most, který teda musí kompletně dolů.
1: Ve 94 letech zemřel autor románů Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá velryba Vladimír Páral. Ve svých knihách nacházel témata partnerských problémů i společenských rozdílů v bývalém socialistickém Československu.
6: My velmi mladí příteli. Mě v tomhle městě nemůže urazit absolutně nikdo.
7: Když jsem četl ty romány, tak byly napsané tak sugestivně, že jsem si skoro přál být inženýrem chemie mladým a žít na ubytovně v Ústí nad Labem.
8: Vzpomíná na spisovatele režisér Viktor Polesný, který podle Páralova přelomového románu Milenci a vrazi natočil stejnojmenný film. Na Páralovy knihy jako Profesionální žena, Soukromá vichřice nebo Mladý muž a bílá velryba se stávaly fronty. Pro čtenáře byly lákavé kvůli vztahům i erotice, hodnotí Páralův přínos publicista Jiří Peňáz.
9: Mu se jedinečně podařilo učinit ze stereotypu života socialismu velmi vzrušující a přitažlivou literaturu.
8: Vladimír Páral zemřel v den svých 94. narozenin. Tomáš Maleček, Český rozhlas. Sport.
1: Český fotbalový reprezentant Jan Kuchta odešel z pražské Sparty na roční hostování s opcí do polského týmu Legie Varšava. Kluby o tom informují na svých webech. 29-letého útočníka čeká už třetí zahraniční angažmá po působení v Lokomotivu Moskva a dánském Midtjyllandu.
0: Počasí.
1: Po přechodu studené fronty bude v noci polojasno až skoro jasno, zpočátku ještě doznívající přehánky, nejnižší teploty nad ránem mezi 18 a 13 stupni, na jihu Moravy až kolem 19. Zítra čekáme zpočátku polojasno až skoro jasno, odpoledne se bude vyjasňovat. Maxima zítra mezi 23 a 28 stupni, na jihu Moravy až kolem 30, vítr mírný od severu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 ve směru z Prahy na Plzeň čekejte omezení za sjezdem na Beroun centrum. V úseku mezi kilometry 18 a 19 silničáři uzavřeli levý pruh kvůli měření a prohlídce stavu silnice. A na silnici 14 mezi Vrchlabím a Trutnovem pozor mezi obcemi Rudník a Javorník. V části Leopoldov havaroval motorkář s osobním vozidlem. Projíždějte opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
10: Dobrý večer, vážení a milí. Tuhle jsem vás prosil, abyste mi napsali, co byste chtěli v našem archivním Divadle pro vaše uši slyšet. A jedno z přání posluchače pana Františka rád splním. Napsal mi Vladimír Komárek, Karel Franta, Petr Nárožný, Miloš Kopecký, prostě Roberte, klasika, která nestárne. Děkuju a vám všem pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Moc rád vás teď v Divadle pro vaše uši pozvu na zahradu venkovského domku malíře Vladimíra Komárka v Nedvězí u Semil. Rozhlas tu býval častým hostem, nebo spíš jedním z hostů, protože bohatá společnost přátel u Vladimíra Komárka nechyběla nikdy. A to i přes ten varovný nápis na brance u plotu. Jen krátká návštěva potěší.
2: Hezký den, vítám vás na zahradě u Vladimíra Komárka, protože mistr sám neví, jak by měl oslavit narozeniny takhle významné. Jaké by měly vypadat ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka? Co by se v nich mělo uskutečnit, kdo by ho mohl navštívit? Kromě toho připomínám, že vysíláme ze zahrady, že teď slyšíte možná více než mě brzdu České státní dráhy. Josef Winklář, jeden z hostů, který přišel na tuto párty. Ideální narozeniny pro Vladimíra Komárka.
3: Já bych mu popřál to, co, za čím on jezdí ke mně na chalupu, a já ho mám moc rád a chtěl bych vlastně mluvit vážně o nevážnosti Vladimíra Komárka, protože Komárek třeba ke mně jezdí proto, že chce poslouchat žabí koncert. A já mu to nemůžu udělat, protože místní kluci všechny žáby vybili, protože si dělali žabí stejinka. A Vladimír má takovou touhu, abych mu nahrál prostě na pásek žabí koncert. Tak ten bych mu přál a slibuju mu, že to prostě určitě do 80 let, ne, do 18 to stihnu Vladimíra, ale do 80, že to stihnu. Pokud jde, Vladimír je člověk, který prostě velmi vážně myslí o světě, o životě, o lidech a velmi nevážně o sobě, což je na něm vlastně nejkrásnější vlastnost, protože on ani ty svoje obrázky nebere moc vážně. Já jsem jednou vezl 3 obrazy jeho do Prahy a měl jsem strašný strach, že vezu ohromný majetek a říkám, ty Vláďo, ale co by bylo, kdyby se něco stalo? A on říkal, co by se mohlo stát? Já říkám, no ne, kdyby byla bouračka a ty obrazy by byly zničený. A to já říkám, no ne, to, podívej se, teď je to ruční práce, já bych namaloval nový, jo. Takže takhle on si váží si práce a říká, je to konec konců ruční práce, takže já bych mu přál samozřejmě všecko dobrý, ale pokud je o takový přání, tak bych mu přál ticho, tak bych mu přál hodně klidu, opravdu jen krátké návštěvy, které u něj jsou vítány. A pak bych mu přál, aby byl zdravej pro svý děti a pro svou ženu Růženu. To je všecko.
2: Děkuju Josefu Winklářovi. Já představím naše další milé hosty. Je tady Josef Dvořák se svojí ženou Jiřina Bohdalová, Broňa Poloček, Ladislav Špaček se svojí ženou malíř Jan Rapin. Je tady také Růženka Komárková. Já bych se chtěl ale zeptat právě v přítomnosti, ta anketa platí, prosím vás, jo, i nadále, co byste přáli panu Komárkovi k narozeninám.
4: No, já to právě dávám dohromady.
2: Ale v přítomnosti Ladislava Špačka vzniká naprosto základní otázka pro dnešní pořad. Vladimír Komárek, když se ozve na vlnách Českého rozhlasu, tak tam často používá pojem masové sdělovadlo. Já bych byl rád, kdyby nám to v přítomnosti Ladislava Špačka, který možná ještě tápe, v řadě věcí má jasno, i na nejvyšších místech má jasno, ale co to je masové sdělovadlo, to možná jasno nemají. Prosím Vladimíra Komárka, aby nám to vysvětlil.
5: No, podívej si, já teda nevím, co chceš na tom vysvětlit, to je takový jasný, že jo? Protože 40 let jsem byl v tom masovým vychovávaný, k masu mám kladný vztah a když jsem teďka zahlíd Poločka, že přímo celý svinský stehno přines, no to je krutý, kdy já to sežeru, ale já se obětuju, to je pravda. No a to máš jako masový mediální, že jo? Teda to médium a to mě je blízký, tady byli od jak živa mediální a dokonce mě podezřívají, že já maluju mediánský obrazy. Ono to i léčí, že prej. No ale to lituju, že to nemám víc na to léčení. No ale myslím, že to masový, to je velice nám blízký, protože máme tam tu skřínku, která je ukecanou, že jo, takzvanou televizi, a tam si masově teda zadovádíme.
3: Ty Vlaďo, ale když říkáš, že máš kladný poměr k masu, a jak je to k masám?
5: No tak to vždycky, když řekneš o masách, tak myslím na to maso. A speciálně, ale vždycky myslíš na tu flákotu, co mě uděláš u vás na dvoře. Víte, to jsou řízky jak deklik od hajzlu. Obrovský, přes celý to ohniště, a on to tak umí překládat a nejvíce koukám na něj, že jako to tak mistrovský udělá s línou kapou a dá to sežrat druhýmu. Na tom jsem viděl, že je Winklář charakter. charakter.
2: No, jak to přijímáš, tohle vysvětlení, Láďo? Masového sdělovadla.
4: Z úst Vladimíra Komárka je to naprosto jednoznačné. Bez pochyby ta blízkost k masu, ta je primární, ta je naprosto prioritní. Můžu dosvědčit zážitkem, když jsme přijeli poprvé a já jsem ještě byl takový trošku ostýchavý, protože jaksi přímo v ateliéru mistrově jsem se přece jenom jako bál si třeba jako něco vzít a Růženka připravila takovou velikou mísu, byla ani štrůdl a spousta různých dalších věcí. Já mám štrůdl k smrti rád. Tak jsem se těšil, že si pár kousků uvezmu a tak jsme se vyprávili a najednou v průběhu té debaty jsem zjistil, že ta mísa je prázdná. Vladimír, a to si myslím, že souvisí s tou tvojí první otázkou, jak by měla vypadat oslava, by se měl v prvé řadě dobře najíst, protože to je potom základ dobré pohody a tomu všichni závidíme, jakou má chuť k jídlu a jakou má chuť do života.
5: Já ti ještě na to řeknu jednu věc, mých milovaných dětiček, který vždycky, když jsem nevrlej, tak řeknou mé ženě Růženě, Růženo, dej mu najíst, je nevrlej.
2: Vrátil bych se k tomu základnímu, jak jsem pochopil, že se nebude hovořit o výtvarném umění, ale o jídle. Jiřinko, co bys připravila Vladimírovi, protože nejseš tady poprvé na jeho zahradě a vím, že občas i přivezla něco dobrého k jídlu, ale také si něco odvezla, popravdě řečeno.
6: No, že jsem se odvezla ne jídlo. Já jsem si nevezla odsud jídlo. Já jsem si odsud vezla vždycky nějaký obrázky, nějaký grafičky.
5: No ale já bych tě, Jiřinko, skočil do řeči mojí historkou, kterou mám strašně rád. Co jsem udělal Jiřině největší radost? Totiž dal jsem jí grafiku a ona si udala tu grafiku do krásného starého rámu. A když ji vykradli, jak to obyčejně teďka se dělá, tak prostě s radostí mě přišla ohlásit. Představ si, ten rám ukradli a tu tvoji grafiku tam nechali ležet.
6: No ale to byla klika, protože Vladimír mi namaloval taky na dveře obraz. No teď si představte, že by šli po Komárkovi, tak já tam nemám dveře. Takže to byla klika.
5: A to byly velký dveře do sklepa.
6: Velký dveře do sklepa, takže to je klika, no. Že šli jenom po rámech. Já si myslím, když bych měla přát něco Vladimírovi, tak bych mu přála, aby ten dar, který dostal, tak sobecky si to přeju tak, aby byl nevysychající, protože já si sem chodím nejen samozřejmě za Vladimírem, jako že mě obejme a že vůbec
5: to, a rád,
6: že to tělíčko je takový jako, dobrý polštářek, ale že si sem chodím i pro ten jeho dar, že člověku dá takový klid, pohodu. Prostě já to ani neumím říct tak dobře, ten svůj pocit, pro který si sem chodím. Jo, že mi může být blbě a přijdu a on rozářený sluníčko a já odsud odcházím, jako když se opravdu napiju, když jsem velice žíznivá a krásný to, no dobitý baterky.
3: Chtěl ještě jednu věc, že dokázal něco, že Komárek samozřejmě dokázal něco, o čem Jan Zrzavý říkal, že dokáže jenom někdo, že on dokázal ve svých obrazech vymyslet to, co nikdo jiný neumí. A to je, v tom je jedinečnost toho, protože on říkal, že prostě třeba z českých malířů, kdo to je, a on říkal, tak třeba Lada, nebo Švabínský, v Pérovcov, všem ne v těch volejích, jo, říkal pan profesor Zdravý. A pak říká Šíma, Kubišta, dlouhá pauza, a pak říká, a já. Jo. A to je, prostě Vladimír dokázal něco, co málo kdo umí, ale dokázal něco, co je, nad čím se třeba nikdo nezamyslel. Představte si, že se někdo odstěhuje do Nedvězí u Semil, do vesnice, tam začne pracovat a donutí tuto zem, aby ta zem a ty lidi za něm jezdili sem do Nedvězí. Ne v Praze v centru, ale on donutil nejen tuto zem a hlavní město a Brno a Ostravo, já nevím, co všecko možný, ale on donutil svět, aby jsem jezdil. Já mám teda štěstí, že nějaký Komárky mám. Bohdalka mi to závidí. A Bohdalka je taky super kuchařka, to já musím potvrdit, protože ona kam jde, tak tam něco přiveze. Mě jednou na kliku od dveří pověsila takovej pro českýho Honzu takovej raneček a tam byly samý koláče a já jsem jí ráno volal, že děkuju, ona říká, ale u brousek vrátit, jo, prosím tě. Ale já jsem na Vladimírovi jednou chtěl, on namaloval nádherný obraz ve Florencii, kde byli s Růženkou a on tam viděl, že v každém rohu se hrálo divadlo a tam se hrálo divadlo prostě jako Commedia dell'arte a on prostě prostě ty herce namaloval v takový řadě, v takový diagonále byla veliká nádherná kytice a masky měly takhle zavěšený na tom, ten obraz je v Národní galerii, jsem říkal, Láďo, to je nádherný, to by se mohlo jmenovat divadlo světa, protože každý člověk nakonec dostane nějaký puget a po konci představení se taky dostane nějaký puget. A on říká, no, co jsi mě měl říct dřív, já bych to namaloval ještě líp. Já pojedám, teď máš možnost, namaluj to. A tak on říkal, já ti to namaluju. A namaloval mi ten, já jsem říkal, Láďo, zkus jednu věc, namaluj mi to modře, já miluju modrou barvu, což každý pozná, když ke mně přijde na chalupu. A on mi za dva dny volá a říká, ty jsi úplně blbej, mě modrá nejde, já ji neumím. Bude to to samý, ale nebude to modrý, to mi nejde. Takže já mám prostě nádherný zelenošedý obraz, který jsem chtěl, ale není modrý. To on říká, že prostě modrou on neumíl.
5: A co jsem si jich nakoupil, těch modrých kvůli tobě? No. Tak když tě vidím, tak mě připadáš nějaký modrý. No.
2: Jak je to s barvami? Protože v řadě některých recenzí a kritik a pochválných článků k těm 70. se píše, že smaroval firmy, že jakrémem na boty, pěkně prosím.
5: No
2: dokonce.
5: Taky, no nezapomeň, já už jsem nějaký starý ročník, já jsem se učil německy od nebožďíka Hitlera. No takže, no a za války nebylo, za války nebylo. No a tak jsem teda maloval vším možným. A vždycky jsem obdivoval, že byli marajeři, kteří říkali, nemohu, nemám materiál. To já materiál měl vždycky. Stal za málo, protože jsme v rozhlase, tak nebudu mluvit česky. Stal za málo, ale maloval jsem vždycky. I tím kramflekem.
6: Jednou, já bych...
3: Promiň. To je, že jednou, se ptala, máš to připravený.
6: Nemám, no. Teď mě to napadlo. Jednou mi... vyprávěl Vladimíra, že on je teda vypravěč, jak vidíte, tak ten by mohl povídat celou tu hodinu sám, tak jednou mě vyprávěl historku a ta se mně strašně líbila, že se sešli už po letech, už jaksi starší páni, u nějakého rybníka. Sešli se a teď dováděli jako spolužáci a dováděli a potápili se a najednou jeden z nich se potopil a vylez a povídá, Ježíš, kluci, já jsem ztratil zuby. Jo, no tak kamarádi všichni se potápěli a potom dně hledali to protézu a jednou to otrávilo, tak si potopil, vyndal si svoji protézu, jo, vyhoup se na to na vrch a povídá, hele, já je našel. A ten, co měl ty zuby pryč, tak je vzal do ruky a povídá, a ty nejsou moje, zahodil je a byly dva bez zubu. A to se mi strašně líbí. To jsou krásný historky.
3: Mě když Jiřina se ptala, jestli mám něco připraveného, jo, tak já jsem neměl a pak jsem si říkal, ale přece jenom toho Vladimíra potěším, protože tam směřuje naše cesta. Jo, k tomu, já prostě nerad vyprávím takhle veřejně vtipy, ale tak mezi sebou, jo, ale tenhle se mi zdá, prostě to, co nás čeká všechny. V tom je spravedlnost. Často je jediná spravedlnost, která existuje. Sejdou se dva starý chlapy a ten jeden druhý mu říká, Ježíš, to jsem rád, že vás vidím, já jsem vás neviděl takový leta. To je let, co, když si vzpomenu, co jsme spolu všecko prožili, to je... A ten druhý říká, a já když si vzpomenu na tu dřevěnou lavici, jak jsme spolu s ní seděli v té obecní škole, to je let, jenom na všecko si vzpomínám, jenom prosím vás, nemohl byste mě říct, jak se jmenujete? A ten druhý povídá, no, a dokdy to potřebujete vědět?
5: Je krásný. To jsem právě od horníčka slyšel, jak jsme byli v tobogánu, jenom tak mě šeptal ten Fortik a už ho každý zná, že prý mám ho říct růženě. Jak taky povídá, tak vy jste už se vrátil z té léčebny, že jo, kde vám léčili tu sklerózu. A jo, je to dobrý. A v kterých lázních jste to byl? Pa Hergos, v kterých? No jo, jak se jmenuje ta kytka takhle, ono to je píchavý nahoře, voní to červený listí a pojá, no růže, ty růženo, kde jsme to byli?
2: Broňa Poliček má kousíček od vás, chaloupku a taky tam zahradničí a chci se Broňa ptat, jestli chodí sem pro dobré vlídné slovo, anebo jestli chodí obdivovat tu zahradu a jak je uspořádaná a tady je vidět ta pečlivá ruka růženky.
7: No, já sem chodím z lásky ke komárkům a taky s obdivem k jejich zahradě.
5: To rád slyším.
7: Této zahrady já nikdy nedocílím, protože jsem jednak línej a jednak starý, takže než by mě to takhle vyrostlo, tak už budu dávno pod těma smrčkama, pod těma stromkama. No a chodím sem, protože tady se báječně mlčí. Já si sednu s Vladimírem do ateliéru a my si za hodinu řekneme 10 vět. Já se seberu a šťastnej a naprosto v pohodě odjíždím zase do světa.

bych byl malířem slunečných strání a měl bych tě s vějířem a s pousmání a na mé výstavě by tvoji známí podlehli představě, že jsi to ty, že jsi to ty, kdybych byl sochařem.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Karel Zich býval v Komárkově Nedvězí také častým hostem a vůbec bych se nedivil, kdyby Vladimírovi na zahradě nebo v ateliéru zahrál právě tuhle písničku. Vladimír Komárek byl opravdu z rodu vypravěčů a písmáků, o kterých můžeme říct, že mají takový pábitelský hrabalovský kořen. Ostatně naplno se to ukázalo v Komárkově knížce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu. Půvabná tříšť osobních vzpomínek je tu podána takovým živým jadrným jazykem se svérázným smyslem pro absurdity života a taky s citem pro slovní a situační komiku.

Vážení čtenáři, přijměte ode mne srdečný pozdrav a stálou vzpomínku. Co stále děláte? Já píšu životopis. Dělá to mnoho lidí. Také to dělají státníci, když vzpomínají na doby, kdy státničili. Já se na psaní pamětí připravuju už od doby, kdy jsem si vůbec začal něco pamatovat. Když se to napíše, tak se to už nemusí pamatovat. Musíme myslet na budoucno. Proto taky na podzim nosíme jablka do sklepa. Potom je přebíráme a nahoru nosíme jenom ty nahnilé, ty zdravé necháváme napak. Takže celou zimu jíme nahnilé a na jaře vyneseme poslední schniláky na hnojiště. Na budoucno jsme mysleli. To se upřít nedá. Je důležité, aby lidi věděli, co jsme zažili, když jsme žili. Musí po nás něco zůstat. Ano, kvůli tomu v Egyptě stavili pyramidy. A protože nám se nechce nosit kamení nahromadu, tak píšeme paměti. My, význační lidé, bychom též rádi někde stáli ze sádry na náměstí nebo z mosazního plechu. Je pravda, že to taky není všechno. Když jsem byl v Maďarsku a viděl na každé ulici nějakýho velikána a člověk nevěděl, kerej je kerej, no, tak to taky nedojelo. Jo, je taky pravda, že se strašně jako lidi rozmnožujeme a za 100 let si nebude ani kam sednout a my budeme muset všichni stát. No, a kde by pak stáli ti sádroví?

Ale abych začal o sobě. Já se dal na umění proto, že jsem se na nic jiného nehodil. Táta mi to velice rozmlouval. On byl četník ve výslužbě a pamatoval si, že když do vesnice přišli umělci, že se ztrácely slepice. To ovšem byl velice slabý argument proti umění. Já dlouho slepice nechtěl jíst, protože mi ty kosti připadaly jako lidský. A krocany jsem už vůbec nejet, protože měli ošklivý krk. To jsem zase radši jet ty slepice. Na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, na to musí být především dlouho živej, aby si zatím mohl člověk chodit. Spoléhat na druhý lidi je nejisté. Jíra říká, že každý by chtěl být Van Gogh, ale ucho, aby si za něj uřízl někdo jiný. A Lauda říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem v 60. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Dopracovat se k tomu, aby za váma chodili děti s památníkama, není lehké a chce to vytrvalost. Já vytrvalej byl, jak naleznete v příštích kapitolách.

přes svůj původ mám dost slušný přehled, protože táta musel za války sehnat všechny křestní listy našich předků, aby se dokázalo, že jsme arýského původu. A tak je zjištěno, že z otcovy strany to nejdále dotáhl můj prapradědeček, který vlastnil v Sitové mlejn. Pak jsem objevil prastrejčka, který vždycky vyrazil vandrem do světa a dostal se vždycky až do Turecka. Na zimu se vrátil domů celý zavšivenej. Doma vydržel akorát přes zimu. Můj dědeček z otcovy strany, že prej byl alkoholík a ateista. Teda alkoholík částečnej, za to ateista důkladnej. Jeho vzpoura proti vyšší moci začala tím, že jednou, když kopal brambory a z celého políčka vykopal míň, než vysázel, rozčílil se a vyhodil brambory z košíku do vejšky a zařval. Na, pane Bože, dožer si to. No a když neosnoval vzpouru, tak brousil karmaziny, drobné rubíny. Můj táta a jeho bratři nejdřív kamínky nad svíčkou nalepovali na dřevěné placejčky a pak se teprve brousilo. Kluci spávali na půdě, protože dole bylo málo místa a protože se v noci báli chodit ven, tak čůrali do flašek, co byly prázdný na půdě. Přes zimu to tam zamrzlo, flašky popraskaly a na jaře to pomalu kapalo do světnice přes poválkový strop. Dědu já už nezažil. Když jednou dělal houpačku pro svého syna, strejčka Rudolfa, praštil se do boku a od toho zemřel. Bylo mu 40. Ten strejček Rudolf, když mu bylo 40, tak spadl s kolem do kanálu, praštil se do boku a umřel od toho. Proto dávám na sebe pozor, abych se nepraštil. Strýček Rudolf byl kopa veselá a pití mu chutnalo. Taky brousil kameny a rád seděl u engů v hospodě. Měl slavný výrok. Člověk to rád udělá, když musí. A nebo musíme se tam dobrovolně dostavit. Bydleli všichni v malinké místnosti na Hořensku. Strýček se jednou nohou postavil doprostřed místnosti a druhou dělal krok nalevo a zase napravo a k tomu říkal: Lord August se nervózně prochází po pokoji. Babička byla v domácnosti a držela si kozy. Já neměl rád kozí mléko a naši mě do něj nutili, že prej je zdravé. Když jsem povyrostl, dověděl jsem se, že je nezdravé. Jak je na tom teď, to nevím. Konečně v současnosti člověk pořádnou kozu neuvidí. Předky z matčiny strany tak dobře neznám. Všichni mužové byli s odpuštěním ševci. Co chlap to Josef a příjmením Tapšík. Divné jméno. Sikulské. Oni totiž pocházejí ze Záhorí od Malacek. Tam jsem taky měl cizokrajnou prababičku. Byla odloženým dítětem Habsburského domu a z Findlhausu ve Vídni si ji vzali i s patřičnými

dědeček si koupil barák u kostela a tím patřil mezi lepší lidi. Byl to velký dobrák, toho pamatuju. V neděli spolknul syrové vejce a šel do kostela zpívat. Lidi mu za opravu bot neplatili a tak moje máma chodila po vesnici upomínat dlužníky. Od paní Heřmanový jsem slyšel slovo dobrohloupej. Tak to byl můj dědeček. Moje máma vždycky říkala, že jsem mu podobnej. Děda chodil pro kůže pěšky 50 kilometrů. Je to tam chudej kraj. Tam jsem doma. Maso se tam jedlo jen na veliké svátky. Na svatbu se zabila nejstarší kráva a hosti si při jídle odsedávali od zdi, aby si nepotloukli tejlo při trhání masa zubama. Děda znal hrůzostrašné historky. Sám si je vymýšlel při ševcování. Jeho nejoblíbenější byla o kouli se řetězem, která vyletěla z komína. Jo, a pak taky o ohromných dracích, otištěných na zasněžené střeše. Vedle ševcovského verpánku jsem si spolínek stavil studnu a odtud jako vytahoval vodu. Strašně mě rozčilovalo to absolutní sucho v té studni. Už tenkrát jsem byl naturalista. No, a od té doby mě rozněvá každá kašna, v který je navožená hlína a nasázený kytky.

No, ale přišel rok 1939 a my se stěhovali do Čech. Měli jsme v Nedvězí barák, takže bylo kam. Táta jel s vagónem napřed a vezl hlavně včely a starou ložnici. Víc toho nebylo. A my přijeli později. Při odjezdu nás doprovázela hromada lidí až za vesnici. Jeli jsme na voze strýčka Vincka, co vozil poštu z Hasprunky do Levár. Vonělo seno a koňský pot. Vždycky nás takhle vozil na dovolenou. Ležel jsem v košatině, vůz jel v písku, neslyšně. Jen kola sem tam klapaly oklanice. V tom vysokém lese se to rozléhalo jako v kostele. A byli jsme v Čechách. Místo teplého písku tvrdé kamení. Řeka plná starých hrnců a studené vody. Lidi mluvili divnou řečí. Končili prázdniny a já nastoupil v Semilech do Měšťanky. Začaly první neúspěchy a deprese. Spolužáci mě překvapili svýma znalostma. Já si plet otce vlasti s učitelem národa. Vedle mě v lavici seděl úhledný blonďák, podnikový ředitel z Náchoda. Nechal mě opisovat všechnu českou vzdělanost, včetně pravopisu. Z druhé strany seděl rybář a operní pěvec Muška. A za mnou první náměstek ministra Mucha. Mucha, Muška, Komárek. Z toho měli spolužáci náramnou radost. Perla třídy byl inspektor státních drah Hanaj. Nebylo dne, aby učitelský sbor neměl nějakou nesrovnalost s Hanajem. Když nic jiného, povstal některý žák se zoufalou stížností. Prosím, Hanaj zapáchá. Hanaj za dveře. To byl obligátní rozsudek. Ten se chudák nastál za dveřma. Později hlásil žák od okna. Prosím, Hanaj se prochází po náměstí. Pak zas musel klečet u stolku, odkud dělal opičky na žadstvo, nalejval vodu do galoší pana učitele Šídy a tak dále. Jak zazvonil školník Patočka přestávku velkým mosazným zvoncem, letělo se úprkem na záchod a už cestou jsme se řezali. První vlít do kupé Hanaj. Zamkl se a bleskově vylezl na mísu, takže mu vykukovala hlava nade dveře, my ho tloukli smetákama a on nás polejval vodou ze splachovadla. Když byl čas, maloval se spolužákům výkresy po koruně. Jinak se všude pěstoval nacionalismus a strejček každý večer u Engů v hospodě zpíval Chaloupky pod horama, co se to stalo s váma?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Z rozhlasového cylindru nebo klobouku doktora Borise Rieglera jsem tu citoval už nedávno, ale rád se teď k němu ještě jednou vrátím, protože i setkání s Vladimírem Komárkem, stejně jako třeba tehdy se Zdeňkem Málerem, je prostě vítanou příležitostí k rozhovoru s vynikajícím vypravěčem a v tomto případě vlastně i svým způsobem tak trochu i jasnovidcem.
2: Pane Komárku, my jsme teď v šatně divadla ABC, ano. Kde jste skončil oslavu paní Stely Zázvorkové, ano. Ale také, myslím, současně svojí, ne?
3: No, svojí, takovou tu velkou čekám příští rok, ale já nemám rád velký oslavy, takže uteču zas do lesa.
2: Vy předtím máte hrůzu?
3: Mám hrůzu a cítím strašnou vděčnost a zodpovědnost, to znamená, že jak mám velké narozeniny, tak utíkám na Blízký východ a sice tam, co jsem bydlel za první republiky, do vesnice Hasprunka, do sousední republiky.
2: Já bych sel do Káhyry.
3: Ne, ne, to je Slovensko, ano.
2: Tak helejte, znáte pravidla hry na klobouk?
3: Částečně, pokud si něco pamatuju, jak jste viděl, už jsem to dneska zhorel.
2: Z takovýhleho krásného cylindru, 102 roky starého, si vytáhnete otázečku, nějaký to čísílko, já zahrabu takhle, aby to lidi slyšeli. Ano. Račte, prosím.
3: Velmi rád, nebudu se dívat, šáhnu a jmenuje se to číslo 23.
2: 23, tak, tady venku herci řádějí o 106. A kdybyste si to našel, co to je?
3: 23.
2: Tady to bude taková někde ke konci.
3: Když bude zlé,
2: 28, 23.
3: 23, svět roku 2001. Tak. No to je dost úzká a ústa, to je takový jako perspektivní. No já nevím, jako máme, dožijeme-li si roku 2000 a víte, co je legrace? Že již jako malé dítě, když jsem začal počítat, jsem počítal, kolik mě bude let v roku 2000 a řeknu vám, to se mně zdálo něco tak strašně daleko. Že já jsem byl přesvědčený, že se toho ani člověk nemůže snad dožít, víte?
2: A voilà?
3: A ono už je to tady.
2: Je to tady?
3: Je to tady.
2: Už to ťuká?
3: No, ťuká, ale radost toho nemá. Já nemám radost ani z takový, z nového roku, to vždycky jako každý se raduje na Silvestra, že už zase o rok dřív jede. Ne, že by se mě to na ty země koule tak líbilo, ale proč bych měl z toho mít radost, že už jsem zase o rok starší. Takže ani na ten rok 2000 tak moc jako rozklepaný nejsem.
2: Vy jste už prožil tolik režimů, veďte.
3: Prožil, to vám teda řeknu, co se dá za 70 let všechno prožít. To je teda pro legraci. Ale samý takový jako blbější, ten první byl dobrý, pak byli slovenský fašisti, pak německý fašisti, prostě šlo to tak jako, bylo toho velmi moc.
2: No jaký bude ten rok 2000? Jaký bude to další tisíciletí? Jaký je vůbec svět? Jak to vidíte vy jako kumštýř, jako člověk?
3: No, já mám vážnou obavu, že to vážně moc jako nebude, protože když sleduju tu naši invalidní demokracii, tak mám takový dojem, že teda, že, a on totiž, víte, co je legrace, vždycky se řekne, jako současná doba je těžká. A můžu vám říct, za těch 70 let, já si nepamatuju, že by někdo řekl, že teď ta doba je lehká. Vždycky to byla těžká doba od mého narození až do současnosti. No takže opět žijeme v těžké době a že by zrovna vypukla lehká doba v roku 2000.
2: O tom asi?
3: Velmi pochybuji. Velmi
2: a
3: pochybuji.
2: Ta demokracie, jak říkáte, že je invalidní.
3: Ano.
2: Kulhá na jednu nohu nebo na dvě?
3: Ne, ta kulhá právě na tu demokracii, protože přeci jsme byli převážně vychovaní v diktatuře. A teď jsme z té demokracie dostali průjem. A mnoho zlodějů má takový dojem, že jako demokracie jest, ukradni si, co můžeš, a že to není vůbec žádná disciplína. A tohle to překonat, víte, to bude teda největší průšvih. A můžu vám říct, něco podobného se už u nás stalo, že u nás vyslaný, že prostě zloděj zkoušel mříže v prvním patře a ty byly tak blbě zadělaný, že ty mříže se mu vytrhly a teď spad na zem a mříže na něj. No a dostal se do invalidního důchodu a žádal o potrestání zedníka za blbě provedenou práci.
2: Ano, to je nádherný. To je přesně na ten rok 2000.
3: Ano.
2: A jak to vidíte teda? Bude to šťastný svět?
3: Nemůže být. Ne. Protože lidi ještě budou, takže šťastný svět to nemůže být.
2: Nebude.
3: Protože, rozumíte, štěstí, to si člověk vymyslel.
2: Jak to? To je mužka jenom zlata.
3: Je, ano, ale to je relativní pojem. To jsme si my lidi vymysleli, no a to se nemůže nikdy zrealizovat. To není, prostě to by nebylo lidský zase.
2: Kolik vám vlastně bude v tom roce 2000, když to máte tolikrát spočítaný?
3: No tak já to určitě zvorám, ale asi 74, jak jsem to tak počítal.
2: Tak to už budete tak ve věku Sokrata, to budete už velice moudrý pán. Budou k vám jezdit do ateliéru se radit.
3: Ano.
2: A vy jenom budete tak jako v tóze, jako Nero, v tóze budete udílet takový rady.
3: No, rady se dají udílet, víte, to je to nejjednodušší. Jde o to, jestli to si jako s tím sádlem ještě zběhnu do toho roku, protože vám řeknu, nosit těch 120 kilo sádla, nebo co to je, po Evropě, to je teda krutý.
2: Vy máte 120 kilo?
3: Ano, bruto.
2: Tak vy jste báječně připravený na ten rok 2000.
3: Na rok 2000 ano, teda. To
2: no, a která byla ta nejkrásnější chvíle z toho druhého tisíciletí?
3: No tak to nepamatuju. Nejhezčí věci nepamatuju. To vám je zajímavý. Vždycky se ptají, jaký jsem udělal nejlepší obraz, největší zážitek. Ne. To nemám. Já mám ty zážitky a všecko tak v takový určitý rovině. Takový.
2: Proč?
3: Nevím, ale nemám nic.
2: Vy jste neměl třeba hezký dětství?
3: Měl jsem hezký, ale bylo to tak na uraněné. Ale jo,
2: vy jste neměl první výstavu?
3: Taky už nepamatuju. To bylo, ale že by to bylo, no možná, že je blbá paměť, ale rozumíte, že bych měl něco nej, to si nepamatuju. Ani nejblbější si nepamatuju, ani nejhezčí si
2: nepamatuju. A pane Komárku, kdybyste si do toho třetího tisíciletí, to je strašný třetí tisíciletí, měl něco přát, něco, takovou vizi, víte, takovou osobní, aby jako nekoukal nikdo klíčovou dírku.
3: No, ono by to bylo strašně jednoduché. Prostě dýchat čerstvý vzduch a to není, to nemám od zelených. To říkám upřímně. Víte, když tak ráno už člověk nemůže dýchat na ty vlastní plíce a teďka, když si to tak jako představíte, že sedíte na dvoře na zahrádce, no a teďka dýcháte ten čerstvý vzduch, to je vzácný. Takže třeba tenhle zdravý luft, ten bych si přál.
2: No ale co k němu?
3: No tak je pravda,
2: že... Z toho byste za chvilku z těch 120 kilo neměl.
3: Jenomže to já už to ubírám, že jo, to já už někdy zapomenu jít na záchod, až nevím kvůli čemu, ale to sádlo stále drží. No takže budu muset asi začít nějak chodit víc, ten rok 2000 prostě pracovat. No a že bych se na to nějak extra klepal, to nemůžu.
2: Ne? Lidi už se připravujou, šampaňský už si dávají do sklípku.
3: Jo, to mě překvapuje tohle. No. Víte, a mě překvapilo třeba mám haldu pohlednic, jak se těšili na rok 1900, víte, těch pohlednic, co je, jak budou teda lítat balóny, agresi, co si. A teď ještě jsem takový to blbnutí nezažil, tak zřejmě se vydováděli tenkrát 1899.
2: Před 100 lety.
3: Před 100 lety se vydováděli.
2: Dneska jejich vnuci už jsou unavený.
3: Už jsou unavený, už to není ono. Ale ono je taky pravda, že všechny ty voloviny umělecký, co se vymysleli, tak ty se vám vymysleli právě těch 1899. Prostě z toho žijem. Do dneška ty největší malířský divoši, ty všecko jako vykrádají těch 1899. To vám je zajímavé. Poslední 1916, ty dadaisti, ale vydrželo to na celých těch 100 stole, aby bylo z čeho vykrádat.
2: A co přinese příští tisíciletí v kumštu, v malování?
3: Novýho nemůže nic.
2: Kresbě,
3: grafice. Podívejte se, my totiž ta situace tady v tom našem století vznikla tak, že není ani důležité, co malujeme a jak malujeme, ale jak jsme slavní. Že? Takže ty další generace třeba už vůbec nebudou malovat, jen se starat o to, jak udělat, aby byli slavní.
2: Jak přiživit slávu.
3: Přiživit slávu, čím se natřít, nebo kde co zařvat, nebo něco takového. Hmm.
2: No ale to potom trošku připomíná tu bajku o kapitolských husách. Jak se ty husičky chválili, že jejich pra-pra-pra-pra-husa zachránila Kapitol. Tak to abychom potom taky nespovídali na pana Komárka a říkali, hele, já jsem od něho dítě, vnuk, pravnuk, on to sice namaloval, ale já z toho žiju.
3: No bylo by to hezký, jenomže tak dobrý mínění o sobě nemám.
2: No bylo by to hezký, ale současně já myslím, že by to nebylo k životu, žít z práce někoho.
3: A co každý zaslouží? Tak to je pravda, no ale to jako každý se snažíme po sobě nějakou tu stopu nechat, že jo. No ale relativně, jestli to je na rok, na 100 let nebo na 20 let, to už je relativní.
2: Pane Komárku, když si děláte hezký den, jak to vypadá od rána? Zvoní budík?
3: Nemůžu si dělat hezký den, protože když zazvoní budík, to už jsem dávno zhůru, protože se kvůli dýchání budím ve 4 ráno, takže do těch 8 prostě čekám, až se rozední a pak začnu vejít ospalej. A ať se zbudím, když zbudím zhůru, jsem až ve 12 hodin v poledne. No a pak jsou telefony. No a pak hlavně každý ví, že mám dost času a co bych kde měl jít dělat. No a toho je strašně moc a takže ten den uteče a o dobrým dnu zase nevím. Nevím o špatným dnu a o dobrým taky nevím.
2: Nic vás netrápí? Zdravíčko?
3: No zdravíčko trápí, srdce zlobí, to mám jako kráva, tady od rohu až do rohu, to mám plný plíce, mám jednoho srdce, moc monumentální. No ale co se dá dělat, táta to měl taky, tak musím již nějak do ty kremace vydržet.
2: vy jste to pojal nějak neoptimisticky.
0: Divadlo pro vaše uši.
1: Vladimír Komárek má ve své dnes už jednou zmiňované knižce Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu jeden pěkný bonmot na závěr. A tak si ho teď s dovolením vypůjčím a přidám k němu ještě přání všeho dobrého a hlavně ve zdraví.
4: Život holt není jednoduchý a hází nám pod nohy různé klacky. Připadáme si jako loďka na širém moři různýma větrama klácená. A tak budu končit tuto část svých pamětí moudrýma slovama, která pronesl strejček malíře Kalouska. Hlavně ne válku, ono stačí, že je mír.

0: Linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, v noční lince Českého rozhlasu je u vás Jarka Barbuříková. Láska může mít v životě mnoho podob. Někdo potká svou životní lásku hned na poprvé a zůstane s ní celý život. Jiný pozná důležitého člověka až později. Někde nás první vztah provází dlouhá léta, jindy nás život zavede jinou cestou a přinese další šanci na lásku. Vzpomínáte si na svou první velkou lásku? Byla ve vašem životě jen jedna? Nebo jste se dokázali zamilovat i později? Myslíte si, že člověk může mít v životě více opravdových lásek? Stalo se vám, že jste až s odstupem času poznali, kdo byl pro vás ten pravý? A co podle vás rozhoduje o tom, jestli vztah vydrží celý život? Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu zní: kolikrát za život potkáme opravdovou lásku? Volejte do zlínského studia na telefon 731 800 900, pište přímo pod téma na rozhlas.cz/linka a k dispozici je také e-mail linka@rozhlas.cz. Těším se na vás a přeji krásný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, máme 4 minuty po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o lásce a o tom, kolikrát za život můžeme potkat člověka, kterého opravdu milujeme. Máte za sebou jednu velkou lásku nebo jich bylo víc? Zdravíme pana Oldu na Klatovsko.
1: Vítám vás. Láska. Jsme se ještě?
0: Ano, já vás slyším dobře, pokud vy ano.
1: Říkám, láska, já jsem měl lásek moc, jo, a napřed jsem chtěl ještě to, že zdravím Židochovice, jo.
0: Počkejte, počkejte, Jenčku. Oldo, ještě nepozdravujte, ale hezky k tématu, takže jak jste to myslel, že jste jich měl dost, tak... Kdo byste to rozvedl? Myslíte si, že člověk, který může potkat několik důležitých lásek za celý život a mají stejnou váhu, nebo to tak není a ta pravá je jenom jedna a nikdy to už pak není to stejné?
1: Jedna určitě není, jo.
0: No a kdybyste se měl sdílet o tom, kdy byste se zamiloval a jak jste prožíval svoje lásky, tak co byste nám řekl?
1: Já teďka bohužel žiju sám, jo, s kočkama, ale to je...
0: Mhm. No a když jste
1: povídejte.
0: Se... Povídejte. No, vy povídejte.
1: Když... A říkám, člověk, když se potom zamluvuje, tak to stojí za to, jo?
0: To určitě. A potkal jste někdy člověka, o kterém jste věděl okamžitě, že je výjimečný, nebo vám vždycky dlouho trvalo, než jste na to přišel? Byl jste spíš zdrženlivý.
1: Říkám, já jsem se vždycky spálil.
0: Ještě jednou, prosím.
1: Hodněkrát jsem se spálil a...
0: Dobře. Oldo, tak děkuji za telefon, doufám, že s námi zůstanete, že budete poslouchat hezké písničky.
1: Jasný.
0: Klidně až do konce, do jedné
1: děkuju,
0: hodiny.
1: Ne.
0: A zase někdy.
1: Říkám, já jsem dneska to nějak přesvek, jo, takže se nezlobte, jo.
0: No, v pořádku.
1: Teprve
0: začínáme, takže
1: říkám,
0: se dostaneme
1: říkám,
0: na tu stejnou hlavu.
1: Takže to zdravím a nezlobte se a budu poslouchat dál, jo.
0: Budeme se těšit zase příště. Poznali jste někdy až po letech, že jste milovali nesprávného člověka. Co podle vás dělá z obyčejné lásky tu opravdovou? Myslíte, že opravdová láska musí vydržet celý život, nebo se člověk může zamilovat, skutečně zamilovat víckrát? Právě o tom si dnes povídáme. Pojďte mi zavolat, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Až do posledních tónů Hana Zagorová. Krásná píseň, malují zase obrázky, končí 13 minut po 23. hodině. Říká se, že každý má někde svou jedinou životní lásku. Věříte tomu, nebo máte zkušenost, že opravdově se můžete zamilovat i víckrát? Je s námi pan Luboš, který volá ze Slovenska. I na váš názor jsme zvědaví. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, přeju všem. Paní Jaruška Barboříková je takový symbol lásky, takový tý letní. A my jsme prožili spoustu lásek a rádi na ně vzpomínáme, včel už v důchodu. První láska moje byla zvláštní. Potkali jsme se v kině na planetě Opic, někde za Prahou. A celý film, namísto, aby jsme se dívali na ten fantastický film, tak jsme se dívali na sebe. A po kině jsme vyšli ven a dali jsme si adresy, byla krásná, byla to zdravotní sestra někde ze severu. A psali jsme si 3 roky, nikdy jsme se už neviděli a pak mi napsala jenom, že se vdává. No a to byla první. A druhá byla taky podobná kočka, ale měl jsem rande s ní a ona mi řekla, když dojela do Tábora na to rande, řekla, že po cestě dostala 3 nabídky od ženáčů, aby šla s nima na chatu. A že je teda hodná, abych ji pochválil, že s nima nešla, že dojela za mnou. A přesto mi odešla v ten Táboře s prvním, koho tam našla. Chytil jsem je na WC spolu, musel jsem si vyžádat od ní můj svetr, co mi půjčila sestra. Takže ty lásky, to byla taková divočina. A co k tomu dodat? No, měl jsem životní lásku, celý život jsem byl s jednou, já nevím kolik, 40 let. A tak to nějak vyprchá časem, že ani nevíte proč a jenom se divíte, jak vás to všechno semele a zůstane jenom ta touha v srdci a zůstane vám jenom Jaruška Barboříková, která vám nakonec poví, že ona není Jaruška, ale že je Jarmila.
0: No, Luboši, já půjdu od začátku. Tak zaprvé, mám na vás výtku. Můžu.
1: Mám na vás co?
0: Výtku.
1: Výtku?
0: No, tak vzít holku na rande na planetu Opic. Neměl jste zvolit nějaký romantičtější film?
1: Já jsem ji tam nevzal. My jsme se viděli o jednu řadu přes.
0: A aha, takže to byla taková náhoda. Dobře, dobře.
1: Náhoda, my jsme se na sebe furt dívali celou dobu. Byli jsme přitažliví, jeden druhýmu stejný ročník. A po kině prostě jsme se zebrali, aniž bychom věděli, co bylo ve filmu, a šli jsme ven a předali jsme si adresy, telefony. Jo, ale v životě jsem ji předtím neviděl,
0: a pak
1: ani
0: taky
1: potom.
0: No.
1: A to byl taký magnetismus, no.
0: No, ta druhá láska, ta taky asi tak, jak přišla, tak odešla. No a teda ta vaše třetí láska, 40 let, to je krásné číslo.
1: Ano, byla z chudý rodiny, já taky pomálu. Takže to nás jaksi drželo dlouhé roky, než jsme zbohatli a uvědomili si, že už nejsme na sobě závislí a tam je ta nějaká chyba, co se stala.
0: Mm-hmm. Myslíte, že by se nedal po 40 letech společného života ten vztah ještě nějak nastartovat? Možná tím, že to bylo oboustranné, tak nebyl důvod?
1: Je to už složitý. Já jsem celý život dělal pro děcka, budoval, aby měl každý ze synů svou jistotu. A nějak jsem propásnul vlastní život. A už je pozdě na to, no.
0: No, ale...
1: Život je krátký.
0: Je, ale myslím, že jste je prožil velmi smysluplně, zase věnovat se dětem, a vy jste u sebe měl vaši ženu, života, i když to pak nakonec, tedy jak jste říkal, postupem vyprchávalo, takže já myslím, že by vám leckdo mohl závidět to, že vlastně tu rodinu máte ještě stále a že asi teda kvetete, asi jste byl velmi dobrým tátou, tak to je také nádhera. A myslíte si, že člověk může po tak dlouhém vztahu ještě potkat nějakou další opravdovou lásku? To nás vlastně dneska zajímá, jestli jako by to jde mít třeba dlouhý vztah a potom začít nový, aby byl stejně důležitý.
1: No, já jezdím do termálního koupaliště v Podhajská a mám tam podobného kolegu důchodce, který mě tam zdarma nechává jako přespat vždycky, že dones flašku a pokecáme.
0: Mm-hmm.
1: Já jako je vdovec a tak je rád, že si s ním někdo povypráví, tak spolu vyprávíme a on říká, klidně si nějakou sem doveď. A já říkám, no tak to už jedině za trest.
0: Dobře,
1: takže já už mám všechno za sebou.
0: No, nikdy neříkej nikdy, to si teda opravdu
1: jo,
0: já myslím.
1: Touha tam furt zůstává. To
0: no, ale já z vás cítím takový jako životní elán, že jste člověk, který si umí povídat, umí se bavit, umí sdílet, takže třeba vás někdy potká něco, co bude mít ještě hezké pokračování. Děkuju, že jste teď s námi chvilku vysílal noční linku, bylo to zajímavé, ještě bych se ptala dál, ale dívám se na čas a ten jsme přetáhli. Takže
1: děkuju,
0: se
1: taky
0: loučíme.
1: Dobrý večer.
0: A zase někdy. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. To byl pan Luboš ze Slovenska, toto je Radek Tomášek, písnička Boxer. Ať se vám to hezky poslouchá, přeje Jarka.

0: Dnes večer se povídáme o opravdové lásce. To je první, druhé, třeba třetí. Kolikrát jste se v životě skutečně zamilovali vy? Na to se teď ptáme dalšího návštěvníka a tím je krásnou noc přeji.
1: Ano, dobrý večer, pan Dělmu. Já jsem jako tady František z Židlochovic.
0: František ze Židlochovic. Zdravíme vás, máte prostor, máte slovo.
1: Tak, pan Jarmilku, já jsem se zamiloval jednou a pořádně a už je to hodně dlouho, už je to 64 roku, jo? Takže, víte, my jsme si navzájem prostě sedli ve všem, jako, ve všem, jo? A takže už jsme staří dost a už máme na to vzpomínat, no a, ale co se mi nelíbí, ne, takže takový mladí lidi, když jsem kolikrát viděl, jak se to milovalo na veřejnosti, jo, a se to vzalo, vzali se navzájem, a navzájem potom si dělali takový neschvály, že já nevím, nemohli si vzpomenout asi na to, jak se měli rádi když si předtím, jo, a prostě to nelíbí se mi to, že prostě tak na sebe potom házeli všelakou špinu a to a takhle, jo. To já jako nemám rád a já si to sám nikdy neudělal. Nedělal jsem to, jo. Proto to naše manželství už trvá tak dlouho, jo. A už s tím nemíníme nic dělat, jako my prostě, když tak jsme si navzájem prostě svoje těla jsme si jako propůjčili navzájem a tam všude nám to ten klaplo, jo. Asi jsme měli stejnou takovou, stejnou prostě, byli jsme naladěni na stejnou strunu oba, jo, abych to řekl nějak.
0: Františku, no. Vy sám tedy jste se svou ženou desítky let, co podle vás mladým párům dnes nejvíc chybí, že podle vás často nevydrží spolu tolik let? Myslíte, že vaše generace byla ochotnější ve vztahu něco překonat, vydržet, zatímco dnes ti lidé odcházejí příliš brzy při menších problémech, nebo jaký je váš názor?
1: Já si myslím, že jsou to povahy těch lidí, jo. Prostě nemůžu, když mám někoho rád, tak hodně, tak strašně rád, tak si na to vždycky musím vzpomenout, a když by došlo k nějakému sporu, jo, tak si musím mě té ženy líto, jako když bych chtěl nějak urážet, špinit, a musím mě být líto a nesmím být takový nějaký kruťas nebo něco, jo. Prostě ti lidi musí být naladěni na stejnou strunu, jak je to u nás, no, jako jo, my jsme nikdy o nějakém rozvodě nevykládali, jsme se nehádali, no prostě, tak, no, a teď už to asi nikdy neuděláme, že by jsme přemýšleli nad nějakým rozvodem, prostě vzpomenu si na to, jak jsem tu manželku vždycky měl rád, a když by mi jak spěnila krev, tak musím si na to vzpomenout, na to hezky, no a tím pádem je po všech nějakých sporech, jo. Já nemůžu to nikomu doporučovat, já vím, že to někdy jsou důvody se tam pohádat, jo, nebo nějak rozejít si, ale já vždycky říkám, vždycky si spájím teď, se na babičku podívám, jo, tak na ňu nemůžu být hrubý, jo. Naopak je měli to toho, že už se nám blíží, jak si, jo, je nám 84 roku, tak podívám se na babičku a jedně prostě, bylo by mě líto jí urážet, anebo jak se posmívat a tak, jo. No, a nebo vykládat vůbec o nějakých rozvodech a to. Máme spolu děti a to všechno, to musím všechno brát v potaz. Všechno musím brát v potaz, jak jsme se měli rádi a to musí fungovat do smrti, no. Jak bych to řekl, já nevím, no, ještě. Musíme být lidi prostě, no, musíme být lidi a to, No, každý mu to nevinde, ale říkám, musí, že si ti lidi nespomenou, jak vždycky na ulici někde se líbali a to před lidima a to všechno. To já jsem nikdo nedělal. My jsme se milovali hlavně dobře, až jsme byli sami někde soukromí, jako jo, jsme, tak tam se musel ukázat svoje já a tak. A tam nám to pasovalo, jako víte. Takže mohl bych já ublížit takové ženě, když mě vycházela ve všem vstříc, to není ani možné, jako jo, to je to, no, tak já nevím, jestli jste mě porozuměla.
0: Určitě. Mluvil jste hezky, Františku, nemám k tomu co dodat, snad jenom otázku tedy, když jste to možná malinko nakousl, tak když jste se svou ženou tak dlouho, co je podle vás to nejdůležitější pro dlouhé manželství, kdybyste to měl zhrnout závěrem?
1: No, tak máme děti spolu, tak vycházet a i s tou rodinou, jo, a i s tou rodinou. A stalo se, že dál třeba vnuk a to tam už to nějak je špatný, jo, ale nezavrhovali jsme ho takový nějak, jestli tomu pomohli nějak, jo, ale je na jiné koleji, nebo jak bych to řekl, prostě je na jiné, jinak je naladěné, jo. To víte, ti mladí, no, berou nějaký drogy a takový, to se nám nelíbí, ale přesto se snažíme nějak mu pomáhat, ale musí on to pochopit. Víte, my ho třeba nechceme být, nenutíme mu, aby byl jak my, jo? Nenutíme ho, aby byl jako my, ale měl by sám uznat, že tak, jak žije, že to není možné, jo? Uh-huh. Takže
0: tak to doufám, někdy probereme, teď už nás tady tlačí čas, ale děkuju moc, že jste nám zavolal, že jste nám řekl svůj názor, bylo to inspirativní, poslouchejte dál příběhy ostatních, jejich názory a taky písničky, které nestárnou třeba Kristýnou Prioltári. Je to taková tematická písnička pro vás a pro vaši ženu.
1: Ano, děkuju, paní Jarmilku, my už se známe, my už jsme byli na jednom takové, že jo, už. Když jsme byli na nějaké takové svezíně, ale to jste tam nebyla. No,
0: bohužel v to léto už jsem měla jiný program, ale doufám, že to zopakujete někdy, že opět pošlete pozvání všem nám, moderátorům i posluchačům, protože bylo krásné vás potkat. Je to úplně jiné, když pak s vámi mluvím. Tak doufám, že nás příště bude povíc. Opatrujte se, naslyšenou.
1: Ano, děkuji, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní téma noční linky zní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Zajímá mě, jestli věříte na jednu jedinou nebo na více velkých lásek. Ptám se paní Ludmily z Brna. Vítejte v noční lince Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, Jaruško. Zdravím všechny linkaře a hlavně vás. Já bych chtěla reagovat na pana Františka ze Žižlokovic. Já vám něco řeknu. Je to krásný, když se dva mají rádi a rozumějí si. Já jsem se teda vdávala v 18, nemusela jsem se a všichni mě to rozmlouvali. A já jsem si to nenechala říct, ale ke konci, že jsme měli půl roku dopředu domluvenou svatbu, bydlela jsem na dědině a bylo mě blbý se s ním rozejít. On byl o 7 roku starší a můžu vám říct, jak jsem dopadla. Že jsem byla jeho děcko, který žárlil na mě, já jsem žárlil na moje rodiče, žárlil na spolužačky, na spolužáky, na tety moje, na všechny žárlil, on mě jenom chtěl jako vlastnit. A to mě strašně ubíjelo. Vydržela jsem to s ním teda 11 roků, i když naši mě říkali, dobře, rozveď se, pojď dom. Už jsem měla 2 děti a to není možné, abyste takhle žili, jo? A tak, a já jsem se potom zamilovala teda, že jsme bydleli v paneláku a vedle mě bydlel svobodný kluk, který byl teda stejně starý jak já a my jsme se jako povídali, když jsme se potkali na schodech nebo tak a tak jsme se do sebe zamilovali. Já jsem se mu přiznala, že jsem zamilovaná a on mě dal facku a šel, jel se mnou k našim a tam na mě žaloval. Jako děcko, který si nemůže, jako kdyby to nemohl se mnou vyřídit tam, ne? Tak, a oni mi říkali mu, dívej se, co jsi zařídil, Tomáš. On, Jaruško, on ještě teď žije, je o 7 roku starší, měl 2 ženy, ze žádnýma nebyl, protože všechny chtěl vlastnit a chtěl všechny jako usurpovat, jo? A nejvíc mě štve to, že když já teď poslouchám tu zlatou lásku, mě to je tak strašně líto, že já jsem si to nedokázala tady toto si prožít s jedním člověkem, jo? A ten druh, a teď on, když my se setkáváme, když jsem měla s ním ty 2 děti a když se ženili, vdávali, neměl zájem, kdo bude co platit, to neměl. A teď dělá velkýho, že ženská ho vyhodila, musela si ho vzít dcera. A teďka on má přede mnou přednost, dcera říká, mami, on nikoho nemá, tak si ho bere na Vánoce a já jsem sama. Takže to je tak nespravedlivý všechno. Já vnoučata jsem

0: im to vychovávala, hlídala, democní byli všechno a on pro něho neudělal ale lautr nic, když mu dcera řekla, aby to, když měla ještě jedno dítě, aby jí vzal k boži, že to zaplatí, ne, on se nebude rozčilovat nikým. Takže takový je to člověk. A teďka, když já se teďka se potkávám zase na svatbách vnoučat, jo, co se vdávali, tak zase se s ním potkávám a on normálně, já ho tak nenávím teďka, já bych ho tak zlískala, kdybych nemohla. Ale on kilometr ode mě, obchází mě, vůbec mě nepozdraví, že by mě řekl, ahoj, 40 roku jsme rozvedení. Je to normální tady toto? Tak takový člověk potom, když narazí na takovou ženskou, jak to jsou já, a po druhý, teda, ne, já to nechci zvěřovat, ale po druhý jsem si vzala toho souseda, no, tak tam to dělalo dobrotu tak 8 roku, ale tam zase dělalo špatně jeho děcko, protože jsem s ním měla dítě ještě, třetí, takže jeho dítě a a moje dvě děti. A to mě vadilo, tak kvůli tomu jsme se dohádali a on normálně začal pít a zase byl na ženský. Takový já jsem měla neštěstí.
1: No, tak tomu rozumím, že vám je teď smutno. Člověk může vědět, že odešel z nějakého špatného vztahu správně a přesto mu chybí dál nějaká blízkost nebo pocit, že někoho má. Určitě nejste jediná, kdo prožívá takové pocity samoty, osamění, ať už protože právě třeba nedokázal najít tu pravou životní lásku, nebo ji našel a třeba už mu před lety odlétla do nebe. Tak co s tím, jak si člověk
0: no
1: může pomoct na vašem
0: místě? Druhý manžel zemřel a potom teda já jsem se odstěhovala do Brna a tady mě dali dohromady s jedním, co jsem měla chatu, tak kamarád mě dal dohromady, že jeden se rozváděl. Ten byl taky o 6 roku starší než já, ale my jsme spolu nežili, takže to dělalo dobrotu, jo, s tím jsem se měla dobře. Ale on měl svou domácnost, já jsem měla svou domácnost, potom jsem měla 3 domácnosti, chatu, svou domácnost, jeho domácnost, ale taky už je mrtvej. Umřel na prostatu a ten můj druhý teda taky je mrtvej. Takže akorát ten nezleží, teda tady je.
1: Ludmilko, no tak to by vydalo na román, ten váš životní příběh.
0: Jo, to kdybych já to pomýkladala všechno, to bylo, no, měla jsem očistec, to teda vám řeknu.
1: No tak nahoře potom nebudete muset klepat jednou.
0: A když to slyším, v té lásce, to mě tak vždycky tak rozlitostní. Každý den to poslouchám a předtím taky jsem to poslouchala a říkám, jak já vám závidím. A tak tomu Františkovi bych chtěla říct, tak měl štěstí, že si kapli do noty a oba dva byli, jestli byli stejně staří, no oni jsou si stejně staří. Ale on, že byl o 7 let starší, tak mě říkal, že já svého děcka a já ho budu poslouchat a budu dělat to, co on chce.
1: Tak Ludmilko, možná teď nejde o to najít rychle nějaký další vztah, možná je teď důležité znovu najít samu sebe, zjistit, co vám dělá radost, obklopit se přáteli a kdo ví, třeba ještě jednou na někoho milého narazíte. Opatrujte se, děkuju, že jste se nám svěřila, děkuju za tu otevřenost, zavolejte zase příště, bude to jiné téma,
0: jo,
1: a budeme se povídat.
0: Děkuji vám, Jaruško, mějte se moc hezky, ať vám to utíká.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 11 minut bude půlnoc. Dnes se společně v noční lince Českého rozhlasu vracíme ke vzpomínkám na velké lásky. Na velké lásky našeho života. Zajímá mě, jestli podle vás může být opravdová láska v životě jenom jedna, nebo jich může být více. A ptám se paní Magdaleny, která volá od Hradce. Je to tak?
1: Ano, je to tak. Já bych chtěla pozdravit všechny posluchače. A díky jim za výdrž u takového krásného tématu, který zanechává v srdci spoustu krásných vzpomínek. Já jsem se zamilovala a byla to oboustranná velká láska a trvala více 20 let. Mm-hmm. Manžel přešel do nového zaměstnání a protože tam dělal takovou nějakou vyšší funkci, takže ho se to asi tak nějak ho to nazvedlo a on byl velice vtipný, kamarádský, takže tam o něm, jak bych to řekl slušně, byl o něj zájem. Takže jeden den mě vyznával lásku a druhý den už u mě nebyl. Ale ta jeho láska byla o spoustu let mladší, než byl on. A ono do dvou let bylo po velké lásce. Takže když se oženil po třetí, tak mu jeho třetí žena zakázala, ona byla neplodná, nebo je neplodná, tak ho zakázala, aby se stýkal se svojí rodinou, to znamená se svojí dcerou, kterou máme spolu, a s noučatama. A všichni jsou velice úspěšní, určitě by nedělali ostudu, ale jakmile se oženil tady s tou dámou, tak zapomněl, že má další rodinu. Pro moji vnučku tenkrát, když se to rozvěděla, tak to byl takový šok, že se z toho až léčila na psychiatrii. Nepochopila nebo nemůže pochopit, což teda si myslím, že nikdo nechápe, že vlastní krev dovede opustit a prostě dá přednost před vlastně dne. Ona to není dneska úplně cizí člověk, ale myslím si, že je víc cizí než vlastní děti. A aby se udrželo asi manželství, já jsem si byla jako velice jistá tím, že mě milujem, jako on mi to zdůrazňoval dost často. A my jsme kamarádili tehdy 4 manželské páry a jako bylo to prostě, měli jsme tolika zájmu, že nebyl na nic jinýho čas. A kamarádi, do dneška kamarádíme spolu, ty, co ještě neumřeli, a kamarádi i naše děti. A i vlastně dneska už i naše vnoučata. A myslím si, že to chce velikou toleranci a prostě velká láska je velká láska.
0: Magdalenko. Jestli můžu, tak to je velmi těžká situace, když vidíte, že to tak silně zasáhlo vaši celou rodinu. Vnučka se dostala do péče psychiatrů. Je pochopitelné, že v sobě máte spoustu bolesti, vzteku, bezmoci. Je to něco, co si mnozí třeba neumí představit. Jak si myslíte, že by se to dalo zvrátit? Vy, když ho kontaktujete, když ho kontaktuje dcera, co on vám přesně řekne?
1: Nekontaktujeme, protože oni měli se stykali přes internet a on tu stránku vymazal prostě a když mu volali mi přátelé z té party minulý, tak prostě ta jeho třetí žena vzala telefon a jako určovala mu, jak dlouho může s kým mluvit. takže ani s těma přátelama on se nesmí stýkat. A protože žije na Slovensku, on je Slovák.
0: To jsem se chtěla zeptat, no teda.
1: Ta žena je taky Slovenka. Takže prostě těm přátelům řekla, že udělá za Čechama silnou čáru, tlustou čáru. A ta jeho druhá žena byla taky Češka. Oni pak žili tady jako v našem městě, ale prostě já na něj nemám adresu a dcera prostě řekla, že když nemá zájem, takže se nebude mu vnucovat. A já vím, že tenkrát vnučka prostě ty dámě nějak sdělila, že prostě může jako vymáhat soudně styk se svým dědou. A bylo to nějaký asi šerený, byla na něj šerená a ona je to taková prostě holčina, která by se rozdala a prostě má takovou tu sociální cítění a proto se jí to tak hrozně dotklo. No. Mm. A myslím si, že asi to jinak nedopadne, že se ani
0: Magdalenko, jako... to asi neříkejte, protože každá věc má vývoj, vztahy prochází velkým vývojem, takže já bych neházela frantu do žita, nikdy nevíte, co se stane zítra, co se stane té dámě, co se stane tatínkovi, může třeba onemocnit, nebo dědečkovi teda, v podstatě i tatínkovi, bývalému manželovi, tak uvidíte, kam vás ten osud zavede, tak hlavně vydržte spolu, buďte si vzájemně oporou a sdílejte, co vám ten život přinese. Máte hodně, máte sebe, máte rodinu a nevíte, co ten pán, tedy váš bývalý manžel, dědeček a tatínek třeba
1: ona
0: prožívá.
1: Ona je taková smelitelka, ona prostě by chtěla mít všechny pohromadě jako už i ty její děti byli rádi, se měli, aby se mohli stýkat s dědou, ale oni se ani to už je praděda, že jo? Ale oni se nestýkají ani s dědou, děda na ně taky zapomněl. Otec mý vnučky. Uh-huh. Takže my to máme takhle jako...
0: Zamotané. Paní Magdalenko, moc děkuju. Teď je čas na loučení. Ještě to ve mně bude doznívat, to, o čem jste povídala. Doufám, že když se uslyšíme příště, bude nějaké téma, u kterého budeme moci probrat pokračování, takže to bude mít vývoj k dobrému.
1: Díky.
0: Opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme 4 minuty po půlnoci a začíná 2. hodina dnešní Noční linky Českého rozhlasu. Povídáme si o lásce, o vztazích, které vydržely desítky let, také o láskách, které skončily a zanechaly po sobě smutek, vztek a spoustu nezodpovězených otázek. I to je život. Každý příběh je jiný a dnešní telefonáty ukazují, že láska rozhodně nemá jen jednu podobu a už vůbec ne jednoduchou podobu. Někdy člověk bojuje o vztah, jindy se učí žít bez něj a někdy teprve po letech pochopí, co pro něj skutečně znamenal. Pokud jste ještě vzhůru, zůstaňte se mnou, jestli máte vlastní zkušenost s velkou láskou, která přišla, odešla nebo se po letech proměnila, můžete se přidat k povídání i vy. Jsem Jarka Barbuříková a pokračujeme v Noční lince Českého rozhlasu s názvem Kolikrát za život potkáme opravdovou lásku. Volejte 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Mám naději, že uslyšíš

0: dej mi lásku, brat. Ruby, ak žil bych rád.
1: Máme 7 minut po půlnoci. Krásnou noc v noční lince přeje Jarka Barboříková. A o čem si dnes povídáme? O lásce, o vztazích, které v našem životě nechali stop. Máte ve svém životě člověka, o kterém dodnes říkáte, to byl ten pravý a je s vámi ještě pořád? Paní Emma je s námi, paní Emma z Javorníku. Zdravíme vás.
2: Zdravím všechny posluchače. Dneska vaše téma je hodně citlivé vůči mě, protože takhle, já jsem si budovala určitou kariéru jako tanečnice a takové, pak jsem si ve 30 letech zlomila kotník, takže tanec skončil. A seznámila jsem se s jedním pánem, já jsem byla zamilovaná po uši, narodil se nám jeden syn, druhý syn, pak jsem onemocněla rakovinou po dětech a pak jsem zjistila, že mi vlastně je za náši. Takže jsem ten vztah ukončila. Podařilo se mu i rozbit syny, že se do dneška spolu nebaví. Ale pak jsem všechno hodila za hlavu. Říkám, ne, já to musím dokázat všechno sama. I bez něho. Kde ten člověk dneska i mě vůbec nezajímá. Mého syna staršího taky ne. A přestěhovala jsem se ze Zlatých hor do Mikulovic. A chodila ke mně pošťačka, taková kočená, mladá, silnější postavičky. I přišla si něco dobrého, nabídla, upekla a to. A seznámila mě se svým tatínkem, který byl vdovec. No, podali jsme si ruce, dali jsme si pusu na tykání a byla to tutovka. Takže můj starší syn získal perfektního tátu, já perfektního manžela a prostě nemůžu... To byla asi osudová láska tady to, jo. Už jsme spolu dlouho, prostě nádhera, žijeme krásný život, když jsme už chodí a ještě chodí do práce, protože jsem odpuska a jsem žádala ve práci, ale prostě můj syn je františkopně unešený. Když mu to ujede, tak mu říká tatínku.
1: Aha.
2: Jo. A vůbec jako, kde je můj první manžel, jak žije, nebo to vůbec nás nezajímá, ale můžu vám říct upřímně, že jsem v takovém stádiu, že kdybych ho potkala, tak asi bych mu jednu vrazila v ten moment. Mm-hmm. Protože by se všechno to zlo, co mi nadělal a to, jak mě opustil kvůli tomu, že jsem onemocněla, jo, i syn mě rozházel mezi sebou, jako odešel, když Jareček měl 10, Pavlíček 9, já jsem měl 14 měsíců mezi synama a když měli 18 let, tak se tatínek objevil a začal štvat proti sobě. No tak se mu to podařilo, že ten mladší vůbec se mnou nekomunikuje, ani s drachou nekomunikuje, nic, což mě strašně mrzí, ale tak říkám, jednoho dne přijde, uvědomí si to snad a přijde a řekne, maminko, promiň.
1: Ano, důležité je, abyste čekala a měla tu náruč otevřenou. Co byste poradila ženě, která je teď sama a bojí se znovu někomu uvěřit? Vy jste uvěřila za prvé pošťačce a potom teda své nové lásce a to je krásný, nadějný příběh.
2: No, Jaruška mi říká, maminko, její už měla děti, ty mi říkají babičko a už máme i pravnoučatka, jo. A jinak mě neoslovil než maminko, babičko. A já jsem úplně nadšená z toho prostě. To bych takové ženě poradila, nevím, no, tak asi to, že překonat všechno a ta pravá láska čeká. Já jsem ji potkala díky pošťačce, která mě seznámila s tatínkem, který byl vdovec. Jo, opravdu.
1: Takže být otevřený všem možnostem a jít ano. Do toho po hlavě. Když to nevíde, tak to nevíde. Vidíte, nic se neděje. Tak se půjde
2: nenechat
1: zase
2: se dál. Prostě manipulovat a já nevím, jak bych to měla říct ještě, no. Vaše téma dneska je fakt, jak paní přede mnou mluvila o tom, že ten dědeček, pradědeček a to. To mě úplně, já želím prádlo u toho, jo, že jsem přijela večer z práce. Ale úplně jsem ubrečela u toho, říkám, no tak to stejně to jak já, jako podobného.
1: Taky mě to zasáhlo, no ale vidíte to, každá věc má vývoj, i ten váš
2: syn. Dívejte se, já vám ještě řeknu jednu věc. Nás bylo 8 sourozenců doma. A moje řeknu to slušně, moje maminka, se jí podařilo to, že nás tak rozhádala, když už jsou po smrti tatínek, já jsem měla tatínka a mámu. Jo, takhle to řeknu. My do dneška sourozenci se ještě žijou, že nás bylo 8, já jsem byla druhá nejmladší, my se vůbec nestýkáme. A mě to hrozně mrzí. A tu jsem se stýkala s dvouma sestrama, jednu ve Zlatých horách a druhou ve Vlně pod Praděrem. Tak mi na Vánoce obě dvě umřeli, jedna na mrtvičku a druhá měla rakovinu plic. Jo, a o sobě vůbec nevěděli, že leží jedna na tom pokoji a na druhém. A dneška mě mrzí, i když jsem si našla sestry na internetu, psala jsem jim, vůbec nekomunikujou se mnou. To se podařilo mojí matce prostě nás úplně rozeštvat. A když potom můj muž rozeštval moje syny, já jsem to strašně těžce nesla. Já jsem z 80 kg spadla na 50 kg. A tu váhu si do dneška udržuji, jako jo. Ale tak mě psychika, já jsem nejedla nic vůbec, já jsem jenom pila kávu, kouřila jsem a byla jsem tak na nervy, že jsem během 14 dní zhodila prostě 30 kilo. A teď si tu váhu pěkně udržuji, sportuji, chodím s pejskem na procházky, krásně běhám po place, s manželem chodíme na výlety, když jsem doma a užíváme si prostě život. A syn bydlí nad náma v bytě, takže každou chvíli u nás, bez práce, staví se za mnou, za tačkou, jo. No prostě fakt, ta pravá láska vždycky přijde. Mě u nás přišla trochu později, ale užíváme si to na 100%. Tak nám to řekl.
1: Zase si člověk o to víc váží, když ví, že to není samozřejmost. Děkuju za vaše povídání, děkuju za návštěvu.
2: Zdravím.
1: A zase
2: to bude super téma, tak se dovolám. Dobře,
1: budeme se těšit.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Máme 19 minut po půlnoci, stále posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, která je o lidech, do kterých jsme se někdy opravdu zamilovali. Kolik takových lidí jste ve svém životě potkali vy? Teď vítám další návštěvu, krásnou noc.
1: Tady je Eva.
0: Paní Eva.
1: Ze západních Čech.
0: Ze Sokolovska. Vítejte a povídejte.
1: Ano, jsem si trochu vypla to rádio, snad je to znát. Nevím, jestli se vyjádřím dobře, ale musím nejdříve se zastavit u povídání pana Františka ze Židlochovic, který velice pěkně hovořil a vyplynulo z toho to, že je neustále důležité, ať jsme mladí nebo ve středním věku nebo staří, že je důležité přemýšlet. Pan František přemýšlí, ten jeho rozhovor byl tak perfektní a přikláním se k tomu, že opravdu je důležité nad vším, co člověk podnikne, ať je to blbost či neblbost, musí si to rozmyslet, protože jako slovo se nedá vrátit zpátky, tak ani činy špatné se nedají vrátit. Ten název, to téma dnešní, kolikrát za život potkáme opravdovou lásku, tak se mi zdá dost divný, protože nemluvím o tom, když lidé ovdoví, tak to je jasné, že třeba po několikáté se zase dovedou zamilovat a prostě žít společně pěkně. To je něco jiného, když jako to naruší smrt jednoho z manželů. Ale když člověk přestane jenom na chvílečku přemýšlet, tak si nadělá tolik komplikací a potom to dopadá tak, jak to dopadá. Ono dneska najít si partnera se musí také dobře přemýšlet, aby si uvědomil, to je dobré, to je špatné, nějaké oslepení, že jsme láskou slepí, to neomlouvá. Člověk musí přemýšlet už při tom výběru, a když potom je to manželství třeba druhé, tak velice, velice je důležité přemýšlet nad těmi dětmi, které máme třeba z toho prvního manželství, protože jim je třeba se věnovat, dávat jim příklad, pěkné příklady, aby prostě byly na prvním místě děti, potom tolerovat, že jsme každý jiný, každý jsme úplně jiný, neznamená, že když je někdo živý, jako třeba já jsem byla temperamentní a můj muž velice klidný a přemýšlivý, že takoví lidé nemůžou být vedle sebe, mohou, protože přemýšlejí. Snaží se, aby to manželství pro ty děti bylo opravdu pěkné, aby se jenom nepracovalo, ale aby ta rodina se snažila pro ty děti i pro sebe vymýšlet nějaké výlety a různé takovéhle odpočinkové věci. A prostě neustále mít na paměti, že jsme rozdílné povahy, ale každý od někud pocházíme. I kdyby to byly stejné povahy, tak stejně je nejdůležitější to přemýšlení, myšlení, a podle toho potom ten vztah je. Takže myslím si, že takové prostě prostě i přemýšlet dovedou i mladonké páry. Mně bylo 17 let, když jsem se poprvé vdávala, a ve 20 jsem pochopila už, že takový život mému synovi nemůžu prostě za každou cenu, nemůžu dát, aby viděl samé špatné věci. Takže se rozvádíme a pak jsme se tak snažili a opravdu je to, myslím si, že je to jenom o přemýšlení, protože život je těžký, každý ho má úplně jiný a když se jenom na chvilinku přestane myslet, tak si lidé nadělají plno nepříjemností. Tohle nevím, jestli... Nevím, jaký...
0: To bylo poselství.
1: Nevím, jak, jestli jsem se vyjádřila dobře, ale tak to cítím já.
0: Děkujeme za tu otevřenost. No, přemýšlela jsem, jak skončíte vaše vyprávění, překvapivě jinak, než se dalo očekávat, když jste začala. No, ještě bych se doptávala, ale my jsme výrazně přetáhli, paní Evičko, čas. Chcete něco vy sama říci závěrem? Co byste poradila třeba mladým lidem?
1: To, co jsem řekla, kolikrát za život potkáváme opravdovou lásku, tak to je na člověku. Jestli je to člověk brtkavý a prostě nepřemýšlivý, tak může stokrát potkávat a stejně to není ta opravdová láska. Že vždy je třeba, jak to řekl pan František, přemýšlet, i když už je nám 80. Tak to je všechno. Doufám, že jsem se vyjádřila tak, jak jsem to cítila. Člověk se neumí už 80 tolik vyjadřovat, protože je pořád zalezlý doma. No, loučím se a zdravím všechny lidi, ať se máte dobře a ať přemýšlíte.
0: Děkujeme, Evi, zdravíme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla Iveta Bartošová, noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Kolikrát se člověk může opravdu zamilovat, tak právě na to se vás dnes ptáme. První láska, životní láska, láska po letech, může jich být víc? Až teď jsme v éteru, ano, teď vás moc zdravím, prosím, představte se, řekněte, odkud voláte.
1: No tak zdravím vás všechny rozhlasy a také všechny ponocníčky a jsem posluchačka ze Znojma z penzionu u Kauflandu. A chtěla bych se s vámi taky podělit o moji velkou lásku. A může být víc lásek, ale někdy to přijde, že je taková nejhezčí a vytrvá jako nám 63 let. Mm-hmm. Jako mladá holka 14 letá jsem na Vánoce od Ježíška dostala semišové zimní kozačky. A v neděli jsme šli jako s kamarádkama přes vesnici, bydleli jsme v Načeraticích, přes vesnici a nahoře byl takový, na silnici byla taková kluzačka, to se vždycky večer polilo a do rána to zamrzlo a my jsme se na tom klouzali. A my, děvčata, jsme šli a klouzali jsme se tady na té klouzačce. Vždycky jsme se rozběhli a to nám mělo takový, myslím, 50 metrů. Bylo to dost daleko. A také jsem si jedenkrát tak jako rozběhla a byla jsem na té klouzačce a ty zezadu mě chytil kluk pod paždí. My jsme jeli ještě o hodně dál. A takhle začala naše láska, která nám vydržela 63 let. V dobrém i ve zlém. A byl to, no, můj dědeček, byl to člověk, na kterého byl vždycky spoleh. Byl hezký, hrál na harmoniku, modroký, šikovný klučín. A celý život jsme, a pak jsem měla s ním 4 kluky, takže jsem měla 5 chlapů v chalupě, že jsem nedělala nic jiného, jenom vařila, uklízela, prala. Víte, co to bylo, košil? Ale všechno jsem dělala s láskou. A mám od těch mých synů 11 vnuků a 7 pravnoučátek. Tak to je takový můj příběh.
0: Krásný. Jste říkala, můžete zopakovat to číslo, jak dlouho jste spolu byli, jestli jsem se nepřeslechla?
1: 63 let.
0: To říkala dvakrát a já jsem se nepřeslechla ani jednou. To je neuvěřitelné. Tak... Vaši teda pak děti, vnuci, tak šli ve vašich šlépějích?
1: No, je to všechno moc hezké. I teď, když mě odešel dědeček, bylo to teda hodně kruté, protože to bylo během týdne, byl dědeček pryč. Mm-hmm. A bylo to hodně kruté a tak ten rok a půl se z toho dostávám teď a jsou dny, kdy je to lehčí a kdy je to hodně těžké. Já vím, že na věky tady nebudeme nikdo, ale když zůstanete potom tady takhle. A my ten poslední rok, jako kdybychom to cítili, to bylo něco tak nádherného. A nám, dalo by se říct, že nám hodně lidí závidělo to, jak jsme se k sobě chovali. Vždycky říkali, my vám to stejně závidíme. Říkám, nemáte nám co závidět. Chovejte se k sobě tak, jako se chováme my. A nemusíte vůbec nic závidět. Tak to byl takový můj příběh. Volám poprvní, mám trochu trému. A nezlobte se, že vás... A děkuji za to.
0: Mluvila jste nádherně. Po tak dlouhé společné cestě životem se člověk nemůže zotavit ze dne na den, z měsíce na měsíc, možná ani z roku na rok a já myslím, že není potřeba na to nějak spěchat a tlačit na to, aby se člověk cítil lépe, protože vy tomu nemůžete příliš pomoci, může vám více pomoci to okolí, ti vaši blízcí, ty děti, které se na vás usmějí a držet spolu.
1: No, čím víc člověk chce, aby to překonal všechno, aby nedělal bolest

0: ešte detem, ktoré žijí, že babička sa z toho ze všeho zbláznila. Tak je to tak, jak je to. A s dedečkem, když bylo těch vnoučků 7, tak jsme měli všechny o prázdninách u nás na chalupě. A já jsem jednou říkala dědečkovi, dědečku, máme tam takové desky různé, udělejme vzadu těm dětskám chalupku, aby se tam mohli hrát. Kde pak ani nápad. A jednou odejel pryč, ale na 3 dny. A já s tím nejmladším synem říkám, víš co, já bych tady potřebovala pomoc, tady stlout nějakou tu chaloupku. Tak nakonec jsme začali sloukat chaloupku, dědeček přišel domů, trošku si pobrbral, ale pak se do toho zapojil a sloužila. No, je pořád ještě tam, jenom já jsem z toho domku už musela odejít, protože to je starší dom, který potřebuje opravu a já na to nemám ani peníze, ani sílu. Tak jsem teď tady v ubytovně ve Znojmě.
1: Děkujeme, že jste nám svěřila svůj příběh. Přeju vám, aby vám těch společných 63 let zůstalo především jako krásná vzpomínka, aby vám vedle toho smutku přinášely radosti všechny ty chvíle, které jste spolu prožili. Ať máte kolem sebe lidi, se kterými si můžete povídat, se kterými můžete jenom tak být, smát se a žít dál, tak jak by se to dědeček přál.
0: No určitě. Já jsem taky, víte, že mám tady takové chmurné dny, tak říkám, tak tohle by si, Aneško, tohle by si Jožka nikdy nepřála, aby byla tady taková, jenomže to nejde. Ono to hodně bolí, když tam odejde takový člověk, jaký byl.
1: Tomu rozumím.
0: Ať to byly děcka, několikrát byly dost vážně nemocný, který syn přišel malém o oči, že otvíral zavařeninu a střep mu vletěl přímo na panenku, kterou mu rozřezal čočku, tak byl on, který mě tady v tom ve všem podržel. Já jsem do rána zašedivěla, ale všechno jsme překonalo a syn, tomu se to měsíc ležel v nemocnici, kdy se nesměl ani zvednout, ani co ležel, aby mu to oko zarostlo, ono mu to zarostlo, takže neviděl jenom ty spodní malinké písmenka, jinak všechno viděl. Pan primář říkal, že to vlastně zázrak, že se něco takového mohlo stát. Že měli obavu, že přijde ještě aj o druhé oko, že to je nějak jako spojené. Mm-hmm. No, ano. No. Bylo toho víc, ale to je takový jako jenom jeden ten.
1: Tak doufám, že bude příležitost, abychom si povídali o dalších vašich zážitcích. Děkuju vám moc, že jste nám zavolala. Přeju krásný čas letní a zavolejte zase.
0: No a teď, jak nemohu spávat, tak vždycky se těším už na tu 11. hodinu a poslouchám vás vždycky až do konce. A jsem ráda, že vás máme. Nikomu vás neprodáme. Rozhodně.
1: To je milé. Zavolejte zase, říkala jste, že to byla vaše premiéra, byla velmi úspěšná, tak číslo si uložte, jsme tady každý den od 11. do 1. ale to vy víte. Tak loučím se.
0: No, nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Vzpomínáte si na svou první velkou lásku a myslíte, že člověk může později potkat ještě někoho, koho bude milovat stejně nebo třeba ještě víc? Na to jsme se dnes ptali v noční lince Českého rozhlasu a mluvíme v minulém čase, protože teď bude předpokládám poslední příspěvek. Případně uvidíme, jak bude dlouhý. Je s námi paní Jindra, která volá odkud?
1: Z Brna.
0: Z Brna. Povídejte.
1: Zdravím vás. Já jsem nechtěla ani volat, ale vyprovokovala mě ta paní, jak říkala, přemýšlet. Já jsem se napřemýšlela tolik. Já to vezmu od začátku. Moje první velká láska, kterou jsme se seznámili na horách, tak jsme se vzali, to bylo v roce 64, no tak jsme spolu chodili, narodili se nám dva kluci, jeden za druhým, všechno bylo bezvadný, jezdili jsme v létě k moři, v zimě na hory, kluci rostli, šli do škol, školy ukončili a mně doma se zdálo, že manžel je nějaký zamoklej, no ale neříkala jsem nic prostě. A najednou prostě přišel manžel, že se poznal, měli sraz, to jsem zapomněla říct, měli sraz v týdni v České Třebové a že potkal se tam se spolužačkou a že se domluvili, že se prostě dají dohromady, že jí má rád, tak to bylo ještě, že jí má rád. Já jsem ho prosila, co nedělá, mě odchází. Protože jsem věděla, že ta paní má dvě děti dospívající, že neodejde z domu jenom tak, protože byla takovej typ jako já pro děti, pro rodinu. No a tak jsem neříkala už potom nic. Odešel teda od nás, kluci rostli a on byl s tou paní asi, já nevím, 3 měsíce a pak snad se rozešli. On začal hrozně manžel pít, že ho z práce propustili. No a tím pro mě jako starost o něj skončila. Já jsem jednou jenom říkala, kluci, zajeďme za tačkou se podívat. Nebo by mě řekli, že v žádném případě. No a tím to skončilo. Tak fakt přišli. Vnučky měli vnoučata. Děti tak samozřejmě pravnoučata přišli. Scházíme se při nějakých těch příležitostech. A já jsem vždycky se tam cítila jako kůl v plotě, protože mě pořád ten manžel chyběl, furt jsem ho tam viděla vedle sebe. Děti byly šťastný, nebo se mě tak zdáli, ale jo, dneska je chlapům 60, oba dva jsou v pohodě. Starají se, pracují, starají se o pravnoučata, o vnoučata. Já už ani nevím, kolik jich je těch pravnoučat, asi 4. Ale není mě tam jako tak absolutně dobře, už jsem stará. A někdy, jak jsem unavená, tak si představuju, jak by to bylo fajn, kdyby jsme s manželem tam byli a dívali se na ty děti, jak běhají.
0: Paní Jindrová,
1: no tak,
0: můžu se zeptat, on se pak nechtěl vrátit?
1: Já jsem se neptala. Co jsem potkala jeho kamaráda z práce, tak jenom mě říkal, že dopadl špatně, že ho z práce už propustili, že strašně pije. Domů se nechtěl asi vrátit, asi mu to nedovolila. Já nevím, stůl nebo nevím, co. A on se moc nechtěl rozvádět, on mě měl rád, my jsme se měli rádi. Já jsem proto byla úplně jak v šoku.
0: Ale s dětmi tak, se to... později scházel? Vy jste mluvila o tom, že teda na začátku ne? A ani později? Nebo
1: ne,
0: dnes?
1: Ne, a kluci je taky nechtěli. Kluci odmítli za ním vůbec do České Třebové jet. A... Takže vlastně jsem zůstala sama.
0: A ještě žije, jestli se můžu zeptat?
1: Ne, zemřel. On se upil se smrti. Trvalo to asi tak, já nevím, 2-3 roky. Jako 3 roky a upil se opravdu. A já jsem si nikdy nenašla nikoho, budete smívat, ale prostě byla to první láska. Pokračovalo to v dětech a dneska jsou to chlapi. Vidím, jak se starají, tak nemám proč smutnit jako. Hlavně, že jsou zdraví a že jsou s manželkama pořád od těch 19, nebo kolik jim bylo, 19, že tu i později. A jsou šťastní, spokojení a to je pro mě jako takový zadosti učinění, že jsou pořádku ty děti. No tak...
0: Jindro, to byl příběh. Trošku se mi stálo hrdlo.
1: No, byl to smutný, smutný, protože 20 let trvala první moje láska a vlastně mě je dneska 83 a budete se divit, já se na to vzpomínám na toho manžela. Co všechno jsme dělali, kde jsme byli, to si mě tak občas. Já slyším ty ženy, jak volají, jedny jsou šťastní, druhý jsou nešťastní. No já už jsem v tom životě se tak s tím spokojila, jak to je všechno. No, takže se s váma rozloučím a děkuji vám, že jste mě vyslechla. Mějte se moc hezky a buďte šťastná. Je to důležitý pro život. A hrozně taky zasmějte často. Smích ten dává trochu životu, jako smysl, radost toho všeho. Tak se mějte moc hezky.
0: U vás je asi taková výhoda, že ten manžel provedl to rozhodnutí, vy jste ho nemohla změnit, vy jste nenesla tu odpovědnost, takže alespoň to vám může být takovou útěchou a úlevou, protože nejhorší je, když víme, že jsme udělali chybu a třeba nejde vrátit.
1: No já jsem se kolikrát ptala, kde jsem udělala tu chybu, ale když já jsem potom zjistila, že on s tou paní prostě se potkal a asi měl rád taky, mě taky měl asi rád, 20 let jsme si žili spokojeně. Jsou to osudy lidský, no.
0: Abych se možná vrátila k tomu, jak jeden posluchač říkal, že důležité je myslet. Vlastně myslet,
1: proto jsem vám zavolala, jak ta paní říkala, myslet. Víte, co jsem se napřemýšlela, myslet, Ježíši Kriste, to bylo moc krát, několikrát. No,
0: ale paní Dro, já jsem to myslela tak, že on měl myslet. Neměl vidět krátko zrace. No, ale to už po těch letech jsou takové slova, člověk neví, jak to bylo.
1: Asi zamiluje. Ne, já si myslím, on uměl být, jako uměl mít rád a neuměl být sám, takže jako se upnul a ona jako nestála o ten vztah. No, nebudem to prodlužovat, dalo by se povídat a povídat.
0: Děkuju, paní Dro. Ano, trošičku jsme to natáhli, ale já myslím, že nám to posluchači odpustí. Stejně to měl být poslední telefonát, tak
1: děkuji.
0: Jsme místo
1: dobrou
0: písničky
1: noc.
0: Povídali. Dobrou. Opatrujte se. Ano, je to konec dnešní noční linky. Děkuju vám všem, kteří jste zavolali, kteří jste se podělili o svoje příběhy. Některé jste si možná přečetli na webu rozhlas.cz/linka, když jste chtěli ušetřit nebo nějak vyplnit ten čas, kdy hrála písnička. Mluvili jsme o lásce, o té, která vydržela celý život, o té, která skončila i o té, která přišla nečekaně a dala člověku novou naději. A možná právě vaše příběhy ukázaly, že na lásku neexistuje jeden návod, ani jeden správný čas. Ať už usínáte tedy teď vedle člověka, kterého milujete, nebo sami se vzpomínkami, přeji vám klidnou noc. A pokud je vám právě teď smutno, zkuste si připomenout, že i po těžkém období může přijít něco, co by člověk vůbec nečekal. A měli bychom se naučit žít s těmi maličkostmi, které nám dělají radost. Děkuju, že jste byli se mnou, těším se na příště. Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí. Tak co všechno se nám dnes vejde do příštích skoro 60 minut? Pohádky, rodinný seriál a navrch ještě kriminální případ. Že to není možné, ale kde? Stačí, když je autorem všech těch příběhů spisovatel Jiří Marek.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Autopohádky Jiřího Marka vyšly poprvé v roce 1965 a o 10 let později Jiří Marek přidal ještě další příběhy. Všechny staví tak pěkně na klasickém principu pohádky. Nechybí tu princezny, strašidla nebo víly, ale zároveň tu lidské vlastnosti mají právě automobily. Krásně se to čte i po letech a ty obrázky. Třeba jak si pan Chrysler koupil šoféra. A nebo tahle Oplivníkovi. Čtou ji pánové ze skupiny Činasky a spolu s nimi taky Jiří Lábus.
2: Byl jednou jeden šofér, nějaký Krupička Josef, řeknu vám, že v okolí nebylo většího lajdáka. Když ostatní lezli pod vůz a stříkali vodu na blatníky, nebo se šťourali v nejtajnějších záhybech mašiny, aby odtamtud vyškrábali bláto, šofér Krupička Josef seděl v křesle a buď spal, nebo se jim pošklebovalo. Nikdy své auto nemyl.
3: Však on dá pámbu v lažičku,
2: říkal a protahoval se.
3: Však zase zaprší a zase uschne. To už je světaběh. Dneska to umyješ, zítra to umažeš, taková práce je pro kočku a ne pro člověka.
2: V tom tedy měl pravdu. Kočka je čistotné zvíře, ale také šoféři jsou tvorové čistotní. Když už ne na sebe, tak tedy na svoje auto. A dobrý je ten šofér, který chodí umazaný vedle čistého vozu. Ale Krupička ne. Ten se ráno nafiknul, botičky se špičkou, v saku kapesníček, vystrojený jako do bálu. Za to auto hanba povídat. Někdy se stalo a vezl ředitele, což je člověk, který si potrpí na pořádek.
4: Pane Krupičko, máte to nějak špinavé? Co takhle věnovat více času údržbě vozidla?
3: Pane řediteli, rád bych vyhověl, ale nevím.
2: Abyste rozuměl, já jsem tuhle podporu myl. Pamatuju se jako dneska, je to akorát půl roku. A když jsem ji celou vypucoval, jedu pro šéfa, tedy pro bývalého šéfa, a co byste řekl? Vezl jsem ho tou umytou mašinou na ministerstvo a tam mu řekli, že už není ředitelem. Když vyšel ven, povídal mi: Josef, tak se vezu tím tvým umytým vozem naposled. No řekněte, mám já to auto zase umýt? Co když povezu vás na ministerstvo? Co když je ta mašina začarovaná?
4: No tak, dobře, no, jedem.
2: Když hezky zapršelo, tak se mašina leskla, ale pak zase na ní padal prach a vespod to bylo pořád samé bláto. Hrůza se podívat. Jede si Krupička po silnici, ptáci zpívají, vozy kolem sviští, rádia hrajou, zkrátka den, jak má být. Povídá mu účetní Pelikán, kterého zrovna Krupička vezl.
5: Josef, nechci ti mluvit do řemesla, ale něco ti ve voze skřípe.
3: Bude pak skřípe, drahý účetní, co pak to neslyšíš? Mašina si zpívá.
5: Ty jsi šofér a ty tomu musíš rozumět, ale něco v té mašině píská.
3: Kde pak píská? To se tak raduje, že hezky jedem.
5: Člověče, nezdá se ti, že ta mašina klepe?
3: Co by neklepala? To si tak dává takt.
2: No dobrá, dojeli nakonec na místo, účetní šel po svých a Krupička postavil mašinu na dvůr a že si půjde trochu zdřímnout.
3: Potvoro, povídá své mašině a bouchne pěstí do kapoty. Nedělej mi před lidmi ostudu.
2: Spod mašiny vypadl kus bláta a něco se zasmálo. Krupička se ohlédl, kdo se mu to směje, ale nic nevěděl. Bouchne znovu do mašiny, tentokrát do blatníku, a zase vypadne kus bláta a zase se něco zachechtá. Krupička se dívá nahoru a dolů, ale nikde nic.
3: To jsou vtipy. Auto a smát se. Pěkná ostuda.
2: Povídá Krupička a jde pryč. A tu za sebou slyší.
6: Ostuda, veliká, máš v autě plivníka.
2: Krupička vyvalil oči, strčil si malíček do ucha a pořádně jim zatřepal. Přišlo mu, že má nějaké mámení. Ale když seděl v šoférně a poslouchal rádio a řeči těch ostatních o autech, motorech, benzínu a oleji, šoféři se o jiném nebaví, povídá.
3: Hele,
2: Neslyšeli jste nikdy o nějakém plivníkovi?
7: To je nová značka.
2: Povídal Novák.
8: Plivník? Kdo to má být?
2: Divil se Kocbaba.
9: Jo, ty myslíš asi plivníky z pohádky, že jo?
2: Usmál se starý Sekera, co si moc pamatoval, protože za mladé ještě vídal jezdit knížete Lobkovice v jeho slavném Hispáno Suiza. Krupička pokrčil rameny. Nejspíš asi takového. Co to vlastně je zač? Když Novák slyšel, že nejde o novou značku, šel na dvůr čistit skla. Taky Kocbaba šel na dvůr leštit nárazníky. A v šoférně zbyl Krupička sám s dětkem Sekerou a ten si zapálil fajfku a povídá.
9: Milej zlatý, plivník neboli šotek je prevít. To, pokud já vím, jeden sedlák si ho vypěstoval, ale dá to práci, kamaráde. To se nesmíš 9 neděl mít ani holit a musíš nosit 3x9 dní pod levým pažním vejce z černé slepice. Když máš štěstí a jsi dost špinavý, může se ti narodit plivník.
2: Krupička cítil, jak ho obešel mráz.
9: Takový plivník, kamaráde,
2: pokračoval Sekera, bafaje z fajfky.
9: Ti může nosit štěstí nebo smůlu. Podle toho.
2: Podle čeho? Špitl Krupička.
9: No, podle toho, jaký jsi člověk. Dobrému nosí štěstí a neřádovi smůlu.
2: Povídal dědek. Ale pak zazvonil telefon, honem pošlete vůz a tak už to nedopovídali. Dědek Sekeru na to brzo zapomněl, ale Krupička si to moc dobře pamatoval. Jede po silnici, poslouchá, co dělá mašina a slyší, jak to pořád někde skřípe a klepe, hvízdá a píská, až byl celý nervózní. Ta mašina musí do opravy. Pořád v ní něco tluče. Ten, co ho vezl, tentokrát plánovač, poslouchal a pak zavrtěl hlavou.
4: Já nejsem šofér, já tomu nehovím, ale mně se zdá, že v té mašině něco zpívá.
2: Helejte, to mi neříkejte, co by tam zpívalo. Já slyším klapat ventily.
4: Já nevím, kde jsou ventily, ale slyším, že něco někde zpívá.
2: Počkej, buď tiše. Slyšíš? A taky jo. Když byly chvíli tiše a když Krupička vypnul motor, bylo slyšet takový tenký hlásek.
10: Krupičko, Krupičko, umí mě maličko?
2: Plánovač se zasmál, ale neřekl nic. S šoférem se člověk nesmí moc hádat. Za to Krupička byl vsteky celý zelený a jako na potvoru píchl zadní kolo a musel montovat. Postavil vůz na hever, ale než sundal kolo, fiu, hever zase sjel dolů. Tedy on i ten hever byl samé bláto, není divu, že nedržel. Ale Krupička pochopil, že to nedělá bláto, ale plivník. A vytočil zase hever nahoru a on zase fiu, dolů. Mordoval se s tím hezkou dobu a hever ne a ne vůz udržet. No dobrá, řekl si Krupička. Tak teda, když má být vojna, ať je. Zase vytočil vůz nahoru, ale nepočkal, až si jede sám, až za něj plivník zatahá, ale honem do mašiny strčil a ona zbuchla z heveru na zem. A bylo slyšet, jak něco zakvičelo, jako když si myš uskřípne ocásek. Krupička se zasmál. A podruhý, ty mizero, ti to spadne na šišku. A od té doby nastalo veliké nepřátelství mezi Krupičkou a plivníkem. Dělali si, co nejhoršího mohli, ale víc toho dělal ten plivník.
11: Pane řidiči, proč vám nesvítí světlo?
2: Povídá mu pán v uniformě, když Krupička zastavil. Že by nesvítilo, to teda nevím, to teda spravím. A dal se do práce. Auto od policie zase odjelo, Krupička zašrouboval novou žárovku a hasí si to k domovu. Za chvíli ale zase auto s pruhem, plácačka s červeným světlem, stát.
11: Pane řidiči, vy jste nic nespravil, vám nesvítí světlo.
2: Povídá pán v uniformě. Mně? Jak to? Je tam přece nová žárovka. Divil se Krupička a proklínal celý svět, protože se už chtěl dostat do Hajan a musel zase vytáhnout vercajk a spravovat. a jede dál. Už je skoro doma, ale do třetice, hrom do čepice, auto s bílým pruhem, plácečka s červeným světlem, stát.
11: Pane řidiči, vaše papíry.
7: Vy si s nás děláte dobrý den? Nesvítí vám světlo?
2: Páni zlatý, jak pak dobrý den, když je noc? To není možné, to není samo sebou, to nedělá světlo, to dělá plivník.
7: Kdo, prosím?
11: Kdo?
2: Vyjevili se páni v uniformách. Plivník, když dovolíte. Já mám pod autem plivníka. Někdy tam zpívá, někdy kňourá, zkrátka pořád zlobí. A tohle mi dělá na schvál. Ale já tu potvoru jednou chytnu a roztrhnu.
7: Jo, tak ono je to takhle. No tak, pane řidiči, budete dýchat do balonku.
2: Mějte rozum, kde pak já a něco pít? Já nepiju nic než vodu. To ten mizera plivník. Něco se zachechtalo. Slyšíte?
11: Slyšíme. Děláte si legraci z úředního výkonu. To by se vám nemuselo vyplatit.
7: Prosím, hezky do toho fouknout.
2: Krupička měl vztek samozřejmě na plivníka, ne na pány od policie. A jak měl ten vztek? Nadýchl se a foukl do balónku ze všech sil. A protože mu nejspíš plivník pomáhal foukat, stala se docela neočekávaná věc. Balónek se nafoukl. A ten policista, co ho držel, se s ním začal vznášet do vzduchu. Koukali na něj nejdřív dočista vyjevení, pak ten, co měl nejvyšší šarži, zavolal.
11: Pane Rotný, co to děláte?
7: Hlásím, pane nadstrážmistře, že letím do nebe.
2: Odvětil muž v uniformě a stoupal dál k tmavému nebi. Lidičky, co teď? Sestřelit balónek? No jo, ale co když se trefí do chudáka Rotného? A když se trefí do balónku, spadne Rotný stejně a poláme si nohy a ruce. Nejlíp asi bude nechat ho. V nebi mu bude nejlíp. A tak se taky stalo. Krupičku Josefa zavedli na okrsek, sepsali s ním protokol a měl velké štěstí, že se nepodařilo dokázat mu, že to s tím balónkem udělal schválně. Ne, že by ten jeden Rotný někde chyběl, ale přece jenom se nemůže šoférům trpět, aby posílali policisty do nebe. Pustili tedy Krupičku s přísným napomenutím a v podniku ho hned přeřadili k nákladní dopravě. Snad se tam za ním plivník nepřestěhoval, ostatně on myl auto každý večer tak důkladně, že se jenom svítilo. A plivník ani neměl kam se schovat. No, a na nebi objevili hvězdáři o hvězdu víc. A vůbec nevěděli, že je to hvězda z výložky toho Rotného, co se i s balónkem vznesl na nebesa.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V začátcích dlouholetého rozhlasového seriálu, dnes by se řeklo nekonečného seriálu Jak se máte, Vondrovi, to byl právě Jiří Marek, který psal nejenom ty první díly, ale dokonce i ten vůbec první společně s dalším mistrem pera Janem Otčenáškem. No a na rozdíl od těch pozdějších, tu šlo tenkrát mnohem víc o rodinu Vondrovu, než o nějaké problémy socialistické společnosti a sociálního odboru Národního výboru, kde pracovala paní Milena Vondrová. Jako třeba tahle silvestrovská noc na nový rok. Každý si ji plánuje po svém, ale jak už to bývá, dopadne to úplně jinak.
2: No to je dost, že jdeš. Prosím tě, tebe tak poslat někam včera, tak přijdeš zítra.
3: Zdržel jsem se u předsedy, tož ti nesu takovou novinu.
2: Nech, novinu a jes, já už tu polívku ohřívat nebudu. Novinu. Stejně zase něco o tom, jak to udělat, aby jsme šli dělat.
3: Naopak, aby jsme dělat nešli. Teda ta polívka je ale výborná.
2: Enem si mě nekupuj.
4: No tak, jako novinu?
3: Povídala se, abych jedl, to žijím a mlčím.
2: No já, ale co to máš za papír?
3: Povídám, že jsem byl u předsedy. Tož od něho mám ten papír.
2: A co v něm je?
3: Nebu zvědavá, budeš brzo stará.
2: Trapiče jeden zatrápené, tak co to je?
3: Poukaz. Na rekreaci. Do hor.
2: Prosím tě, teď v zimě, po Vánocích.
3: No co? Tady píšo. Sníh, slunce, veselé nové rok, rekreační chatě, jitřenka.
2: Nepovíde. Ale to snad je pro ty, co jezdí na těch prkínkách a ne pro nás.
3: A proč by to nebylo pro nás? Jsme něco horšího, musíme pořád jenom sedět za peco. A je to zadarmo.
2: Opravdu? No já, ale v čem já můžu jet? Já přece nemám takové té svetry a kaloty.
3: Ale vlňák máš, ne? Ve vlňáku pojedeš. Aha. To je včil móda.
2: Ty tak rozumíš módě. Nepojedu. Jeď si sám.
3: No, tož víš, já bych jel. A ne jako tu děvčicu, by se si aj našel. Co má té svetry, který dělají takový ty velitý tento očiska.
2: Ty staré, jeden.
3: Jenže je tu napsaný, že je to rekreace pro manžele. Tož musím jít s tebou, no.
2: Aha, no já tady to píšu.
3: A měl jít otápkovi, ona se už těšila, dostala dvě nové záchvat.
2: Chuděra, to bolí.
3: No, poukaz mi propad, to jsem si řekl, že si ho vemu. A ty brbleš. Co pak tomu nerozumíš, to je přece do Krkonoš. Naši mladí tam pojedou k Václavovi.
2: Co? Ty myslíš?
3: No však jsme o tom mluvili, celá familia se tam sejde. Milena, Karel, obě děti a Václav. Vánoce jsme s nimi neslavili, tož aspoň na ten nový rok uděláme jim radost. Sobě a jim. Panečku, jak se bude hodit, až si na ten půlnoční přípitek čtrnem šliovico.
2: No, vodeč. Ale Krkonoše jsou veliký. Kde pak tam najdeme tu chatu, co je Václav?
3: Prosím tě, koukni se na mapu. Přece, temu já rozumím, ne? Starý voják. No. Krkonoše by člověk přepliv. Kde je Jitřinka, to teda nevím, ale však se doptáme, kde ostává Václav, ne? A zajdeme tam. No. Ti budou koukat, až se večer na Silvestra objevíme my dva a uvidíme vnoučata a bude nám dobře.
2: No já? Ale co ten dobyteček doma?
3: Prosím tě, sosece si krmila pomalu celý léto tu její havěj, tož ti to oplatí, ne?
2: Jezusko, te ohřívám to uzené. Ještě vyvařím vodu a ty jenem plkáš a plkáš.
3: Jo, já plkám, že? Jo. A ty si stichá, že?
2: A co, jestli oni nepojedou?
3: Ještě se jí optáme. Večer skočím na poštu, zavolám Karlovi a hned budeme vidět, co a jak.
5: Poslyš, Mileno, než přijdou děti, neměli bychom si spolu drobet pohovořit?
6: Pro pána, snad nechceš před koncem roku dělat dobrá předsevzetí? A nebo zpytovat svědomí, jaké pak máš hříchy, Karličku, poslouchám.
5: Ale prosím tě, jaké pak já můžu mít hříchy? No. Sáhni mi na záda, někdy mám dojem, že mi tam rostou křídla andělská. Úplně mě tam bolí.
6: Jenom jestli to není namožené od zvíjání půl litru.
5: Ale no tak, Mileno.
6: No včera to musela být dřina, když jste se tak drobec drželi, že? Ne, já vím, že to bylo místo toho Silvestra, kterého letos
5: nebudete pěkně slavit. O to jedno nebo dvě piva. hele, mně nejde o spytování svědomí. Mně jde o to, jestli chceš jet, jak jsme původně plánovali, k Václavovi.
6: Ach, tak,
5: protože kdyby se mělo jet, tak bych musel drobet připravit náš kodilok.
6: Cože, ty myslíš, že to ještě dojede do Krkonoš?
5: Mileno, mě můžeš urážet, jak chceš, ale na vůz mi nesahej. Je to perla mezi vozy, ano. Ovšem ve své kategorii.
6: Jistě.
5: Ano, uznávám, jsou vozy novější, rychlejší, ale nejsou na svůj věk lepší.
6: No, tak abych řekla pravdu, Karle, letos bych skoro dala přednost domácímu klidu. Vždyť je volno jenom 2 dny.
5: No jo, no, doma je doma.
6: No tak.
5: Ale aby si zase Václav nemyslel, že si nějak odtahujeme. A ty si potřebuješ odpočinout.
6: No to...
5: Zváš Pávkovou, bude tě obskakovat, zbavíš se vaření, nádobí. Doma by ti to stejně nedalo.
6: No jenomže, ale dětem se taky moc nechce, mají své zájmy tady v Praze.
5: Aha, zájmy, no jo, náš Mireček má zájmy. Holku má. A tu já mu vyženu z hlavy.
6: Karle.
5: Na holku má ještě čas.
6: Já vím.
5: Podívej se, děti se musí naučit, že je dobré, když se občas rodina sejde pohromadě. A to, že jsou to jenom 2 dny, no to je výhodné. Pojedeme samozřejmě v pátek odpoledne, vrátíme se v neděli, takže se nezdržíme déle, než radí staré přísloví o hostu a rybě, která 3. dne a tak dále.
6: Mm-hmm.
5: A ty hlavně budeš mít klid. No a žádnou práci.
6: No, něco na tom je.
5: Halo? Prosím, Vondra. Jo, slečno Praha. Čekám. Volá prosečná Mileno. Jo, to jsem já, tatínku, co pak je? Cože? Neříkejte. Zrovna o tom s Milenou mluvíme. No jo, samozřejmě. Když vy, tak my taky. No ovšem. No, my přijedeme až na Silvestra večer. Fajn. A jak se to jmenuje? Chata Jitřenka? Táto, chcete Milenu? Ne? Dobrá, vyřídím. A naschledanou u Václava. Sakra, ten tvůj táta umí mluvit stručně. Od něho by se měli lidé učit. Tak si pochopila, ne?
6: Pochopila.
5: Naši jedou na rekreaci do Krkonoš a večer na Silvestra přijdou k Václavovi. A víš, že se těším. Připijeme si, popovídáme. No, takže je to hotovka, ne?
6: Jasně.
5: Uvidíš, že si odpočineš. Přece to na chatě u Václava znám.
6: Začínám balit, Karle.
5: A já se vrhám na naši skvělou oktávku a učiním ji opět pojízdnou.
6: Cože, já myslela, že ten skvost je pojízdný pořád.
5: No tak, v principu jo, ale v detailech. Aha. No, prostě chce to své.
6: Aha.
5: A tomu ty nerozumíš.
7: Bracho, počkej, pojď sem.
5: Hele, sestra, mi je nádobí. Prosím tě, co se stalo?
7: Stalo se, že naši pojali úplně šílený nápad. Prej se pojede nahoře za strýdou Václavem.
5: Neříkej. Ale to je teda...
7: Blbost, samozřejmě, že to je blbost. Doufám, že se postavíš do jednoho šiku se mnou a budeš proti. Víš, co jsme si smlouvali? Silvestr v Praze.
8: No jo, ale u mě se něco změnilo, víš, já totiž...
5: Tak helejte, mládeži, helejte, dodělat nádobí a začít připravovat věci sebou. Víte, kam se jede? Nahory, ohromný, co?
7: Jo, úplnej šok.
5: No co je?
8: Tati, já to beru. Prima, když nahory, tak nahory.
5: No výborně, a vyrazíme v pátek odpoledne.
7: Lituju, já nevyrážím.
5: A proč?
7: No mám odpolední, vyměnila jsem si to s jednou holkou. Ona má děcko a jedou na chatu, takže prosím tě, já bych se tam musela štrapicírovat autobusem na nový rok a druhý den zase s vámi zpátky. No a vůbec, myslím si, že stejně ta naše archa by nás ani všechny neuvezla.
5: Jak to mluvíš o našem voze?
8: Jo, je to přece vůz císařů a králů a je chráněný památkovým úřadem.
5: Podívej se, Mirečku, já ti něco povím, jo? Jezdit nějakým Fiatem nebo Cortinou, to není žádnej kumšt. Kumšt je jezdit starou oktávkou. Zavedu tě človíčku do garáže a budeš mrkat, jak jde motor tiše. Vůbec ho není slyšet.
8: Hm? Třeba vůbec nejde.
5: Vem si ty řečičky, jo? A ty, Jano, jak si to představuješ? Ty budeš doma sama?
8: Bez rodinného dozoru?
5: Tak to ať si rozhodne maminka.
7: Ty jsi, brácho, skéta. Ty jsi skunk normální zrádce.
8: Jenom si posluš, ale mě ty hory ohromně pásnou. Anděla tam jede, rozumíš?
7: Jo, tak Anděla.
8: Ani Kusáčková splašila poukaz a chápeš, jaká to bude petarda, až se tam objeví.
7: Naši tě akorát na Silvestra někam pustí.
8: No tak na nový rok, no.
0: Divadlo pro vaše uši.
9: Václave, vysílačka.
10: Kolik je hodin? Na horskou službu je to brzy.
9: Nestalo se něco?
10: Tady Vondra, chata Horská Louka.
11: Voláme chatu Horská Louka. Voláme Václava Vondru.
10: Vondra, slyším.
11: Tady Jitřenka, Staněk. Jaká je situace?
10: Mlha, větrno a všechno v pořádku.
11: A to pení?
10: Jo, tak ty už to víš.
11: Pozdravuji tě, Mánkovi z Prosečné a Mirek z Prahy. Jsou u nás. Ráno je k vám doveze jeden mládenec. Jo, a máš vyřídit všechno nejlepší do nového roku.
12: Vyřídím.
11: Ať je nám příští rok zrovna tak dobře jako letos.
12: Všechno nejlepší. A vyřiď gratulaci Mánkovým a Mirkovi. Díky, končím.
6: Tak to je prima. Naši se ozvali, Mirek je v pořádku.
12: Samozřejmě, přijedou všichni ráno. Tobě je líto, že tady nejsou, viď, Milenko?
6: Ale ne, teď už to máš jedno. Kde je Karel, nevíš?
12: Na sále. A ženského asi utancujou k smrti za to topení. Radím ti, aby si schodila zástěru a šla jim ho přebrat.
6: To teda jdu.
13: Vzývám chate Chorská Louka, tovařiša Vondru.
12: Vondra, slyším.
13: Tutaj gurská služba. Žičím i českým kolegům u daného Silvestra. Dužo šněgu, žádných vypadkův a všistkého nejlepšího v celém roku.
12: Děkuju.
6: Tak já jsem hotová, Václave. Jdeme?
12: Teď nemůžu, Milenko. Ozývá se mi horská služba. Běž sama, přijdu za chvíli.

0: Tak na co, Karle?
1: Snad na naše děti a trošinku taky na nás.
2: Ať máme ještě moc takových nových roků. Na vás, na vaše děti, na mládí celého světa.
3: Tak co? Kde jste kdo? No, oni snad ještě spí?
4: Ba ne, už ne. Nazdar, Mirečku.
3: Jo, dobrý tro, paní Pávková. Jak jste tancovala s tou nohou?
4: Jo, tancovala, já jsem seděla a koukala. A ty už vezeš Vánkovic? Tak jenom dál, dál.
5: No to jsme tu, všecko nejlepší, paní Bávková.
6: Já taky přeju všecko nejlepší.
7: Vy už jste tady a my jsme sotva po snídani. Nazdar, mami, pusu, táto.
8: My jsme teda pořádně oslavovali.
6: Však my taky. Tuhle Mirek, ten se tužil a jako děvčicu tam měl.
1: Jo, děvčicu. Kamarádku ze školy.
7: Snad ne, Andělku.
1: Jo, náhoda, co?
7: Zajímavá náhoda, nepomohl si jí trošku náhodou?
1: No, trošku jo, ale buď klidná, ona tam měla jinýho.
7: Což?
1: Teda, ze začátku.
7: Bože.

0: No a přirozeně se dnes nemůžeme s prací nebo tvorbou spisovatele Jiřího Marka rozloučit jinak než jeho Radou dvacátkem a s Pány na čtyřce, respektive tentokrát hlavně s mladým koncipistou, kterého si v televizním seriálu tak pěkně zahrál Ondřej Havelka. A tohle je mimochodem, myslím, zrovna jeden z těch případů, který se na televizní obrazovky nedostal. Zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou.
1: Říci, že ráno bylo na direkci Boží dopuštění, nevystihuje plně situaci. Ostatně pan Bouše, když jsem vešel do kanceláře, významně zamrkal a řekl: Pane doktore, jestli můžete, tak utečte.

0: mění, že jsme vrtáci. Pan Rada býval občas podobného názoru, ale neměl rád, když to o jeho mordpartě tvrdil někdo jiný než on sám. Slíbil, že učiní všechna opatření. Tak to je konec, řekl jsem chmurně. To znamená, že ten případ založíme ad acta.
1: Asi jo,
0: přisvědčil pan Bouše a hlučně si utřel nos. Přitom podle mého názoru té holce žádné nebezpečí nehrozí, protože ona má dneska cenu 250 000. Tu si budou oni držet jako ve vatičce. No řekněte, pane doktor, viděl vy jste někdy ženskou, na kterou by byla vyhozená taková suma? Povzdechl jsem. Ale vlastně jsem se měl radovat. Případ pro mne skončil, dostanu něco jiného, na Vinohrady už nepůjdu a s Poldinkou se neuvidím. Nakonec to pro mne bude jediná záchrana, protože jsem ani na chvíli nepochyboval, že by mě ta rezolutní dívka nakonec dovlekla k oltáři. Ale přece jenom jsem na Vinohrady jel. A to ještě dopoledne, protože volali z místního komisařství. Dnes v noci, tedy přesně k ránu, asi kolem 3:30, když už se začíná jasnit a ulice v Praze jsou dokonale mrtvé, spatřil službu konající strážník Říha na rohu k zvonařce ženskou postavu, která se přiblížila ke krámu firmy Košvanec. Na krámě byla stažena roleta a ženská postava vyšla zpoza rohu. Strážník Říha, který si byl vědom, že tomuto rajonu se má věnovat větší pozornost, vykročil, aby se na tu ženskou podíval. V té chvíli se ona osoba ohlédla, spatřila patrně službu konajícího strážníka, otočila se prudce a zmizela za rohem. Strážník za ní běžel, byl si jist, že ji zastihne, protože za rohem začíná široká ulice. K jeho úžasu však v ulici za rohem nikdo nebyl. A ta ženská pryč.
1: A vy z toho vyvozujete? Řekl jsem. Zatím nic, ale na direkci od nás pořád chtěli nějaká hlášení, odvětil důstojně nadstrážník, který mi celý případ sděloval.
0: Škoda, že se ten strážník pohnul, že neviděl, co ta osoba u Košvancova krámu chtěla. Ne. Poslyšte, nedal ten pan Říha její popis? Velká zrzavé vlasy.
1: Ne, podle něho byla střední postavy, o vlasech neříkal nic, ale tuhle píše, že dotyčná neměla střevíce, ale domácí boty. No jo, ona by na nějakých moderních štaklíčkách nemohla utíkat, víme.
0: Vzal jsem hlášení, i když mi už vlastně nepatřilo, a vracel jsem se na direkci. Založím je tady ad acta, ať pan Rada vidí, že jsem pracoval do poslední chvíle. Ale jak jsem tak jel do té naší milé Bartolomějské ulice, přečetl jsem si znovu strážníkovo hlášení a napadlo mě, že ta ženská... Ježíš Maria, proč mě to nenapadlo vlastně už dříve, od samého začátku? Krám je za rohem, kdo tam má nejblíž? Samozřejmě, že Poldinka. Chvíli mě polévalo horko, ale pak jsem si řekl, že policejní úředník se musí oprostit od všech citů. I od toho nejsilnějšího uniknout z vdavek vtivého náručí. Mohla to být ona? No, samozřejmě, že mohla. A proto taky strážníkovi za rohem zmizela v prvním domě, který si jistě nechala otevřený. Jestli to ovšem byla ona. Zatím proto nemám jediný důkaz, sleda ten, že neodpovídala popisu, který by se hodil na sekretářku. Ale co ten včerejšek? Proč mě vlastně pozvala? Co ode mě chtěla? No co jiného než pořádné mužské jednání? Neboť si byla jista, že je všechno už v pořádku. A mluvila o penězích. Ježíš Maria, já jsem ale pitomec. Proč mě nenapadlo tohle všechno už dřív? Samozřejmě, že Poldy tu holku neunesla, ale rozhodně o ní něco ví. Ale jednu věc včera nevěděla, že totiž pan Košvanec ty peníze nesl marně. Tu se dozvěděla asi až v noci, když přišla domů. Dát jí sebrata čekat, že se přizná? Poldinka není žádná měkota, tady je potřeba udělat něco jiného. Ohlásil jsem se u pana Rady. Neměl na mě dlouho čas, pak se tvářil tak nevrle, že jsem skoro ztratil odvahu s ním mluvit.
1: Myslíte tu služku od Košvanců, s kterou trávíte večery a noci?
0: Vy radši

vědět? Užasl jsem. Ráčím. Co prosím vás ještě chcete? Udělat poslední pokus. Jet do jedné vesničky na Jílovsku. Potřeboval bych k tomu auto. Jestli někde ta holka je schovaná, pak to bude v Doubí, odkud pochází Poldinka. A pak by to nebyl únos. Ale co by to tedy bylo?

0: Náš Mordwagen není žádný závodní vůz a tak jsme do té vesničky dojeli až pod večer. Byl to krásný večer, stíny se dloužily a nad mavnoucím nebi táhly roztrhané mraky. Na chalupu Poldiny maminky jsme se zeptali malé holčičky. Nechtěli jsme zbytečně dělat pozdvižení, i když auto samo už vzbudilo pozornost všech kluků. Proto jsem je nechal stát stranou a sám jsem šel k chalupě pěšky. Bylo to malé úhledné stavení se zahrádkou před okny. Jak má být? Otevřel jsem tedy dveře do světnice současně se zaklepáním. Tak se stalo, že dvě ženské, které v světnici byly, stačily jenom slabě vykřiknout. Ta starší se točila kolem plotny a řekla: Ježíš Maria! Ta mladá jenom vyvalila oči. A tu jsem taky hned poznal. Lilinka Košvancová v celé své urostlé kráse.
1: Proč jste se tady schovala? Zeptal jsem se.
0: Lilinka vzpůrně mlčela. Nechcete mluvit? Dobrá. Budete mluvit při výslechu.
2: Slečinko, pro boha jich prosím, řeknou, jak to bylo, abych já, stará ženská, neměla opletačky se soudama, zanaříkala babka.
0: Předpokládám, že jste sem utekla z lásky, co? Napověděl jsem jí. Lilinka přikývla. A kdo psal ty dopisy, aby tatínek vyplatil 250 000? Vy?
3: Ne. On.
0: Zašeptala zmatená Lilinka a dala se do breku. Kolik z toho měla dostat Poldy? Pokračoval jsem, protože mi bylo jasné, že teď mi řekne všechno, zatímco v Praze bude třeba zapírat.
3: 10 000.
0: Usmál jsem se. Vida, mohl jsem mít docela zámožnou nevěstu, a to na účet pana továrníka Košvance, pro kterého těch 10 000 nic neznamená.
4: A kde je ten milej?
2: On je v Praze a on sem jezdí jenom na návštěvu.
4: Jak se jmenuje?
2: Pan Richard,
0: šeptla stará paní. Vyvalil jsem oči a kdyby Lilinka byla chytřejší a mrštnější, mohla mi pohodlně utéci, protože jsem dočista stuhl.
4: Pan Richard Motl?
0: Ubezpečil jsem se. Stará paní kývla a Lilinka spustila ještě větší nářek. Ale o něm přece tvrdila Poldy, že drží s maminkou, že by byl pochopil později, ke komu se lépe hodí. Samozřejmě, že jsme do Prahy přijeli až pozdě. Pan Rada v kanceláři už nebyl a tak jsme slečnu vyslechli sami. A pan Mrázek s Boušem jeli pro pana Motla. Našli ho nikoli v jeho bytě, ale u Košvanců. Právě při sklence vína rozmlouval s panem továrníkem, jak to udělat, aby zítra únosci dostali peníze bez asistence policie.

0: pan Richard při výslechu uvedl, že k žádnému únosu nedošlo. Na celou myšlenku přišla Lilinka, protože jí bylo jasné, že když doma oznámí, že si bere pana Motla, nedostane od tatíčka ani findu, že maminka bude v tomto případě stát pevně na otcově straně. On si Lilinku chce vzít, ovšem s holýma rukama začínat nemohou. Především ne Lilinka, ta je zvyklá na pohodlný život. Do celé věci zasvětili služebnou Leopoldu Sukovou a ona se nabídla, že jim pomůže. Samozřejmě, že ne zadarmo. Ráno jsem panu Radovi celý případ vyložil a pan Rada mi uznale poklepal na ramena.
1: Mladej, tohle se vám povedlo, všechna čest. A prosím vás, jak jste na to všechno vlastně kápl?
0: Zarděl jsem se, totiž do jisté míry přivedla mě na tu myšlenku ta dívka, aniž to tušila, prosím.
1: Ona po vás jde, co? Snad jste se s ní nakonec nezapletl.
0: Z rozpaků mne vysvobodil nečekaný příchod pana továrníka Košvance. Vpadl do kanceláře pana Rady jako velká voda. Služebník, pánové, pane Rado, jsem neobyčejně vděčen, ovšem přicházím ve velmi delikátní věci. Pan továrník si utřel čelo a padl do židle, jež pod ním zapraštěla.
1: Vy tu máte toho Richarda, že?
0: Ano, máme a podržíme si ho, má toho na svědomí dost, řekl pan Rada.
1: Pane Rado, ale on nemůže sedět. Rozhodně ne, pan továrník povzdechl. On se bude muset ženit.
0: Rada Vacátko vyvalil oči a já jsem se opřel o skříň. Pan továrník se ryčně zasmál.
1: No jo, prosím, už je to tak, ta potvora je po mně, víme, má mou krev. Ona na té vesnici nezahálela, rozumíte mi?
0: Ale pan Richard Motl spáchal trestný čin, zabručel pan Rada. Pan továrník vstal.
1: Dobrá, já chápu, vezmu mu nejlepšího advokáta. Jsem vám i tak vděčen a prosím, abyste na něho brali ohled. Nemůžu přece dát zavřít otce svého budoucího vnoučete.
0: Pan továrník se znovu hlasitě zasmál. Nějak mu to všechno dělalo zřejmě dobře. Otevřel dveře a zavolal do chodby.
1: Poldy!
0: Vešla Poldinka, stepilá a silná, nesouc objemný koš. Postavila jej v pracovně na zem. Když mne viděla, vykřikla a já jsem byl červený jako rak.
1: Co to znamená? Zvolal pan Rada, ukazuje na košík. Nic, pouhá pozornost, poroučím se.
0: Zvolal bujaře pan továrník a zmizel na chodbě. Za ním se chystala odejít i Poldy. A tu zvedl pan Rada velitelsky ruku.
1: Halt, slečinko, my si spolu musíme popovídat.
0: Poldy zmrtvěla.
1: Víte, řekl pan Rada přísně, že jste do celého případu namočena. Ano, vysvítá to z výpovědi pana Motla. Škaredě.
0: Poldy popotáhla. Byla najednou velice skromná a maličká. Její sebevědomí se rozplývalo před hrozným pohledem pana Rady. Úzkostnýma očima hledala u mne pomoc. Já, špitla.
1: Vy jste napomáhala trestnému činu. Vy jste věděla o tom všem a zamlčela jste to před policií. Tuhle pan policejní koncipista přece s vámi mluvil. A nejednou, co?
0: Ano, prosím, nejednou, řekla Poldy důrazně. Spotily se mi dlaně.
1: On s vámi ovšem mluvil z úřední povinnosti, připomněl pan Rada.
0: Mlčel jsem, kdybych se byl propadl, byl bych to cítil jako ulehčení. No, jestli to byla všecko povinnost, řekla Poldy, sbírajíc znovu svou odvahu.
1: Jestli byla nebo ne, to je teď už jedno, řekl pan Rada chmurně. Vy jste se ale dopustila činu, pro který vás mohu dát do minuty sebrat, slečinko. Rozumíte? Leda, že byste zapomněla na všechny ty rozhovory s tímto mladým mužem a nejen na rozhovory. Prostě on si vás vzít rozhodně nemůže. A vy můžete jít.
0: Poldinka vstala, chtěla něco říci, ale neřekla. Bleskla okem po panu Radovi a vyšla z kanceláře. Na mne se ani nepodívala. Když jsme zůstali sami, bylo dlouho ticho.
1: No, tak mladý. Zachránil jsem vám svobodu. To máte místo služebního uznání. Uklonil jsem se a vyšel z kanceláře. V první chvíli jsem nevěděl, jestli mě to nemá být vlastně líto. Ale pak jsem otcovský zásah pana Rady pochopil. Když nakonec pustí toho Richarda, proč bych jediný já měl na ten únos doplatit? Kráčel jsem po nevlídné chodbě čtyřky a bylo mi, jako bych se vznášel v oblacích.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.